0: Sopranistka Julie Kaufman a mnichovské klavírní trio přednesli výběr ze skotských písní od Josefa Haydna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, prostor v našem vysílání dostane za okamžik koncertantní skladba počátku 20. století ze severu Evropy. Dánský skladatel Carl Nielsen měl k dechovým nástrojům blízko. V mládí hrával na lesní roh a trombon. Dnes jsou ceněné zejména jeho koncerty pro flétnu nebo klarinet. Právě koncert pro klarinet z roku 1928 se nyní rozezní. A to v podání českých interpretů. Anu Paulovou na klarinet doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu za řízení Tomáše Braunera.

Anna Paulová na klarinet a symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem dohráli koncert pro klarinet a orchestr od Karla Nielsena.

Milí posluchači, vysíláním vás provází Robert Škarda. A následujících 27 minut zasvětíme na naší stanici solovému klavíru. Představí se nám srbsko-americký pianista žijící v Paříži Ivan Ilić. A to ukázkou ze svého projektu věnovaného klavírním solovým skladbám českého skladatele a Beethovenova současníka Antonína Reichy. Připravena je premiérová nahrávka třívěté virtuózní Grande Sonate C-dur, jedné ze tří Reichových velkých sonát napsaných ve Vídni.

Milí posluchači, za malou chvíli se v 15-minutovém výběru zaposloucháme do atmosféry opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Tragická opera o čtyřech dějstvích pochází z roku 1847. Její libreto napsal Andrea Maffei na motivy slavného dramatu Zbojníci od Friedricha Schillera. Základním motivem je spor dvou bratrů. France, který chce ovládnout rodinné panství, a Karla, který se ze žalu a pocitu zrady stane vůdcem skupiny loupežníků a psanců v českých lesích. Úryvky z Verdiho opery budou zpívat tenorista Plácido Domingo a baritonista Eduardo Valdés. Sbor a orchestr Mariinského divadla řídí Valery Gergiev.

Dozněl výběr scén z opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Úryvky z prvního a druhého dějství přednesli Plácido Domingo, Eduardo Valdés a sbor a orchestr Mariinského divadla. Řídil Valerij Gergiev. Zkombinovat tradiční formu partity s českým hudebním materiálem a využít všechny možné kombinace nástrojů a kontrasty mezi nimi. To byly základní myšlenky kompozice Pražský kaleidoskop pro housle a kytaru ruského skladatele žijícího v Izraeli Jana Freidlina. Jak Freidlin sám podotýká, v Pražském kaleidoskopu propojil všechny výše zmíněné složky, které doplnil o hudební vyjádření prostředí města Prahy, která ho inspirovala. Nejde přitom jen o pokus vykreslit krásnou pražskou krajinu, jde o reprodukci vnitřního ducha Prahy. Skladba je věnována Du Therese, interpretům, kteří nám teď skladbu zahrají. Houslistce Lucii Kopsové a kytaristovi Tomáši Hoňkovi.

0: Lucie Kopřová na housle a Tomáš Honěk na kytaru. Dohráli pražský kaleidoskop od Jana Frajdlina.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Nocturno jako hudební forma inspirovaná atmosférou noci byla typickou také pro dobu hudebního klasicismu 18. století. Představíme si nyní jedno z nich. Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo, které zkomponoval rakouský skladatel Michael Haydn v roce 1773. Pětivětou komorní skladbu nahrál v roce 2007 Apollon Quartet ve spolupráci s violistou Ladislavem Kyselákem.

Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo od Michaela Haydna hráli Ladislav Kyselák na violu a členové Apollon Quartet. Pavel Kudelásek a Radek Křižanovský housle, Pavel Cypris viola a Pavel Werner violončelo. To byla také závěrečná skladba vysílacího bloku, který připravil a slovem provázel Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Kde ty časy jsou, když jsme v Dakápu začali probírat partituru řádek pořádku a poslouchali jsme tenké hlásky flétny, pikoly nebo hoboje? Dnes už nás čeká tuba. O, jak hluboko jsme klesli.

0: To byla ukázka ze Šostakovičovy 13. symfonie. Ale ještě než se definitivně spustíme do temných hloubek tohoto instrumentu, zmíníme se o takzvaných zpěvorozích. Toto slovo jsem od žádného muzikanta sice nikdy neslyšel, ale organologové, tedy znalci hudebních nástrojů, jim označují žesťové nástroje, jejichž trubice má kuželový tvar. Pane doktore, ale takový ten kuželový trychtýř, ten snad mají všechny žesťové nástroje.
1: Ano, ale ten není rozhodující. Rozhodující je ta část mezi tím roztrubem a mezi nátrubkem. Je-li tato část prakticky válcová, to je stále stejně široká, pak jsou to nástroje typu trubek, pozounu. Jestliže se ale rozšiřuje postupně, tak je to lesní roh a jsou to právě také ty zpěvorohy.
0: Pane doktore, o které nástroje tedy jde?
1: Je to zase celá rodina nástrojů s širokou menzurou, které mají krásný zpěvný zvuk. A ze zhora můžeme počítat, nejvyšší z nich je křídlovka, pak to jde dolů, takzvaný tenor, eufonium, až do těch největších hlubin orkestru, kontrabasová tuba, basová tuba, subkontrabasová tuba.
0: S křídlovkami se ovšem nejčastěji setkáme v hudbě dechové.
1: Ano, ale bohužel zase tady dochází k tomu, že někdy si to orkestry zjednodušují a hrají ty party křídlovek na trubky. Prosím vás, to je ale velká chyba. To je velká chyba.

0: Pane doktore, vím ale o jedné skladbě z oblasti vážné hudby, kde se křídlovky objevují. Myslím, že pochází z vaší dílny.
1: Ano, ale stejně jsem se snažil v té skladbě Zemi zamyšlené evokovat náladu letního podvečera, kde na mezi dvěma mesnicemi z jedné strany zaznívá polka a z druhé valčík. A ten valčík je právě přednášen křídlovkou.

0: Ovšem hlubší a hlubší nástroje tohoto rodu mají pak už tvar nikoliv podobný trubceny, protože spíš jakési elipse. Nejmenší z nich je tenorová tuba nebo eufonium, pak už jsou větší a větší tuba basová a tuba kontrabasová. Já musím říct, že eufonium neboli tenorová tuba je nástroj, který jsem přímo zamilovaný. Asi jsem se to naučil od Janáčka z jeho Kapriča.
1: Ano, v této skladbě se užívá například nádherně vázané melodie ve vysokém rejstříku, která imituje trubku po kapričiózním začátku sólové tuby.

Pokus dále jsme svědky pozoruhodné pohyblivosti tohoto zdánlivě neohrabaného nástroje. A tenorová tuba ovládá i groteskní staccato.

Janáček dokázal s žestovými nástroji zacházet velmi svérázně. Kdo ví, od jaké hukvaldské kapely se ty podivnosti naučil. Používal i nezvyklých instrumentů, které se v pozdější praxi začaly nahrazovat běžnějšími nástroji, mnohdy ke škodě věci. V první větě symfoniety Janáček předepisuje dvě basové trubky, kterými nedisponují ani největší dechové orchestry. Ony proslulé paralelní kvinty však nade vši pochybnost hrají dvě tenorové tuby.

A teď se konečně dostáváme ke dnu, k hudebnímu mariánskému příkopu. Nejhlubší ze všech žestových nástrojů je tuba basová a kontrabasová. Takovéto solo tubě napsal Karel Husa ve svém žestovém kvintetu.

0: Překvapivé na této ukázce je, že tuba, pane doktore, dokáže být i melodickým nástrojem. Existují nějaké další příklady?
1: Nepochybně velmi krásný příklad je z Ravelovy orkestrace klavírní skladby Musorského cyklu Kartinky, obrázky z výstavy. Je to obraz, který se jmenuje Bydlo. Bydlo jsem s tvrdým I, protože to je obývák nebo ostavák, jak se říkalo, veliký těžký vůz zakrytý plachtou, který jede smutně pouští. A tady použil Ravel právě eufonia. A je dost zajímavé, že eufonium ve francouzských orchestrech často už se pokládá za nástroj basový, kdežto u nás se pokládá za nástroj tenorový.

0: Tuba se však nejčastěji používá jako basový nástroj ke třem pozounům. To asi není ideální spojení, vidíte, pane doktore.
1: Není, protože jde o nástroje velmi barevně odlišné. To ovšem je už tuba basová nebo kontrabasová v pravém slova smyslu, ale správný bas ke třem pozounům je basový pozoun. Ale ani ten často nebývá v orchestře k dispozici pravý kontrabasový pozoun. A je nepochybné, že na tubu se to dá všecko zahrát jako snadněji. Tuba je technicky velice snadno ovladatelný nástroj.
0: Máme tedy nějaký příklad, kde by se tuba jako basový nástroj spojovala s jinými instrumenty?
1: Rozhodně se lépe pojí s lesními rohy, protože má taky takový trochu kulatější tón proti trubkám a pozounům, který mají tón ostrý, velice třpitivý, kdežto tuba už má tón trochu zamřený. A velice zajímavý příklad spojení unizono o oktávu níž tuba a na horní oktávě unizono šest lesních rohů je v Prokofievově baletu Romeo a Julie ve scéně boje.

Ano, horny a tuba se krásně doplňují. Přesto však stále převládá používání tuby strojící trombónů. Jakkoliv je tento soubor nesourodý, dokáže zejména ve finále velkých symfonických děl odvést skvělou práci. Přesvědčíme se o tom ve třetí větě třetí symfonie Dmitrije Šostakoviče. To úžasné místo, v němž nad vírem malého bubínku vybuchují žesťové exploze, pak budíš i pozvánkou na další pokračování našeho cyklu, který se za pár týdnů zaměří na svět bicích nástrojů.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Poté, co mladý německý skladatel Handel pobyl v Itálii a nasál její operní styl, uvedl se v Anglii svou operou Rinaldo na námět Tasova Osvobozeného Jeruzaléma. Bylo mu teprve 26 a byl to famózní úspěch, který mu otevřel dveře do Anglie, jejímž občanem se později stal. Oslnili nejen hudba, pěvecké výkony i Handlova virtuozita u čembala, ale také velkolepé scénické efekty. O pár let později si z toho všeho naopak utahovala žebrácká opera. Pak Rinaldo přes 200 let spal a díky jeho znovu objevení v 80. letech 20. století dnes opět zdobí nejednu světovou scénu, anebo alespoň slavné árie z něj. Ta asi nejslavnější za chvíli zazní Lasciakio pianga, jímavý Almiredin pláč ze druhého jednání, nech mne plakat nad svým krutým osudem. Zpívá Susanne Ryden, hraje London Barok, řídí Charles Medlem.

Irský romantický skladatel John Field je považován za otce nového klavírního žánru nocturna. Komponoval je dokonce ještě před Chopinem. Jsou jich necelé 20 a toto je Fieldovo nocturno číslo 1 z roku 1812. Hraje výtečná americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Teď nás čeká vrchol Mozartovy opery oper Don Giovanni a scéna, kdy je hříšník stržen do hlubin pekelných. Zpívají Rodney Gilfry, Andrea Silvestrelli a Ildebrando d'Arcangelo. Anglické barokní solisty řídí John Eliot Gardiner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jednu z nejdelších symfonií standardního koncertního repertoáru napsal Gustav Mahler. Je to jeho symfonie číslo 3, jejíž průměrná stopáž trvá kolem stovky minut. A světoví dirigenti ji v anketě BBC Music Magazine vybrali do desítky největších symfonií všech dob. Mahler ji komponoval v 90. letech 19. století. Má 6 vět, z nichž jen ta první trvá běžně přes 30 minut. I z důvodu délky, i nároků na velikost a vybavení orchestru se Mahlerova třetí nedává tak často. A i proto třeba Benjamin Britten upravil druhou větu pro menší aparát. My si ji pustíme, ale samozřejmě v originální verzi. Druhá věta má nadpis Co mi vyprávěli květiny na loukách, však je to také líbezný menuet, i když i v něm najdeme bouřlivější epizody. Vídeňští filharmonikové a francouzský dirigent a skladatel v jejich čele Pierre Boulez.

Druhou větu ze třetí symfonie Gustava Mahlera hráli vídeňští filharmonikové, řídil Pierre Boulez. Jan Dismas Zelenka a úvodní sbor z jeho loretánských litanií. Soubor Tafelmusik řídí Frieder Bernius.

kóda je závěrečná část skladby, která má za úkol dílo uspokojivě uzavřít. Často začíná velkou gradací a vyústí do výrazného, mnohdy mnohokrát opakovaného závěrečného akordu na tónice. Existují ale i kódy, které uzavřou dílo sklidněním do ztracena. Francis Poulenc, druhá věta z jeho symfoniety. Orchestre National de France řídí Charles Dutoit.

Frédéric Chopin byl romantik a tlumočníkem jeho hudebních myšlenek byl klavír. Sám byl skvělý pianista a tak trávil večery ve šlechtických salonech, kde do noci improvizoval, druhý den pak své improvizace upřesňoval, dolaďoval a zapisoval do not. Jsou to skladby extrémně virtuózní, plynou jakoby bez hranic a bez zřetelné formy. Pevnější obrysy ale slyšíme v klavírních koncertech, tam je to něco jiného. Chopinův klavír obecně zní často jako zvonkohra, brilantními běhy v pianissimu a na horním okraji klaviatury.

Frédéric Chopin je s klavírem, klavírní virtuozitou a klavírní tvorbou spojen tak těsně, že můžeme mluvit takřka o synonymech. Chopin je klavír. A Ivan Moravec je, vlastně byl, geniální chopinovský interpret. Poslechněte si jeho nahrávku Chopinova Skerca pro klavír, cis-moll, opus 39.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Josef Haydn, druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Klasika na dosah na stanici D-dur.
0: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
1: Se stručným komentářem.
0: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl, tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Dobré ráno, bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Města ve vedrech otevírají klimatizované prostory, funguje i mapa pítek a fontán. Česko usiluje o unijní podporu pro výstavbu gigatovárny na umělou inteligenci. V Hronově začíná festival amatérského divadla. A čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39. Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
4: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: České radiokomunikace chtějí na stavbě gigatovárny na umělou inteligenci v Jílovišti u Prahy spolupracovat s firmami ze Španělska, Německa či Francie. Českému rozhlasu to řekl ředitel radiokomunikací pro otázky umělé inteligence Jan Kavalírek. Česko se uchází o unijní podporu ve výzvě, kterou dnes na stavbu gigatováren vypsala Evropská komise.
5: České radiokomunikace už podle Kavalírka podepsali dohodu o spolupráci s přední španělskou firmou v oblasti umělé inteligence, Multiverse Computing.
6: Jednáme spolu s dalšími technologickými firmami napříč Evropy, z Francie, z Německa, opravdu firmy, to jsou přední hráči, kteří mají dneska velký zájem, aby se do toho našeho konzorcia dostali. Takže fakt věříme, že kvalita, kterou budeme schopni nabídnout, bude velmi vysoká. Maximálně se snažíme o to, aby co největší míra těch technologií byla evropských.
5: Vláda už dříve rozhodla, že projekt českých radiokomunikací podpoří. Evropská komise má pak do začátku příštího roku vybrat 7 projektů napříč Evropskou unií, které získají částečně unijní financování. Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Do Hronova na Náchodsku míří stovky amatérských divadelníků. Začíná 96. Rázku v Hronov. Nabídne desítky divadelních představení, koncertů, výstavy, ale také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím.
7: V Hronově dnes večer symbolicky vztyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin začíná představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény. V parku Alojze Jiráska zahraje Pink Floyd Revival Check. Oficiálně festival začne v sobotu ve 14 hodin před Jiráskovým divadlem. Součástí zahájení bude koncert skupiny Prima Jazz Band. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas.
3: 4600 akreditovaných návštěvníků zavítalo na letošní letní filmovou školu. Je to podobný počet jako loni. V balíčcích se podle organizátorů prodalo dalších více než 5000 vstupů na jednotlivé projekce. V minulém roce to bylo o 1500 víc. Letos ale byl počet balíčků omezený, aby se lidé snadněji dostali do sálů. Pokračuje ředitelka letní filmové školy Radana Korená.
8: Nedosáhli jsme úplně do toho, že bychom museli zastavit prodej akreditací, ale zastavilo se to třeba fakt 25 akreditací před tím limitem 2100 na den. Takže vlastně to bylo plus minus jakoby podobné, nebyl tam nějaký velký rozdíl a myslím, že to i trošičku přispělo k tomu, že se lidé dobře dostali do sálu na filmy, které si vybrali.
2: Počasí.
3: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
2: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
9: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
2: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
9: 12. září od 18 hodin.
2: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: 31. červenec 2026, prázdniny jsou v polovině, ale možná právě vy patříte mezi ty, kteří mají poslední pracovní den před sebou a za ním vytouženou dovolenou. Tak vám samozřejmě ze srdce přejeme zasloužený odpočinek. Některým sice možná dovolená právě dnes končí, ale na druhou stranu víkend je před námi především, tak snad vám přijdou vhod naše kulturní tipy, kterými se můžete inspirovat. Před 60 lety byl položen základní kámen jedné velmi vzácné kulturní památky. Když napovím, že jde o kombinaci hotelu, restaurace a telekomunikačního vysílače, určitě jste doma a víte, že řeč je o dominantě Liberce na Ještědu. Tak tam se můžete vyšplhat a my se tématu budeme věnovat v zápětí. Pak to můžete vzít jen kousek na východ, do Pasek nad Jizerou, kde se konají pasecké hudební slavnosti, ty nabízejí jedinečné letní koncerty v kraji zapadlých vlastenců a začínají právě dnes. A i k tomu vám řekneme víc v této hodině dnešní mozaiky, kterou vás dnes provází František Šedivý
2: a Daniela Čermáková. Za okamžik také Heinrich Ignác Franz Bieber, Ella Fitzgerald nebo František Antonín Míča. Na úvod Petr Ilič Čajkovský, London Symphony Orchestra, 6 minut po 6. ráno.

0: Válčník z baletu Spící krasavice Petra Iljiče Čajkovského, opus 66, v 6 hodin a 11 minut.
1: A teď ještě brnkneme na lehčí strunu, ale pokud máte, stejně jako já, v oblibě kultovní komedii Vesničku má středisková, tak ta slaví 40 let od uvedení do kin. Film Jiřího Mencla podle scénáře Zdeňka Svěráka měl premiéru 1. srpna v roce 86, no a okamžitě se stal diváckým hitem. Dodnes patří k nejoblíbenějším českým filmům a jeho hlášky už dávno zlidověly.
0: A snímek zářil nejen doma, ale i v zahraničí, získal zvláštní cenu Porote na festivalu v Montrealu a sbíral ocenění po celém světě. V roce 1987 byl nominován na Oscara za nejlepší zahraniční film.
1: Samozřejmě, že víte, ale připomínám, že nezapomenutelné role vytvořili Marián Labuda jako řidič Pávek, János Bán jako Otíka nebo Rudolf Hrušínský v roli doktora Skružného. Během několika měsíců po premiéře film viděli 4 miliony diváků a dodnes patří k nejúspěšnějším titulům československé kinematografie. Je to komedie navíc, ze které sálá léto, tak možná budete mít chuť i v této souvislosti si ji znova pustit.

0: Hráli Jaroslav Tůma a Lucie Sedláková-Hůlová, druhou část sonáty pro husle a basso continuo a Heinricha Ignáce France Bíbra.
1: Pokud bychom si chtěli udělat seznam ikonických budov v České republice, určitě by tam nesměl chybět hotel a vysílač na Ještědu. Karel Hubáček za jeho návrh získal jako jediný český architekt mezinárodní Peretovu cenu.
0: Budova se otevřela v roce 1973 a základní kámen byl položený o 7 let dřív.
1: A to bylo 30. července roku 1966.
2: Tady teda to je ono, před asi nějakým servisním vchodem, taky tady žulový obdélník s vytesaným datem 1966.
3: Mně se ta doba líbí, ta stará doba právě.
2: Říká František Urban, který s rodinou přijel až z Tachovska.
3: Takže já jsem tady musel přijít a podívat se aspoň.
2: Koukám, obdivujete tady ty plastiky skleněné.
3: Ještě s těma bublinkama právě a to. Mně se líbí i ty věšáky, že jo, tady ty.
2: Ano, to jsou všechno unikátní kusy, no. Které byly vlastně
3: i ty lampy, že jo.
2: Designované všechno jenom sem.
3: A masakr tam.
2: My tady procházíme kolem takových výlepů, které připomínají pestrou historii Ještědu. Už od doby, kdy tady byl původní hotel od roku 1907. A jakou to má teda přítomnost ten dům, co mi pověste?
4: Pokud beru to, v jakém roce se to projektovalo, v jakém roce se to stavilo, za mě to bylo všechno jako nadčasově vymyšlený.
2: Říká ředitel hotelu a restaurace na Ještědu David Jiráček.
4: Samozřejmě tady jsou tady nějaký úskalí, ale není to nic, co by mělo ty lidi jako odradit.
2: Hodně z toho, co nebylo strukturální součástí stavby, se do dnešního dne nedochovalo. Nebo alespoň ne tady. Před několika lety proto vznikl spolek Ještěd 73, který nechal vyrobit repliky některých ikonických kusů nábytku a vybavení.
4: K tomuto stolu jsou ještě židle z nerezu. Jedna ta židle váží kolem 20 kilo.
2: Ukažte. No to jo, to není moc. Několik originálních kusů nápojového skla a dalšího servisu je vidět ve vitrínce v restauraci. Další věci jsou v Severočeském muzeu dole v Liberci, kam jsem vyrazil za jeho ředitelem Jiřím Křížkem.
5: Všem objevům ještě není konec.
2: Tady stojí popelník ikonický, štíhlý elegantní tvar zakončený širokou nerezovou mřížkou.
5: Není to teda nic zdravého, kouření, že jo, není úplně, ale designově to je opravdu ikona a někdy v tom roce 2012 už v tom objektu už zbývaly asi poslední tři.
2: Teď se podíváme do budoucnosti. Majitelem Ještědu je odnedávna Liberecký kraj, který stavbu koupil od Českých radiokomunikací. Jak by měl Ještěd v budoucnu vypadat, popisuje architekt Michal Krejčík, který spolu s otcem Jiřím vypracoval studii obnovy.
6: Ten cíl je uvést Ještěd zpět do původního lesku, ale jsou zde místa, kde bude potřeba udělat určité zásahy.
2: Revize bude nutná u samotných přístupů do objektu. Ty současné nevyhovují dnešním nárokům, například na bezbariérovost. Z Ještědu Jiří Jelínek, Český rozhlas.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Le Monde Classic a předehra k opernímu fragmentu Františka Antonína Míči v 6 hodin a 26 minut.
1: Na pražském Artvolu v Letenských sadech bude od pátku k vidění nová výstava vizuálního umělce Jana Matýska s názvem Fallomancers. Stane se součástí doprovodného programu letošního festivalu Prague Pride a návštěvníci si ji budou moci prohlédnout až do poloviny října.
0: Série fotografií pracuje se symbolikou falického tvaru, který podle autora nepředstavuje dominanci, ale tvořivou sílu, život a hledání rovnováhy. Oficiální zahájení výstavy je naplánováno na 3. srpna.
1: Což je den, kdy začíná letošní ročník festivalu Prague Pride.

0: Dynamickou souhrou založenou na groovu a smyslu pro melodii se vyznačuje trio Rudyho Linky. Ovšem každý z členů je naprosto samostatný a originální hlas a dohromady vytváří jednolitý celek, který skoro telepaticky komunikuje s obecenstvem. To si můžete vyzkoušet na vlastní kůži, protože trio Rudyho Linky na podzim bude u nás v České republice, třeba v Kolíně a nebo v Lounech. Nepředbíhejme, je 31. července, 6 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Hasičům na jihozápadě Francie se daří stabilizovat požáry v okolí města Bordeaux. Podle francouzského ministra vnitra Lorena Nunéze pomáhají klesající teploty a očekávají se i deště. Plameny jen v regionu Gironde zničily přes 42 tisíc hektarů. Ve Španělsku se do svých domovů postupně vrací více než 60 tisíc evakuovaných. Z požáry dál bojují hasiči taky v Řecku, na poloostrově Peloponés nebo na ostrově Lesbos. Do španělského autonomního města Ceuta míří ministr vnitra Fernando Grande Marlaska. Španělská exkláva na pobřeží severní Afriky požádala vládu o vyhlášení stavu národní nouze a nasazení armády. Madrid stav nouze odmítá s tím, že ho lze vyhlásit jenom kvůli přírodním katastrofám. Vojáky na pomoc místní policie ale vyslala. Úřady reagují na to, že do Ceuty v posledních dnech přeplavali nebo přešli tisíce Maročanů. Nejméně 15 lidí se utopilo. Podle starosty Ceuty jsou přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. Podle tamního automotoklubu to souvisí s tím, že v Bavorsku a Bádensku-Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. A tak mnoho lidí na dovolené vyráží nebo se z nich naopak vrací. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. Loni německé úřady evidovaly přes 4000 dopravních kolon. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Mnoho se toho děje na kulturním poli, začíná víkend a začíná také 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Akce potrvá do 8. srpna.
2: Výběr z nezávislé hudební scény nabídne dvoudenní festival Beseda u Big Beatu v Tasově u Veselí nad Moravou.
1: Také začínají prázdniny v Telči a mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad v Nasavrkách na Chrudimsku.
2: A ještě zámek Holešov, tam zahájí výstavu světových autorů, kde uvidíte třeba tvorbu Salvadora Dalího, Pabla Picassa nebo Viktora Vasareleho.

0: pianista Alan Plané, klavírní cyklus Pitoreskní kusy a Manuela Chabriera v 6 hodin a téměř 37 minut v páteční ranní mozaice.
1: A dosyta hudby si můžete užít také díky paseckým hudebním slavnostem v krkonošských pasechách nad Jizerou, což je jedinečná letní akce, letní setkávání vynikajících pěvců a hudebníků s místním svatováclavským sborem. Už 35. ročník slavností začíná dnešním večerním koncertem v paseckém kostele svatého Václava.
2: Pasecké hudební slavnosti, rozhodli jste, že se zachovají, což je dobře.
3: Řekli jsme, že jednou za 2 roky, ale příští rok jsou tak velká výročí. Věnceslav Metelka, 1807-1867. A Ludwig van Beethoven, takže příští rok znovu, právě kvůli těmhle těm jubilantům.
2: Sbormistr Jakub Waldmann a ten letošek začínáte dnes v 19.30 a je to Vivaldi?
3: Ano, z 4ročních dob. Solistku máme vynikající Ludmilu Pavlovou, která je rodačka tady z Paky. Má za sebou veliké úspěchy a vybrala si k sobě výborný hudebníky. Dali jsme jim pracovní název Vivaldi Ensemble.
2: A v neděli Mozart.
3: Mše C-dur, brevis, čili krátká. Málo kdy se uvádí a pro tu hudbu mozartovskou, optimistickou, krásnou, bylo vždy typický třeba Dona Nobis, takové jako rozverné, veselější, ale tohle má Donu velmi zvláštní. Nekončí na tónice a je s takovým velikým otazníkem, nakonec s otazníkem, který máme dneska všichni v sobě, co bude dál.
2: Aktuální věc. Váš sbor nejsou jenom pasečtí?
3: Protože generace mého tatínka, který dával dohromady ten sbor, toho taky chceme vzpomenout, protože to 5 let, co zemřel, tak někteří už ani nežijí. Tak jsme si na pomoc vzali jelemnické zpěváky. Nakonec někteří jezdili i do Pasek, do svatováclavského sboru. No a přijedou i zpěváci ze Šumavy. Tam vše je natolik zaujala, že kůr bude opravdu plný. No a orchestr, je to ta akademie známá svatováclavská, hudebníci, který hráli už 35krát, je to 35. ročník, takže s hudebníky, včetně tympánu, trumpety, hoboje, s těmi se v neděli setkáme a připomeneme si to velké výročí Wolfganga Amadea Mozarta.
2: Předkládáme úžasný hudební zážitek.
3: Paseky nad Jizerou mají veliké kouzlo. Tam vždycky ta energie a ta atmosféra byla moc krásná, takže se budeme těšit, že se zase potkáme.
2: Z Pasek nad Jizerou, Eliška Pilařová, Český rozhlas.

0: Martin Marten na vlnách Českého rozhlasu Vltava v nahrávce z roku 1960. Hezké páteční ráno.
1: A když jsme na začátku naší dnešní mozaiky mluvili o těch zlidovělých replikách v souvislosti s výročím uvedení filmu Vesničko má středisková, přidám ještě jednu. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. Tak samozřejmě to je rozmarné léto Vladislava Vančury. Je významné svým jedinečným jazykem, mistrovskou ironií a oslavou života. Jde o vrcholné dílo české meziválečné prózy, které také skvěle sfilmoval režisér Jiří Mencl.
0: Ocitneme se v Krokových Varech, které jsou město dobré pověsti a dobré vody. Leží na poklidné říčce Orši, stejně jako říční lázně provozované Antonínem Důrou a jeho manželkou Kateřinou.
1: No a my vám zítra nabízíme rozhlasovou inscenaci Rozmarného léta, kterou uvádíme od 15 hodin. Premiéru měla už v roce 1962.
2: Je mi zřejmé, majore, že moje manželka odejde s Arnoštkem do širého světa. Je mi zřejmé, že Abe vlezl včera večer k Aně do vozu, že se k ní lísal a užívá je z hurta své výmluvnosti, která, jak víte, je veliká, obloudil ji. Ale na světě je mnoho ženských. Moudrost kráčívá s věkem. Paní Důrová dosáhla 45 let v dobré společnosti a vzdělávala se naslouchajíc vašim rozpravám. Jsem jist, že ví, co činí. Jsem jist, že uvážila všechny důvody, než se rozhodla, že odejde. A jsem jist, že zná nepatrnost své ceny. Avšak Abe je zhýralec.
3: Byl jsem dnes ráno u něho. Má natržené ucho a spuchlý obličej. Četl dvě knihy a byl vesel.
2: Hleďme, byl vesel. Snad si nespívá. Což pak to neví? Což pak to nevíte, majore, že celé město je vzhůru a že kde kdo mluví o jeho noční výtržnosti? Myslím, že by měl Abe jevit i lítost a že by se měl sešvíhat i bičíkem, jako to činívali v dobrých klášteřích. Což není mnich?
3: Není. A vy, Antoníne, byste mu neměl raditi věcí tak ošklivých. Vzal již odplatu za svůj čin. Jeho ušní boltec visí jen na kůžičce a zdá se mi, že je třeba jej upevniti několika láty. Chopte se své jehly, Antoníne.
2: Dobrá, chci mu přispěti, ale neschvaluji jeho hříchů.
1: Režisér Josef Melč natočil rozhlasovou inscenaci v plzeňském studiu, kde si hlavní role zahráli Václav Neužil, starší Jaroslav Choc, Ladislav Fischer, Jarmila Balašová či Jiří Michný.
0: V roli provozochodkyně Anny uslyšíte tehdy 24-letou Janu Hlaváčovou.
1: No a bude to sobota odpoledne na Vltavě, kdy můžete slyšet Rozmarné léto Vladislava Vančury v této podobě.

0: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
1: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
0: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Slyšeli jsme část tria Prohoboj Fagot a klavír Francise Poulenka. Hrála ansámbl Blumina v 6 hodin a téměř 52 minut.
1: A před 7 hodinou se tedy ještě stihneme vypravit do Paříže, co by města plného příběhu Ivana Pohorského. Nabízí vám ranní úvahu Karla Hlížděli.
2: Rue Le Caire je název ulice, která se nachází jižně od Seiny ve středu Paříže v 6. čtvrti a hned tam narazíme na Čechy. Při první návštěvě Paříže v roce 1935 zde v hospůdce se stejnojmenným názvem, jako má ulice, Srdce lže, večeřili básník Vítězslav Nezval a André Breton, Paul Éluard a Benjamin Perret. Breton, francouzský surrealistický básník a teoretik, píše ve svém stěžejním esejistickém díle Spojité nádoby, že jméno ulice v něm vyvolalo představu malé vyoperované černé tepny. A zřejmě si tuto hospůdku nevybrali tito básníci náhodou. Navštěvovali ji i básníci John Dos Passos, Gilbert Celdes a Edward Cummings. Tato společnost tam chodila na Calvados. Když jednou ve 3 hodiny v noci opouštěli podnik a močili na zeď, policie přistihla jen Cummingse, předního amerického básníka, malíře a dramatika, a odvezla ho na služebnu, kde slíbil, že tam ráno přijde. Když zavolal Celdes kamarádovi, spisovateli Moránovi, toho času ministru zahraničních věcí, a on nechal přestupek jako bezvýznamný vymazat ze záznamu. Když Cummings druhý den přišel na policii, policisté ho vyhnali, proč otravuje s vyřešeným přestupkem. Před služebnou mezitím demonstrovali kamarádi s nápisem Milost pro počúraného amerického pisálka. Cummings byl dojat. 2 roky před návštěvou Nezvala tento umělec vydal prózu Amy, v níž popsal svou 630-denní návštěvu Sovětského svazu, v níž vyjádřil svůj odpor ke kolektivismu. Ve stejné ulici chodil před 6 lety od Nezvalovy návštěvy do první třídy Charles Aznavour a v cukrárně kousek od školy si kupovával pendrek. Učitelé ho měli rádi. Líbilo se jim, jak recitoval La Fontaineovi bajky. Předpovídali mu herce.

0: Hereckou kariéru. Škola byla u kostela Saint-Séverin, kam chodil každé ráno, než šel do školy ministrovat. Rád zpíval v kostelním sboru. Učitelé se nezmýlili a Aznavour hrál v 60 filmech, složil přes 1000 písní a prodal přes 100 milionů hudebních nosičů. V téže ulici se nacházel i hotel Rašu, který se jmenoval podle majitelů. Madame Rašu měla velkou slabost pro umělce, chodili tam často obědvat spisovatelé i manýři, Monet i Pissard. Platit mohli obrazy nebo rukopisy. Svým hostům dovolila, aby si pokoje vyzdobili podle svého vkusu. V 50. letech dostal tento hotel přezdívku Beat Hotel. V říjnu 1957 se tam totiž ubytovali dva básníci. Allen Ginsberg, který byl v roce 1965 zvolen v Praze králem Majálesu a pak byl vyhoštěn. A Peter Orlovsky, básník a Ginsbergův partner. V roce 1966 tam bydlel i Jacques Kerouac, známý hlavně svým románem Na cestě, a William Burroughs, duchovní otec Beat Generation, který tam uspořádal hostinu na háčů. Zkomponoval a doplnil tam taky své dílo Nahý oběd. Rukopis Smečka slov byl právě tam redigován společně s Kerouakem a Ginsbergem. Burroughs pak žil chvíli v Londýně, kde se skamarádil s Anthony Burgessem, autorem slavné knihy Mechanický pomeranč. Byl ale velice chudý, nájmy za něj platil v 70. letech i Paul McCartney, baskytarista Beatles. Ve vedlejší ulici Rue Goslin měli na konci ateliéry malíři Modigliani a Gauguin, který si ho krátce dělil i s Alfonzem Muchou. V téže ulici totiž sídlela Akademie Cola Rossi, jak se jmenoval její majitel, italský sochař. Učili se tam společně Camille Claudel, francouzská sochařka a grafička, Gauguin, Josef Čapek a již zmíněný Alfons Mucha. A takhle by se dalo pokračovat ještě dlouho. Citoval jsem jen několik málo příběhů z druhého dílu, který má bezmála 500 stránek. Ivan Pohorský jich chystá 5.
1: Na první pohled nenápadná pařížská ulice, která v sobě uchovává stopy mimořádných osobností a událostí. Autorem dnešní ranní úvahy je Karel Hvížděla.
2: Za 2,5 minuty bude 7. Roy Haynes nás doprovodí k tomuto času. Máme pátek 31. července.

0: Je 7 hodin, my vám přejeme krásné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Počet nehod na silnicích se kvůli horku zvyšuje, informoval o tom BESIP. Lék tamoxifen na rakovinu prsu v lékárnách nebude. Prvních 1000 balení se okamžitě rozprodalo. V Holešově na Kroměřížsku dnes začíná letní škola barokní hudby. A čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. Místy se předají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39. Současná tropická vedra zvyšují riziko nehod. Varuje před tím ministerstvo dopravy. Vysoké teploty způsobují větší únavu, nepozornost, ale i častější zdravotní potíže řidičů, jak vysvětluje vedoucí oddělení bezpečnosti silničního provozu Tomáš Neřolt.
3: V dlouhodobých statistikách vidíme, že právě ty dny, kdy je největší teplo, tak se projevují na silnicích vyšším počtem nehod. To souvisí s tou zdravotní kondicí, s únavou řidičů a nepozorností. A řidiči by na to měli myslet, měli by si dělat velmi často přestávky, doplňovat tekutiny, případně se nějak venku protáhnout.
2: Před cestou by si řidiči podle Neřolda měli zkontrolovat, že mají dostatek paliva, například aby neuvízli v koloně bez klimatizace. Doporučuje taky přibalit na cestu láhev vody a lehkou svačinu. Mimořádná dodávka tisícovky balení léku tamoxifen se okamžitě vyprodala. Českému rozhlasu to napsal viceprezident České lékárnické komory Martin Kopecký. V nejbližších dnech se další zásilky léku na rakovinu prsu neočekávají. Pro část žen je přitom přípravek nenahraditelný.
4: Od začátku července už se bavím tím, že obvolávám lékárny.
5: Říká Marcela z Ostravy, které už lék došel. Pacientky si teď vzájemně pomáhají, pokračuje Štěpánka Pokorná z Aliance žen s rakovinou prsu.
6: Pacientky se mezi sebou přidávají zbytky, co třeba měly doma.
5: Stát zajistil asi 1000 balení z Dánska, ta se ale rychle vyprodala. V distribučních systémech tak lék opět chybí. Na další dodávku si budou muset soukromé lékárny počkat, říká předseda grémia majitelů lékáren Marek Hampel.
7: Ani to možná teď není jakoby priorita, hlavně to musí dostat Masarykův onkologický ústav, tam, kde jsou ty centra onkologie.
5: V Česku je ale ročně potřeba 40 000 balení tamoxifenu, který se používá k hormonální léčbě rakoviny prsu. Michaela Bacílková a Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Tajvan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tajvan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova.
8: Tchaj-wan otevřel svou vysokorychlostní železnici už v roce 2007 a soupravy urazí 300 km mezi Taipei a Kaohsiungem za 90 minut. Podle provozovatele dojedou na minutu přesně v 99% případů. Nejnovější soupravy Shinkansen jsou podle japonského výrobce ekonomičtější a až je tchaj-wanský provozovatel kompletně nasadí do provozu, zvednou kapacitu přepravovaných pasažérů až o čtvrtinu. Hodnota kontraktu se blíží 780 milionů dolarů. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Dnes začíná letní škola barokní hudby v Holešově. Tu bude doprovázet řada koncertů pro veřejnost v Holešově, Štípě, Rejnochovicích a Přílepích, a to až do neděle 9. srpna. Letní barokní škola je určená studentům všech oborů, od sólového a sborového zpěvu po smyčcové a dechové nástroje. Účastníci letošního ročníku na studii oratorium Saul od Georga Friedricha Händla. Zřícení na zámku v Podhradí u Aše poskytla jedinečné prostředí pro vznik přírodního ateliéru. Čeští výtvarníci tam několik dní pod širým nebem vytvářejí instalace a monumenty z přírodních materiálů. Jejich výtvory se budou moci lidé prohlédnout během zítřka. Excellent Art, krajinné umění, nabídne ale i bohatý doprovodný program pro všechny generace. Pokračuje Petr Všetečka za organizátory.
9: V 6 hodin potom bude komentovaná prohlídka těch land artových děl. Lidé, kteří přijdou, tak půjdou s těmi autory a ty budou vysvětlovat těch pohnutky a to, co vůbec vytvořili. A na večer se pokusíme představit ten land art ještě v jiném světle a budeme mít světelnou instalaci. Ta díla nasvítíme a myslím si, že to zase dostane jiný rozměr.
1: Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
10: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
11: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
10: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
11: 12. září od 18 hodin.
10: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nevím, jaké jsou vaše preference, když hledáte kulturní vyžití, ale my sledujeme všechny oblasti kultury, tak snad si vyberete, ať už byste rádi na výstavu, na koncert, do kina a nebo nejraději knihu. Více než 13 000 titulů českých i zahraničních monografií, sbírka 20 000 titulů, katalogů, výstav a na 300 titulů periodik, vydaných od konce 19. století do současnosti, nabízí knihovna a archiv Galerie výtvarného umění v Ostravě, kam opět zavítáme v rámci seriálu, který je věnovaný jejímu stému výročí. Také vás vezmeme na jednu výstavu do Paříže. A pokud chcete do kina, tak připomínám, že od rána do večera se v pražském IMAXu točí filmový pás s filmem Odyssea. A protože jde o jedno z mála kin na světě, kde můžete tento snímek vidět v originálním 70mm formátu, někteří diváci kvůli projekci letí až ze zahraničí, z Itálie, z Německa nebo Gruzie. No a román polské spisovatelky Agněšky Špily Bosorky může na mnohé působit jako zjevení. Otevřenost a naštvanost, s níž píše i určitá dávka drzosti, která je pro ní charakteristická, možná leckoho vykolejí. Podrobnosti se také dozvíte v následující hodině dnešní Mozaiky, tak poslouchejte. Dobrý den, dobré ráno vám přejí František Šedivý
2: a Daniela Čermáková. Startujeme s Johannem Sebastianem Bachem, druhou částí Braniborského koncertu číslo 3 a hraje nám ansámbl Zefiro.

0: Hudba Johanna Sebastiana Bacha, 11 minut po 7 ráno.
1: Kdy se v rámci našeho seriálu naposledy podíváme do Ostravské galerie výtvarného umění, ta slaví 100 let od založení, a podíváme se do knihovny i do archivu, kde najdeme více než 30 000 titulů knih i časopisů.
0: Nahlédneme i do restaurátorské dílny. Více už redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.

0: Gabriela Pelikánová představí obsah a náplň a poslání knihovny a stejně tak i archivu Galerie výtvarného umění v Ostravě.
1: Obrovský prostor s množstvím různých archiválí a knih, jenom pro zajímavost, Galerie výtvarného umění v Ostravě disponuje asi 39 tisíci výtisky, katalogy, monografiemi, časopisy. A je to hlavně proto, že tahle knihovna byla opravdu založena v roce 1926, stejně jako Dům umění. Takže i tato knihovna letos slaví 100 let. Všechno dáváme k dispozici a opravdu jsou tady věci, které původně patřily do knihoven zakladatelů spolku Domu umění. Tohle jsou věci, které mají příběh a o to jsou vzácnější, ale potom se tady samozřejmě nabalovaly i další publikace, katalogy, protože Dům umění samozřejmě spolupracoval s dalšími institucemi podobného zaměření a dodneška ta spolupráce funguje.
0: Archiv je samozřejmě ještě mnohem více vzrušující část tady těchto prostor a my se do něj teď podíváme.
1: Můžeme, samozřejmě není problém. Tady máme police, na kterých jsou uloženy opravdu nahusto všechny možné knihy, katalogy. Katalogy jsou písemnosti, které potřebují zvláštní opateru v tom, že jsou zabalené v krabicích, aby se nezaprášily a neničily. Pokud jde o archív, tak ten má svůj speciální sektor, ke kterému se teď složitým způsobem dostávám, ale už jsem tam. Ten je vytvořený tak, že každý rok, který tady se prožil od toho roku 1926 až do dneška, má svoji krabici, někdy jednu, někdy dvě, někdy tři. A v každé té krabici jsou speciální obálky a každá výstava, která v tom roce proběhla, má svoji obálku. V ideálním případě jsou v té obálce dokumenty typu pozvánka, plakát, katalog, články v tisku a fotografie. Protože každý rok měl svoji, dá se říct, pamětní archivní knihu, kde jistý pracovník v Domě umění pravidelně vystřihával z různých periodik články a ty do té knihy lepil. Takže díky tomu se zase můžeme dozvědět, jak byly dané výstavy prezentovány a souběžně tady někdy máme vylepeny i katalogy, pozvánky, takže to nám samozřejmě spoustu práce ulehčilo.
0: Z archivu a knihovny se teď přesuneme do restaurátorské dílny, kde působí restaurátorka Dominika Kozera Dvoroková.
2: Tady je úžasný stůl, vakuový nažehlovací stůl, který udělá spoustu práce. A skalpely, různé špachtličky, spousta chemikálí různého druhu, ocávání, taky čistička vzduchu třeba. Máme tady kompresor, materiály, jako jsou plátna, japonské papíry, různé folie.
0: Na čem v tuto chvíli pracujete? Jaké obrazy se tady před našima očima vystavují a čekají na váš zásah?
2: Tady máme zrovna Karla Purkyněho, Podobizna dámy. Tady je Emil Fila.
0: Na jakých dílech pracujete nejraději jako restaurátorka?
2: Já tady hlavně pracuji na obrazech z 20. století. Starší věci jako 19. nebo starší se vystavují méně nebo zapůjčují méně. Ale vlastně to mám radši, ty staré věci, než vlastně tady to 20. století. A nebo pak i pracuje se i na věcech současných.
0: Co prostor vyžaduje?
2: Správnou vlhkost, správnou teplotu, dostatek světla, no a dostatek prostoru. No. Teď jsme rozsvítili UV světlo. A postupně ten obraz začne vlastně takhle zářit a budu vylézat jednotlivé vrstvy. Tak, ty tmavé místa, které vidíte tady po okrajích, to jsou právě ty retuše a ty tmely. Tady, jo, tady to všude vidíte, ty místa, tak to jsou vlastně všechno druhotné zásahy. To, co tak jako svítí zeleně, to je vlastně vrstva laku a tady se krásně v tom UVčku právě dá kontrolovat, jak silná ta vrstva laku je, jestli je souměrná nebo je různě potrhaná. Vlastně slouží to ke snímání, jak stenčuju laky, tak si právě tím UV světlem pomáhám.
3: To byl seriál Veroniky Joškové Štefanové a připomněli jsme si tak z té výročí založení Galerie výtvarného umění v Ostravě.
4: 2 minuty po 7:15, přejeme hezké páteční ráno a nabízíme Jacoba Colliera.

0: 50 odstínů české klasiky.
1: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
0: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Z legend Antonína Dvořáka hráli Renata Ardaševová a Igor Ardašev v 7 hodin 25 minut.
1: No, my vás teď zveme do kina, i když pro některé fanoušky není filmový hit Odyssea jen název nového snímku Christophera Nolana. Ale také popis jejich cesty do kina, protože za projekcí ze 70mm filmového pásu míří do Česka z různých koutů Evropy.
0: Někteří přijíždějí z Německa a jiní dokonce z Itálie nebo Gruzie. Kvůli jedinému filmu tak urazí stovky kilometrů.
2: Po třech hodinách se v kině IMAX na pražské Flóře rozsvítí světla. Diváci pomalu opouštějí sál a mezi nimi i Alessandro Taroli, který zavítal do Prahy jenom kvůli projekci, a to z italského Trenta.
3: Zajímám se o analogový film a fotografii, takže jsem byl opravdu zvědavý, jak vypadá pořádný film natočený a promítaný na 70mm IMAX. Příběh samozřejmě všichni tak trochu známe, ale po technické stránce to bylo úžasné. Myslím, že je ten film opravdu skvěle natočený.
4: Technically it was amazing.
2: Alessandro přitom není jediný, kdo kvůli Odyssee přijel do Prahy ze zahraničí. Jeho nového známého Stefana Grosseho sem přivedl stejný film.
5: I'm from Nuremberg.
6: Jsem z Norimberku. O IMAXu jsem toho hodně slyšel na internetu, tak jsem si začal zjišťovat, kde bych mohl film vidět v původním formátu. A Praha byla nejbližší možnost, kde se dal film takhle promítnout. Líbí se mi, jak je IMAXové plátno obrovské. Je skoro čtvercové. Čekal jsem, že bude široké, ale překvapilo mě, jak moc je vysoké. Vypadalo to skvěle při záběrech krajiny, ale i u portrétů lidí.
2: Alessandro a Stefan vůbec potkali, je náhoda. Těsně před promítáním totiž obědvali v jedné pražské restauraci, popisuje italský divák.
3: Já už tam byl a dával si brunch, bylo asi 10:30 ráno, takže jsem měl ještě spoustu času. Pak přišel Stefan a dali jsme se do řeči, ptali jsme se, co tady děláme. Řekl, že přijel jen na jeden den kvůli filmu, a já říkám, vážně? Já taky.
6: Předtím jsme se vůbec neznali. On je z Itálie, já z Německa. A oba jsme přijeli do Česka kvůli stejnému filmu.
2: Doplňuje Stefan. Společně s ním jsme pak výtahem vyjeli o několik pater výš do projekční místnosti, kterou si chtěl prohlédnout.
6: Jsem v šoku. Takhle hlasitý zvuk promítačky jsem nečekal. Je to jako ve starých promítacích sálech. Tenhle zvuk nejspíš slyšeli i moji prarodiče, když šli do kina.
2: Do českých kin přitom na Odysseu nemíří jen zahraniční filmoví nadšenci. Nolanův nový snímek už u nás vidělo přes 250 000 diváků a jeho tržby překročily 60 milionů korun. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Art Pepper dohrává hudbu Toma Delaneyho. Poslouchali jsme ji v 7 hodin a 30 minut a to je čas, kdy vás zdravíme a přejeme krásné ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 2%. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Oproti prvním třem měsícům roku se hrubý domácí produkt zvýšil o 0,4%. K růstu podle statistiků přispěly hlavně vyšší výdaje domácností, silnější zahraniční poptávka a vývoz, který převýšil dovoz. Vzrostla taky zaměstnanost, a to o téměř 1%. Španělská vláda pošla několik desítek vojáků do města Ceuta na pobřeží severní Afriky kvůli přílivu migrantů. Informoval o tom španělský premiér Pedro Sánchez. Do španělské exklávy za poslední dny ze sousedního Maroka přeplavali anebo přešli více než 2000 lidí. Nejméně 10 migrantů se v moři utopilo. Podle starosty Ceuty, který žádal vládu o pomoc, jsou tam teď přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Do centra ukrajinského Kyjeva na dnešní večer svolal veterán Dmitro Kozianitinsky protestní pochod. Požaduje reformy v obranném sektoru. Organizoval taky masové protesty proti hlavnímu veliteli ozbrojených sil Oleksandrovi Syrskému. Toho nakonec prezident Zelenský po několika dnech skutečně odvolal. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno a později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A ke zprávám přidáváme ještě rychlý přehled kulturních akcí, které se konají. Dnes začne 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův v Hronov. Akce potrvá do 8. srpna a podrobnosti vám řekneme před 9. hodinou.
2: Výběr z nezávislé hudební scény nabídne dvoudenní festival Beseda u Big Beatu, a to v Tasově na Jižní Moravě.
1: Dnes také začínají prázdniny v Telči a mezinárodní festival keltské kultury Lugnasad v Nasavrkách na Chrudimsku.
2: A na zámku v Holešově tam chystají výstavu světových autorů. Uvidíte třeba tvorbu Salvadora Dalího, Pabla Picassa a Viktora Vasaraleho.

0: Jan Novák a České Noneto na vlnách Vltavy 7:07.
1: My se teď budeme věnovat jednomu knižnímu titulu. Tuzemským čtenářům se nedávno poprvé představila polská spisovatelka a aktivistka Agnieszka Szpila, a to románem Bosorky. Ten vyšel v překladu Barbory Kolouchové.
0: Vydání knihy vzbudilo v Polsku značný rozruch. Otevřenost a naštvanost, s nimiž autorka pojednala téma čarodějnických procesů a jejich vliv na současnou podobu současné společnosti, slibuje emotivní čtenářské reakce.
1: A hodnocení knihy pro nás připravil publicista Petr Nať.
2: Obdivovaná i zatracovaná polská spisovatelka a aktivistka Agnieszka Szpila, která v příštím roce oslaví padesátiny, se ve svých knihách a publicistických textech věnuje především ekofeminismu a tématům spjatým s nejrůznějšími podobami diskriminace. Výjimku v tomto směru nepředstavuje ani její třetí titul, kterým se v roce 2021 stal román Bosorky, nominovaný na prestižní literární cenu Nike. Proza čítající více než 300 stran se nyní dočkala i českého vydání. Pro nakladatelství Odeon a jejich edici Světová knihovna ji přeložila Barbora Kolouchová a vítaným doslovem doprovodila Alžběta Knapová. Román vyznačující se důrazem na kompozici, ale o to živelnějším stylem vyprávění, tvoří dva navzájem propojené příběhy, z nichž první, odehrávající se v současnosti, svým způsobem rámcuje ten druhý, zasazený do historie. Celou knihu nadto otevírají i uzavírají osobně laděné pasáže, jakýsi prolog a závěrečné poděkování, jimiž do textu vstupuje sama autorka, hlásící se nepokrytě k poselství tlumočenému jejími hrdinkami a nakonec shrnutému ve finální části románu nazvané příznačně Manifest Bosorek. První z řady neobyčejných a sugestivně vykreslených ženských postav se stává Anna Schibnerová, stojící v čele velké státní petrochemické společnosti a mající doma manžela upoutaného na vozík, která rostoucí tlak rodinného i pracovního života jednoho dne neustojí, avšak za cenu četných ztrát konečně prozře, ba co víc, skrze propojení s dávnou minulostí nalezne svůj nový osud. Hlasy, které k ní dolehnou napříč několika staletími, patří Heleně a Matildě, babičce a vnučce, nesoucím rodinné jméno Spalt, pocházející z německého výrazu pro štěrbinu, otvor či skulinu. Jejich příběhy nás záhy vrací do dob čarodějnických procesů na přelomu 16. a 17. století, které poznamenají životy obou těchto silných a svobodomyslných žen i jejich přívrženkyň, tvořících společenství tzv. Zemitých a hlásajících návrat k uctívání matky země, tedy samotné přírody. Dvě zmíněné časové roviny odlišuje i rozdílný styl vyprávění. Současný příběh Anny se nese v civilním až hovorovém tónu, zatímco popisované historické události jsou vylíčeny o poznání archaičtějším a květnatějším jazykem, byť oplývajícím podobnou mírou expresivity a explicitnosti. To jim však nijak neubírá na čtivosti, ba spíše naopak. Vyprávění o třech generacích žen na přelomu 16. a 17. století, poznamenaných útlakem patriarchátu a církve a nacházejících cestu ke svobodě skrze návrat k prastaré víře v mateřskou bohyni Matku Zemi, je místy až strhující. Velký podíl na tom mají samotné hlavní ženské postavy, obdařené nevšedními osudy i atributy a vykreslené autorkou v nadmíru živých barvách. Neméně zdařile je však zachycena i pojednávaná doba, počínaje kulisami města Nisa, německy Neisse, v tehdejším biskupském Nisském knížectví na území dnešního Slezska a napětím ve společnosti, odrážejícím se v nechvalně proslulých čarodějnických procesech konče. Nechybí tu dokonce ani postava inspirovaná známým vyšetřovatelem Bobligem z Edlštatu. Nesmíme však zapomínat, že máme co dočinění s angažovanou literaturou a že poutavé vyprávění, odehrávající se převážně v dávné minulosti, v sobě ukrývá kritické ostří a ryze současné poselství. Jeho aktuálnost, hloubku i širší kontext odhaluje tuzemským čtenářům zasvěcený doslov Alžběty Knapové, která mimo jiné upozorňuje na autorčinu inspiraci knihou italské feministky Silvie Federici Kaliban a čarodějnice, dostupnou také v češtině a označující hon na čarodějnice za jeden z pilířů dnešního kapitalismu a patriarchátu. Ekofeminismus, příštící takřka z každé stránky, však románu Agnišky Špily nikterak neubírá na literárních kvalitách, díky nímž má potenciál oslovit čtenářstvo bez ohledu na pohlaví nebo národnost, přestože cílí především na ženy a brojí proti neutěšeným poměrům v autorčině vlasti, označené v knize za polský Gilead, potažmo na dalších místech naší planety.
1: Knihu Bosorky polské autorky Agnieszky Špila zhodnotil v ranní mozaice na Vltavě Petr Nať.
0: Za chvíli do Paříže. Teď máme 7.42.

0: Marie Putnerová a vřelé díky z popku Zuzany Navarové v nahrávce z roku 2024. Máme 7:45, hezké ráno.
1: Pokud vaše prázdninové dovolenkové plány zahrnují, a je to docela možné, Paříž, tak zajděte si tam na výstavu Tutanchamon. Jeho hrobka a poklady ukazuje hrobku slavného faraona přesně tak, jak ji v roce 1922 objevil britský archeolog Howard Carter. Tedy nejprve místnost přeplněná nábytkem, šperky, ale i jezdeckými vozy, vedle ní komora plná potravin, vína a oblečení a teprve za nimi zazděný vstup do pohřební komory.
0: Výstava přibližuje jeden z největších archeologických příběhů všech dob, i když se nejedná o originály, které by Egypt nikdy nezapůjčil, ale o téměř 1000 vědecky přesných replik vyrobených přímo v Egyptě.
1: Podle listu Le Parisien Francouze příběh Tutanchamona fascinuje dlouhá léta. Součástí výstavy je také prohlídka údolí králů ve virtuální realitě, která návštěvníka přenese do starého Egypta. V Paris Expo Port de Versailles je k vidění do 6. září.

0: pianista Boris Geldburg, část preludí pro klavír opus 32 Sergeje Rachmaninova.
1: Vizitka.
2: A ta je dnes jedním z příspěvků, které vznikly na letošním ročníku letní filmové školy v Uherském Hradišti. Tam jsme totiž natočili vizitku s režisérem Janem Svěrákem. Svěřil se například s tím, jak z nenápadného nápadu nakonec vznikl film Pět švestek.
0: Proč raději točí pro velká plátna než pro televizi a jaké to je po desetiletích společné práce s otcem Zdeňkem Svěrákem hledat vlastní cestu?
2: Ve stanu Českého rozhlasu se Jana Svěráka ptala Karolína Koubová a my záznam této vizitky nabízíme dnes v 10 hodin.

0: Il Giardino Armonico se sborem Bavorského rozhlasu ve sboru z oratoria Stvoření od Josefa Haydna.
1: Ale teď trochu z jiného soudku, z poetického, herec a režisér Miroslav Hanuš totiž vybírá v tomto týdnu své oblíbené básně.
2: Básnění.
3: Nemůžu si odpustit jednu báseň od svého, dovolím si říct, přítele, který už není s námi z divadla, od Honzíka Borny, opravdového básníka. Za zažloutlým sklem poletuje bílý sníh a já vítám své staré milenky v teple kavárny, co by číšník na vlastních šedesátinách. Plešatý pingl, v jehož svraštělé tváři by mě žádná z pozvaných nehledala. Zvědavě oblížím plac. Objednal jsem velkou pražskou kavárnu. Ale u stolků jen několik málo žen klopí oči. Nikdy se neměli moc rády. Ostatní asi už umřeli. Naštěstí stojím na židli u výlohy já a máma mě frotýruje po koupeli. Za stolkem si hraje šestiletá holka, ze které zbylo jen jméno a tajemný název jejího léku. Pendepohon. A moje první láska Jitka. Nesu nám horký čaj. Hledám stydlivě reprezentantky gymnázia. Já tehdy nebyl moc reprezentativní. Oni si naštěstí nevybavili, kdo a proč je zve, ale přišli a já překonávám svou zbabělost a obsluhuji svědkyně mých prvních selání. U pokladny sedí má manželka a napichuje na trčící hřebík účtenky mých starých lásek jako jejich nezúčtovaná srdce. Holky z vejšky se tlačí kolem sražených stolů a růžovými rty srkají gin s tonikem, který nestačím servírovat do jejich tance. Nepoznali mě v plešatém číšníkovi a pro mne jsou jednolitou hebkou vzpomínkou. V rohu pod obrazem sedí opuštěné ty, které mne nechtěli. Tváře rozmazané a jména zapomenutá. Nosím jim černé kafe a tím logr zjeví, o co ve mně přišli. Hledám své lásky velké, osudové a na věky. Boudík, neurazili se a přišli. Asi to bude tím, že častěji opouštěli oni mne. Roztroušeny u stolku objednávají si šampus. Tak jim to nakonec beze mne dopadlo dobře. No to je taková pánská báseň, že my muži někdy vzpomínáme na to, kolik jsme měli žen. Básník si může vymýšlet, nevím. Podle téhle básničky by Honza hodně zvítězil. A já už to asi nedoženu. Myslím si, že trochu kecá. Ale

0: měl rád ženy. Jednou se hádali s Arnoštem Goldflamem a pamatuju si, že se dostali přes číslo 300. Myslím si, že to je blbost. Jediný, komu tohle věřím, je Vítězslav Nezval. A tomu to přeju, protože tak krásně, jako on rýmoval třeba Manon, tak to prostě je genius. On si vedl prej notýsek a měl tam asi 1300 žen. Ale já mu je přeju. Tak jako přeju ty lásky, které Honza zažil jemu.
1: To byl dnes úryvek z básně Jana Borny bez názvu ze sbírky O lásce a o ničem, kterou vydalo nakladatelství Dybuk v roce 2014 a básnění tento týden připravil Miroslav Hanuš.
2: Nová expozice v Olomouckém muzeu moderního umění nebo výstava v regionálním muzeu v Teplicích. I to budou témata, která přidáme za pár minut.

0: Bylo 8 hodin, přejeme vám dobré ráno.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Vedro zaměstnává urgentní příjmy nemocnic. Častější jsou kolapsy i zhoršení chronických nemocí. Na jihu Německa začínají letní prázdniny. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V Olomouckém muzeu moderního umění je po úpravách opět přístupná expozice Století relativity. A čekejte jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost a místy se přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39. Zdravotníci na urgentních příjmech českých nemocnic ošetřují kvůli vedru více pacientů. Řeší hlavně kolapsové stavy nebo zhoršení chronických nemocí srdce. Horka jsou nebezpečná například pro pacienty se srdečním selháním. Nemoc se projevuje dušností, únavou nebo otoky nohou. Nemocní by teď měli dle lékařů především dostatečně pít.
3: Standardně pacienti se srdečním selháním by měli pít 1,5 litru, ale samozřejmě v těchto dnech mírné navýšení určitě doporučujeme.
4: Říká přednosta kardiologické kliniky Fakultní nemocnice na Královských Vinohradech v Praze Petr Toušek, podle kterého je dobré pít kromě vody i minerálky.
3: Pacienti, když se potí, tak samozřejmě nestrácí jenom vodu, ale i minerály, a když pak pijí jenom čistou vodu, tak to není úplně to nejlepší.
4: Důležité je také vyhnout se alkoholu a nevystavovat se vysokým teplotám ani fyzické námaze. Andrea Skalická, Český rozhlas.
2: Česká města se přizpůsobují současným vedrům. V ulicích se objevila mlžítka. Praha i Brno otevírají jinak nepřístupná místa lidem, co se potřebují schladit.
5: Pro Pražany je otevřený klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. Na webu oazychladu.mojepraha.cz zároveň lidi najdou mapu pítek, fontán, koupališť a dalších míst, kde se můžou schladit. Podobnou funkci po celém Česku nabízejí mapy.cz. V Brně jako úkryt před horkem poslouží i sněmovní a rytířský sál v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Centrem taky třikrát denně projíždějí kropicí vozy. V Kuřimi na Brněnsku se zase otevře zimní stadion. V Prostějově na náměstí TG Masaryka postavili slunečníky, mlžítko i mlžnou bránu. V Královéhradeckém kraji domovy pro seniory upravili jídelníček. Klientům teď k osvěžení nabízejí třeba melouny nebo nanuky. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku až dnes skončí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jich do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony.
6: Dneškem počínaje a o celém víkendu hrozí zdržení na mnoha dálnicích, a to v obou směrech, protože za týden zase v některých spolkových zemích škola začne. Jen v Německu o prvním srpnovém víkendu automotoklub loni napočítal přes 4000 kolon na dálnicích. K tomu lze očekávat problémy v Rakousku, hlavně na tazích do Itálie. Čechy méně využívaný fernský průsmyk bude navíc v sobotu dopoledne zcela uzavřený kvůli demonstraci místních obyvatel. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Expozice Století relativity v Olomouckém muzeu moderního umění je opět přístupná návštěvníkům. Dočasně mimo provoz byla kvůli úpravám. Expozice představuje nejlepší díla 20. a 21. století ze sbírek muzea, jak říká mluvčí Tomáš Kasala.
7: Noví kurátoři Štěpánka Bilešová a Ladislav Daněk připravili i novou část věnovanou reflexi přírody v umění od 60. let minulého století do současnosti. V obnovené expozici jsou díla Mikuláše Metka, Jiřího Koláře, Adriény Šimotové a dalších českých i středoevropských autorů. Část věnovaná přírodě propojuje například tvorbu Josefa Šímy, Václava Cíglera, Pavla Hajeka nebo Romana Franty.
2: V regionálním muzeu v Teplicích je ode dneška výstava o stavebním vývoji města ve druhé polovině 20. století. Představuje urbanistické modely města, které muzeum získalo od zrušených institucí po roce 1989. A taky fotografie z rozsáhlých demolic městských částí, jak říká kurátor výstavy Jindřich Zajíc.
8: Ty tady prezentujeme, je tady zhruba vystavených kolem 250 fotografií plus 9 základních urbanistických modelů těch nových výstaveb, které zachycují výstavbu jak v centru, tak vlastně na Bílé cestě, Nové Vsi, Trnovanech i vlastně částečně v Šanově.
1: Počasí.
2: Čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Nesrozumitelnost neexistuje, jelikož je vždycky někdo, kdo rozumí. O tom byl přesvědčen Miroslav Lamač, který se od 50. let podílel na utváření moderního výtvarného diskurzu u nás. Jako teoretik zásadně formoval pohled na největší jména českého umění. Napsal klíčové monografie o Jiřím Kolářovi, Mikuláši Metkovi či Vincentu van Gogovi. Učil veřejnost vnímat umění nikoli jako řemeslné zobrazení věcí, ale jako existenciální svědectví o dramatu lidského života. A vy se teď můžete blíže seznámit s odkazem Miroslava Lamače. Kde to vám snad dostatečně srozumitelně sdělíme hned v úvodu této hodiny. Seznámíme vás také s kultovním kyberpunkovým románem a světovým bestsellerem. I tak můžeme totiž přiblížit prózu stručně nazvanou Sníh Američana Neila Stevensona, o které řekneme s Hanou Ulmanovou podrobnosti. A začíná Jiráskův Hronov, letos slaví živé dědictví, zápis hraní amatérského divadla v České republice na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství. Tak věřím, že i nadále si budeme dobře rozumět. Daniela Čermáková a František Šedivý vás zdraví od mikrofonu stanice Vltava.
2: Ještě krátký pohled do hudebního scénáře. Je tu Cassandra Wilson, Bohuslav Martinů, Tonino Orta nebo Jan Václav Antonín Stamic. Taky Jan Křtitel Václav Kalivoda, druhá část symfonie číslo 5.

0: Das neue Orchester Köln, dirigent Christoph Spéring u nás na Vltavě, ve skladbě Jana Křtitele Václava Kalivudy.
1: A teď Miroslav Lamač, jak jsme slíbili, kurátor, výtvarný kritik a kunsthistorik, který měl i svou další ambici a vášeň, a to svou uměleckou tvorbu, což potvrzuje výstava v centru Prahy v galerii European Arts.
0: Kromě jeho děl tam uvidíte taky díla předních umělců české moderny, jako jsou František Kupka, Mikuláš Medek, Josef Šíma, Jan Zrzavý a další.
1: Redaktorka Zuzana Filipková na výstavě natáčela s jejím kurátorem Karlem Srpem.
2: My ho všichni známe jako autora klíčových monografií o Janu Zrzavém, Františku Kupkovi, Paul Kleovi. Avšak on byl velmi důležitý výtvarný kritik, který působil ve dvou časopisech, jednak ve výtvarné práci, kterou šéfredaktoroval, a jednak ve výtvarném umění, jemuž stiskl tu slavnou podobu v druhé polovině 60. let.
3: Vysvětluje v první místnosti výstavy Miroslav Lamač obraz a svět kurátor Karel Srb, který mu chtěl připravit výstavu už za jeho života. Povedlo se to až nyní.
2: Protože byl skutečně vážně nemocný, tak k tomu koncem 80. let už nemohlo dojít, takže jsme čekali 35 let.
4: On zemřel někdy na začátku 92.
2: Miroslav Lamač kurátoroval 4 dost významné výstavy. Dělal tu slavnou výstavu zakladatelů moderního českého umění, která proběhla v Brně v roce 58. Ovšem zároveň byl i spolukurátorem Nové citlivosti v roce 68 a současně dělal 2 velké výstavy v Paříži, Paris Prague, kterou architektonicky připravil Stanislav Kolíbal v roce 66, to se soustředila na český kubismus, a takový vyvrcholení, ke kterému došlo koncem 80. let, a výstava byla zahájena v roce 92, to byla velká výstava českého kubismu, které on už se nedožil, ale ta byla celá připravená za jeho života podle jeho pojetí.
3: Vysvětluje Srb, který spravoval také Lamačův rukopis, a s výstavou se podařilo vydat publikaci jeho teoretických textů. Na výstavě v European Arts uvidíte ve dvou místnostech průřez tvorbou Miroslava Lamače. Jsou tu malby, kresby fixem, koláže i polaroidy.
2: Miroslav Lamač je zajímavý autor, což nám nakonec ukazují tyto fantastické kresby fixem. Vychází z té pointillistické metody, a ta pointillistická metoda je skoro abstraktní, ovšem tím on najednou přehodnocuje ten předmět, a ten předmět před nás neustále jakoby vyrůstá, vystupuje a získává svou tvářnost.
4: Na té výstavě jsou také malby. Co ho vlastně zajímalo, co zobrazoval, jaké byly náměty, jaké byly jeho inspirace?
2: On vycházel z takových zvláštních vnitřních zážitků a ty rozváděl někdy do absurdních dějových situací. On si s tou malbou vyloženě hrál, on si hrál s tou scénou. Když se na ten obraz podíváme z dálky, máme pocit, že vidíme Brechlův obraz, co tam je nejrůznějších dějů, jak se to prolínají ty figurální scény s tou krajinou. Ty postavy se mění v předměty, takže ta proměnlivost, která to Lamače tehdy velmi přitahovala z těch 70. letech, je na těch obrazech velmi patrná.
3: Další 2 místnosti jsou věnované umělcům, jako jsou Jan Zrzavý, Mikuláš Medek, František Kupka nebo Zdeněk Sýkora, kterým se Lamač celý život věnoval.
2: Co si myslím, že je naprosto jedinečné a co nikdo nikdy neviděl, to je tento obraz od Antonína Procházky, který se jmenuje Dopis z Paříže. Je to nově objevené dílo v původním rámu, které bylo vystavené v Německu na výstavě Šturmu u Herwarda Waldena. A co je na něm zajímavé, že Procházka přešel do koláže a že skutečně tam vlepil tu obálku, kde byla navštívenka, a zároveň tu obálku překryl těmi původními známkami s razítkami, včetně té pečetě. To znamená, že my máme krásnou ukázku vstupu reality do obrazu.
4: Ještě vás klidně nechám hovořit o jednom díle, které vyberete. Případně, jestli tady jsou třeba nějaká díla, která právě nebyla mnoho vystavena nebo nikdy vystavena.
2: Aby jsme se vrátili a drželi tu linii toho Miroslava Lamače, tak jeden z mála autorů, kterému se Miroslav Lamač skutečně věnoval od začátku 50. let až do konce svého života, byl Jan Zrzavý. On k němu měl velmi blízko, ten jeho zájem vyvrcholil tou důležitou monografii, kterou máme rovněž vystavenou na chodbě. Dokázal do něj proniknout velmi hluboce. To hloubku, ovšem to proniknutí, to nebylo jen zdůrazení té imaginace, zdůrazení té poetiky, ale on to vždycky chtěl mít nějakým způsobem vědecky doložené. Tady, když se podíváme na tu nádhernou britskou krajinu z konce 20. let, tak si všimněme toho rozvolněného, vláčného tvarosloví, s kterým on, ten zrzavý, pracuje a zároveň odkazu na kostel, odkazu na vnitřní prostor uvnitř, tu spiritualitu, která v tom obrazuje a je zdůrazněna tím nádherným křížem uprostřed, včetně toho zacházejícího prostoru prosvětleného z druhé strany.
1: S kurátorem Karlem Srpem si povídala redaktorka Zuzana Filipková a výstavu Miroslav Lamač Obraz a svět spolu se vzácnými díly předních českých výtvarníků druhé poloviny 20. století můžete v galerii European Arts vidět do 14. srpna.
0: Po 26 letech vychází v češtině kultovní kyberpunkový román a světový bestseller Sníh. O tom bude řeč za chvíli s amerikanistkou Hanou Ulmanovou.

0: Time After Time ve verzi Cassandry Wilson v nahrávce z roku 1999. Hezké páteční ráno v 8 hodin a 21 minut.
1: Systém světa, zmatení, diamantový věk nebo velké U, to jsou tituly, které vyšly u nás česky z díla Neila Stevensona. Přímo raketový start do světa science fiction, ale pro spisovatele znamenala kniha Sníh z roku 1992 a právě ta teď u nás vyšla po 26 letech.
0: Z angličtiny více než 500 stránkový román přeložil Tomáš Hrách. Jaké je to čtení? Na to se budeme ptát amerikanistky Hany Ulmanové. Dobrý den, vítejte.
2: Dobré ráno.
1: Ano, nejprve mi vysvětlete, co to je kyberpunk, jaký to je žánr, čím je specifický.
2: Kyberpunk zasahuje do literatury, komiksů, filmů i počítačových her. Podle významného amerického kritika Frederika Jamesona je to nejvhodnější umělecký výraz postmodernismu a pozdního kapitalismu. Kdybychom pátrali po etymologii, tak kyberpunk je název povídky Bruceho Beského z roku 1980. A potom tento pojem spopularizovali redaktoři časopisu Isaac Asimov's Science Fiction Magazine. Kdybych měla ten žánr přiblížit, co do děje, tak je to sci-fi, je zasazená do dystopické budoucnosti a mezi hlavní témata patří zhroucení společnosti, umělá inteligence, oligarchie, megakorporace, hackři, postindustriální ekonomika. Atmosféra tam vládne zhruba stejná jako ve filmu Noir a napětí podobné jako v detektivce.
0: Jaký je ten dystopický svět Neila Stevensona?
2: Děj se odehrává někdy v 21. století po světovém kolapsu hospodářství. Federální vláda ve Spojených státech amerických předala moc privátním uskupením a podnikatelům. Poštu už nedoručuje federální služba, ale kurýři, takže vládne jakýsi anarchokapitalismus a hyperinflace. Všichni platí jenom elektronickou měnou v nezdaněných transakcích online. Takže Amerika je jakýsi teda taková změť státečků, které jsou založené na prodejních licencích, jsou propojeny pouze hypermoderní virtuální sítí, jakýmsi internetem na třetí. A taky je asi dobré říci, že za nitky tahá organizace jménem CIC, což je výsledek splynutí kongresové knihovny a CIA. Je to něco jako privátní Wikipedie, ale je to v zásadě trh s informacemi a nikoliv veřejná služba. A pro občerstvení posluchačů, abych i objasnila název románu, svět zachvátí nová droga nazvaná Snow Crash neboli Sníh. A je to zároveň počítačový virus.
1: A kdo jsou hlavní hrdinové knihy?
2: Jak už jsem předeslala, hlavním hrdinem je opravdu geniální hacker, který se jmenuje Umi, má matku Korejku, otce Afroameričana. Zároveň je to mistr bojových umění, zápasí s japonskými meči a běžným zaměstnáním je to poslíček pro mafiánskou rozvážku pici. V metaverzu má krásný velký dům, ale v reálu žije v místnosti 6x9 se spolubydlícím, kterým je Vitalij Černobyl a jeho kapela Hřiby. Pak se tady vyskytuje programátorka Juanita, která s ním kdysi chodila, dívka jménem SO, která jezdí na superskejtu a právě slouží jako ten poslíček. Je tady motorkář Havran, který má dlouhé černé vlasy a k dispozici vodíkovou bombu, kterou mimochodem získal po rozpadu Sovětského svazu. A jsou tady i mimolidské systémy. Třeba jistý pan Eng, který byl těžce zraněný při evakuaci Saigonu a teďka ho vlastně při životě udržují přístroje. A nebo takzvaní krysáci, kteří jsou vybudovaní na základě psů Rottweilerů, ale zároveň jsou to velice sofistikované stroje.
0: Jaká vážná témata v knize Sníh Stevenson zpracovává?
2: Já si myslím, že jeho velkým tématem je ztráta americké národní naděje. Zpracovává tady určitě i téma přírodních katastrof, zejména tedy záplavy, které se v jeho románu odehrávají v končinách typu Bangladéš. Velice trefně se strefuje do takového třeba zábavního průmyslu, který se podle něj živí biomasou a to jsou ti reální lidé. Myslím si, že je dobré i říci, že on sám se zabýval matematikou, historií, filozofií, lingvistikou, antropologií, archeologií, náboženstvím, politikou, informačními technologiemi A tím bych asi chtěla říci, že jedna podzápletka románu je založena na Bábelu, alias tedy Babylonu, na oné biblické věži a zmatení jazyků. Protože programový kód je taky řeč, které rozumí počítač.
1: A jak se dá dívat na dílo Sníh v širším společensko-kulturním kontextu?
2: Já si myslím, že je dobré říci, že podle časopisu Time je to jeden ze 100 nejlepších anglických románů napsaných od roku 1923. Dneska, jak vy jste řekli v úvodu, je to dílo z roku 1992. Už to není sci-fi, ale asi spíš spekulativní fikce, protože přece jenom počítače a umělá inteligence se posunuly dopředu mílovým tempem. Takže je to v podstatě fikce, která zpracovává témata, jako jsou propastné společenské rozdíly, movití lidé žijící v oplocených rezidiích, přírodní pohromy, ozbrojené konflikty. Asi je dobré říci, že autorovi fanouškem je i Bill Gates. Je dobré říci, že Stevenson spopularizoval pojem avatar a vynalezl slovo metaverzum, jako konec konců Karel Čapek v RUR slovo robot. Takže je to dílo, které opravdu i v tom širším kulturním a řekněme i lingvistickém kontextu se zapsalo do historie.
0: Kultovní román Američan Neila Stevens Na sníh, tak jak ho vidí amerikanistka Hana Ulmanová. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Vy taky, naschledanou.

0: České trio a tvorba Bohuslava Martinů na Vltavě v ranní mozaice minutu po půl deváté.
1: No a teď zpráva hlavně pro vás, kteří máte vypůjčené knihy z knihovny a blíží se vám konec výpůjční doby. Veřejná knihovna v australském městečku Kiama získala po zhruba 150 letech zpět jednu ze svých knih. Vzácný svazek z roku 1858 našel majitel domu při rekonstrukci. Byl ukrytý v čajové bedně zazděné ve starém krbu.
0: Kdyby knihovna stále vybírala pokuty za pozdní vrácení, činila by po započtení inflace asi 28 000 australských dolarů, tedy přes 400 tisíc korun. Kdo si knihu kdysi půjčil, už ale zjistit nelze.
1: Záznamy o výpůjčkách z 19. století se totiž nedochovaly. Poškozená kniha teď rozšíří sbírku věnovanou historii místní knihovny. Tak tady to dobře dopadlo, ale jak říkám, podívejte se, kdy vám končí výpůjční lhůta.

0: Jiří Válek, Symfonický orchestr Českého rozhlasu a část koncertu pro flétnu, smyčce a čembalo Antonia Vivaldiho.
1: Dnes začíná Jiráskův Hronov. Častým hostem tohoto festivalu celostátní přehlídky amatérského divadla je také kladenský soubor VAD. Založil ho před skoro 30 lety architekt a krajinář Jan Červený.
0: Hned po gymnáziu, tehdy s partou spolužáků, se cvičili střeštěnou mafiánskou komedii. Na zkoušce nového představení v Kladně byla i redaktorka Kateřina Havránková.
1: A tak také tímto uzavírá pětidílný seriál o ochotnických souborech v Česku.
2: Varianta, buď přijdu a dám ho jí, druhá varianta, přijdu, píchnu to tam, jakože jsem přišel s karimatkou, to asi si nikdo nevšimne, že to není moje karimatka.
3: Ne, fakt nezdá, co by tam dělala v tom studiu.
4: Nikdo jí tam zapomněl.
5: My si zakládáme na tom, že do toho mluví vždycky všichni, nebo že je to takový jako kolektivní práce. Já se jmenuji Jan Červený, působím jako autor a herec, se dá říct, a samozřejmě i režisér, ale to režírujeme všichni, nebo se o to snažíme.
4: Potom se rozloučíme s tou Nelou. Až po chvilce.
6: To je dobrý.
5: Zkoušíme hru 9 stupňů jógy, bude o józe a o všech možných jejich podobách.
7: My jsme v malém divadelním sále. Sešla jsem sem po takových točitých schodech z jedné z hlavních silnic nebo ulic v Kladně.
5: Původně se tomu říká malá scéna, protože to tak fungovalo. Byla to vlastně malá alternativní scéna naproti velkému divadlu, která sloužila pro městské divadlo Kladno.
7: A jak jste se tady ocitli vy?
5: My jako divadlo VAD tady zkoušíme prakticky od začátku. Já dokonce jsem se tady ženil. A my jsme tady v pronájmu.
8: No, možná máš zpomalený fyziologický procesy, ale funkční by byl? Ne.
9: Ježiši, no, tak já půjdu. Čau.
5: Jinak her už máme za ty léta v rejstříku, nebo jak se to řekne, na kontě, to taky zní blbě, docela dost, 15, možná 20, ale aktivně je hrát, jsme schopní třeba 3-4, protože se nehraje tak často, aby jsme si to dokonale furt pamatovali. Vlastně, když odečtu prázdniny, tak hrajeme jednou týdně. V Kladně jednou tak za měsíc, 3 zbylý představení jsou jinde. My hodně jezdíme právě na přehlídky nebo jen tak prostě hrát někam.
7: Jak když jsem tady byla nedávno na představení, tak bylo úplně našlapáno. Vy máte vždycky plno?
5: Vždycky ne, ale máme tak nějak odzkoušeno, že když vhodně střídáme tituly, že se to naplní.
7: Byla třeba nějaká hra, něčím výjimečná, že si ji pamatujete doposud?
5: Asi naše rodinné stříbro je hra Upokojenkyně, dostala i nějaké ocenění a hlavně jí teda hráli i profesionální divadla.
7: A to jste napsal vy?
5: Jo, ano. A pak se docela povedla hra Valérie a týden divů, s kterou jsme byli i na festivalech některých zahraničních v Kanadě, ve Slovinsku, v Maďarsku, Belgii a tak.
10: Tak pomalu dodýchejte, ať to nepřeženete. Tak a končíme, jo? Mirku, končíme.
9: On usnul.
7: Všechny hry, které hrajete, jsou původní vaše?
5: Ne, začalo to tak, že první třeba 3 nebo 4 hry byly naše, pak jsme hráli Rozmarné léto k překvapení jako diváků. Takže třeba necelá polovina těch her jsou vlastně dramatizace knížek, ale to je důležitý, že jsou to právě dramatizace, ten scénář si z té knížky uděláme vždycky sami a tím pádem si dovolujeme to pořád označovat za autorské divadlo, protože ten autorský vklad je tam pořád zásadní.
7: Mě vždycky zajímá u těch aktivit, které lidé dělají zadarmo, co je vlastně žene k tomu, aby věnovali opravdu tolik času a úsilí a energie, často i peněz tomuhle koníčku.
5: Určitě je to nějaká platforma, na které se ty lidi potkávají, je kolem toho většinou spousta legrace a ten pocit, že něco vytváříte, je takovej povznášivej, ale krize mám pořád. Je to práce s lidmi, kteří na to nemají nějaký vyhrazený čas, takže se tomu věnují tak, jak jim to okolnosti umožňují.
7: To mě taky vždycky zajímá, jak vlastně ty lidi vést nebo namotivovat k těm výkonům, které mnohdy jsou třeba na úrovni profesionálních herců, ale leckdy také ne.
5: No a s tím se v amatérském divadle počítá a vlastně je to na něm i to půvabný, že to, co by se mohlo zdát jako nedostatek, tak ty hry, jak jsou vymyšlený a jak fungují, tak přetavějí v pozitivum, protože toho herce vlastně vezmou jako v té jeho autenticitě i s těma jeho nedostatkama, tím se z toho zdánlivého záporu stane klad.
1: No a celý seriál o ochotnických divadlech v Česku, stejně tak i fotogalerii, najdete na našem webu vltava.rozhlas.cz.
0: A právě dnes začíná svátek amatérského divadla Jiráskův v Hronov. Letos oslaví živé dědictví zápis hraní amatérského divadla v Česku na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství. O letošní přehlídce budeme mluvit s ředitelem Janem Julínkem za chvíli.

0: Kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Jan Václav Antonín Stamic, část koncertu pro klarinet a orchestr a Akademie svatého Martina v Polích.
1: Že činoherní, pohybové, ale i experimentální divadlo není cizí českým divadelním amatérům, o tom se můžete přesvědčovat už ode dneška, kdy začíná 96. ročník celostátní mezidruhové přehlídky amatérského divadla Jiráskův Hronov. Ten se letos ponese v duchu oslav zápisu českého amatérského divadla na seznam UNESCO, kam už 10 let patří i české a slovenské loutkářství.
0: Jak se bude slavit? Na to se zeptáme přímo do Hronova programového ředitele festivalu Jana Julínka. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Julínku, ve čtvrtek 6. srpna oslavíte ten zápis českého amatérského divadla na seznam UNESCO, tak mě samozřejmě zajímá, jak co všechno návštěvníky během těch oslav čeká.
2: Ano, je to tak. Já myslím, že celý 96. Jiráskův Hronov se ponese v tomto duchu, ale jak říkáte, ta aktivita vyvrcholí právě ve čtvrtek 6. srpna, kde kromě hlavních hracích prostor, kde bude probíhat normální hlavní program, tak bude vlastně celé město, celý Hronov bude postižit divadlem, a to nejenom činoherním, ale i loutkářským, protože budeme tuto aktivitu vykonávat společně s loutkáři, kteří slaví 10 let. A od svého zápisu budou tady koncerty a v podstatě o 3 hodin od odpoledne, kdy se otevře park a budou tam probíhat představení, workshopy různé a podobně. Bude tam i prezentační stan střechových organizací a médií, které se zabývají amatérským divadlem. Takže myslím si, kdo sem přijde a kamkoliv se podívá v rámci Hronova, tady poblíž centra, tak určitě narazí na nějakou aktivitu.
0: Jiráskův Hronov každoročně nabízí to nejlepší z českého amatérského divadla. Máte nějaké osobní tipy na letošní inscenace, které by si návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít?
2: Osobní typy jsou vždycky trošku ošemetné, protože jak jste říkali, tak je to mezidruhová přehlídka. Někdo má rád činohru, někdo má rád experiment, někdo má rád pohybové divadlo, takže každý si určitě vybere. A já bych možná rád upozornil na 3 tematické dny, které tady jsou. Ten jeden je právě Den živého dědictví, o kterém jsme mluvili, ale také určitě bych pozval do Hronova v úterý, kdy probíhá Den tance a v sále Josefa Čapka v Jiráskově divadle budou probíhat.

0: si přeje něco jiného, tak jak to prostě bývá. Semináře skládá moje kolegyně Tereza Ondrová, která je tady v tomto směru velice, velice šikovná. Za poslední roky, co to dělá, tu nabídku seminářů opravdu posunula směrem hodně kupředu. Vybíráme je tak, abychom obsáhli co největší paletu prostě těch divadelních dovedností. Takže opravdu tady je to, jak prostě se semináři dozvědí prostě něco o režii, dramaturgii, o herectví. Dáváme tam i takové věci, jako je ten rap, který není úplně spojený s divadlem, ale je využitelný v divadle. Je tady třeba 2 týdenní semináře improvizace s Nikolou Orozovičem, ale zároveň k tomu jsou vlastně takové nástavbové diskuzní semináře, takže kdo se nechce účastnit opravdu fyzicky aktivně těch dopoledních, tak může chodit na odpolední problémový klub nebo noční diskuzní a povídat si prostě o tom, co viděl na těch jevištích, případně co tady v tom ochotnickém světě.
1: Do Hronova přijedou i profesionální soubory, třeba Geislershof, Komedianten nebo divadlo Drak. Co návštěvníkům přináší ta programová linie inspirativní představení?
0: Ty inspirativní představení se snažíme vybírat tak, aby byly inspirativní hlavně pro ty amatérské tvůrce. Aby ty inscenace byly něčím prostě jiné, aby prostě, co týká Šípkové růženky, aby prostě viděli, jakým způsobem lze udělat pohádku, když jsou to soudružky z kroužky kolektivu Dominika Migače, tak jakým způsobem lze dělat prostě loutkové divadlo, které opravdu je naprosto unikátní, tato inscenace. Takže tak, aby se ti amatéři mohli inspirovat, ale zároveň tak, aby ve svých podmínkách byli schopni tuto inspiraci uplatnit.
2: To říká programový ředitel festivalu Jiráskův Hronov Jan Julínek, který nám představil některé z bodů bohatého programu už 96. ročníku festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. A ten se koná až do 8. srpna. Děkujeme moc.
0: Díky moc, mějte se hezky.

0: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
1: Dnešek bude mimořádně horký. Někdy by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem, lidem hrozí přehrátí a dehydratace. Vysoké teploty mohou působit problémy také například v dopravě nebo energetice. Palestinské radikální hnutí Hamas prý souhlasí se svým odzbrojením v pásmu Gazy. S odvoláním na dva vysoce postavené činitele hnutí, to napsala agentura AFP. Uvedli to krátce poté, co americký prezident Trump oznámil, že takzvaná Rada míru dosáhla dohody o jeho 20-bodovém mírovém plánu. Do španělského autonomního města Ceuta míří ministr vnitra Fernando Grande Marlaska. Španělská exkláva na pobřeží severní Afriky požádala vládu o vyhlášení stavu národní nouze a nasazení armády. Madrid stav nouze odmítá s tím, že ho lze vyhlásit jen kvůli přírodním katastrofám. Úřady reagují na to, že do Ceuty v posledních dnech přeplavaly anebo přišly tisíce Maročanů a přijímací centra pro uprchlíky jsou už přeplněná. Tchaj-wan se stal první zemí světa, kam Japonsko prodalo své světoznámé vlaky Shinkansen. Kontrakt zahrnuje dodávku a servis celkem 144 moderních vysokorychlostních vagónů a lokomotiv. Tchaj-wan je chce využívat mezi metropolí Taipei a přístavem Kaohsiung na jihu ostrova. Počasí čekejte tedy jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Poslední červencový den je v dopolední fázi. Mimochodem, 31. červenec je také světovým dnem strážců přírody, tak se nabízí vyrazit někam na výlet. I když pozor na vysoké teploty, pravda. No ale inspiraci vám pomohou najít vltavské výlety, ty vysíláme vždycky po 9. hodině celé léto. My už jsme se toulali po mnoha krajích a po mnoha místech, nejen naší země, krajinou Rudolfa Kaušky jsme procházeli. Nacházeli jsme filmová místa Olomouckého kraje a procházeli také hned na začátku července legendární skautská tábořiště v Plzeňském kraji. A teď naposled se vydáváme do rodného Gdaňsku spisovatele Gintera Grase a bude to už za malou chvilku, kde vám nabídneme další část poslední těchto výletů. A taky se vydáme na zámek v Dobříši, kde vznikaly české pohádky, ale také hollywoodské snímky. O jeho bohaté filmové historii i letním programu si budeme povídat s Danielou Vondráčkovou z návštěvnického centra. Tak to jsou témata z poslední hodiny dnešní mozaiky, kterou vás od božího rána provází František Šedivý
1: a Daniela Čermáková. A nabitá je i muzika Paolo Conte, Federico Moreno Toroba nebo Neres a Lucia.

0: Album Cela a Lucia Šorolová na Vlnách Vltavy. 5 minut po 9. dopoledne.
1: No a my se tedy vydáváme na ten avizovaný výlet. Zavádí nás na sever, na pobřeží Baltu.
2: Výlety s Vltavou.
3: Dobrý den. U posledního dílu vltavských výletů v tomto týdnu vás vítá jejich autor Mirek Zelinský. Po včerejší návštěvě Kašubska se vracíme zpět do Gdaňska k Gintra Grase. Něco pro odlehčení některých tíživých pasáží toho povídání o Gintru Grásovi a jeho románu Plechový bubínek. Při čtení Grásových textů není možné si nevšimnout vášně, s jakou vypráví o chutích, o jídle, o vaření, o přijímání hostů. A také o hladu. Z jeho tvorby i z vyprávění jeho přátel vystupuje postava zapáleného kuchaře, kulináře, bon vivána, hedonisty, který miloval život ve všech jeho podobách. Odkud se tato vášeň a láska ke kuchařskému umění vzala? Nahlédneme-li do jeho biografie, vystoupí nám několik skutečností, které se zasloužily o hluboké až antropologické porozumění pro tyto činnosti, které mnohokrát manifestoval i ve svém díle. Chutím se člověk učí v rodinném prostředí, tam začíná smyslové poznávání světa. Vztah k jídlu a jeho přípravě začíná tedy v kuchyni u Grásů na Lábesově ulici číslo popisné 13. Královal zde spisovatelův otec Vilém, kuchař tělem i duší. Jedním z jeho zamilovaných jídel byly masové koule ve sladkokyselé kaparové omáčce s vařenými brambory. Vaření měl tedy Grás už v genech, a to nejen po vlastním otci, ale také ze strany strýce Alfonze, maminčina bratra. Ten toužil po místě šéfkuchaře v evropských metropolích. Sen se mu nesplnil, zemřel na španělskou chřipku, ale rodinná tradice jeho synovce inspirovala. V již zmíněné vzpomínkové knize Přiloupání cibule cituje Grás z dopisů strýce své mamince. Pouštěl se do detailů svého kulinářského umění. Vychvaloval dušenou tresku v hořčičné omáčce, filet z sandáta s feniklem, polévku z úhoře ochucenou koprem a další rybí speciality, které jsem později s myšlenkami na strýce Alfonze připravoval podle jeho receptů. Prošli jsme si především místo Grásova rodiště a bydliště v gdaňské čtvrti Vřešť. Byli jsme hosty v knihovně, usedli na lavičku mezi sochy Oskara Maceráta a samotného autora, zaklepali na vrata Pestalocího školy a navštívili Grásův kostel. Ale Grás se s maminkou, ale i svými hrdiny pohyboval také v samém centru Gdaňsku. Gdaňsk je místem, kde se velmi proměňovala skladba obyvatelstva. Už jsme zmínili, že před druhou světovou válkou žilo v Gdaňsku jen 5% Poláků. Německou většinu ještě doplňovala židovská populace a kašubská. Tedy melting pod jazyků, národností, zvyků, rituálů. Postavy, které obývají Grásův epický svět, konec konců stejně jako autor sám, si při odjezdech odvážejí batohy vzpomínek všech druhů. Ty dobré i ty traumatizující. Grás svými prózami oslovoval a stále oslovuje, jak nám řekli gdaňští knihovníci, všechny generace. Jedním z důvodů je, že se mu podařilo prolomit polsko-německé rozpory a protiklady. Přesně v duchu výroku Milana Kundery, dalšího velkého spisovatelského přesídlence z jazyka do jazyka, že totiž román je nejvýznamnějším výdobytkem moderní civilizace. Grásovy romány tvoří alternativní biografii města na Motlavě a celého regionu. Bohužel nám současná doba obdařila slovo alternativní historie negativními konotacemi, ale tady jde o román, o romány, nikoliv o politiku a publicistiku. Grás nezůstal v situaci, že by ukazoval na pohraničí jako místo konfliktu a periferii národních kultur. Podařilo se mu vytvořit sjednocující celek, který se ve vyprávěních Němců, Poláků, Židů a Kašubů dotýká jak problematické minulosti, tak o nic méně kontroverznější současnosti. Meziválečný Gdaňsk vykresluje nikoliv jako arkadickou selanku dětství. Grás nemilosrdně vytyčil hierarchický pořádek mnohokulturní společnosti svobodného města. Německá kultura zde byla dominantní a ve chvíli, kdy se moci chopili národní socialisté, proměnila se v kulturu útlaku. A také zde je potřeba znovu připomenout i zodpovědnost Grásovu za tento stav. Opět dáváme slovo Andřeji Facovi, biografovi, knihovníku a také básníku. A moje otázka zní, zda je Grás přítomen do dneška.
4: Či jest obecny?
3: Či jest obecny?
4: No já už mluvím, že
3: ten, kdo Gráse dnes v Gdaňsku čte, čte ho perspektivou města samotného. Určitě je ale méně populární, než byl. Asi podobně jako v Česku. Občas se objeví na divadle v Gdyni, v Gdaňsku, v divadle Vybřeže a čtou se jiné knihy, například Jako rak, která se vztahuje k německým válečným dějinám. Ale určitě se už nečte tak, jako dříve. Stojí zatím dvě okolnosti. Především fakt, že se až příliš pozdě přiznal k tomu, že byl příslušníkem zbraní SS. Mohl to už udělat dávno, třeba v Psích rocích. Vždycky tvrdil, že s armádou něco měl, ale že to byly jakési oddíly přičleněné k Wehrmachtu. Pravděpodobně by nedostal Nobelovu cenu, protože jak se odlišují SS a Waffen-SS. Nějaký rozdíl tam je, ale pro norimberský tribunál ne. Bylo to v rodině, jeho otec byl členem NSDAP. Tou druhou okolností je změna způsobu čtení literatury. Ano, ještě se čte Hemingway, ale Thomas Mann už ne. V Polsku byl víc než Grás populárnější Heinrich Böll. Psal jednodušeji. Pokud se čtenáři vrací ke Grásovi, je to v souvislosti s filmem, s filmovanou verzí Plechového bubínku. A pak také ke knihám Jako rak a Volání ropuchy, což je milostný příběh zasazený do polsko-německých vztahů po roce 1989.
4: A pojednání polsko-německým z 92. bodajže roku.
3: V samotném centru Gdaňsku se malý Oskar nepohyboval příliš často sám. Byly to ony čtvrtky, kdy čekával na maminku, která měla své tajné milostné schůzky s Janem Bronským, a Oskara hlídal židovský obchodník s hračkami Markus. Jednou ale nebyl Markus příliš pozorný a chlapec se i s bubínkem vydal na procházku. A spisovatel věrně zobrazuje samotné centrum s uhelným trhem, zbrojovnou a dalšími budovami. Mimochodem, ona zbrojovna, o které si za chvíli budeme číst, je dnes budovou Gdaňské akademie umění. Jednoho takového odpoledne, muselo to být někdy v září, protože mamka opouštěla Markusu v krám v rezavě hnědém podzimním kostýmu, hnalo mě to s právě nově získaným bubínkem ven do pasáže u zbrojnice, do toho chladně tmavého tunelu, po jehož stranách byly řady nejvybranějších obchodů, zlatnictví, lahůdkářství a knihkupectví, jeden výklad vedle druhého. Mne to však nepoutalo k těmto jistě cenově přiměřeným, pro mne však nedostupným výkladům. Spíše jsem byl puzen ven z toho tunelu na uhelný trh. Stoupl jsem si rovnou do uprášeného světla před fasádu zbrojnice. Její dobazaltová zbarvená šeď byla prošpikována různě velikými dělovými koulemi z nejrůznějších časů obléhání. Měl jsem zamířeno do městského divadla, jež odděleno od zbrojnice toliko úzkou šerou uličkou, ukazovalo napravo svůj sloupový portál. Jelikož jsem, jak se dalo čekat, našel divadlo v tu dobu zavřené, večerní pokladna otevírala teprve v 7. Vydal jsem se s nerozhodným bubnováním nalevo, pomýšleje již na návrat, až se Oskar ocitl mezi barbakanem a bránou u dlouhé ulice. Nevím, jak jsem se dostal přes jízdní dráhu na uhelném trhu, kde se tramvaje buď ostavičně chystali protlačit se skrz bránu, anebo se z ní soukali se zvoněním a skřípěním v zatáčce k uhelnému trhu směrem k hlavnímu nádraží. Stanul jsem před cihlami šatlavní věže, strmící k nebi, a vlastně náhodou ze stoupající nudy jsem vklínil paličky mezi zeď a železem pobitá vrata věže. Oskar se vydá po schodech věže nahoru, trochu bojuje v duchu z holuby, které nemá rád, a stále mu v duchu táhnou jeho svérázné myšlenky. Až se nakonec usadí na věžní balustrádě, protáhne nohy sloupky a začne vyhlížet dolů na uhelný trh. Nechci vás nudit popisováním mnoha věžatého, zvony znějícího, ctihodného, údajně stále ještě středověkem protchnutého panoramatu, známého z tisíců pěkných rytin s ptačí perspektivou města Gdaňsku. Rovněž se nechci zabývat holuby, ať se jak se často říká, že o holubech se dá dobře psát. Mně holub neříká zhola nic. To už spíš Racek. Výraz holubice míru platí leda jako paradox. To bych spíš věřil poselství míru jestřábovi, nebo i supovi, než holubovi, nejhašteřivějšímu nájemníku nebes. já zaměřil pozornost na něco jiného. Na budovu městského divadla, jež jsem vycházeje z pasáže u zbrojnice našel zavřené. Štvala mě tahle stavba, tím spíš, že zapadající odpolední slunce nepřestávalo nanášet stále více červeně na sloupkovitá okna jejího foaje. V tuto chvíli jsem se já, který jsem dotud křičíval jen z nutkavých příčin, stal křiklounem bez příčiny a nutkání. Jestliže až do výstupu na šatlavní věž jsem vysílal své pronikavé výkřiky jedině tehdy, když mi chtěli brát bubínek, rozkřičel jsem se z věže dolů, aniž byl bubínek ve hře. Po několika málo minutách rozmanitě nabitého křiku, který však nic nesvedl, podařilo se mi vyloudit takřka nezvučný tón a s radostí i zrádcovskou pýchou mohl Oskar sám sobě hlásit, dvě prostřední tabulky levého okna do foaje byly nuceny se vzdát podvečerního slunce. Během čtvrt hodinky se mi podařilo odsklít všechna okna ve foaje a část dveří.

0: A křik, který jste v závěru slyšeli, je ten, který rozbil skla divadla, jak to ukázal slavný Schlendorfův film. Posledním dílem výtvarným, které nám dnes Maria Chodzińska představí, je litografie V horkých dnech.
1: V upalné dni. An heißen Tagen. 2007.
0: Zvadlé řetkvičky obklopené citáty pocházejí z uměleckého cyklu Hloupý srpen. Grafiky vytvořené v pozdním období autorova života se zabývají tématem vanitas a jsou bohaté na motivy vyhasínající životní energie, pomíjivosti a melancholie. Samotný název litografie evokuje tíživou atmosféru. Horké dny, které vysušují zeleninu a způsobují těžké klesání víček, jsou v ikonografii klasickou metaforou zralého
1: věku. Může choť i staré, ale nezavodné.
0: Milí posluchači, loučíme se s vámi ze severu Polska, z Gdaňsku a také z čarokrásných Kašub. Nahlédli jsme do těchto míst pohledem do života Gintra Grase, ale také očima jeho literárních postav, především pak Oskara Macerata, chlapce, který se rozhodl, že nevyroste, aby zůstal dítětem a z této perspektivy mohl sledovat a ovlivňovat svět kolem sebe. Román Plechový bubínek jako první část gdaňské trilogie je mnohovrstevnaté dílo, do kterého jsme mohli udělat jen úzké průhledy. Třeba vás inspirují k tomu, abyste konečně nebo možná znovu tu knihu v brilantním překladu Vladimíra Kafky otevřeli. A zaslechli jsme i kousky z Oscarového filmu. Pěkná hříčka to je. Film o Oscarovi dostal Oscara. A také jsme alespoň trochu poznali Grase výtvarníka. Loučí se s vámi autor pořadu Mirek Zelinský a mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Přejeme vám krásnou druhou polovinu léta.
2: A procházky po Gdaňsku Gintra Grase si můžete opakovat na našem webu v rubrice Vyliate s Vltavou. No a příští týden nás čeká putování po stopách Tomáše Bati.
3: Inspirací pěti výletů se staly jednotlivé baťovské projekty, přesahující ševcovský základ firmy Baťa. Budeme pátrat třeba po místech nedostavěné dálnice.
2: Také postojíme u zaniklého přístaviště, nahlédneme do kdysi nejvyšší budovy ve střední Evropě.
3: A projdeme se jedinečnou obytnou čtvrtí a navštívíme taky proslulý filmový ateliér.
2: Naše výlety s Vltavou poslouchejte zase v pondělí po 9. hodině.

0: Jak zní ve filmu Vesmír, lidské podvědomí nebo zacyklený sen?
1: Kudy se do soundtracků vkrádá popkultura, psychedelie či německý krautrock?
0: A jaké máme vyhlídky pro filmovou hudbu 21. století?
1: Pavel Klusák se ve speciálním letním seriálu noří do hlubin elektronických filmových soundtracků od 50. let po současnost.
0: Vysílá Elektronická ovce.
1: Poslouchejte od 2. července do 20. srpna.
0: Každý čtvrtek v 19 hodin na Vltavě.

Posloucháte Vltavu a ranní mozaiku, František Uhlíř, týma Strings, Coming Home, tahle skladba doznívá krátce před 9:30. Máme pátek 31. července.

0: Mozaika.
1: K letní sezóně neodmyslitelně patří také návštěvy hradů a zámků. Ten, který navštívíme dnes za vás, je také spojen se zajímavou filmovou historií, když máme to filmové léto. Rokokový zámek na Dobříši s proslulým zrcadlovým sálem a francouzským parkem se už desítky let proměňuje v kulisu pohádek, historických příběhů i zahraničních filmů. A mezi těmi nejnovějšími je také loňská štědrovečerní pohádka Záhada strašidelného zámku, kde jednu z hlavních rolí stvárněla herečka Jana Plotková, jejíž hlas nás provází mimochodem také naší dnešní ranní mozaikou.
2: Čím je Dobříš pro filmaře tak přitažlivá? Na to se budeme ptát Daniely Vondráčkové z návštěvnického centra. Dobrý den.
3: Dobrý den vám i vašim posluchačům.
1: Danielo, zámek Dobříš patří k nejkrásnějším rokokovým sídlům u nás. Co z té jeho historie nebo architektury byste vyzdvihla?
3: Já bych hlavně připomněla, že tento rod Mansfeld je vlastně na zámku Dobříš už od roku 1630. Později se spojil s rodem Colloredo v roce 1771 a je tady vlastně až do současnosti vyjma těch totalitních režimů. Takže v tomhle myslím, že je to výjimečné. Můžeme se pochlubit nejen krásným zámkem, ale především francouzským parkem, který jste zmínili, který je připodobňován vlastně k Malému Šembrunu nebo k Versailles, je také opatřen iluzivní malbou na severní stěně oranžerie. To je výjimečná architektura, nebývá to tak často, je velká ta stěna, má 90 metrů, je to největší venkovní výmalba ve střední Evropě a celý tento počin, protože prošel velkou revitalizací nejen park, ale především ta oranžerie, byl v loňském roce odměněn vlastně hlavní cenou Národního památkového ústavu, respektive její ředitelky, paní Nadi Goricové. Takže tohle ocenění získali majitelé za celkovou péči vlastně o ten zámek a tu zahradu.
2: Natáčela se u vás i Princezna Země na čertoviny nebo americký film Z pekla s Johnnym Deppem. Jakou pohádku nebo film máte nejradši vy, která se natáčela právě na Dobříši?
3: Já určitě tu Princeznu Zemlejna, jak jste zmínil. Jinak ta historie, ten seznam, kde jsou různé filmy, seriály uvedený, je opravdu dlouhý. Můžeme začít třeba už za první republiky, se zde natočil film Kantor Ideál, nebo i první ta pohádka vlastně filmová Princezna se zlatou hvězdou na čele, ale jsou to i seriály, jako bylo třeba Dobrodružství kriminalistiky, které se zrovna opakuje s dílem Písmo, nebo třeba také Expozitura, Specialisté, nebo Vyprávěj, který taky teďka běží. Poslední díl skoro celý byl natočen právě na zámku Dobříš.
1: A je to tak, že k vám, že, pardon, jestli chcete doplnit, no. Určitě. No zajímá mě, jestli k vám návštěvníci přicházejí právě proto, že vědí, že Dobříš hraje v nějakém jejich oblíbeném filmu, tak chtějí na vlastní oči vidět ta místa, tak jestli tenhle ten účel je přivede k návštěvě k vám, nebo to vlastně nevědí.
3: A někdy to nevědí, někdy si to uvědomí, až když vidí ten zámek uvnitř nebo i ten zrcadlový sál, že si vzpomenou, že tam ta čarodějnice v podání Moniky Absolonové klouzala po těch parketách, takže teprve pak si uvědomí, že ten zámek vlastně znají z té pohádky. Někdo účelově tam přijede právě za tím se podívat, jak to tam vypadalo, když kníže pán v podání od Ševčíka byl ve francouzském parku se svým žánem, se svým sluhou a drhli také podlahu. Nebo další pohádka od pana Trošky třeba byla na vodárně, staré vodárně s výhledem na Hudský rybník se Sabinou Laurinovou, tak také při procházkách návštěvníci si vlastně dotazují, jestli to tady bylo natáčeno, takže jak tomu utvrdíme. Takže určitě někteří v rámci té filmové turistiky zavítají.
1: Někteří cíleně, někteří prostě jsou překvapení.
3: Někteří cíleně a někteří si to uvědomí zpětně.
2: Chystáte v létě řadu kulturních akcí. Už příští týden začne na zámku Dobříš festival hudby. Na které koncerty nebo interprety byste nás nalákala?
3: Určitě na gal koncert ve francouzském parku. Ta kulisa je opravdu výjimečná, provází každoročně slovem i nějakými básněmi Zdeňka Žádníková-Volencová. Samozřejmě jí v tom pomáhá pan Jaroslav Svěcený. Zazní právě při tom úvodním koncertu skladby z 18. a 19. století a árie v podání solisty Laskaly, Jiřího Rajniště a Zdeňka Ryse. No ale i ty další, které následují ty koncerty, jsou velmi pěkné. Další bude přímo naproti zámku v kostele Nejsvětější Trojice ve znamení varhaních píšťal a příčních fléten. No a večer bude hlavním hostem Eva Urbanová s moravským klavírním triem. Samozřejmě Jaroslav Svěcený bude také přítomen. No a nedělní program je zase zasvěcen úplně jinému žánru. Kateřina Marie Tichá se svým jazz bandem zahraje. No a oba dny, sobota a neděle, ty víkendové od 11 hodin budou hostit divadelní soubor Lokvar, který zahraje pohádku pro děti, Kašpárek staví domek v sobotu a v neděli jsou to tři prasátka.
1: No, to je festival hudby. To je festival hudby, ale určitě. Ale mě by ještě zajímala návštěva oranžérie, protože ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. V čem ta rekonstrukce spočívala a co všechno v ní návštěvníci můžou objevit?
3: Oranžerii máme rozdělenou vlastně na dvě části. Za tou právě severní stěnou jsou dvě nádvoříčka. Na levé straně byly dříve technické místnosti, takové zázemí a kotelna pro tu oranžerii. Tak v současné době je tam expozice vody a lesa, takže pro velké i malé návštěvníky. Je tam plno zajímavých věcí, protože současní majitelé a rodinná firma se stará hlavně o lesy a rybníky, nejen o zámek. No a ta hlavní skleníková část je také rozdělena. Menší část je věnovaná Františku Ignácu Prastorovi, který dělal sochy v parku a vytvořil třeba fontánu napájení heliových koní. A potom další část stále zůstává pro tu zeleň, takže oranžerie, nějaké citrusy tam máme a na zimu hlavně tam ukládáme ty rostlinky, které jsou na nádvoří, v parku a podobně. No ale velká multifunkční část je věnovaná galerii Emily a Zdeňka Millerových. Obrazy tam má i paní Millerová, která bydlí čtvrtým rokem na Dobříši. No a je tam i taková krtečko-hrnička, můžou se setkat malí i velký návštěvníci právě s tím krtečkem od Zdeňka Millera, jejich kamarádů, pohrát si tam, vyfotit se, protože se říká, že právě Zdeněk Miller v anglickém parku zakopl okrtinec a napadlo ho ta myšlenka toho krtečka, té postavičky, kterou ještě nevymyslel pan Disney. Pak se seznámil s rodinou Colorado Mansfield, no a chtěl tam i poslední svoji knihu Krtek a rybka. A když už jsme vlastně o těch kreslených postaviček, není to jenom o těch filmových místech, o těch filmech, seriálech, ale je to i o těch postavičkách kreslených. Protože když vzpomeneme, že na Dobříše byl domov spisovatelů za československého státu, tak právě Václav Čtvrtek tady byl inspirován k napsání v anglickém parku třeba Kruncajzově, i když je vsazen do Jičína, anebo ve francouzském parku zase k napsání Křemílka a Vochomůrko, takže pohádky z mechu a kapradí, a nedaleký rybníček Bzdinka zase k napsání Vodníka a Česílka. A všechny tyhle pohádky vlastně známe z Večerníčku.
2: Ani jsem netušil, že za tolik vděčíme zámku na Dobříži, na Dobříši, o kterém jsme mluvili s Danielou Vondráčkovou z návštěvnického centra. Děkujeme za všechny informace, mějte se moc hezky.
3: Mějte se taky hezky, krásné léto a zveme všechny vás na zámek Dobříš.

0: Od Kříženeckého po současnost.
1: Sledujte s námi historii české kinematografie v 50 epizodách cyklu To byl můj film.
0: Hlasujte v anketě a rozhodněte, který je ten nejoblíbenější.
1: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
0: A pak na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Paolo Conte na vlnách Vltavy. Posloucháte nás v pátek 31. července.
1: No a my ještě v poslední červencové mozaice roku 2026 stihneme navštívit jednu pozoruhodnou pařížskou ulici.
2: Rue Le Caire je název ulice, která se nachází jižně od Seiny ve středu Paříže v 6. čtvrti a hned tam narazíme na Čechy. Při první návštěvě Paříže v roce 1935 zde v hospůdce se stejnojmenným názvem jako má ulice, Srdce lže, večeřili básník Vítězslav Nezval a André Breton, Paul Éluard a Benjamin Perret. Breton, francouzský surrealistický básník a teoretik, píše ve svém stěžejním esejistickém díle Spojité nádoby, že jméno ulice v něm vyvolalo představu malé vyoperované černé tepny. A zřejmě si tuto hospůdku nevybrali tito básníci náhodou. Navštěvovali ji i básníci John Dos Passos, Gilbert Celdes a Edward Cummings. Tato společnost tam chodila na Calvados. Když jednou ve 3 hodiny v noci opouštěli podnik a močili na zeď, policie přistihla jen Cummingse, předního amerického básníka, malíře a dramatika, a odvezla ho na služebnu, kde slíbil, že tam ráno přijde. Když zavolal Celdes kamarádovi, spisovateli Moránovi, toho času ministru zahraničních věcí, a on nechal přestupek jako bezvýznamný vymazat ze záznamu. Když Cummings druhý den přišel na policii, policisté ho vyhnali, proč otravuje s vyřešeným přestupkem. Před služebnou mezitím demonstrovali kamarádi s nápisem Milost pro počúraného amerického pisálka. Cummings byl dojat. 2 roky před návštěvou Nezvala tento umělec vydal prózu Amy, v níž popsal svou 630-denní návštěvu Sovětského svazu, v níž vyjádřil svůj odpor ke kolektivismu. Ve stejné ulici chodil před 6 lety od Nezvalovy návštěvy do první třídy Charles Aznavour a v cukrárně kousek od školy si kupovával pendrek. Učitelé ho měli rádi. Líbilo se jim, jak recitoval La Fontaineovi bajky. Předpovídali mu hereckou kariéru. Škola byla u kostela Saint-Séverin, kam chodil každé ráno, než šel do školy ministrovat. Rád zpíval v kostelním sboru. Učitelé se nezmýlili a Aznavour hrál v 60 filmech, složil přes 1000 písní a prodal přes 100 milionů hudebních nosičů. V téže ulici se nacházel i hotel Rašu, který se jmenoval podle majitelů. Madame Rašu měla velkou slabost pro umělce, chodili tam často obědvat spisovatelé i malíři, Monet i Pissar. Platit mohli obrazy nebo rukopisy. Svým hostům dovolila, aby si pokoje vyzdobili podle svého vkusu. V 50. letech dostal tento hotel přezdívku Beat Hotel. V říjnu 1957 se tam totiž ubytovali 2 básníci. Allen Ginsberg, který byl v roce 1965 zvolen v Praze králem Majálesu a pak byl vyhoštěn. A Peter Orlovsky, básník a Ginsbergův partner. V roce 1966 tam bydlel i Jacques Kerouac, známý hlavně svým románem Na cestě, a William Burroughs, duchovní otec Beat Generation, který tam uspořádal hostinu na háču. Zkomponoval a doplnil tam taky své dílo Nahý oběd. Rukopis Smečka slov byl právě tam redigován společně s Kerouakem a Ginsbergem. Burroughs pak žil chvíli v Londýně, kde se skamarádil s Anthony Burgessem, autorem slavné knihy Mechanický pomeranč. Byl ale velice chudý, nájmy za něj platil v 70. letech i Paul McCartney, baskytarista Beatles. Ve vedlejší ulici Rue Gozlan měli na konci ateliéry malíři Modigliani a Gauguin, který si ho krátce dělil i s Alfonsem Muchou. V téže ulici totiž sídlela Akademie Colla Rossi, jak se jmenoval její majitel, italský sochař. Učili se tam společně Camille Claudel, francouzská sochařka a grafička, Gauguin, Josef Čapek a již zmíněný Alfons Mucha. A takhle by se dalo pokračovat ještě dlouho. Citoval jsem jen několik málo příběhů z druhého dílu, který má bezmála 500 stránek. Ivan Pohorský jich chystá 5.

0: Zůstáváte s Vltavou a stále ještě ranní mozaikou v pátek 31. července.
1: A když zůstanete i po desáté, nabídneme vám samozřejmě vizitku. Ta dnešní vznikala a byla natočena na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kdy k nám do vltavského stanu přišel režisér Jan Svirák.
0: A poslouchejte taky večer ve 22 hodin Konstantina Bíbla a Cestu na Jávu. Koncem října roku 1926 zamával český básník přátelům z okna vlaku mířícího do italského Janova.
1: No odtamtud už jako pasažér kajuty 366 putoval za oceánským parníkem York dlouhých 16 dní do jihovýchodní Asie. Pozoruhodné postřehy mladého bílého muže ve lněném obleku, který poznává exotickou kulturu, patří k rodinnému stříbru české literatury.
0: A povídku Konstantina Bíbla Cesta na Jávu poslouchejte tedy dnes ve 22 hodin.
1: Tak vám snad přijde vhod v tomto horkém letním večeru. Před námi víkend, opatrujte se, dodržujte pitný režim. A v pondělí jsme tu znova s další dávkou kulturních tipů. Z dnešní mozaiky vše, provázeli vás i František Šedivý
0: a Daniela Čermáková.

0: 10 hodin, hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Česká republika zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. Na mnoha místech už včera naměřili meteorologové přes 40 stupňů Celsia. Horko způsobuje problémy na železnici, komplikuje potom taky práci hasičů. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu. Americký prezident Trump tvrdí, že jeho takzvaná Rada míru dosáhla dohody o odzbrojení palestinského radikálního hnutí Hamas v pásmu Gazy. Napsal to na své sociální síti Truth Social. Následně by se měla z okupovaného území stáhnout izraelská armáda. Hnutí Hamas podle serveru BBC s návrhem souhlasí, Izrael je ale proti. Německo během dneška a víkendu očekává velké kolony na dálnicích. Podle tamního automotoklubu to souvisí s tím, že v Bavorsku a Bádensku Württembersku začínají letní prázdniny. V dalších spolkových zemích naopak už končí. První srpnový víkend bývá na německých dálnicích tradičně nejvytíženější. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Potrvá do 8. srpna a nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. A ještě počasí, čekejte jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech ze speciální filmové vizitky přímo ze stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole v Uherském Hradišti vám přeje Karolína Koubová. To, že se člověk pustí do nějakého tématu, je znamení, že ho zajímá, že má nějakou otázku, na kterou hledá odpověď. Přemýšlela jsem tedy nad otázkou, jak kvalitně žít dál, když objektivní okolnosti a zdravotní stav už neumožňují žít tak, jak byste si představovali. To jsou slova filmového režiséra Jana Svěráka, kterého tu vítám. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak... A vítáme samozřejmě naše festivalové publikum, jehož potlesk právě slyšíte. Na úvod, jako vždy ve vizitce, ještě doplním aspoň trochu do té vaší vizitky. Filmu, říká Jan Svěrák, natočil dost. Dokonce se před časem zmínili i o tom, že už žádný další točit nechce. Přesto vznikl snímek Pět švestek, komorní boat movie o stáří, svobodě i odvaze žít naplno, navzdory tomu, že tělo už neposlouchá jako dřív. Jan Svěrák, držitel Oscara za film Kolia a studentského Oscara za Ropáky, se po letech vrátil k malému štábu natáčení s rodinou a přáteli a k radosti z filmování samotného. A toto období přirovnává k době, kdy vznikala letní road movie Jízda, jeden z jeho prvních filmů. Kromě filmové režie se Jan Svěrák věnuje také režii divadelní, psaní knih a příležitostně se i sám stoupne na jeviště. A na letní filmovce představil právě zmiňovaný nejnovější snímek Pět švestek. Vypadá to jako, že to je od road movie po boat movie, tak se nabízí určitá reflexe, jestli nějakým způsobem se teď ohlížíte, jako odkud kam to vede, když si třeba vezmeme snímky tak velké, jako třeba Tmavomodrý svět, až po Pět švestek. Mrknul jste na to nějak teď?
2: No, já jsem připravoval knížku o filmu Tmavomodrý svět v loňském roce. Vytahovali jsme archivní fotografie.
1: On měl výročí Tmavomodrý svět, je to tak?
2: 25 let od natáčení. A nebo od premiéry. No a zjistil jsem, že ten film byl tak strašně náročný, že bych dnes už na něho neměl nejenom sílu, ale ani tu drzost. Protože my jsme spoustu věcí nevěděli, jak budeme realizovat a vyžadovalo to mít opravdu takovou tu mladickou nerozvážnost. Nějak to dopadne. A řešili jsme to za pochodu.
1: Byla to taky velká koprodukce?
2: Byla to velká, ten film byl velmi drahý na naše poměry.
1: Na
2: poměry zahraniční to byl vlastně levný film, protože stál asi 8 milionů dolarů, ale pro nás to byl megafilm. No a takže jsem si uvědomil, že to byl pravý čas, kdy jsem ten film natočil, když mi bylo, kolik, já nevím, 36 let asi, kdy má člověk tu energii a tu drzost a že dneska mě nejenom, že na to už nemám tu sílu, ale taky mě zajímají jiné věci. Že tehdy mě zajímala hodně forma, jak to bude udělaný a jak udělat ten efekt. A dneska mě zajímá víc obsah, o čem to je. A na té formě až tak zas moc mi nezáleží.
1: Jste tedy začal hned takovým jako uměleckým tématem. Nakolik forma souvisí s obsahem, obsah s formou, jak to řešíte vy? Takže teď vám jde hlavně o obsah.
2: No,
1: a formální prostředky.
2: To, co mě na tom vzrušuje, na té práci, je ten obsah, o čem to je, přijít na to, na tu myšlenku, nebo vzbudit nějaký proces myšlenkový v tom divákovi, nebo nějakou emoci, kterou si odnese, to je všechno obsah. Ale nikoli ho ohromit tím, jak je to uděláno.
1: Čili dalo by se říct, že v tomhle jste trochu jiný režisér, než jste třeba byl před těma 25 lety?
2: Určitě člověk se vyvíjí a i se nám vyměňují v těle všechny buňky, tak já jsem úplně jiný člověk než před 25 lety a vy taky.
1: No tak teď otázka, jak ta výměna, protože právě ten váš film, že jo, tak tematizuje stárnutí toho, čeho jsme schopni, jak se nám tedy vyměnily ty buňky a jak jim potom třeba trochu pomoct, aby ještě nějak fungovaly, zvlášť ty mozkové třeba.
2: No, myslím si, že kdybychom se neproměňovali, takže by to bylo vlastně špatný, protože stárneme a jsme s tím stárnutím jsme taky zkušenější a někteří z nás by se dalo říct i moudřejší. To neříkám, že já
1: jak
2: zrovna,
1: kdo?
2: Ale
1: je pravda, jak kdo?
2: Máme tu šanci s tou zkušeností zmoudřet. A to znamená, že i ten proces toho pohledu na svět, když se proměňuje a díváme se, zajímají nás jiné věci, než když jsme byli mladí, tak to tomu odpovídá, je to v pořádku. Jestli jste tomu rozuměli, teda já sám jsem tom trošku se zamotal.
1: To nevadí, já přemýšlím právě, jako kdo zvládne stárnout tak ku prospěchu, kdo ne, ale když mluvíme právě o tom stárnutí, tak pojďme k filmu Pět švestek. vy jste říkal, že už jako jste moc ani filmovat nechtěl a najednou je tu tenhle film, co vás přesvědčilo, abyste se k tomu vrátil právě ten námět?
2: No, my jezdíme s rodinou a s kamarády, jezdíme na loď, na plachetnici, si vždycky půjčíme někde a trajdáme po moři a moc nás to baví a můj syn, který je střihačem a teďka i kameramanem, tak už před lety říkal, to by bylo hezký tady něco natočit, když to známe, to prostředí, víme, jak který lano funguje a známe i hezký místa. A to málo který filmař si dovolí natočit film na lodi, protože prostě to nezná. A na té lodi je to složitý, ten prostor je omezený, nemůžete tam odstoupit s kamerou, tam je všude voda okolo.
1: Taky musíte se ptát herců, jestli třeba netrpí mořskou nemocí a tím projít castingem, jako ti, kteří vydrží.
2: Špatně, no. Takže s tímhle tím přišel a já jsem začal vymýšlet příběh o stařících, kteří by chtěli naposled se vydat na takovouhle plavbu, protože jsme si říkali s kamarády, kteří s námi jezdí, že zatím můžeme, že je nám teda 50, dneska už 60, ale co budeme dělat, až už nebudeme třeba mít dobrou rovnováhu, nebo se budeme tam bouchat do nohou a poteče nám krev a nebudeme zvládat už reagovat na počasí, že o tohle tu radost přijdeme. Tak jsem chtěl natočit příběh o tom konci vlastně, jak to budou ty staříci zvládat, jak budou ten svůj sen chtít ještě realizovat. Ale nedokázal jsem to dotáhnout. Měl jsem tam takový nápad, že by jeden z nich vzal sebou drogy, který si báli vzít za mlada, aby se nestáli závislejma, nebo aby je tam někdo na ně nepřišel, že tam berou drogy. No ale nic. Co z toho? No tak by si vzali nějaký drogy, bylo by jim chvilku dobře, pak by jim bylo hodně špatně a co. Tak jsem to dal k ledu, až před 2 lety znova přišel ten můj syn s tím nápadem, pojď něco tady natočit a já jsem si vzpomněl na tenhle příběh a napadlo mě, a co když existují látky, které jsou považované nebo jsou ilegální a jsou považované za nebezpečný, ale který by těm starým lidem mohli vlastně pomoct třeba v tom, že by jim na chvíli vrátili mozkovou kapacitu nebo radost ze života a takovou kognici, to, jak vnímáme svět, jako když byli mladí. A Lucie Výborná z rozhlasu mi říkala, no tak to bys měl jít za profesorem Horáčkem, který se tomuhle věnuje.
1: Psychiatra, neurobiolog.
2: Dneska ředitel Národního ústavu duševního zdraví. A já jsem za ním šel a tohle jsem mu vyjevil a on říkal, takový látky jsou a my už na tom několik let děláme. A teď mě je vyjmenoval a začali jsme na tom spolupracovat a on opravdu nabídnul i to menu, co by mohli z těch látek, který se nazývají psychedelika a který v podstatě nefungují na principu dopamínu, tý radosti, jako nám dávají třeba cigarety nebo drogy, který, jako kokain a tak. Ale fungují na jiném principu, takže podle všeho nejsou návykový tím klasickým způsobem a který oni využívají k léčení chorob, jako jsou posttraumatický šok nebo různý neurodegenerativní choroby. V podstatě zkoušejí to snad i na Alzheimera. A hlavně to teďka využívají na zbavení se strachu z konce života u smrtelně nemocných pacientů, kterým se to blíží, tak oni vlastně to využívají, ty látky k tomu, aby došlo k vyrovnání se a přijetí toho konce a funguje to prej náramně.
1: Já se doptám, ano. Pane Svěráku, protože právě když jste zmínil tohle téma, které je tam významné, jakým způsobem můžou právě psychedelika mít ten terapeutický účinek. A zmínil jste Jiřího Horáčka, tak jak jste potom s ním konzultovali a jak jste vy sám jako tvůrce přemýšlel, aby to skutečně jako nebyla komedie o tom, jak si prostě pár seniorů někde něco na palubě šňupne a že to jako vypadá třeba jako propagace drog, ale aby to skutečně mělo tenhle ten motiv, který by se tam chtěl mít, protože to je trochu jako ošemetné, ne?
2: Je to ošemetné, no tak já jsem k tomu nastudoval hodně literatury a těch klinických studií, který mi doporučil a vlastně z nich jsem čerpal, takže ty dialogy v tom filmu jsou v podstatě projevy pacientů nebo psychiatrů, který si tu látku vzali a který vlastně tím prošli, takže to je reálný. Pak jsem to s ním samozřejmě konzultoval znovu, když jsem ten scénář napsal. A ty jejich stavy jsem popisoval podle toho, co jsem teda nastudoval. A samozřejmě třeba u LSD, tam to provází různý jako barevný vize, hodně, hodně výrazný, který my jsme v tom filmu zkoušeli taky jako udělat, ale najednou to bylo mimo styl toho vyprávění. Najednou to vypadalo prostě jak žlutá ponorka od Beatles. Takže jsme ubrali a udělali jsme to spíš tak jako decentní až hravý tu LSD situaci, což nám lidi, kteří na LSD frčeli někdy, tak nám vyčítají, že to je málo, to LSD je mnohem víc. Ale film není realita, film je vyprávění, jehož smyslem je to, abyste šli s těma postavama, abyste rozuměli jejich motivům, abyste se do nich dokázali vžít. Pokud možno, abyste na chvíli zapomněli, že se díváte na film a prožívali to s nima a třeba vám to pomohlo ve vašem dalším rozhodování v životě, nebo aspoň aby vám to pomohlo snášet útrapy života v příštích hodinách nebo dnech.
1: Takže ve filmu seniori použijí marihuanu, pak extázy a pak LSD.
2: Ano. Ale a pan profesor Horáček říká, že to je ideální kombinace v perfektním pořadí.
1: To jste s ním tady taky konzultoval, ale aby to nevypadalo, že tady na Vltavě opravdu propagujeme něco, co nemáme propagovat, tak důležité říct, že vy jste měli atrapy, drog, ale taky jsem si říkala, když jste tedy jako dělali to zázemí, jestli jste se nebál, nebo spíš vaši rekvizitáři, nakolik byli nervózní, když jako cestovali přes ty různé země a měli tyhle ty atrapy a máte je odvážné docela.
2: Ano, my jsme vezli sebou, my jsme letěli letadlem do Řecka, kde se to natáčelo, ale mikrobus jel po zemi, kde byly kamery a kostýmy a hadice na umělý déšť a taky tam byly tři samopaly, tři pistole pro pohraničníky, který je tam mají naše hrdiny zastavit, tak jsme si říkali, kdyby s náma nechtěli spolupracovat, takže jsme si vezli takový pseudouniformy a k těmhle těm zbraním jsme přihodili i několik balíků a trap těch drog. A říkali jsme si, co se bude dít na těch hranicích, až tohle ty celníci najdou. Že nejdřív najdou ty zbraně a pak, když najdou ty drogy, tak jim to bude jasný. Že jo? Ale naštěstí to jelo Evropskou unii.
1: Ano,
2: takže
1: děkujeme za šengenský prostor.
2: Nikdo je nezastavil a projeli zbraně i drogy až do Řecka. Bez toho. Ale my tady o těch látkách mluvíme, jako že jsou stále nelegální, ale myslím si, že od letošního roku třeba už psilocybín, což jsou takzvané houbičky, které jsou taky psychedelika, takže už jsou legální a pro užití v klinické praxi a že jsme jedna, myslím, ze tří zemí na světě, která už s touhletou látkou pracuje, aby pomáhala pacientům.
1: A také od roku 26 je v Česku částečně legální držení a pěstování marihuanu pro vlastní potřebu, čili jste to vlastně tam, jako i když jste měli atrapy,
2: já myslím, že my jsme nejsme nějak provokativní, že jsme jenom na začátku toho procesu jsme udělali příběh, který o tom vypráví, aby to bylo pochopitelnější pro širokou veřejnost, protože třeba tyhle ty látky se používají i na deprese, kterých dneska je mnoho, tak na deprese, na který nezabírají antidepresiva, tak tyto látky velmi úspěšně, jako 7 z 10 případů to funguje. Takže zaplať pánbu, měli bychom být vděční, že se tomu vědci věnují.
1: No a jak reagovali samotní herci, řekněme té starší generace, byli přístupní?
2: Čemu byli přístupní? Myslím, no, oni někteří
1: větší, tomu tématu.
2: Oni nebyli nikdy na moři, takže oni řekli, ano, k moři rádi, pojedeme natáčet k moři. A nedělá se vám špatně na lodi? To já nevím, já jsem nikdy nebyl. Takže to zjistili až tam první den, který byl nejhorší a já jsem jim sliboval, že nic horšího už nezažijou. Všichni, je zajímavé, že všem si myslím, že bylo špatně a že si odskakovali, ale když se dotočilo po těch třech týdnech, tak nikdo z nich to nepřiznal. Všichni říkají, jo, všem bylo špatně, ale mně ne. No a já si myslím, že oni byli rádi, protože oni jsou z té generace, byli rádi, že se té generaci někdo věnuje jejich problémům, že ten scénář považovali za realistický, i když je to nadsázka a je to bráno s humorem. A neměli zkušenost s těma drogama samozřejmě, takže říkali, a to budu jako, že jsem opilej, nebo jak to mám hrát. A tak třeba u té marihuany. A naštěstí v tom štábu byli mladší členové, kteří jim to docela barvitě vysvětlili.
1: Tak probíhá mezigenerační dialog a to souznění potom.
2: Jsme právě měli mezigenerační dialog krásný a třeba Petr Kostka to zahrál úplně bravůrně, protože prostě herci mají fantazii a když se jim dá úkol, tak to se ho zhostějí. Taky opilýho nehraje herec nejlépe, když je opilý, ale když si najde tu techniku, jak se opilý člověk chová. Že
1: A s tou technikou a vůbec s tou hereckou akcí vám také třeba radil Jiří Horáček, jaké jsou ty stavy právě? Nebo?
2: No určitě, no, ty stavy právě tam byly popisované, takže já jsem z toho vycházel i v tom scénáři, co se tam tak může všechno stát, protože to vám nemůžu tady všechno říkat, abych neprozrazoval děj filmu, ale hodně mě inspiroval.
1: Posloucháte speciální filmovou vizitku z letní filmové školy v Uherském Hradišti. My jsme tu festivalovou atmosféru tady i slyšeli, tady byly tóny trubky a tak teď si zahrajeme nějakou píseň nebo skladbu, kterou pro nás vybral Jan Svěrák jako host vizitky, což je právě tradice, že hosté vybírají nám i tu hudební dramaturgii. A jako první máme tedy píseň muzikálu Branický zázrak, jehož jste autorem a režisérem. Bůh je. Můžete mi prosím tu píseň uvést?
2: Tuhle píseň jsem vybral, protože tu v rádiu asi normálně neuslyšíte. Ten muzikál jsme dělali s Tomášem Klusem, který je autorem hudby a textu. A to byl takový složitý muzikál, protože nebyl o tom, že dva se mají rádi a svět jim v tom brání. Takže to byl to, což je běžný téma muzikálový. Tohle bylo o růstu osobnosti, o individuaci, o člověku, který prožívá životní krizi ve svých 45 letech a neví, kam směřovat dál a jak naložit se svým životem, což je složitý téma. A ty písně jednotlivý vlastně se vyjadřovaly k těm aspektům toho zrání té osobnosti. A tahle píseň je o tom, co si o nás Bůh vlastně myslí. A zpívá jí bezdomovec. A zpívá to Josef Fečo, což byl tehdy čerstvý absolvent konzervatoře, který je vynikající zpěvák a dával tomu obrovskou energii. A myslím, že ta píseň je obsahově zajímavá, je vtipná a je nádherně zaspívaná.
1: Tak si ji poslechneme s našimi rozhlasovými posluchači a posluchačkami a také s našimi diváky a divačkami tady ve stanu Českého rozhlasu.
0: Neměnil bych s Bohem ani za Boha svou roli. Technicky vzato všechno ví a všude je. Nudí se, anebo ho lidská blbost bolí.

0: Pokračuje filmová vizitka z letní filmové školy v Uherském Hradišti. Dnes je naším hostem filmový režisér Jan Svěrák. Mluvíme o filmu Pět švestek, který tady na filmovce uvedl. A vy jste už zmínil spolupráci se svým synem Františkem, který vám předtím stříhal betlehemské světlo a teď tady dělal i kameru. A vlastně nedávno to byl rok, co zemřel Vladimír Smutný, dá se říct kameramanská legenda, s ním jste spolupracoval tolikrát na tolika filmech. Tak teď jste dal příležitost Františkovi Svěrákovi. Rozmýšlel jste se nebo vůbec, nebo to byla ta první volba po odchodu Vladimíra Smutného?
1: No, rozmýšlel jsem se velice, protože srovnávat se s Vladimírem Smutným je velice těžký.
0: Navazovat nebo
1: navazovat na něho. Teď jsem zrovna stříhal pro Terezu Ramba, jsem stříhal nějaký sestřih z filmu z betlemského světla a z postrniští Bos a zase na mě vyskakovaly ty nádherný obrazy jeho. Takže udělat něco takového synovi, jako tak teďka natoč svůj první film a buď stejně dobrý jako Vladimír Smutný, to je jako krutý. Ale on s tím nápadem přišel, abychom něco natočili na lodi, takže jsem mu tu příležitost chtěl dát a vzít si jinýho kameramana by bylo zase neslušný, když to byl jeho nápad. Takže to bylo takový riziko, ale věděl jsem, že on je natolik zodpovědnej, až přezodpovědnělej, že si to všechno nastuduje, jak se na té lodi natáčí, co bude nejlepší a že se přetrhne, aby to udělal dobře. To se taky málem stalo. On už pak nosil ortézu na ruce, protože ho bolela od té kamery ruka a šel opravdu na hranici svých možností.
0: Není nad to spolupracovat s tatínkem nad to režisérem?
1: To je vždycky, ale já jsem takhle pro tátu se takhle málem vždycky přetrhnul. Protože chcete tomu otci a tomu synovi dokázat, že jste dobrý. No, to.
0: takže dobře, takže teď uděláte svému synovi, on to udělá pak zase svým dětem a máme tady tu generaci těch Svěráků pokračujících u filmu.
1: No až to někdo přetne a budou mít klid.
0: ale řekněte mi, jestli se třeba díky právě spolupráci se svým synem, který tady studoval na FAMU střih a kameru, měl třeba možnost navnímat nějaký posun, jak chce film dělat třeba mladší generace. Nebo měli jste tam taky ten mezigenerační dialog nějak o tvorbě? Nebo?
1: To byste chtěla slyšet něco takového.
0: Chtěla bych, no.
1: Já si myslím, že ne, že ta filmová řeč je jenom jedna. A tím, že se i já dívám na současné filmy, tak jak vnímám to, jak se vyvíjí, jak se vyvíjí rytmus střihu třeba. A že vlastně rád se nechávám inspirovat. On myslím, že spoléhá třeba na to, že já vím, co dělám, což často není pravda, ale jemu to pomáhá.
0: Že máte otcovskou autoritu.
1: No a já spolehám na to, že on tam svým mladým pohledem a tou energií přinese nějaký novátorský věci, který já už jsem třeba línej, anebo už mi to hlava nebere, abych je tam zavedl. Takže
0: na to vlastně, jsem se právě ptala, jestli tam něco takového proběhlo, bylo, viděl jste?
1: Konflikt ne, ale
0: já spíš, jsem se neptala na konflikt.
1: Spíš zneužití mladého talentu pro film o stáří.
0: Takže co tam třeba právě z toho úhlu pohledu přinesl, to jsem se ptala, jako ten jako jiný pohled třeba, kdy vy jste říkal, že jste třeba líný na to objevovat nebo hledat? No,
1: on třeba natáčel i ve chvíli, kdy já už jsem měl hotovo. Že my jsme dotočili scénu, nebo jsme připravovali scénu a on něco viděl v té kameře, tak ji pustil. A natočil něco a já jsem byl šťastný, že to tam je. Viděl jsem nožičky na jednou herci, tam prostě měli bosí nohy. A vy si řeknete, že nohy 80-letých lidí jsou ošklivý. Protože jak stárneme, tak prostě na reklamu pro Baťu se fotějí nohy 15-letých modelek. Jo. Ty nohy každým rokem pak jsou ošklivější. Ale když máte seřazený takhle čtvery nohy nebo patery nohy, na kterých je vidět už to stáří, ty žíly, takový ty, jak se tomu říká, hřbitovní kvítí, ty flíčky, to já mám tady na ruce, vidíte to, jo. To
0: jak
1: se začne dělat
0: poeticky.
1: Po 50, se to začne dělat každému. Když to tam vidíte a vidíte, že se protahujou a že si hrajou v tom slunci, jak děti, jak bosí nohy malých dětí, že tam prostě ta holčička je pořád přítomná i v té staré pani, tak je to hrozně dojemný. Mě to dojímá i teď, jak o tom mluvím.
0: A tohle jsou třeba záběry, které
1: vznikly díky tomu, že František byl zvídavý a já už tak zvídavý nejsem. Mm-hmm.
0: Děkuju. Ale když jsme mluvili o té otcovsko-synovské spolupráci, tak když to vztáhnu zase teď na vás, tak jestli se nepletu a jestli mi ČSFD nelže, tak naposledy jste si psal scénář k filmu Kuky se vrací z roku 2010. A to byl jeden z mála, jinak vám předtím i potom psal scénáře váš otec, Zdeněk Svěrák. Tak jaké to je třeba po 10 letech té společné práce zase teď si psát ten scénář i sám?
1: Tak je to těžký, já jsem se tomu vždycky bránil, protože jsem věděl, že mám v rodině vynikajícího scénáristu, kterýho mi všichni závidějí. Když Jiří Menzel dokonce říkal, když jsme s tátou začali točit obecnou školu a koliu, tak ten Jiří Menzel říkal, škoda, že si toho kluka nedal k poště, protože přišel o výborného scénáristu, mm-hmm. že jo, on předtím Jiří Menzel točil tatínkovi scénáře. No a nedal mě k poště. Takže tím, že psal scénáře, já jsem věděl, že je píše dobře, protože jeho scénáře nikdy nebyly taková konstrukce. On je psal, že začal a někam se to vyvíjelo. On si nedal předem plán, kam to se dovede. A takže psal, co ho bavilo, a ono to na tom scénáři je poznat, že ty postavy prostě nedělají to, co si scénárista usmyslel, ale jsou živí.
0: Jak píšete vy?
1: Já se snažím psát taky takhle, ono se tomu říká flow, tenhle ten způsob, ale tím, že jsem trošku větší úředník, tak já si jako se snažím si stanovovat ty cíle, jako kam by se to mělo vyvíjet, ale jsem strašně rád, když mě ty postavy překvapí. Když máte v plánu, že se v příští scéně stane tohle, to píšete a ta postava vejde a řekne něco úplně jiného. A najednou se to odvede, ten příběh někam jinam, a já cítím, že tam do toho vstoupil život najednou. A to jsou vzácný momenty, pro který stojí za to psát.
0: Takže se tam nenecháváte jako dogmaticky těmi body, které jste si stanovil,
1: no,
0: necháte se vyhodit.
1: To bych oklešťoval a zbavoval bych to, vlastně kastroval bych ten příběh. Já jsem rád, když se to vyvíjí samo. Protože věřím, že to je nějaký, že existuje nějaký archetyp, ten základní tvar, který nám pomáhá, nebo kterýmu rozumíme všichni a který nám pomáhá pochopit tu realitu, a že to nevymyslíme hlavou, ale že se musíme nechat jakoby ovlivnit něčím, co prochází skrz nás, ať říkáme tomu nevědomí, nebo Antonín Dvořák tomu říkal Bůh, že skrz něho promlouvá, ale když necháte tenhle ten tok, že něco od někud, odjinud vám jenom prochází a využívá vaše ruce k tomu psaní, tak to je pak bezva.
0: To jste mě teď inspiroval k otázce, kde mluvíte o tom archetypu, tak uvažujete jako tvůrce, scénárista, režisér, který potom ty postavy nějakým způsobem sochá, aby se z toho archetypu třeba nestal nějaký stereotyp?
1: To se mi děje. Ano. To se mi děje, a samozřejmě tyhle ty postavy je dobrý jim... Máme tam třeba takovouhle postavu stereotypní ve filmu Pět čvestek, kterou hraje Petr Lněnička, což je prostě syn jedný z těch představitelek, který...
0: Vidíte, já jsem si říkal, jestli nezmíníte Jana Vlasáka, jestli není třeba trochu stereotypně braný jako...
1: Jan Vlasák ani náhodou. To prostě,
0: jako
1: když
0: homosexuál.
1: Se ukáže ve filmu homosexuál jinak, než je dneska běžné, tak je to stereotyp. Ale... Jo, prostě.
0: Jak vy vnímáte tedy Petra Lněničku, že je stereotypní?
1: Petr Lněnička je prostě syn, který chce, aby jeho maminka stará byla v ústavu a aby o ní tam bylo opečováno a on měl klid, aby to bylo jako zařízený a on neměl žádnou výčitku a vlastně nemá jiný rozměr. Je to jenom vlastně ten syn, který strvá na svým a neukáže lidskou tvář. A my jsme mu tam schválně kvůli tomu dali scénu se psem, o kterýho se stará, který zůstal po té mamince, kterýho si nemůže vzít do toho domova seniorů. A tam ukázal svou lidskou tvář. Byla to poměrně roztomilá scéna. A když jsme pak ten film zkracovali, protože každý film je o půl hodiny delší, než pak by měl být na tom plátně, Tak vyhazujete všechno, co tam nemusí být. No a tato scéna, jsme zjistili, že když ji vyndáme, takže příběhu se nic nestane a naopak šlape úspěšnějíc ke konci. Takže tyhle ty scény se pak vyhazujou. No a tak tato scéna, která dělala z Petra Lněničky trojrozměrnou postavu, šla taky pryč.
0: Ale říkáte, že se nic nestalo, ale udělal se ho trochu jako stereotypní.
1: No ale to je jenom ornament. Na tom vnímání, na vašem vnímání toho příběhu to nic nezměnilo. Mm-hmm. Ten Petr Lněnička je skutečně vedlejší postava a je tam jenom jako katalyzátor. Ano. Hmm.
0: Když jste mluvil o tom, kolik jste materiálu natočili, tak tam jste taky měli asi docela dobrý dialog se synem potom v postprodukci a se stříháním. Co se vyhodí, co chcete obětovat, co ne, jaké scény tam...
1: Tohle je nepříjemný, když kameraman je zároveň stříhač. Protože třeba Alois Fišárek, ten nikdy nečet ani scénář. On říkal, já nechci vědět, o čem to je, já to chci poznat z toho natočeného materiálu. Mm-hmm. Protože jestli to tam není, tak to, že jsem si to přečet, to tomu filmu nepomůže. Milujou se nebo se nemilujou, to já poznám z toho filmu. Ale stříhač má za úkol vymasírovat přebytečný tuk z toho filmu. Všechno, co tam nepatří, musí pryč. A teď si představte, že natáčíte celý den scénu v horku, dá to hrozný práce a pak v té střižně ji vyhodíte. Stříhač, který u toho natáčení nebyl, to udělá velmi snadno, ale kameraman, který to
0: se tam
1: natáčel,
0: počil,
1: tak prostě s tím má pak problém. No. Takže tohle to bylo bolestivý v té střižně vyhazovat. Ale nejhorší je, když třeba ve filmu obsadíte do nějaké roličky vlastní děti nebo vnoučata nebo děti kamarádů a pak zjistíte, že ta scéna musí pryč. Ty děti pláčou potom. A to si připadáte opravdu potom jako kruťas.
0: A tady jste nikoho takového neměl, nemuseli jste, nikomu jste nespůsobil takovéhle?
1: Už byly pryč moje vnoučata, aha. Už tam jsou v jedné scéně, v domově seniorů jsou na návštěvě u dědečka, skáčou po posteli, je to kratoučkej záběr a už ta scéna i s okolníma byla pryč. A pak jsme si říkali, že vlastně nepotřebujeme to takhle výrazně ten začátek zkracovat, že bychom tomu možná ublížili. Ono někdy to tomu můžete i ublížit, když toho jako moc vyndáte. Takže se nám pak jako spad kámen ze srdce, když jsme je tam vrátili, tak to bylo velký uf, že to nebudeme muset doma vysvětlovat.
0: Říká Jan Svěrák ve vizitce na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Mluvíme o jeho novém filmu Pět švestek, ale teď přišel čas na to, abychom si zase zahráli a to budou Buty, píseň Pakliže. Tak také prosím o pár slov.
1: No já jsem si říkal, že bych měl tam zařadit Buty, protože stály na začátku mé filmové kariéry u filmu Jízda a že jsem je měl vždycky rád a že jsem je dlouho neposlouchal a že dlouho po filmu Jízda natočili desku Kapradí, kde byla písnička, která mě hrozně bavila. A ta se jmenuje Pakliže a já jsem si někdy i myslel, že je trošku o mně. Tak si ji puste.
0: Tak jsem s ní.

0: Pokračuje vizitka, posloucháte Český rozhlas Vltava a my vysíláme ze stanu Českého rozhlasu na letní filmové škole v Uherském Hradišti, takže děkuji tady našemu publiku, které je tu s námi a podporuje nás svojí přítomností. Naším hostem je Jan Svěrák, filmový režisér, mluvíme o jeho posledním filmu, nebo tom nejnovějším, řekněme, Pět švestek, který uvedl právě tady na filmovce. A když jste pustil, pane Svěráku, Buty, tak si nemůžu vrátit k té jízdě, protože také jste naznačil, že vlastně máte v Pěti švestkách teď komorní, rodinný štáb. Na co jste si právě při natáčení Pěti švestek třeba vzpomněl, nebo jste si nejvíc připomněl, nebo měl nějaký jako flashback třeba z jízdy? Měl jste tam něco takového?
1: Já jsem to s tou jízdou začal srovnávat až po tom natáčení, protože já jsem myslel, že točíme prostě film s našimi legendami hereckými na moři a že to je fajn, že o tom nikdo neví, že je nás tak málo. Ten štáb byl opravdu, nás bylo asi 12. Až když jsme natáčeli a oni vždycky přijeli ráno z ostrova, kde spali na lodi, k naší lodi, my jsme měli tu hrací loď, kterou ve filmu uvidíte, my jsme na ní spali s Františkem, kameramanem, s mojí ženou, s druhým synem Ondřejem, který dělal mikrofonistu a často s náma přespal třeba zvukař nebo někdo, kdo chtěl vidět hvězdy v noci.
0: To vypadá jako taková trochu jiná dovolená vlastně.
1: No a oni přijeli ráno, převlíkli se do kostýmu a hrálo se celý den a večer, když začalo se stmívat, tak zase pro ně loď přijela a oni odjeli a z nás to spadlo, my jsme si udělali něco k jídlu, vykoupali jsme se a pak jsme si natáhli prostěradlo a pustili jsme generátor na té lodi a promítali jsme si to, co jsme za ten den natočili. A do toho foukal vítr, tak to prostěradlo se nadouvalo, ta loď se houpala, ta kamera se houpala a my jsme si říkali, ježiš, těm lidem bude špatně, až se na to budou dívat na tom plátně. Ale ku podivu to tak, to vůbec nikdo si na to nestěžuje. No a tam, jak takhle odjeli a jste v té přírodě, nad váma jsou ty hvězdy, vy si promítáte to kino, vlastně letní kinečko máte na lodi, tak já jsem si uvědomil, že jsem šťastný, že dělám film, ale přitom tam nemám ten obrovský za sebou ten průmyslový kolos, který u toho filmu vždycky je. Že tam jsou jenom ty nejnutnější kamarádi anebo členové rodiny a že to tak jako hezky prorostlo, že vlastně tvoříme a žijeme zároveň. No a zjistil jsem, že to je ten pocit, který jsem měl z natáčení jízdy a měl jsem vlastně ty celý léta od toho roku 94, kdy jízda vznikla, jsem si říkal, to už nikdy nepůjde zopakovat, protože to byla taková konstelace toho tématu, toho malého štábu, toho léta. To prostě buď vděčný, že jsi to zažil aspoň jednou v životě, někdo to nezažije nikdy. A šup ho, ono se mi to na starý kolena stalo znova. Takže jsem vděčný dvojnásob.
0: Ale napadá mě přece jenom, zní to fakt idylicky, ale když tam máte ten tvůrčí tým, který se z velké části sestává z členů rodiny, už jste narazil na to, že to má svá ošemetná místa, no. Jako třeba jestli vystřihnete vnoučata nebo ne. Ale tak nabízí se i ta otázka, neměli jste ponorku nějakou?
1: Ale to taky, ale to, u nás to trvá velice krátce. Já vím, že jsem, moje žena tam dělala rekvizity i kostýmy. Já jsem chtěl, aby nám i vařila, to ona řekla v žádném případě. Ale chtěl jsem jí tam mít sebou, abych právě měl to zázemí.
0: To nevzala snacha třeba, vaření?
1: Ne, moje žena, já tam snacha by se ani nevešla. No nicméně, když jsem po té svý ženě chtěl něco s těma kostýmama a ještě s těma rekvizitama a pak jsem jí nějakým hrubým slovem poslal někam, tak ona okamžitě zpátky mě taky poslala někam a bylo to vyčištěné. Za 5 minut jsme zase byli kolegové a manželé.
0: No a je to opravdu těsný prostor na té lodi, takže proto si to tak jako představuju, když vy třeba často i tematizujete jako mezigenerační nepochopení nebo ano. Tak, tak právě třeba...
1: To je právě ale ono, že nemáte kam utíct. Jo? Já si myslím, že tohle omezení toho malého prostoru a kolem vás je ten celý svět, toto moře a hvězdy, všechno veliký je kolem vás, ale vy jste tam spolu, tak nemůžete prosazovat jenom svou vůli, protože musíte dojít k nějakému kompromisu, protože tam spolu budete dál, tak jako v té rodině spolu budete žít dál. Že možná ty možnosti, ta svoboda toho, že můžete člověka urazit nebo se urazit a odejít, třeba tady z tohoto stanu to jde, takže to,
0: je to na tom moře obtížnější.
1: To komplikuje ty mezilidský vztahy. Ale když ty lidi zavřete na takhle na jednu loď, tak se začnou chovat slušnějc.
0: Aha.
1: Ku podivu.
0: Zajímavou perspektivu jste tam takhle nahlídl.
1: To taky říkají, že v kosmických posádkách je dobrý, když ty pohlaví jsou namíchaný, že když jsou tam ženy, tak se ty chlapy chovají líp a opačně, když tam je jeden chlap aspoň, tak ty ženy taky se snaží. Aha. Je nám dobře spolu a nesmíme dostat moc velký dvorek.
0: Dobře, ale vy jste mi trochu utekl z té otázky, když jste právě, a teď vás teda zacituju, zeptám se jinak, po filmu Postrništi Bos jsem si řekl, že slezu z plakátů, odstrčím se do ústraní a nebudu chodit dělat rozhovory do rádia, nebudu usilovat o to být slavný a úspěšný a něco dokazovat, budu se starat o jiné věci, tak co vás tedy opravdu jako přesvědčilo, že jste do toho šel znova? A jestli teď, když se...
1: Nelitujete, lituju.
0: Neptám se, ale když se do toho jako kolotoče vracíte, tak jaký to je, jestli to je jiný, nebo si to užíváte teď po té pauze?
1: No já jsem měl tu pauzu a byla báječná a tohle to je opravdu výjimečný případ, kdy mě ten syn přesvědčil, abych něco udělal za výjimečných podmínek, protože takovýhle film se člověku stane jednou, maximálně dvakrát, jak vidíte, za život. A opravdu do velkého natáčení už se mi nechce a ani témata nevidím, které by rezonovaly ve společnosti, které by zajímaly mě. Myslím, že mě zajímají jiné věci. Mě to takhle vyhovuje. Teď jsem byl 2 měsíce na chalupě, takže jako po 2 měsících vyjít jednou do rády a to jde, jako mezi lidi se ukázat. Aspoň jsem se učesal.
0: Tak...
1: Ale ano, ten cirkus kolem toho je vlastně nepříjemná daň za to, když chcete něco dělat, tak v dnešní době je to mnohem složitější to dostat k divákům, aby se o tom vůbec dozvěděli v návalu všech médií a hlavně sociálních sítí, který každý den na vás útočejí, tak vůbec dostat informaci, že vznikl nový film k divákovi, je obrovský úsilí a znamená to, že musíte chodit každý týden aspoň dělat 4 rozhovory a ten 4. už v tom týdnu taková zábava není, to mi věřte.
0: A teď máte ten, na filmovce ten první.
1: Mám první po 2 měsících, takže je to krásný.
0: Tak to jsem ráda. Taky mě zaujalo, když jste právě kolegovi v Českém rozhlase dával rozhovor, že si dáváte oddech, že teda filmu jste natočil docela dost a že televizi se vám dělat nechce. Mě zajímá, proč nechcete dělat pro televizi. Třeba někteří režiséři mají opačnou tendenci, že seknou s filmem a naopak jdou do té televize a točí ty televize.
1: Jasně, tak v televizi je teďka práce, protože televize a platformy vyrábí seriály, má to diváky a je tam teď víc peněz, než je v kinematografii, jako v tvorbě pro velký plátno. Ale já jsem škola, která vzývala tu formu toho velkého plátna a já vám to vysvětlím. Pro malou obrazovku se jinak záběruje. Pro televizní obrazovku nebo pro small screen, jako je na vašem počítači nebo na mobilu, musíte většinu záběru mít velký lidský hlavy, protože oči, s těma se napojuje divák a musí vidět oči jasně. Když je to celé, když je tam celá postava, tak vidíte tu postavu, ale nevidíte ty oči. Takže pro televizi se dělají takzvané bedny. To jsou ty hlavy, uříznutý někde pod prsama, bysty. Točíte furt jenom bysty. A když to na plátně, tam střídáte ty záběry. Tam tenhle tu bystu použijete jenom ve chvíli, protože ty oči jsou najednou půlmetrový, že jo, na tom plátně. To použijete jenom ve chvíli, kdy chcete akcentovat nějakou emoci nebo se dostat do toho diváka, jakože teď jste s ním a prožíváte to s ním. Jinak používáte širší záběry, ukazujete krajinu, prostředí, ukazujete celou tu postavu, protože i ta postava, jak stojí, jak jde, jak se opírá, tamhle ve dveřích stojí lidé a u každého z nich vidíte, tam paní chce třeba trošku odejít, neví, jo.
0: Ale naštěstí je tam kolega Tonda Viktora, ten tady poznáte, stojí pevně na nohou a neodejde.
1: Poznáte i na tom, jaký jsou kondici, jak jsou na tom psychicky.
0: Prostě, fakt to všechno poznáte takhle.
1: Postoje, kdyby tady byl doktor, který se zabývá kostrou, tak vám hned řekne, jestli prostě paní nebudu říkat co, ale každopádně i to tělo vypovídá o tom člověku a vypráví, když to v televizi vypráví jenom hlas, jenom povídání.
0: Tam na
1: to...
0: Já myslím, že v rozhlase.
1: V rozhlase už vůbec ne.
0: Tam, vy mě ne, úplně teď tam měníte je...
1: No televize je založená... Informace v televizi je přenášena zvukem. Ty obrázky, nebo více méně.
0: A já jsem slyšela, informace je přenášena obrazem, ano, a emoce zvukem. No, teď teda se omlouvám, že vám tam máte, to tak nějak rozporuje.
1: Ne, ale tak kdy ona řekne, opustil mě, že jo, vážně, to neřekne tělem, neudělá, opustil mě. Ona to řekne. No a teď je tam další aspekt a to je psychologický, jako jak na nás působí ten obraz. Jo. My na velkém plátně se díváme a ta kamera, ten režisér nás vede, kam se máme dívat. A dělá to tím, kde to je ostrý, kde to je zasvícený, kde je pohyb třeba. My taky jsme vycvičený od přírody, že vnímáme oči a postavu, pohybující se objekt, ideálně člověka. Takže on nás vede, kam se máme dívat a my si rozhlížíme a zároveň si vybíráme. Když je ten záběr delší, tak si ho prohlížíme. Hmm. Na to je taková křivka, jak ty naše oči bloudějí po tom obraze. A tomu se říká aktivní vnímání nebo aktivní pozorování. Ta mysl je při sledování filmu na plátně aktivní. Na malý obrazovce díváte se do prostředí obrazovky a obsáhnete ji celou, aniž byste pohnuli očima. A dostáváte se časem do stavu určitý hypnózy, protože vaše vnímání přestane být aktivní, ale jste pasivní diváci. A to je velký rozdíl. A to mi nevyhovuje.
0: Aha. Tak. Dobře, takže nechcete točit prostě bedny a hlavy.
1: No, víceméně. Chci točit pro aktivního diváka.
0: Mm-hmm. A tak jste také ale říkal tedy, že teď si od filmu asi oddechnete a že máte rozepsanou divadelní hru, je to tak?
1: Nemám ji rozepsanou.
0: Už máte dokončenou?
1: Nemám ji ani dokončenou. Jsem úplně na začátku, ještě nemám ani název. Aha. Ale vím, že teď bych chtěl se pustit do další divadelní hry, protože mě divadlo začalo bavit a setkávám se tam s diváky, kteří jsou aktivní a je to legrace a baví mě to nejenom psát, ale i v tom hrát.
0: Tak já jsem ráda, že jsme teda uvedli na pravou míru, že ještě nemáte ani název. Ale tak teda o čem to bude?
1: To vám neřeknu. No. A teď se mi napadlo, co když nějaká televize přijde, že bych chtěla, abych něco natočil. Já jsem řekl, že ne, že jo. No.
0: To si budete muset...
1: Ježišmarja.
0: Tak ale můžete potom říct, že jste změnil názor.
1: Že jsem dorost, že se mi vyměnili buňky a že jsem změnil. No to máme právo.
0: Tak jsme se zacykli, tím jsme vlastně začínali, jak se měníte, jak se obměňujeme s těmi buňkami. Tak třeba vám buňky dorostou do toho, že budete chtít točit televizi. I to je možné.
1: Nedej bože, ano, i to je možné.
0: No dobře, ale tak teď vám tady dorůstají do té divadelní hry.
1: Ano.
0: A jaké je to jako jiné psaní? Protože vy jste napsal i román Bohemia. Mě zajímá, jestli spíš tíhnete kvůli tomu, co celý život děláte, k tomu scénaristickému psaní, nevím, situací dialogu, nebo třeba vás fakt jako láká i beletrie?
1: Mě na tom psaní baví to, že k tomu nikomu nepotřebujete. A vlastně máte neomezený rozpočet, protože to, co si vymyslíte, je na tom papíře. A můžete být na horách, můžou tam lítat letadla, že jo, cokoliv, nic to nestojí, jenom je to písmenka. Takže to je krásný a nepotřebujete ani se domlouvat s žádnou produkcí, jak se to bude realizovat. A to divadlo má k tomuhle blízko, protože ta realizace je taky vlastně hrozně jednoduchá a levná. Takže nepotřebujete na to v podstatě nikoho, jenom co si vymyslíte, to těm divákům můžete přinést a doufat, že je to bude bavit. Mm-hmm.
0: No. Čiže z vás trochu mluví i ta zkušenost producenta.
1: Já jsem vlastně ta divadelní hra Dobré ráno s Findou, kterou teďka hrajeme, ta je napsaná vlastně ze vsteku. Já jsem psal osmidílný televizní sci-fi seriál, televizní, slyšíte to, jo? Ale jako no, chtěl jsem to pro Netflix nebo pro HBO, jako mezinárodní, protože to mělo být velká podívaná, ne bedny, ale velký záběry.
0: Takže i v televizi se to dá.
1: Já bych to tam dostal asi, no. Aha. A oni to nechtěli. Ten Netflix dokonce ani neodpověděl. Ne, setkali se se mnou a řekli, my bychom chtěli něco jako Dobré ráno Brno. Já jsem říkal, doprčit, no tak tohle je něco jiného.

0: a nazval jsem ji kvůli tomu Netflixu Dobré ráno s Findou. Mm-hmm. A zjistil jsem, že když mě nechtějí, takže si to udělám sám.
1: Aha. A ten název už jste potom nechal i pro divadelní hru.
0: Ano. Mm-hmm. Protože se mi zdálo, že by se to jmenovalo jenom Finda, takže si lidi domů myslet, že to je něco z prostýho.
1: No to tak zní, no.
0: Ta Finda, to je umělá inteligence, robotka, která je vyrobená ve Finsku, ale žije v Dánsku. Jo. Takže se jmenuje Finda.
1: Ano, toto vysvětluje.
0: Na tom není nic.
1: Děkuju.
0: Co si vy myslíte? Jako.
1: Ještě, že jste to mi takhle řekl. To mě fakt uklidnilo. Ale přece jenom se nemůžu nezeptat ještě zpět jako k vaší rodině, k vašemu otci. Když jste byl vy mladý, tak jak jste vnímal věci vlastně svého otce a jak je vnímáte teď, kdy se třeba stávají určitým opravdu kánonem v tom filmovém světě? Ale když vy jste byl jako mlád a viděl jste ty filmy, které natočil váš tatínek s Ladislavem Smoljakem?
0: To berete jako samozřejmost, když se narodíte v té rodině. Já jsem tam byl v předsíni na Spořilově, kde jsme bydleli, tak tam byla taková malá rytinka z nějakého časopisu vystřižená takového rytíře a já jsem myslel, že to je náš Strejda Cimrman. A ve vedlejším pokojíčku, ve vedlejším pokoji měl táta pracovnu a my jsme se ségrou spali za zdí a když jsem byl nemocný a nešel jsem do školy, jak jsem slyšel, jak tam se Smoljakem ťukají do psacího stroje a smějou se. A bral jsem to, jako, že takhle prostě tatínkové pracujou. To, že dělají filmy a že prostě lidi se tomu smějou, to jsem od malička bral, jako, že to je takhle normální, že takhle se to v rodinách dělá. To, že to není normální, na to mě až upozornili učitelky ve škole, který buď tatínka měli rádi a tak jakoby mi nadržovali, anebo naopak očekávali, že když tatínek je, jako dělá v showbiznisu, takže já budu
1: z pratek
0: a tak rovnou na mě byli o to tvrdší.
1: No a mě to právě vede k té otázce, jestli ten vínek svěrákovský, jestli je na jednu stranu asi určitě bohatý, který se vám dostal, ale taky to může být určitá zátěž. Já jsem si někde přečetla slova vašeho syna Františka právě, který říkal, já jsem se vlastně vůbec nesnažil třeba nějak o toho režiséra, protože můj děda je genius a můj otec je držitel Oscara. Tak jako si říkám, jak to vnímáte vlastně i k těm dalším svěrákovským generacím a nakolik je to vlastně
0: pozitivně? My jsme kvůli tomuhle tomu přesně jsme si udělali dva syny, aby ten jeden se mohl vymlouvat na toho druhého.
1: A ten druhý vám dělal zvuk, teďka jste říkal, ten dělal mikrofony u pěti
0: švestek.
1: Ano,
0: ten dělal mikrofonistu, ten dělá zvukaře. Takže oni teďka jako si můžou vymlouvat jeden na druhého, já nemusím být pokračovatel v tomhle tom, ať to dělá ten druhý, že jo. Je to svým způsobem prokletí, ale každý dar je zároveň prokletí, takže já jsem za něho vděčný, děkuju, že mám takovýho tatínka, že jsem mohl s ním dělat filmy. Bylo to bezvadný.
1: Vy nám prosím ještě řeknete, proč jste nám vybrali ještě do té hudební dramaturgie a teď jenom nalistuji, co to je. Je to Susan Sarandon. Touch A.
0: No tak, prosím vás, to je z muzikálu The Rocky Horror Picture Show. Tuhle písničku v rádiu asi normálně neuslyšíte, tak jsem vám ji tam propašoval. A to je muzikál, který byl natočený někdy v roce 74. Myslím, že docela propad, ale postupem času se z něho stala legenda. A k nám, když se dostal před revolucí na VHS-kách, tak to bylo pro nás zjevení, protože to je parodie na horory, ale zároveň je to tak jakoby sexuálně otevřený, revoluční a drzí. Všechno je povoleno a pro nás, pro tvůrce, když nám někdo ukáže sraby, tohle si ještě můžeme dovolit, jo. Tak pro nás je to povzbuzení, že někdo běží před náma a my můžeme se rozběhnout o to rychlejc. Nejhorší je, když před váma nikdo neběží. Tak pro nás tenhle ten film byl pojďme být ještě drzejší, ještě revolučnější. A Susan Sarandon, kterou znáte z filmu Thelma a Louisa třeba, tak tam to byla jedna z jejich prvních rolí, kde zpívá tuhle tu naivní holčičku. Nebudu dál prozrazovat.
1: Než si ji pustíme, tak jenom moc děkuji Janu Svěrákovi, že přišel za náma do stanu Českého rozhlasu a za rozhovor. Děkuji vám.
0: Já vám děkuji.
2: I'd only ever kissed before. You mean she...
3: Uh-huh.

0: creature of the night.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
3: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
6: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
5: Česká města zavádějí opatření kvůli horku. V ulicích instalují mlžítka a otevírají jinak nepřístupné prostory, aby se lidé mohli schladit. Například v Praze k tomu poslouží klimatizovaný Škodův palác v Jungmanově ulici. V Brně jsou otevřené prostory v historické Nové radnici na Dominikánském náměstí. Ulicemi Moravské metropole projíždí 3x denně kropící vůz. Firmy se od zítřka musí přihlásit k plnění povinností podle zákona o kritické infrastruktuře. Ten počítá s tím, že stovky společností budou muset mít například přichystaný krizový plán a také, že zajistí nepřetržitý provoz v případě nějaké krize. Pod zákon spadají některé firmy z odvětví, jako jsou energetika, vodárenství nebo potravinářství. K plnění povinností se musí firmy přihlásit sami, a to přes portál kritické infrastruktury. Ministerstvo vnitra pak určí, jestli firma pod kritickou infrastrukturu skutečně patří. Do španělského autonomního města Ceuta míří ministr vnitra Fernando Grande Marlaska. Španělská exkláva na pobřeží severní Afriky požádala vládu o vyhlášení stavu národní nouze a nasazení armády. Madrid stav nouze odmítá s tím, že ho lze vyhlásit jen kvůli přírodním katastrofám. Vojáky na pomoc místní policii ale vyslala. Úřady reagují na to, že do Ceuty v posledních dnech přeplavali nebo přešli tisíce Maročanů. Nejméně 15 lidí se utopilo. Podle starosty Ceuty jsou přeplněná přijímací centra pro uprchlíky. Dnes začíná letní škola barokní hudby v Holešově. Tu bude doprovázet řada koncertů pro veřejnost v Holešově, Štípě, Rajnochovicích a Přílepích, a to až do neděle 9. srpna. Letní barokní škola je určena studentům všech oborů, od sólového a sborového zpěvu po smyčcové a dechové nástroje. Účastníci letošního ročníku nastudují oratorium Saul od Georga Friedricha Händla. A počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadelní představení i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Litomyšl, Belhartice, Šternberg, Zákupy, Loket, Špilberg a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu NPU.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková, je pátek 31. července. Víkend je sice už za rohem, nějaký čas nám ale ještě zbývá a ten vyplníme třeba jazzovou hudbou. Německý klavírista Bernd Lotzky letos vydal u vydavatelství ACT album Jazz Goes Baroque. Jedná se o živý záznam z berlínské filharmonie a zároveň 50. večer koncertní série Jazz at Berlin Philharmonic, kterou ACT pořádá. Já vítám ve studiu Elišku Vidomus, která nám řekne víc. Hezký den.
2: Hezký den.
1: Eliško, ano, můžete nám tu sérii trošku víc přiblížit.
2: Děkuji. Já začnu trošku ze široka, protože vlastně ta myšlenka na to pořádat jazzové akce v koncertních síních je trochu starší, než kam sahá kariéra Ziggyho Locha. Jedná se o, vlastně přišel s tím v roce 1944 americký hudební producent Norman Granz, který založil koncertní sérii Jazz at the Philharmonic a jeho cílem právě bylo poskytnout jazzu a jazzovým hudebníkům tutéž prestiž a pozornost, kterou měli muzikanti z oblasti klasické hudby. A co se týče toho Normana Granze, tak to je opravdu osobnost, která stojí za pozornost, protože on se zasadil i nejenom o to, aby ten jazz byl více vidět a byl to skutečně jeden z nejúspěšnějších jazzových manažerů jazzové historii, ale on byl výjimečný právě i co se týče oblasti lidských práv, protože si hodně zakládal na tom, aby muzikanti hráli pro nesegregované publikum, aby bílí i černí hudebníci měli stejné podmínky a co se týče ohodnocení, ale i zázemí. No a na jeho právě tu myšlenku těchto koncertů navázal v roce 2012 mnichovský producent Ziggy Loch a ve spolupráci s berlínskou filharmonií založil tento koncertní cyklus. Ty cykly probíhají v komorním sále berlínské filharmonie, který má 1200 míst. A to publikum právě bývá často spíše z oblasti klasické hudby a je to skvělé, protože vlastně prostřednictvím těchto akcí se může seznamovat opravdu se širokým záběrem, s takovým širokým spektrem toho, co vlastně všechno jazz nabízí. Většinou jsou to hudebníci právě z toho labelu ACT Music a kdybych měla doporučit třeba některé nahrávky, krom tedy té, která nás dneska čeká, tak jsou to třeba záznamy koncertu, kde vystoupili polský pianista Leszek Mosdžer, finský pianista Iiro Rantala nebo můj oblíbený francouzský akordeonista Vincent Perani.
1: Pojďme k hudbě. Vy jste pro nás pro začátek vybrala hned dvě ukázky.
2: Ano, musela jsem pustit jednu, která na úvod takovou úplně prskavkou a myslím si, že je jako skvělým úvodem do toho světa, který nás bude čekat. Je takovou vtipnou hravou reminiscencí na Charpentierovo Tédeum. Jmenuje se to Messie Charpentier Raises the Curtain a poté bude následovat skladba Gavotte en Rondo.

0: Jazz Goes Barock, album německého klavíristy Bernda Lockyho. Jedná se o živý záznam z berlínské filharmonie a zároveň 50. večer koncertní série Jazz at Berlin Philharmonic. Eliško, jaké místo v této sérii zaujímá ten Lockyho projekt?
1: Tak jak už to zaznělo, jedná se tedy o 50. díl této série, čili myslím si, že byl i nějak jako kladen důraz na to, aby to bylo opravdu něčím speciální, protože to je prostě jubilejní 50. vydání. A producent Ziggy Lock, co se týče celé té série, tak on si opravdu zakládá na tom, už jsem to zmiňovala, aby to publikum, které přijde do toho komorního sálu Berlínské filharmonie, mělo možnost se setkat s co nejrozmanitějšími polohami a podobami jazzu od těch spíš tradičnějších formátů, jako jsou třeba klasická klavírní tria, přes různé fúze jazzu s world music nebo šanzonem, až po experimentální polohy. No a na některých koncertech se podílala i samotná Berlínská filharmonie, jako například na narozeninovém koncertu švédského trombonisty Nilse Landgrena. A tím pádem si myslím, že právě to spojení toho jazzu s barokní hudbou do tohoto rámce skvěle zapadá. Lockey a jeho spoluhráči se k barokní hudbě, jak už jsme mohli slyšet, staví sympaticky, neortodoxně a místy s takovou hravou nadsázkou. A co se týče tedy obsazení, tak spolu s Lockym se na nahrávce a na koncertě vystoupili soprán saxofonista Emil Parisien, flétnista Frederik Kuder, kontrabasista a violončelista Henning Sieverts a bubeník Erik Schaeffer.
0: Konkrétně francouzský saxofonista Emil Parisien je hráč, který má velmi široké výrazové spektrum od lyrických melodií až po free jazz. Jak jeho poetika podle vás sedí k tomu baroknímu materiálu, se kterým Lockey pracuje?
1: Tak já se přiznám, že opravdu Emil Parisien je opravdu jeho tvorbu mám strašně ráda a hlavně způsob, jakým on vystupuje. Já jsem ho zažila na festivalu Jazzfest Brno v Huse na provázku a to bylo něco tak neskutečně extatického, psychedelického. On prostě hraje celým tělem a je to opravdu hudebník, kterého dlouhodobě sleduji a moc doporučuji některá jeho alba posluchačům, protože je to opravdu jako velice univerzální muzikant, který dokáže obsáhnout široké výrazové spektrum a myslím si, že právě pro tento projekt byl velice jako určujícím, protože on se v tom prostoru mezi jazzem a barokem pohybuje s naprostou lehkostí. Člověk přestává vlastně řešit, je to baroko, je to jazz, vlastně to přestane hrát roli. A myslím si, že to právě bylo i cílem klavíristy Bernda Lockyho. Tak já bych teď přistoupila k další ukázce a to bude skladba, která se jmenuje Double Talk.

0: Posloucháme skladby inspirované barokní hudbou v aranži Bernda Lockyho. Nicméně letos v dubnu vyšlo album Built on Bach od Neil Cowley Tria, které jste v našem vysílání, Eliško, také představila. Britský pianista zde nechává Bacha svou hudbou obrazně řečeno spíše prosakovat, než že by jeho skladby přímo aranžoval. Jaký přístup k baroku zvolil Bernd Lockyho?
1: Si myslím, že je dost podobný a především si myslím, že si vybral spoluhráče, kteří mají s hravou a neortodoxní reinterpretací klasické hudby bohaté zkušenosti. Já jsem v minulosti na Vltavě představovala album bubeníka Erika Schaeffera, který právě se podílel i na tomto albu, které dnes posloucháme, a ten vydal v roce 2013 desku, která se jmenuje v překladu by to bylo Kdo se bojí Richarda Wagnera. A je to jeho, prostě je to neskutečně jako chytře a zároveň tak jako opravdu vtipně udělaná dekonstrukce Wagnerovy monumentální hudby. Vřele doporučuji k poslechu. No a právě stejně jako Neil Cowley, kterého jste zmínila, tak i ten Bernd Lockyho vychází spíše z volných asociací a z takových intuitivních spojení. Rozhodně mu nejde o nějakou historickou rekonstrukci z příměsí jazzu. Já vždycky jako říkám, že právě ta alba, která se pohybují někde mezi, tak je tam opravdu velké nebezpečí toho, že to prostě, když jako jazzoví hudebníci se pouští do klasiky, tak ne vždycky to úplně se podaří a naopak, jo. A vlastně když se to takhle krásně podaří ty světy prolnout, že přesně potom člověk už přestává řešit, je to jazz, je to klasika, je to vlastně úplně jedno, tak z takových alb mám vždycky velkou radost. A on právě hodně používá třeba různé sekvence, ostináta a používá jako takový melodický základ pro basový groove a zároveň i pro takový jako komunikační rámec celou tu kapelou. A právě on i jako v jednom rozhovoru zmínil, že prostě jazz a barokní hudba to pro něj nejsou protiklady, ale jsou to prostě hudební světy, které se mohou vzájemně obohacovat, inspirovat, prolínat. No a pokud by posluchači si chtěli zažít atmosféru této série Jazz at Berlin Philharmonic naživo, tak budou mít možnost 29. září, protože v rámci této série vystoupí americký trumpetista Theo Croker se svým kvartetem a ještě spolu s ním se tam představí Norwegian Wind Ensemble. Takže doporučuji.
0: Ještě nám prozraďte, co si poslechneme na závěr.
1: A na závěr nás čeká skladba inspirovaná Vivaldim a bude to Vivaldi 156.
0: Eliška Vidumus a dnešní výběr jazzové hudby. Děkujeme.
1: Děkuji také.

0: Německý klavírista Bernd Lotzky a jeho album Jazz Goes Baroque. Ve vysílání dozněla skladba Vivaldi 156.
1: 50 odstínů české klasiky.
2: Ucho, knoflíkáři, panel story nebo spalovač mrtvol.
1: Poslouchejte zajímavosti z české kinematografie a vyberte v anketě ten nejlepší film.
2: Polední Vltava od pondělí do pátku mezi 12. a 13. hodinou.
1: A taky na webu vltava.rozhlas.cz.
0: Filmy umějí vracet čas, stačí několik tónů, nebo třeba jedna slavná replika, nebo jediný záběr a rázem jsme zpátky ve chvíli, kdy jsme je viděli poprvé. Zapojte se do našeho prázdninového projektu Filmové léto. Napište nám o své nejsilnější filmové vzpomínce nebo o zážitku spojeném s filmem, na který jste dodnes nezapomněli. Také jistě už víte a jak už zaznělo v našem spotu na našem webu je anketa, v rámci které hlasujeme o nejlepší film všech dob. Máte pocit, že v naší 50 snímků československé kinematografie nějaký film chybí? Podělte se s námi o svůj názor. Na vaše filmové objevy, vzpomínky i tipy se těšíme na mailové adrese mozaika@rozhlas.cz a ten nejzajímavější odměníme. Posloucháte Polední Vltavu, u filmu zůstaneme už za pár minut, nás totiž čeká závěrečná epizoda osudů režiséra Karla Vachka. Nenechte si ji ujít.

0: Frank Mobley patřil k nejvýraznějším tenorsaxofonistům své generace. Proslul melodickou citlivou hrou s výrazným smyslem pro rytmus a patřil k důležitým osobnostem legendárního vydavatelství Blue Note. Jste s Vltavou, hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková.
1: Osudy.
0: Dnes uzavíráme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání filmového režiséra a pedagoga Karla Vachka. Pořad připravil Robert Sedláček v technické spolupráci s Petrem Janečkou. Přeji příjemný poslech.
2: Taoisti říkají, vyslovené Tao už není Tao. Prostě nejde to popsat, nikdo neví, co to je, takže kdybych já říkal, co to je, tak bych byl blba. Na druhé straně buddhisti mluví o tom, že to ego musíte odsunout, že se máte vyprázdnit. Tak je to nic, že hledáte svoje vlastní nic. Křesťani mluví o tom, že mystik zažil velký světlo, jako něco, co mu způsobilo nekonečnou blaženost. Já to vysvětluju tak, že když třeba nemůžete najít klíče od auta a běháte po bytě a říkáte si hrgot, já spěchám, nemůžete je najít, tak řeknete, jak dobře, tak nikam nepojedu. V ten moment cinka, víte, kde jsou klíče. To znamená, že to poznávání Boha je vlastně jenom vytvoření si vnitřní rovnováhy, která vám umožní udělat něco, co je mimo tu řadu příčin a následků. Je krásná věc, Kant povídá, my rozumíme řadě příčin a následků, ale nemůžeme pochopit její začátek a nemůžeme pochopit její konec. To znamená, že my víme, že tu je něco nad rozum. Zkuste si představit, že před začátkem byl ještě nějaký další začátek a další prostě nemá. To nejde to. Rozum to nevezme. S koncem je to úplně to samý. To znamená, že vy víte, že to bytí má jakýsi metafyzický obsah a že řady příčin a následků jsme schopni sledovat, ale měnit je můžeme jedině, když se uchýlíme do té jiné dimenze myšlení. Teď prosím vás, hrůza je, že spousta lidí si na tomhle poznaným principu, nebo aspoň tušeným principu, udělalo biznis. Takže existují ty církve, které teda jako vymýšlejí nejrůznější rituály a vlastně se zabývají tou sférou magie. Sféra magie, to je velmi komplikovaný, protože zatímco existuje ta podstata, která zahrnuje totálně všecko, pak jsme my v nějakým reálném světě, jo, který jíme, pijeme, rodíme se a tak dál. A je něco, co často pozorujeme ve snu, ve zvláštních událostech. Lidé vyvolávají duchy, třeba to si zkusil téměř každý, rozumíte? Jsou to věci, na které se nemá šahat, protože nevíme, o co jde. A stýkáme se se světem, který je v podstatě tak krásnej a tak blbej a tak zlej a tak chytrej, jako je náš svět. Akorát do něj nevidíme pořádně. To znamená, že nestrkám ruku do větráku, jo, protože se mi to rozseká, tak to nedělám. Kdybychom znali fyziku tohoto prostoru, tak bychom mohli si zase najít jaksi přístup, který by byl odpovídající. No a teď ty náboženství většinou s tímhle začnou pracovat, začnou vás strašit tímhle prostorem, jo, mluví o pekle, nebo já nevím, a vytvářejí taky sféru moci a majetku. To znamená, že oni vlastně místo, aby zkoumali filozofický rozměr téhle zvláštní situace, tak nutí lidi klekat, postřikovat se vodou, jo, jíst Boha ve formě oplatky a podobně, což vůbec nemá s tou realitou toho metafyzického momentu, který tu existuje a nutně je, ten Bůh opravdu je A je to naprosto skutečný, já jsem se rozvášnil. Prostě oni to všechno zkazej, rozumíte? Teď jsem slyšel pana Duku, jak říká, že vlastně nejhorší je chamtivost mezi lidma. Ale přitom vlastně ta církev stěhuje domovy důchodců a já nevím co, a mateřské školky, a to je s nima hrozná sranda. V zásadě já jsem nikdy neměl žádný spory s lidma, s kterým se točil, ani mi nechodili nadávat. Doopravdy. Jo, mně se to stalo jednou při Moravský Helas, a to je, pak jsem zjistil, kde je zdroj, kdo teda nějaký tam místní mocný s tím dotyčným promluvil a on se polekal. Prostě to se občas stane, ale v podstatě ten můj humor není zlej. Humor je o tom, že natočíme jen to, co skutečně existuje a co třeba do té chvíle bylo za záclonou. A když ti lidi roztrhnou na sobě ten plášť a ukážou ten svůj vnitřek, tak vlastně oni jsou pak šťastní. Protože jsou v tom veselým kontextu, jsou v kontextu toho humoru. Představte si, že byste jako si přivedl nějakého SSáka, který řídil koncentrák, že jo, teď byste ho posadil v poutech a on by vám řekl, jak to řídil. Tak by asi vám stávali vlasy hrůzou, že jo, a ten SSák by se na vás možná zlobil, protože na základě toho by ho potom pověsili, jo. Ale když to neděláte s tímhle úmyslem, abyste někoho poškodil jaksi existenčně, i když i to se může stát, jo, ale není to ten důvod, proč ty lidi natáčíte. Vlastně natáčíte lidi, protože jsou směšní, protože jsou v té své směšnosti úžasní. Když pak jako skončil ten Krumlov, tak jsem začal dělat Bohemii doktu. A Bohemia dokta je, že jsem si řekl, teď udělám takový velký figury. Trošku jako sekaný sekirou. Jo? Opravdu velký figury jsem chtěl mít. Zatímco Hyperion i ta cesta do Krumlova jsou z všelijakých drobných dějů a jsou tam strašně moc lidí, tak tady jich není tolik, ale jsou výrazný. Velkou scénu má Andrej Stankovič, velkou scénu má třeba skladatel Klusák. Je tam víc takovýchhle silných figur a to mi dělal raz. Vlastně jsem dělal takový lidi, který jsem považoval za významný. Potom jsem udělal Záviše knížete pornofolku a Záviš kníže pornofolku, to mě filmový kritik Hendrich, který je skutečný filmový kritik, protože pozná, co je jenom jako a co je skutečně, tak furt za mnou chodil, abych si poslech Záviše. A já jsem měl už od něj diskety a furt jsem tohle. No a to trvalo asi rok. Vždycky se mě ptal, už jsi to pustil, já jsem na to neměl chuť, protože jsem si říkal, že tady nemůže být další zpěváček, který by byl opravdu dobrý, jak třeba ten Nos nebo ten Čert, kde by se Pokrylový, kde by se tady vzal. Pak jsem to teda se nechal umluvit, odvez jsem to domů a pustil jsem to ženě a žena vyskočila, jak je to úžasné a taky. A tak jsem hned z toho měl film. A na ty jeho písničky jsem to navlék, protože on mluví o sprostých věcech nesprostě. To je strašně důležitý. Máte dneska televize, že jo, ty hrají všechny ty porna a prostě mají ty milostné scény a všecko je to vlastně, že to máte cítit pod břichem. Když to on mluví o tak důležitých věcech, jako je fyzická láska, takže vám to zůstává v hlavě. Musím to tak říct, vám se to nepostaví. Chápete? No a to je prostě strašně důležitý, protože to, když někdo umí, tak vůči velké části lidského života, protože ten fyzický život je strašně důležitý, zaujímá správné stanovisko. Vy musíte vědět, že to je, ale musíte to dostat taky do hlavy v jiný podobě, než jen v té podobě, kdy vám hučí v hlavě. A to ten Záviš uměl a o tom vlastně ten film je. A mimo to prostě jsem tam zase vykládal spoustu jako sociálních věcí, jako že třeba kvůli reklamě se ničej tuny rajčata a já nevím, co všecko tam je. To znamená, že vy vlastně ty věci, které v reálu jsou třeba strašlivý, uvádíte dobrým způsobem do té smíchové polohy, čímž je vlastně přepisujete. Pak jako z toho máte tu krásu. Dante miloval Beatrici, pravděpodobně i fyzicky, a pak ji změní v toho anděla, který s váma vejde do filozofie, do země filozofie, a bez ní byste to nikdy ani nedokázal. A to je o tom ženském principu, který prostě my potřebujeme, abychom vůbec pronikali k hlubším věcem. Proto já jsem měl taky tu Dášku a ta se mě teda natrápila. V poslední době seděla a házela kolem sebe papírky. A já vždycky, když jsem přišel domů, tak jsem je musel vždycky pozbírat. Já bych ji zabil. Ale bylo to tak krásný, víte. Jinak viděno, ne že bych se u toho nevstekal. Jo? Ale já nevím, proč ty ženský jsou tak hluboký, že prostě ten mužský, když je při rozumu, je nechápe. Hrajete o to také, abyste nebyl tak úplně při rozumu. Měl jsem kamarádů málo. Měl jsem kamaráda, s kterým jsem kamarádil od 4. třídy až do dneška. Ten je odborník na vysoké napětí a atomové elektrárny. Pak jsem měl kamaráda taky asi od gymnázia, který byl odborníkem na organickou chemii a asi je to dneska jednička v Čechách na jedy. A pak jsem měl od FAMU, od časů vysoké školy, jsem měl kamaráda malíře. A k tomu jsem si chodil sedat do ateliéru, on mě tam nechal malovat a povídali jsme si o tom, to bylo klíčový. A ze stejné doby přišel ke mně Josef Orčnep, protože s ním nikdo nechtěl natáčet a se mnou taky ne. Tak jsme si padli do oka. Ale moje vztahy jsou takový, že já nejsem s žádným člověkem příliš důvěrný. Jo, já už mám takovou povahu, proto ty kamarády, za který děkuju Bohu a skončilo to tím Stankovičem, vlastně se stýkám tak, že si s nima občas povídám a když se s nima sejdu, pokračuju tam, kde jsem posledně začal. I když to může trvat třeba 10 let nebo ještě víc, rozumíte? A mám furt dojem té blízkosti a tykám si s nima. Já si jinak s lidma netykám. Těch pár lidí, s kterýma si tykám, to jest, že předpokládám, že mě neublížej. A já sám ani v nejmenším bych jim chtěl kdykoliv ublížit. Protože mají takový parametry, že si neříkají o tu ránu do nosu. Víte, to je strašně obtížný, jo? To jsem měl třeba dramaturgy, s kterýma jsem pracoval leta a nikdy jsem jim netykal. I když oni mě tykali, já jsem to přecházel, protože to je pro mě nesnesitelný, když můžete od někoho čekat ránu ve chvíli, kdy byste ji nečekal, takže je to váš kamarád a že si vám dovolí tykat. Chápete, to nesnesu. Takže takhle myšleno jsem neměl moc kamarádů, nebo neměl jsem žádný. Já nejsem ten, co si bude vykládat, jak se mi vydařila minulá noc. Tenhle typ já nejsem. Každý den probírám v duchu takový klíčový rozhodnutí, který jsem udělal, a musím si znovu a znovu ověřovat, že jsem je udělal správně. To jest, život vás pronásleduje tím, co bylo, a všechno mohlo být jinak. To je jedna věc. Druhá věc je, téměř nikdy nedocházím k tomu, že bych něco udělal špatně. Takhle já jsem drzej. To znamená, že mám takový lehce dojem, že jsem se snažil a co šlo, to šlo. Ne, že by se to nedalo udělat líp. A že jsem tím musel projít. A že dokonce i ty neštěstí měly nějaký hlubší smysl. Dáška mi odešla psychicky ve Spojených státech a udělala to proto, aby mě odvezla sem zpátky. Já tady byl čas před tou revolucí a rozuměl tomu, co se tady děje s tou zkušeností Spojených států. Jo? A takhle já beru všechny ostatní jevy. Dostal jsem sestru, dostal jsem bratra, každý měli úžasné schopnosti. No když to vím kolem a kolem, tak mám je místo kamarádů. Ale zase nejsem takovej, co se na ně lepí. Každý z nás, sestra bydlí v Bohnicích, bratr v Krči, já v Butovicích. Každý na jiném rohu Prahy. My, jak bych řekl, se neobtěžujeme. Občas si zavoláme, jo. To je, co se stalo, já jsem to přežil, ještě dneska o tom můžu mluvit a jako jsem rád, že jsem to v celku zvládnul, že jsem se naučil manuální práce dělat na jakýsi úrovni, aby mě nikdo nemohl říkat, že jsem flink, já se snažil a na takových věcech mě záleží. Dělat, co prostě jde a dělat to pořádně.

Víte, co to není v tom, že byste něco nechtěl? Jo, já jsem třeba říkal Danušce, já bych měl něco udělat, abych byl zavřený, protože to bude potřeba. Já jsem nevěřil nikdy, že to jako neskončí. A Danuška mě říkala, ne, ty nemůžeš jít do vězení, tebe by zabili. Tak já jsem nic takového nedělal. A na druhou stranu, no co, žena pak už byla nemocná, jo. Pak když jsme se vrátili z té Ameriky, tak byla nemocná a na ní zkoušeli asi 15 prášků. A ten poslední prášek, který na ní nejlíp zabíral, že neměla úzkosti, tak najednou přestali vyrábět. A tak já jsem volal toho chlapa, který ten prášek vymyslel, protože jsem si zjistil, kdo ho vymyslel, a ozvala se mě jeho vdova, že už teda je mrtvej a že to doma nemají taky. A tak od té chvíli Danuška nebrala už žádný prášky a vlastně už byla taková jako v normě a už taky na žádný psychiatrii nekončila, jo. Byste viděli, jak já jsem nenáviděl ten park tamhle na Karláku u té psychiatrie, já tam musel chodit skoro obden, to je šílenýho něco. A nakonec prostě jsme to nějak zvládli a prokopali jsme se. A tak když pak byla revoluce, tak žena říkala, že jsme bydleli v takovým kamrlíku, jako když jsme si dali všichni postele, žena, já, Kája na podlahu, tak už nebylo místo, kudy chodit, jo. Tak v tom jsme bydleli a tak žena říkala, teď je nejdůležitější sehnat byt. Poslala mě za Kořánem a Kořán byl její spolužák, který dělal tehdy pražského primátora. A taky si ji velice vážil a mě pak pomohl Krejčík na Fitesu a my jsme dostali byt na sídlišti, který vlastně tehdy právě zabydlovali strážníci a tajní strážníci, opět to byly byty pro ně. A oni nám tam dali mezi nima ten byt. To byl rok 90 a my jsme bydleli. Teda díky ženě, já bych se tak nestaral. Já jsem v tomhle tom jako trapnej, ale ona viděla, že to chvíle. Protože půl roku, rok na to přijížděli lidi zvenku a nebylo pro ně bydlení. Ona to dobře zařídila. Ona to vlastně zařizuje pořád, no, nějakým divným způsobem. Protože já jsem teď začal malovat. Jak ji tam nemám, tak se nemám o koho starat, takže vlastně maluju, protože bych se tam zbláznil. A je to divný, ono se mi zdá, že mě to jde. Jo, takže mám rozdělaných asi 6 obrazů a no a mezi tím se koukám na toho Jágra, jo, občas na něj si přivstanu v noci. No a jinak chodím přednášet do školy. Každý den chodím do školy, abych se udržel v tempu a vždycky udělám 1-2 konzultace a aspoň jsem k něčemu. Dneska čekám, jestli mě náhodou nedají po 3,5 letech z fondu peníze na film. Ale oni asi vůbec nestojí o to, abych točil, tak jako jsem zvědavý. A nebo nám dají tak málo, že z toho nic nebude, jo? Ale tajně doufám. A víte co, ale jak jdu pospátku, tak dřív bych si představoval, jako co bude, až udělám ten film, jo? Co vlastně všecko se může v té společnosti změnit, až ho udělám. Když to dneska vím, že jakoukoliv změnu bych mohl udělat, že už ji neuvidím. To znamená, že jsem opravdu obrácený a vlastně se už na ní netěším. A těším se na tom, jak vyřídit úplně jiné věci. Takže teďka maluju vstup do toho jiného prostoru a koupil jsem si na to stříbrný zlato. To stříbrný zlato je asi 12-karátový, je to takzvaný bílý zlato a to tam budu sázet, já teď strašně rád zlatím. Víte, už mě ani mě nebaví spodobovat konkrétní předměty, ale dělám prostory, zkoumám barvu a těším se na to bílý zlato. Já jsem se na tom naučil nechápat ani filmy, jako že dělám nějaký výrobek. Protože vy vlastně musíte nějakým způsobem konat, hýbat se po tom světě, nějak jako myslet a nějak to uspořádat do nějakého tekoucího útvaru, který má začátek a konec. A přitom ten tekoucí útvar nahlížíte jako celek, jako ten obraz. To znamená, že vy vlastně ustalujete hlavně klid. Mě může někdo vykládat, jo, abych si třeba to a jen do bytu nepověsil. Jo, to je to.
Alše bych si pověsil, nebo Mondriana bych si pověsil, nebo Hieronyma van Bosche bych si pověsil. Tam je ta rovnováha. Byť líčí peklo, ráj, a prostě, ale je tam ta rovnováha. Podobná rovnováha je třeba v Davidovi. Jo?

0: Pravda je, že když se z toho máte dostat ven, tak nejste hlavně. No nejste, já to zvlášť teďka prožívám po té, co ta Daška zmizela, že já jsem poprvní pochopil, co to je Orfeus a Euridika. Rozumíte? To jest, že vlastně on ji může vyvést z toho podsvětí, ale nesmí se přitom obrátit. Jenomže já jsem se obrátil. Já vám opravdu kráčím zádama dopředu. Mě vůbec nezajímá, co bude. Docela upřímně bych to řekl, je mi to jedno. Koukám jenom na to dozadu. Si to prohlížím. Co vlastně bylo. A je to pro mě, co, no a i za tohohle stavu, teda já jako chci točit, rozumíte, nějakou budoucnost mám, ale tak si spíš si na ní hraju. Vážně opravdu promýšlím tu chůzi pospátku. Pro mě to je, že já vlezu do bytu a říkám, Danunko, tak už co mám dělat, no. A takže uklízím a takhle, ale není to vůbec jako důležitý, teda, abych to někomu sděloval, jo. To není, no, prostě musíte udělat tu zkušenost. To je jako vlastně vy si musíte všímat, jestli náhodou jste někde takovou zkušenost neudělal, že ta věc je tak vevnitř veselá, přestože může být jakkoliv hrozná. Učit to nikoho nejde. To jsou, já nevím, ty zenoví mistři, vždycky žák se zeptá, oni mluví o něčem jiným, jo. Ono to opravdu nejde říct a nejde to ani nikoho naučit. Ale je důležitý o tom mluvit, protože když do toho někdo sám vrazí, tak aby si všimnul, že by to šlo tenhle vztah ke světu jakýmsi způsobem v sobě zadržet. Jinak člověk opravdu žije jenom v teď. To teď je tak veliký jako půl Planckovy konstanty. Víc to prostě jako není. A vy v tomhle momentu, ve kterým jste, nejste schopen nic myslet. Vy jste schopen jenom bejt. A to další teď, to tu nebylo ještě. To teď předtím už tu není. Z toho si můžete odvodit, že vaše rozhodování o tom, co budete dělat, vlastně neexistuje. Protože buď jste v těch příčinách a následcích a každý další teď je definovaný těma předchozíma teď, anebo jste v tom Bohu a uděláte to další, tedy ten Bůh to udělá, to další teď bude jiný. Jo? Na druhou stranu ale, vy musíte si uchovat zdravý rozum, to znamená, že musíte být trošku schizofrenik, tohle to si uvědomovat, ale přitom současně si uvědomovat, že žijeme v čase, že já rozhoduju, co udělám, jestli jsem za váma do toho rád a přijdu. To všecko, jo. A co pak je teda rozhodující vlastně pro celé to jednání, je to zabarvení toho vašeho ducha. Jako jestli on je v rovnováze. A když on je v rovnováze, tak jste současně někde, rozhodste se proto, i když víte, že jste se proto nerozhod, že to bylo daný, protože vy jste by zavolali, já vám nevolám. Je to všechno tak strašně propletený. Ale důležitý je zachovat si zdravý rozum a myslet si, že jsem v reálném světě, že všechno já rozhoduju, že to ego je důležitý. A přitom pořád vědět, že to ego vůbec není důležitý, že to v podstatě sranda. To jsou ty dva provazy, na kterých musíte viset. Je to to jediné, čemu jsme došli. Myslím, moje žena, moje sestra a bratr, protože ten bratr, když vytvořil ten hrozný obraz, při kterým se nedalo spát, tak toto, a teď máme vnučku Žofinku, a vnučka Žofinka, mimo to, že namalovala fascikl blbostí, asi tak 20 cm papíru pomalovala, tak ona tam má jednu tak úžasnou kresbu, že to ještě nemá starostí s nějakýma umřelýma kamarádama a jako to, co má v těch ostatních obrazech. Prostě namalovala tatínka, maminku, sebe a nějaký další děti, ale namalovalo to krásně, tak úžasně, tak čistě. Rozumě, to bych já netrefil ani, jo. Já se furt cítím jako jeden člověk.
1: jako od začátku až do konce.

konce. Naprosto stejný, já klečím a mám v hubě protézu a vedle mě sedí moje malá sestřička a vedle můj malej bratříček a já jsem taky malý, je to furt to samý. Vám řeknu, jo, akorát když se na sebe podívám, tak jako si říkám, bože můj, to teda vypadám. Ale jinak, když se nevidím, tak se vidím pořád, jako jsem furt to samý. Ten samý element, co se nějak jako chová, občas je schopen udělat strašnou volovinu, nebo má tendenci být zlej a musíte to krotit prostě. Musím si vždycky říkat, bože, zase si na sebe, zase si moc o sobě myslíš.

Slyšeli jsme pátou, tedy závěrečnou část osudů filmového režiséra a pedagoga Karla Vachka. Pořad připravil Robert Sedláček v technické spolupráci s Petrem Janečkou a odvysílané díly si můžete poslechnout i zpětně na našem webu vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Pojišťovny by podle ministra zdravotnictví mohly platit dovoz nedostatkového tamoxifenu ze zahraničí. Podle amerického prezidenta Trumpa Hamás souhlasil s odzbrojením v Gaze. V Hronově začíná festival amatérského divadla. A bude slunečno, k večeru čekáme přibývání oblačnosti s možností přeháněk nebo bouřek. Teploty až 39 stupňů. Nedostatkový lék tamoxifen je teď v některých lékárnách dostupný. Pacientky s rakovinou prsu najdou konkrétní prodejnu v aplikaci e-recept, případně jim ji doporučí ošetřující lékař. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Lékárny prodávají mimořádnou tisícikusovou dodávku ze zahraničí. Ministr řekl, že část z ní prodejny převzali až dnes. Pro některé pacientky je tamoxifen nenahraditelný a neměli by ho vysadit na déle než 2 týdny. Ministerstvo teď podle Vojtěcha řeší možnost, že by pojišťovny platily nejpotřebnějším pacientkám dovoz léku z ciziny.
2: Normálně by takový lék nebyl hrazen, protože standardně tedy nespadá do našeho systému, ale dnes se jednáme s pojišťovnami, aby ho i tak uhradili na základě paragrafu 16 zákona, to znamená na základě individuální úhrady. Tento individuální dovoz pro konkrétní pacientku možný je.
0: Meteorologové zpřísnili výstrahu před zátěží teplem. Na většině území jižní Moravy je podle nich extrémní. S větším náporem výjezdů počítají i záchranáři. V horkých dnech hrozí lidem dehydratace a kolapsy. Zdravotníci ošetřují pacienty i s nevolnostmi nebo úžehem, shrnuje lékařka Petra Ilavská.
3: V rámci kolapsu z horka, když přijíždíme na místo pacienta, se snažíme i hned dostat do vychlazeného prostředí, zajistit žilní vstup, rehydratovat podle stavu, potom pacienta odvážíme do zdravotnického zařízení.
0: Americký prezident Donald Trump oznámil, že militantní hnutí Hamás souhlasilo s rozsáhlým plánem na odzbrojení. Podle Trumpovy mírové rady jde o zásadní průlom v jednáních o pásmu Gazy. Palestinská ozbrojená hnutí mají v Gaze ztratit moc a Izrael se má z okupovaného pásma stáhnout. Oficiální stanovisko Izraele se čeká v následujících hodinách.
4: Úplné odzbrojení by se týkalo nejen Hamásu, ale i dalších ozbrojených skupin v Gaze. Dohodu zprostředkovali Egypt, Katar a Turecko a má se odehrát v několika fázích, výměnou za stažení izraelských jednotek. Hamás už svůj souhlas potvrdil a podmínil odchodem izraelských vojáků z Gazy. Američtí představitelé řekli stanici BBC, že prezident Trump by byl velmi zklamaný, kdyby Izrael s ujednáním nesouhlasil a stažení svých jednotek z Gazy zablokoval. Podle nich může celý proces trvat až rok. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Do španělského města Ceuta na severu Afriky přišlo za poslední den nekontrolovaně až 49 tisíc lidí. Číslo odhadované španělským ministerstvem vnitra odpovídá více než polovině obyvatel této španělské exklávy. Při snaze obeplavat hraniční plot mořem se utopilo nejméně 19 lidí.
5: Svůj příchod do Ceuty v ulicích spontánně oslavovali 10 tisíce. Španělská média píší o pasivitě marockých pohraničníků. Madrid do Ceuty posílá armádu. Ty, kteří přišli neoprávněně, slíbil co nejrychleji vrátit do Maroka, ačkoliv nejvyšší soud zrychlený proces navracení migrantů přicházejících do Ceuty po moři zakázal. Právě to k aktuální situaci podle ministra teritoriální policie Angela Torrese přispělo. Na zřejmě rekordní příchod imigrantů reagovala zpřísněním hraničních kontrol se Španělskem Francie a opatření údajně chystá i Itálie. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Navzdory posílení ostrahy hranice se na marocké straně plotu shromažďují tisíce dalších lidí. Do Hronova na Náchodsku míří stovky amatérských divadelníků. Začíná 96. Jiráskův Hronov. Nabídne desítky divadelních představení, koncertů, výstavy, ale také speciální dny věnované tanci a lidovým tradicím.
6: V Hronově dnes večer symbolicky vstyčí festivalovou vlajku a rozsvítí lucernu přátelství. V 19 hodin začíná představení Drahá Matilda v podání náchodské divadelní scény. V parku Aloise Jiráska zahraje Pink Floyd Revival Check. Oficiálně festival začne v sobotu ve 14 hodin před Jiráskovým divadlem. Součástí zahájení bude koncert skupiny Prima Jazz Band. Z Hronova Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno. Později odpoledne a večer bude zejména v Čechách od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině Čech se místy, jinde jen výjimečně, přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Na severu Čech naměříme kolem 34, v 1000 metrech na horách kolem 30 stupňů. Povane slabý, proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný jižní vítr. Večer se bude v Čechách měnit na severozápadní a v bouřkách přechodně zesílí. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Poslední červencový den trávíte ve společnosti Vltavského vysílání. My jsme za to pochopitelně rádi. Se mnou už je ve studiu Tomáš Pilát. Tomáši, hezký den.
2: Hezký den.
1: My spolu otevíráme v pořadí už 30. díl našeho projektu To byl můj film. Ještě než se pustíme do dnešních témat, tak mám na tebe jednu osobní otázku. Vyzýváme naše posluchače, aby nám napsali o filmu, který je nějak zásadně ovlivnil, nebo se k němu váže nějaká silná vzpomínka. Máš i ty takový film?
2: Mám a u mě ty vzpomínky souvisí vždycky s tím, co prožívám, takže abychom zůstali na veselější notě, tak řeknu, když jsem viděl film Pomáda. To bylo v době, kdy jsem se nedostal na vysokou školu a ten film se odehrává ve školním prostředí, takže mi bylo ohromně líto, že jsem se nedostal na tu školu a vzpomínám jsem na gymnázium, takže to byla ta smutnější část té vzpomínky. Na druhou stranu tam hrála velmi krásná Olivia Newton-John. Takže i kvůli ní jsem ten film viděl asi 5x nebo 6x v době, kdy přišel do českých kin.
1: Tolik Tomáš Pilát. Vy nám vaše vzpomínky, zážitky s filmem posílejte na mozaika@rozhlas.cz. Ten nejzajímavější odměníme. Teď už ale k tématu. My tento týden se věnujeme v rámci našeho projektu To byl můj film československé kinematografii v době po druhé světové válce a dostáváme se na konec 50. let. O čem si dneska budeme povídat?
2: Tak my se dneska dostaneme k úspěchům, které československý film slavil ve světě. Připomeneme mimo jiné triumf Laterny Magiky a filmu Vynález zkázy na Expo 58 v Bruselu. No a pak zabrousíme do pohádkového a duchařského světa. Budeme mluvit o několika filmových pohádkách, konkrétně to budou snímky Dažbojan a Pandrhola, Hrátky s čertem a Princezna se zlatou hvězdou, to jsou ty pohádky, a k té duchařině, o které ale vyjde najevo v tom filmu, že to žádná duchařina není, tak k ní patří zase snímek Kam čert nemůže. No a pochopitelně taky Sen noci svatojánské Jiřího Trnky.
1: To byl nástřel dnešních témat, více už za okamžik.

0: Joaquín Rossini, jeho kavatýnu z prvního dějství opery Lazebník sevilský nám zahrál orchestr Smetanova divadla v Praze a zpíval Ivan Kusněr. V rámci našeho projektu To byl můj film si dnes povídáme s Tomášem Pilátem o československé kinematografii let 1957 až 1960. Ve včerejším díle našeho projektu jsme popsali situaci, jaká u nás na filmovém poli byla, a podrobně jsme se podívali na snímky Škola otců, Vlčí jáma a Vyšší princip. Které další snímky z tohoto období ještě stojí za to zmínit?
1: Určitě jich několik, tak zcela jistě Romeo, Julie a Tma, což je citlivé a do velké míry komorní válečné drama Jiřího Weisse o tragické lásce českého studenta a židovské dívky, která se ukrývá před deportací v podkroví nějakého domu. Je to velmi smutné a tísnivé vyprávění bez naděje, ale se spoustou lásky, kterou se tam podařilo režisérovi vetknout, se skvělými Danou Smutnou a Ivanem Mistríkem v hlavních rolích. Další film. Všude žijí lidé, což je po Škole otců další sociálně kritický film mého oblíbeného režiséra Ladislava Helgeho, ve kterém odstartoval svoji filmově hereckou dráhu Jiří Krampol. A vedle něj si v tom filmu zahráli například Zdeněk Štěpánek nebo Oto Šimánek. Drobná zajímavost, pro potřeby toho natáčení, pro potřeby filmu, připravili k restauraci u Čižinských v obci Chyšky, kde se točilo, terasu se dvěma sloupy. Po skončení prací tam pak ponechali na památku, ale v roce 1968 při invazi ji zboural ruský tank, který se v ostré zatáčce nevytočil a zachytil ji kanónem. Ale ta restaurace funguje dodnes. Další skvělý film Touha režiséra Vojtěcha Jasného, která pro mnohé představuje lirický vrchol konce 50. let. A já tyhle ty názory chápu. Je to slavný povídkový snímek, který propojuje čtyři období lidského života se čtyřmi ročními obdobími a předznamenává nástup československé nové filmové vlny. K dalším významným filmům patří samozřejmě i Tři přání, což je satirická komedie režisérské dvojice Jan Kádar a Elmar Klos. Autoři tu pod rouškou jakési moderní pohádky kritizovali maloměšťáctví a morální ústupky v tehdejší socialistické společnosti a pak měli na několik let utrum, měli zakázáno točit. Ovšem, jejich návrat do režisérských stoliček byl velkolepý. Za Obchod na korze pak za několik let získali Oscara.
0: To bylo ale v 60. letech, nicméně tenhle úspěch už ale předznamenávala léta 50. V těch letech 57 až 60 získala vítězství na rozličných světových festivalech řada československých filmařů. Pojďme si připomenout ta nejvýznamnější.
1: Ano, festivalech a akcích, a asi ten největší mezinárodní úspěch se nekonal na festivalu, ale na mezinárodní výstavě Expo 58 v Bruselu, kde československá kultura dominovala, ta tam slavila obrovský úspěch. Tak co se tam všechno dělo z té české strany? Režisér Alfred Radok se svým bratrem Emilem a scénografem Josefem Svobodou tam představili první multimediální divadlo na světě, které kombinovalo živé herce s filmovou projekcí Slavná Laterna Magika a šlo o celosvětovou senzaci. Další významnou událostí bylo představení takzvaného polyekranu. Josef Svoboda a Emil Radok tam představili systém simultánního promítání na několik pláten najednou. A Expo 58 do Třetice, legendární režisér Karel Zeman tu získal velkou cenu na Mezinárodním filmovém festivalu, který se konal právě v rámci světové výstavy. A to za vizuálně revoluční snímek Vynález zkázy, který celkem revolučně podle mého názoru spojil živé herce, stop motion animaci low-tech a kreslené prostředí do jednoho kompaktního obrazu. Ten film měl veliký úspěch, byl okamžitě prodán do mnoha zemí po celé zeměkouli. Těch zemí bylo 72 jenom v té první várce a pouze v New Yorku se promítal v bezmála stovce kin. Byla to obrovská senzace, přitom vyhlášené a působivé triky mnohdy vznikaly doslova na koleně a těch velkých efektů dosahoval Karel Zeman často překvapivě jednoduchým způsobem. Tak třeba, aby film dokonale napodobil Staré rytiny Eduarda Riua a Leona Beneta z Verneových knih, tak Zeman nechal na speciální malířský váleček vyříznout linky. Taková jednoduchá záležitost, jak to bylo účinné. Tím pruhovaným šrafováním pak tvůrci pokryli nejenom všechny kulisy, ale i samotné kostýmy těch herců. Nebo veškeré pozadí, stavby i vlnící se moře byly ručně kreslené a stříhané z papíru nebo překlišky. No a za zmínku stojí i to, že na scénáři k Vynálezu zkázy spolupracoval Zeman s básníkem Františkem Hrobínem. To byla významná záležitost, protože Hrobín tomu scénáři dodal literární úroveň, poměrně vysokou, poetiku a stylizaci, která zachovává atmosféru klasického románového čtení od Žila Verna. Takže zatímco Karel Zeman se soustředil na tu vizuální a technickou stránku, tak Hrobínův přínos spočíval v tom, že do příběhu vnesl lirický a mírně naivní půvab, který skvěle doplňoval Zemanovi záměrně staromodní triky, inspirované právě těmi starými rytinami, které jsme zmínili před chvilkou. Pomohl tedy Hrobín textově ukotvit děj tak, aby film působil jako oživlá dobrodružná kniha pro mládež. No a jelikož byl František Hrobín básníkem s hlubokým cítěním, tak posílil protiválečné poselství filmu a varování před zneužitím vědy, což bylo ústřední téma Verneovy předlohy, která se jmenovala v originále Tváří v tvář praporu vlasti. Na těch dialozích tedy vedle Františka Hrobína spolupracovali taky Milan Mach a Jiří Bedečka, střílený filmař. Podle mého názoru ten film je skvostný a získal i vyhlasné obdivovatele, přičemž někteří se jim při své tvorbě minimálně hodně inspirovali. Nechci zacházet dál, že by třeba něco sem tam okopírovali. Jmenujeme například George Lucase, Terryho Williama nebo Tima Burtona.
0: Opustíme ještě brány Expo 58, vydejme se na další velké áčkové festivaly, konkrétně samozřejmě po stopách československých úspěchů z konce 50. let.
1: Ano, tak například na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v roce 59 před chvílí zmíněný film Touha režiséra Vojtěcha Jasného získal zvláštní uznání poroty za výtvarnou a poetickou hodnotu. Opět festival v Cannes, celovečerní loutkový film Sen noci svatojánské, mistra animace, mistra světové animace, mistra světové animace Jiřího Trnky, získal cenu za technickou dokonalost a vlastně tak potvrdil status Československa jako velmoci v oblasti animovaného filmu. V Benátkách na festivalu budoval snímek Jiřího Weisse Vlčí jáma. Zpátky do Cannes, tady bodovalo psychologické drama Kamčet nemůže režiséra Zdeňka Podskalského a odvezl si odsud uznání kritiky za moderní pojetí komedie. Do San Sebastiánu ještě se podívejme. V roce 60 tady exceloval zase režisér Jiří Weiss s válečným dramatem Romeo, Julie a tma. To ocenění bylo veliké, získal zlatou mušli za režii. Československo vedle toho sbíralo taky desítky cen na festivalech specializovaných na krátké formáty, ať už šlo o festivaly v Benátkách, nebo Oberhausenu, nebo Mannheimu. Animovaný film sbíral hodně cen, my jsme řekli, že Československo byla velmoc, takže tvůrci jako Břetislav Pojar tady získávali opravdu ceny prakticky každý rok. A další velmi úspěšné byly československé vědecko-populární filmy. Například z prostředí lékařství nebo přírodních věd patřily k nejlépe hodnoceným na světě, protože ty českoslovenští tvůrci totiž vedle toho, že ukazovali ty technické záležitosti, dokumentovali, tak oni měli ty filmy velkou uměleckou úroveň. Na tom se čeští filmaři dávali velmi záležet.
0: Povídáme si s Tomášem Pilátem, už za chvíli začneme putovat z pohádky do pohádky.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Martina Trchová a píseň Kousek mojí země ve vysílání Vltavy. My pokračujeme v rozhovoru s publicistou Tomášem Pilátem o československé kinematografii na konci 50. let. Tomáši, ve zmíněné době u nás vzniklo i několik zdařilých filmových pohádek. Z jakého společenského a taky politického podhoubí vyrůstaly?
1: To je pravda, ty pohádky jsou většinou zdařilé a dodnes oblíbené v televizích například a často uváděné, což je dobře, protože opravdu stojí za to, takže už několik generací dětí je má stále znovu a znovu rádo. A z jakého tedy vyrůstaly podhoubí? Po těch tvrdých 50. letech nebo v těch 50. letech, kdy byly politické procesy a děly se věci opravdu velice neradostné, tak pohádka vlastně byla pro filmaře nejbezpečnějším žánrem, taky tak trošku únikem z těch témat, která byla přikázána. Totiž umožňovala tvořit bez přímého ideologického diktátu a bez těch principů socialistického realismu. Ničil běžná dramata ten socialistický realismus, ale v těch pohádkách se filmaři mohli právě trošičku rozvinout, i když i tady samozřejmě byly různé direktivy, budeme o tom taky za chvilku mluvit. Komunistický režim ty pohádky schvaloval, protože se do nich dal snadno implantovat právě motiv třídního boje. Takže bohatí páni, králové nebo třeba sládci byli zobrazováni jako zlí, líní a hloupí. Zatímco chudý lid reprezentoval morální čistotu, pracovitost a spravedlnost. Takže havíř Dařbojan, kuchař Janek, to byli ti správní, naopak postava krále Kazisvěta VI. Zosobňovala agresora, militarismus a imperialismus. Vlastně dobová propaganda v něm záměrně podněcovala paralely k tehdejšímu západnímu Německu nebo obecně kapitalistickému nepříteli. No a schvalovatelé dbali i na ateizaci těch pohádek s cílem ateizovat celou společnost a skrze film se to dobře dařilo. V pohádce Dařbojan a Pandrhola je tradiční náboženský motiv, v těch lidových pohádkách vystupuje jako kmotr bůh nebo čert, tak tady je nahrazen sekulární spravedlivou postavou smrťáka, hrají Václav Lohnický úplně skvěle, takže režim vytěsňoval křesťanské symboly velice cíleně.
0: Tohle ale museli filmaři překousnout, nicméně děti o tom často vůbec nevěděli, na pohádky chodili do kin i s rodiči nebo prarodiči vlastně rádi. Dá se říct, že se u nás v téhle době pohádkovému žánru dařilo?
1: Myslím si, že dařilo přes všechny ty těžkosti, ale zase naopak, protože to pro ty filmaře byl vítaný únik a mohli se tam rozvinout. Takže ano, dařilo, rozhodně to nebyla žádná bída s tímhletím žánrem u nás. A na druhou stranu do pohádek se pouštěli totiž i zruční režiséři. Občas i proto, že i kiné látce nepustili. Takže pojďme k těm některým pohádkám konkrétně. Začal bych s Dařbojanem a Pandrholou, pohádka, kterou natočil Martin Frič. Ten děj vypráví o chudém havíři, který uzavře spojenectví se samotnou smrtí, aby uživil svou rodinu, je k tomu dohnán. Režisér nejdřív, než to pohádko začal pracovat, vedl boj s vedením Barandova, které nechtělo povolit například učinkování Běly Jordové v jedné z těch důležitých rolí z politických důvodů, ale Martin Frič měl postavení celku významné, takže si ji nakonec prosadil. Kolem toho filmu se pak vyrojila i spousta vzpomínek a veselých historek z natáčení, takže pojďme některé z nich připomenout. Malebná havířská vesnička Kocenda, která v tom filmu hraje, neexistuje ve skutečnosti. Ze dřeva i kompletně a z papíru postavili architekti v ateliérech na Barandově, přičemž, co je docela zajímavé, tady byla recyklovaná řada kulis z úspěšné pohádky Hrátky s čertem, která se točila předtím. Dále, scéna, ve které Kuba Dařbojan v podání Jiřího Sováka léčí lakomého krupaře Baštu, hraje ho Josef Hlinomas, koupelí v těstě, ta léčba spočívá v koupeli v těstě, tak ta byla pro Hlinomaze noční můrou. V díži bylo totiž opravdové těsto, které kvasilo a lepilo. A režisér tu scénu opakoval tak dlouho, dokud znečištěný Hlinomas nezačal zořit. On pak na to vzpomínal vlastně po celý zbytek své kariéry jako jeden z nejotřesnějších zážitků svého života, Josef Hlinomas. No pak to byl ten slavný jitrnicovník. Když se plnilo Pandrholovo přání, aby na stromech rostly jitrnice, tak filmaři na větve rozvěsili skutečné uzeniny kvůli ateliérovým reflektorům a několika dennímu natáčení se ovšem ty jitrnice začaly samozřejmě kazit a v ateliéru se šířil nesnesitelný zápach, ze kterého se i některým hercům při té práci občas zvedal žaludek, takže velice nepříjemná záležitost. No a jedna zajímavost kolem představitelů hlavních rolí. Ty tři mužské postavy, tedy Jiří Sovák jako Dařbojan, Rudolf Rušínský jako Pandrhola a Václav Lohnický jako Smrťák, byli vrstevníci. Všem bylo v době natáčení shodně 39 let. Všichni se narodili koncem roku 1920. Sovák s Lohnickým dokonce ve stejný den. No a dovětek jmený, ačkoliv jména Dařbojan a Pandrhola znějí jako čistá pohádková fikce z té předlohy Jana Drdy, tak jde opravdu o reálná, ale velmi vzácná česká příjmení. Příjmení Pandrhola se pak po premiéře stalo v lidovém mluvě synonymem pro tlustého, lakomého a arrogantního člověka.
0: Dařbojana Pandrhola, podle mě nezapomenutelná pohádka. Já osobně jsem toužila po tom, že budu jednou žít na Kocandě. Nicméně režisér Martin Frič stojí i za další oblíbenou filmovou pohádku, a to je Princezna se zlatou hvězdou.
1: Ano, to je možná jediná kompletně veršovaná česká filmová pohádka. Vypráví o krásné princezně Ladě, hraje Marie Kyselková, která prchá před zpupným králem Kazisvětem. To hraje Martin Růžek. Ukryje se v kuchyni sousedního království pod myším kožíškem, kde se do ní samozřejmě zamiluje spravedlivý princ Radovan v podání Josefa Zímy. Po obrovském úspěchu Pyšné princezny totiž stát uvolňoval víc peněz na drahé barevné pohádky, to když jsme mluvili o tom, jak stát a režim přistupoval k tvorbě pohádek, ale zároveň do nich musela být vložena socialistická ideologie. Dneska je to možná komické, ale tehdejší úředníci to mysleli vážně a byla to tedy v zásadě tragédie. Takže konkrétně postava krále Kazisvěta představovala nacistické Německo nebo západní agresory, naopak princ Radován, jehož barvou byla červená, reprezentoval milovaného lidového vůdce sovětského typu. Mm-hmm. Král Hostivý, kterého hrál František Smolík, byl zobrazen jako slaboch, a to zase měla být paralela k buržoázní předválečné vládě a k prezidentu Edvardu Benešovi. Zlatá hvězda na čele Marie Kyselkové, když jsme zase nějaké ty historky z natáčení, tak ta zlatá hvězda Marie Kyselkové byla vyrobena z tehdejších materiálů, které byly velmi agresivní, a takže herečce leptala tu kůži lepidla. A tak tomu, kvůli tomu ta herečka skončila s ošklivou vyrážkou a jizvou, kterou museli pak maskéři složitě překrývat. A zase Josef Zíma měl velmi těžkou paruku, taky na to pak dlouho vzpomínal, ve které se mu opravdu nehrálo dobře.
0: A traduje se u princezny se zlatou hvězdou ještě nějaká třeba veselá historka z natáčení, ať nekončíme tak depresivně?
1: Ano, traduje se jich několik. Josef Zíma například rád vzpomínal na scénu z Královské kuchyně, kde měl princ Radovan jako důkaz chvály kuchařského umění vylízat mísu se zbytky krému. A režisér Martin Frič byl realistický, nechal pro tu scénu ušlahat pravou lahodnou smetanu. Ale než se ta scéna stihla natočit, tak komparzisti jako kuchtíci ji snědli tajně, takže to vlastně nikdo neviděl. A na prince Radovana tak v té míse nezbylo skoro nic. A záběr s nadáváním šéfkuchaře, kterého hrál Teodor Pištěk, se pak musel opakovat s novou porcí, která zase musela být nově vyrobena nebo uvařena. A což ovšem není až tak veselé, bylo obsazování té hlavní role. Původně měla princeznu Ladu hrát Eva Klepáčová, což byla partnerka Josefa Zímy, ale otěhotněla. Frič proto vybral Miriam Hinkovou, která však těsně před tím natáčením vážně onemocněla, takže tu roli získala nakonec už zmíněná Marie Kyselková, která na Barrandov původně přišla jen jako řadová tanečnice do komparzu. Byla to její první a možná asi i poslední velká filmová role, ale i ona během natáčení zjistila, že je v jiném stavu, a tak se potom tahle ta skutečnost taky musela kostymérsky hlavně překrývat.
0: Historky z natáčení pohádky Princezna se zlatou hvězdou. O své filmové vzpomínky nebo své oblíbené snímky se s námi můžete podělit i vy, naši posluchači. Připomínám, že nám můžete napsat na adresu mozaika@rozhlas.cz svůj nejsilnější filmový zážitek nebo vzpomínku spojenou s filmem. Nejzajímavější odměníme. Ve studiu se mnou Tomáš Pilát, v rozhovoru pokračujeme za okamžik.

0: Jean-Baptiste Senier a část jeho sonáty pro husté basso continuo D-dur. Tomáši, my jsme před hudbou mluvili o princezně se zlatou hvězdou a o filmu Dažbuján a Pandrhola. Teď si spolu posvítíme na Hrátky s čertem, film z roku 1956.
1: Ano, on tedy byl v kinech v roce 56, čili o rok dříve, než je to období, o kterém dneska mluvíme, ale skvěle zapadá do té pohádkové řady českých snímků druhé poloviny 50. let. Má tedy velmi významné místo. Hrátky s čertem natočil režisér Josef Mach a patří k těm nejoriginálnějším českým pohádkám. Její jedinečnost spočívá ve stylizovaných a záměrně nerealistických ateliérových kulisách, které vytvořil malíř Josef Ladá. Ty jsou opravdu krásné. Krátce zděje, královská dcera Dišperanda a její temperamentní služebná Káča touží po ženiších a vlastní krví se upíší peklu výměnou za vysněné partnery. Ale těch úpisů se zmocnil stivý čet Solfernus, takže musí nastoupit chrablý zachránce a samozřejmě ta pohádka všechno dobře dopadne. To divadelní předlohu k téhle pohádce napsal spisovatel Jan Drda v roce 1942. V té době šlo o alegorii na nacistickou okupaci. Čerti představovali gestapo a okupační moc, zatímco nebojasný český voják Martin Kabát reprezentoval odvahu českého národa, takže zase jsou tam ty alegorie v těch filmech na dobu nebo na režim. Při práci na té filmové adaptaci v roce 56 ovšem byl kladen důraz na lidovost a zesměšnění církve, to je ta ateizace nebo deateizace. Postava poustevníka Scholastika, kterého hraje František Smolík, byla vykreslena jako zbabilý, pokrytecký a rigidní náboženský svátečník a naopak prostý voják z lidu a upovídaná služka stělesňovali ten zdravý selský rozum a morální sílu.
0: Už jsme tady naznačili herecké obsazení. Kdo dál si v pohádce zahrál?
1: Tak chrabrého vojáka Martina Kabáta hrál Josef Beck, služebnou Káču stvárnila tehdy méně známá Eva Klepáčová a princeznu Dišperandu Alena Vránová. No a pak je tady nezapomenutelná trojice čertů. Excelovali tady Jaroslav Vojta jako loupežník Sarka Farka, Stanislav Neumann jako zapomenutý starý čert Omnimor a František Filipovský jako čert Karborund. Ta jejich práce byla těžká, dokonce zdraví škodlivá, jak oni pak taky na to vzpomínali. Protože ta pohádka, my jsme mluvili o těch kulisách Josefa Lady, tak ona vypadá sice idylicky, ale ty kulisy se natíraly jedovatými a nylonovými barvami. Takže Alena Vránová potom vzpomínala, že herci, kteří měli na těle drobné oděrky či škrábance a otřeli se o ty kulisy, což nebylo vůbec těžké, tak okamžitě dostali záněty a museli vyhledat lékaře. Několik členů štábu se barvami i lehce přiotrávil. Ještě k té roli energické služky Káči, o to byl obrovský zájem, ucházeli se oni tehdejší hvězdy jako Jiřina Bohdalová, nebo Stella Zázvorková, nebo Dana Medřická. Ovšem, režisér Mach risknul neokoukanou tvář Evy Klepáčové a pro herečku to byl opravdu životní průlom. No a na roli Martina Kabáta původně zvažovali tvůrci tehdejšího elegána Karla Hegera, ale nakonec usoudili, že Heger by pro tu roli zamitého vojáka byl příliš intelektuální a vybrali rázného Josefa Becka. No a ještě jedna vzpomínka herecká. Eva Klepáčová žila v manželství s hercem a zpěvákem Josefem Zímou, který hrál prince Radovana z princezny se zlatou, v princezně se zlatou hvězdou hrál prince Radovana. No a Zíma s oblibou vzpomínal, že Vánoce u nich doma byly vždycky ve znamení jejich vlastních pohádek. Takže konkrétně Klepáčová běžela v televizi v Hrátka s čertem, Zíma pak v princezně se zlatou hvězdou a k tomu se pak ještě přidal Zanedlouho mrazík, kde Klepáčová nadabovala na stěnku velice vlastně nezapomenutelným způsobem. Všechny tři zmíněné oposy léta patřily k pravidelným pilířům vánočního televizního vysílání.
0: Když si zmínil Káču, tedy Evu Klepáčovou, tak ona tam má monolog, kdy mluví sama se sebou nebo se svým odrazem ve vodě. Tak to je třeba velmi častý monolog na přijímacích zkouškách na herecké školy, takže dodnes ten text je vlastně nějakým způsobem využívaný. A když už jsme ale zmínili ty pekelníky, na začátku dnešní hodiny našeho vltavského projektu, to byl můj film, jsme zmínili i snímek Kam čert nemůže. Čerta má sice v názvu, ale pohádka to úplně není. Řekneš nám něco bližšího?
1: Ano, pohádka to není. Dneska by se to dalo označit jako romantická komedie s náznaky nějaké té duchařiny, ale jenom zdánlivé. Je to brilantně natočený film, jeho režisérem je Zdeněk Podskalský a ve své době měl u diváků velký úspěch. On totiž elegantně propojuje faustovské motivy, jemné tajemno a skvělý český humor i díky představitelům hlavních rolí Janě Hlaváčové a Miroslavu Horníčkovi. Hlavním hrdinou příběhu je vědec, lékař František Průcha, právě v Horníčkově pojetí, kterému kvůli jeho totálnímu pracovnímu vytížení kolegové přezdívali Faust. Žije vědou a ignoruje zájem okolních žen. Jednoho dne se ale v jeho životě a přímo v bytě objeví jedna taková žena, záhadná dívka v červených šatech, ženská varianta Mefistofela. Ten doktor se domnívá, že má halucinace, že na něj přicházejí nějaké duševní nemoci a tu dívku pojmenuje Mefistofela, vyhledá lékařskou pomoc a lékař ho vlastně doporučí mu, aby odjel na venkov se trošku uklidnit. Ovšem Mefistofela ho na ten venkov doprovází, způsobí tam obrovské zmatky, ale nakonec se ukáže, že nejde o žádného čerta, žádného ďábla, nýbrž o chytrou a energickou průvodkyni Čedoku.
0: A jaké okolnosti vzniku tohoto snímku byly? Nebo jak ten snímek vznikal?
1: Tak koncem 50. let se mírně uvolnila cenzura, což filmařům umožnilo opustit ty budovatelské škatulky. Snímek přinesl do kin západní styl humoru, eleganci, inteligenci a tehdy moderní prvky magického realismu na rozdíl od toho socialistického. Podtext filmu nenásilně reagoval na tehdejší rozmach domácího cestovního ruchu. Propagoval služby národního dopravního podniku Čedok, takže vlastně to byla tak, no možná hodně, to byla tak trošku reklama, ale ta reklama je tam zakomponovaná velmi vkusně a elegantně a s vtipem. Tohle Zdeněk Podskalský uměl velice dobře a uměl se i vybrat ty správné herce. Životní roli to měl Miroslav Horníček, slavný divadelní partner Jana Vericha, to dostal svou vůbec největší a nejlepší filmovou roli, která dokonale sedla k jeho suchému humoru. No a vedle něj diváci byli svědky hvězdného debutu Jany Hlaváčové, tehdy 21-leté studentky DAMU, která diváky hned okouzlila jako soudná a tajemná Mefistofela a ta role z ní udělala hvězdu vlastně přes noc. Já musím říct, že mě osobně ten její herecký projev vždycky fascinoval, obdivoval a miloval jsem Janu Hlaváčovou v jakékoliv roli po celou její hereckou kariéru. Tady začínala s Miroslavem Horníčkem a jako herečtí protagonisté filmu si náramně sedli. No a pak to jsou další postavy, jako jejich plocha je o něco menší, ale plocha je o něco menší než u Hlaváčové a Horníčka, ale rozhodně si je člověk od prvního zhlédnutí zapamatuje. Konkrétně toho psychiatra si zahrál Rudolf Hrušínský a nezapomenutelnou dvojici rázovitých vesnických brumlalů stvárnili Josef Sovák a Vlastimil Brodský.
0: A máš, Tomáši, v rukávu ještě nějakou veselou historku z natáčení snímku Kam čert nemůže?
1: Spíš zajímavost než historka přímo z placu. Jana Hlaváčová třeba s úsměvem vzpomínala, že to natáčení svůdných scén s Miroslavem Horníčkem bylo pro oba dva herce komické. Ona byla neskušená studentka, Horníček byl v soukromí nesmírně plachý a gentlemanský člověk. Režisér Podskalský je musel neustále povzbuzovat, aby jejich milostná hra na plátně působila více uvolněně. Což zřejmě nemusel dělat u Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Brodský a Sovák tam excelují. Režisér Zdeněk Podskalský miloval svobodu na place a dával hercům prostor, takže většina těch skvělých dialogů a šteření mezi Jiřím Sovákem a Vlastimilem Brodským pro film Kam čert nemůže vznikla často improvizací přímo před zapnutou kamerou.
0: Říká Tomáš Pilát, autor dnešní kapitoly našeho seriálu To byl můj film. Děkujeme.
1: Rádo se stalo a naslyšenou.
0: A já ještě doplním, že příští týden poskočíme do let 60. tedy do doby, která našemu filmu mimořádně přála. Rubriku To byl můj film vám na Vltavě nabízíme každý všední den mezi 12. a 13. hodinou.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: V rytmu tanga pokračuje vysílání Českého rozhlasu Vltava. Argentinský skladatel Julio de Caro, jeho tvorbu nám zahráli Martin Klet a ansámbl. Pasecké hudební slavnosti v krkonošských Pasekách nad Jizerou. To jsou jedinečná letní setkávání vynikajících pěvců a hudebníků s místním svatováclavským sborem. Už 35. ročník slavností začíná dnešním večerním koncertem v Paseckém kostele svatého Václava.
1: Pasecké hudební slavnosti, rozhodli jste, že se zachovají, což je dobře.
2: Řekli jsme, že jednou za dva roky, ale příští rok jsou tak velká výročí. Věnceslav Metelka, 1807-1867 a Ludwig van Beethoven, takže příští rok znovu, právě kvůli těmhle těm jubilantům.
1: Sbormistr Jakub Waldmann a ten letošek začínáte dnes v 19.30 a je to Vivaldi?
2: Ano, z čtveroročních dob. Solistku máme vynikající Ludmilu Pavlovou, která je rodačka tady z Paky. Má za sebou veliké úspěchy a vybrala si k sobě výborný hudebníky. Dali jsme jim pracovní název Vivaldi Ensemble.
1: A v neděli Mozart.
2: Mše C-dur, brevis, čili krátká. Málo kdy se uvádí a pro tu hudbu mozartovskou, optimistickou, krásnou, bylo vždy typický třeba Dona Nobis, takové jako rozverné, veselější, ale tohle má Donu velmi zvláštní. Nekončí na tónice a je s takovým velikým otazníkem, nakonec s otazníkem, který máme dneska všichni v sobě, co bude dál.
1: Aktuální věc. Váš sbor nejsou jenom pasečtí?
2: Protože generace mého tatínka, který dával dohromady ten sbor, toho taky chceme vzpomenout, protože to 5 let, co zemřel, tak někteří už ani nežijí. Tak jsme si na pomoc vzali jelemnické zpěváky. Nakonec někteří jezdili i do Pasek, do svatováclavského sboru. No a přijedou i zpěváci ze Šumavy. Tam vše je natolik zaujala, že kůr bude opravdu plný. No a orchestr, je to ta akademie známá svatováclavská, hudebníci, který hráli už 35krát, je to 35. ročník, takže s hudebníky, včetně tympánu, trumpety, hoboje, s těmi se v neděli setkáme a připomeneme si to velké výročí Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Předkládáme úžasný hudební zážitek.
2: Paseky nad Jizerou mají veliké kouzlo, tam vždycky ta energie a ta atmosféra byla moc krásná, takže se budeme těšit, že se zase potkáme.
1: Z Pasek nad Jizerou, Eliška Pilařová, Český rozhlas.

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Senioři budou moci od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce, informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Také budou moci získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Hamás souhlasí s plánem na své odzbrojení. Vysoce postavení činitelé hnutí to potvrdili zpravodajské agentuře AFP a britské BBC. Americký prezident Donald Trump předtím oznámil, že Rada míru dosáhla dohody, na základě které odevzdá zbraně teroristické hnutí Hamás i další palestinské ozbrojené skupiny. Německý automotoklub varuje před kolonami na dálnicích. V jižních spolkových zemích Bavorsku a Bádensku-Württembersku až dnes končí škola a začínají letní prázdniny. Rodiny se vydávají na jih do hor anebo k moři. Na dálnicích hrozí kolony. Moravská galerie v Brně znovu otevře edukační expozici Umění do kapsy v místodržitelském paláci. Na konci minulého roku ji uzavřela kvůli havárii parovodu, kterou se už podařilo odstranit. V mezidobí zůstával provoz v paláci omezený na minimum. Na čtvrtek 6. srpna galerie u příležitosti znovu otevření připravila celodenní program nejen pro rodiny s dětmi. A počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude zejména v Čechách od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině Čech se místy jinde jen výjimečně přidají přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Na horách naměříme kolem 30. A více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině. Hezký den a dobrý poslech vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Dnešní půl hodinu filmové hudby věnovala Kristýna Šrámková profilu francouzského skladatele Bruna Kuléze. Příjemný poslech.
0: Klapka.
2: Pařížský rodák Bruno Coulet je držitelem 3 cen César a také otcem 4 dětí. Začínal jako student hry na klavír a housle, protože chtěl být původně skladatelem soudobé hudby. V 70. letech však dostal nabídku napsat hudbu k dokumentárnímu filmu a pak postupně začal skládat hudební doprovod i k celovečerním filmům. První napsal v roce 1986 a od té doby má na svém kontě občas až 7 filmových partitur ročně. Jeho obsáhlá tvorba by se dala rozdělit do 3 hlavních oblastí, které vám dnes představím. Hezký den u poslechu Klapky vám přeje Kristýna Šrámková. A tady je malá ukázka ze soundtracků, o kterých bude řeč. První z oblasti Kulého skladatelské filmografie jsou animované filmy. Jedním z nejznámějších je Coralina a Svět za tajnými dveřmi.

Právě hudba k dokumentu Mikrokosmos z roku 1996 vynesla Kulého do světového povědomí diváků a to byl zásadní zlom v jeho kariéře. Za hudbu získal cenu César, což je nejprestižnější francouzské ocenění domácí tvorby.

Umělecký dokument Mikrokosmos je pohledem do říše hmyzu, žijícího na louce na francouzském venkově. Fascinující záběry a zvuky z malého světa, který je mimo obzor běžného lidského vnímání, dokresluje kulého hudba. Jen si představte, že sedíte uprostřed louky.

A tak se stal Bruno Kulé vyhledávaným autorem hudby k uměleckým dokumentům. Jeho zvukomalba dokáže evokovat různé ekosystémy. Ať už jde o svět hmyzu, obyvatele oceánů, lesa nebo tažné ptáky v dokumentu Ptačí svět z roku 2001. Snímek natočil podobný tvůrčí tým jako Mikrokosmos a věnoval ho tématu migrace ptáků. Jedním z typických znaků Kulého hudby je práce s lidským hlasem.

Husa indická je velký vrubozobý pták z čeledi kachnovití, s rozpětím křídel až 150 cm. Jde o nejvýše létajícího ptáka na světě. Při každoroční migraci totiž překonává Himaláje a při jejich přeletu dosahuje výšek přes 8000 metrů nad mořem. A takhle zní Kulého skladba, která v dokumentu Ptačí svět doprovází husu indickou.

Francouzský režisér Jacques Perrin se po úspěšných dokumentech Mikrokosmos a Ptačí svět vydal se svým štábem pod vodní hladinu. A tak vznikl v roce 2009 další ze série dechberoucích dokumentů s hudbou Bruna Kulého s názvem Oceány.

Od dokumentů zasazených do přírodních scenérií se teď přesuneme k celovečernímu hranému filmu Slavíci v kleci. Film natočil v roce 2004 Christophe Baratier. Coulet získal za hudbu další cenu César.

Ve Francii se snímek stal hitem a po uvedení do kin se prý dokonce zvýšil zájem dětí o zpěv. Byl to režisérův první celovečerní film a dočkal se celkem velkého úspěchu. Nominace na Oscara v kategorii cizojazyčný film a nejlepší píseň, kterou složil Bruno Coulet.

Pro hlavní roli si režisér přál najít mladého zpěváka a objevil tak náhodou v jednom z francouzských sborů 12-letého Jeana Baptistu Moniera. Jeho hlas popsal jako výjimečný a velmi dojemný.

A my se v druhé půli dnešní klapky, kterou vás provází Kristýna Šrámková, dostáváme k hudbě Bruna Kulého pro animovaný film. Prvním větším úspěchem v této oblasti byl film Coralina a svět za tajnými dveřmi z roku 2009. Film o děvčátku jménem Coralina, které z reality utíká do fantaskního světa, připomíná klasiku Lewise Carrolla Alenka v říši divů.

Na dalším animovaném filmu spolupracoval Kulé s irskou folkovou kapelou Kýla. Píseň Moře z roku 2014 je animovaný film nominovaný na Oscara. Známá je jeho titulní píseň, kterou naspívala irská zpěvačka Lisa Hennigan. V české verzi jste ji mohli slyšet v podání Markéty Irglové. Atmosféru kouzelně animovaného světa keltských mýtů o poslední stulení chvíl dokresluje Kulého hudba.

Himalaj Karavana je poslední z filmů, který jsem pro vás dnes vybrala. A je za mě jedním z hudebních vrcholů Kulého tvorby. Vizuálně podmanivý snímek natočil v roce 1999 francouzský fotograf a režisér žijící v Nepálu Eric Valli. Snímek s úchvatnou výpravou nás zavede do vysokohorského nepálského regionu Dolpo, kde sledujeme dramatický příběh domorodých lidí.

Film Himalaj Karavana byl nominován na Oscara v kategorii nejlepší zahraniční film a stal se tak prvním nepálským filmem s touto nominací. Snímek je nejen fascinujícím etnografickým dokumentem o unikátní komunitě lidí, ale i mytologickým příběhem o boji nového se starým. Divák tak může nahlédnout do kultury a rituálů obyvatel nepálské osady.

0: Kulého hudba v sobě zachycuje ducha místa, syrovou krásu hor a působí ve filmu jako jednotící prvek. A také s poslední skladbou dnešní klapky zůstaneme s karavanou vysoko v Himalájích. Loučí se s vámi Kristýna Šrámková.
1: Yes,

Doznívá hudba z filmu Himalaj Karavana. Stejně jako za celou klapkou, tak i za touto skladbou stál Bruno Kulé, kterého nám představila Kristýna Šrámková. V rámci vltavského filmového léta jsme vás vyzvali, abyste nám napsali o své nejsilnější filmové vzpomínce nebo o zážitku spojeném s filmem. A z vašich odpovědí jsme dnes vybrali paní Evu Svobodovou, která nám napsala. Dobrý den, vařím a poslouchám vás a vzpomínám, jak jsem chodila do našeho vesnického kina na zmíněné pohádky. Minulý týden jsme se vrátili z Krakova a taky jsme vzpomínali. Do Krakova jsme doputovali na konci srpna 1980 na takzvanou svatební cestu. Dávali tam k našemu úžasu u nás tenkrát zakázané vlasy Miloše Formana. Od zhruba půlky filmu jsem už jen brečela, protože můj mladý manžel o 3 dny později nastupoval na vojnu. Takový film pak nešlo nikdy zapomenout. Manžel se mi naštěstí v pořádku vrátil a stále jsme spolu. Zdravíme Evu Svobodovou, posíláme drobný dárek a děkujeme, že se s námi podělila o svou filmovou vzpomínku. Povídka. A v rámci filmového léta na Vltavě také uvádíme tento týden povídky scénáristy a spisovatele Marka Epsteina. Ta dnešní se jmenuje Seniorský balet. Ze sbírky povídek Žít jako single současných českých autorů ji pro rozhlas připravila Marina Feltlová. Účinkuje Hanuš Bor, kterého režijně vedl Vlado Rusko.

0: Zbývalo ještě posledních 300 metrů. Údolí se směrem k vrcholu křečovitě zužovalo, jako by s naprostou přesností kopírovalo stav Rosťovy duše. Dresy ostatních dávno pohltila zeleň a pomalu se rozplýval i hovor, který dokázali vést i v těch nejpříkřejších stoupáních. Dech se nebezpečně krátil a bránice dávala chrčivě najevo, že je blízko kolapsu. Zastavil. Ne, dneska ne. Nechtělo se mu přetáhnout ten pomyslný závit a pak si týden dávat dokupy bolavé vnitřnosti. Uvědomil si, že chytré hodinky na jeho zápěstí panicky brní a alarm dává vědět, že dlouhodobě překročil krizovou tepovou frekvenci. Stáhl je a pohmatu strčil do batohu. Hltavě lokal z bidonu a pachuť plastu v ústech mu jako vždycky připomněla časy, kdy nasával vloučný vodu do vodní pumpy. Už dlouho chtěl tuhle podělanou láhev vyhodit a koupit jinou, která nebude smrdět minulostí. Problém byl v tom, že vzpomínky nezatracoval. Loučná nebyla jeho už 30 let. Poslední lok vyplivl. Nebude vzpomínat, aspoň ne teď a tady. Nebude blít ani vzpomínat. Jak se profil pěšiny alespoň částečně narovnal, nasedl a rozjel se. Nohy ho už bolely a cítil tahání v lýtkách, které hrozilo přejít do křečí. Chůze ale sklidnila dech v plicích a tak nasadil svoji kadenci a vnímal, jak se bicyklu chce jet. Od chvíle, kdy se dal přesvědčit a koupil si kolo se zadním tlumičem, objevil v ježdění další rozměr – radost. Safari ho sice přesvědčoval, aby si pořídil elektrokolo jako Sergej, ale Rosťa se nedal zvyklat. Ještě ne. Kdybys měl elektrokolo, nezdržuješ. Nehoří, zastal se ho Sergej. Safari měl mizernou náladu. Vychladl a propocené triko ho záblo. Byl z jejich bandy nejstarší. Rosťa nevěděl, kolik mu přesně je, ale pamatoval, že na jedné z výjížděk před mnoha lety si připíjeli na kulatiny. Snad 80. Byl to typický sokolský zombí, vysušený dravec s pleší. Chlap, co od 50 do smrti, vypadá a šlape pořád stejně. Důkazem jeho nezničitelnosti byl fakt, že se nevzdal vedení, ani když si Sergej pořídil elektrokolo o výkonu 250 watthodin, což je prý hodně. Jenže Safari měl něco, na co nestačila žádná baterie. Věděl, že až nebude první, zhebne. A to mu stálo za trochu trápení. Zas tam čuměl na vydlabaný kundy, chechtal se Vítek svému vtipu. Nebylo mu ještě 60, ale byl zaručeně nejsprostší. V tomhle případě ale ne úplně vedle. Sledovat nápisy v kůře se stalo za roky jejich výjížděk Rosťovým koníčkem. Safari by asi řekl deviací, protože to slovo měl rád. Když byl ještě člověk a ne senior, což říkával stejně nadšeně, pracoval v Bohnicích jako terapeut. Rosťa nemohl dlouho pochopit, jak někdo tak mimořádně neempatický skončí v blázinci na pozici psychologa. Docenil to, až když Ivanka nebyla. Tenkrát jeli jen spolu, nahoru na Plešivec s brdskou magistrálou. Seděli na rozpukaný skále a on ho zavalil vším, čeho se potřeboval zbavit. Safari seděl vedle něj, kýval hlavou a pak mu položil dlaň na koleno. Bylo to prvně a naposled, kdy mu chlap sáhl na nohu. Safari dlouho mlčel a pak se k němu naklonil. Tak pojedeme dál, ne? Nic víc neřekl. Nevysvětloval, nerozebíral, nelitoval. Vynesl naprosto jednoduchý rozhřešení. A Rosťa od toho dne jel dál. Dnes jich jelo asi 12. Některé kluky vídali jen jednou dvakrát do roka, jejich jména se neodvažoval vyslovit, protože si jimi nebyl jistý. Všechny spojovalo pádlování v bránický loděnici. Všechny až na Rosťu. On na lodi nikdy neseděl. Celé jejich přátelství začalo, když naboural Safariho v dopravní zácpě. Dnes už na tom ale nezáleželo. Smyslem výjížděk nebyla minulost, ale přítomnost a nejbližší budoucnost. Nejmladší byl Vítek. poslední v zaměstnaneckém poměru. Ostatní účastníci slovy safariho přešli už na druhou stranu. Někteří účastníci výjížďky měli za jmény dlouhé tituly, jiní sotva dochodili základní školu. Bylo to fuk. Byli teď a tady. Ve věku, kdy už na vzdělání nesejde. Zastavili na Homoli nad Vonoklasy. Měl to místo rád. Od země tu stoupalo podivné mravenčení, které nebylo spojené jen s tím fantastickým výhledem, ale s čímsi uvnitř toho pitoreskního kopce. Před nimi se krajina propadala hluboko k Berounce a pak zase strmě stoupala k předvoji brdského hřebene. V tom pohledu byla dynamika a osudovost. Kdyby byl malíř nebo fotograf, hledal by tu inspiraci. Jenže Rosťa nebyl už nic. Jen 72 let staré maso. Vysloužilý referent oddělení státní správy, inženýr ekonomie, která už dávno nedávala smysl. Jeden z mála, kteří skončili na stejném místě, kde nastoupili. Přesněji o patro výše, protože do důchodu odcházel z pozice vedoucího úseku. Za sebou zanechal tuny popsaných papírů a nikdy nečtených zpráv. I dneska ho při pohledu na chaoticky přeplněný stůl poštovní úřednice svrběly dlaně a cítil potřebu položky katalogizovat. Znělo to mnohem líp než uklízení bordelu. Deviace, jak by řekl safari. Probralo ho hvízdnutí. Kluci na něj mávali z louky dole u lesa. Co to s ním dneska ksakruje? Rosťa se opřel do pedálů a cítil, jak kufry poslušně zacvakly. Proletěl žlutou trávou. Tlumiče jeho kola žehlily nerovnosti a Rosťa měl pocit, že letí pár centimetrů nad tím překrásným, protepleným světem. Jejich peletonek spadl po červené turistické značce do Solopisk a odbočil do dvora k Valtrům, očekávaný vrchol každého výletu po pravé straně Berounky. Na rozdíl od Dernerů na opačném kopci, tady obsluhovali většinou mladé holky, snad dcery majitele, snad brigádnice. Bylo to fuk. Znali se roky. Slečinky si nechávali okukovat výstřihy a točili zadky, když jim ohřívali sekanou a párky. Věděli, že jediné, co hrozí, je vyšší spropitné a nebezpečí mrtvice některého ze starých pánů. Pro Rosťu to bylo stejně fantastické, jako zírat z Homole do údolí řeky. Dynamika a nedosažitelná osudovost. Kolikrát viděl Ivanku nahou a nikdy si tu nádheru neuvědomil. Bral si ji lačně jako guláš, lemtal ji jako pivo a stejně bezděčně odmítal, když chuť neměl. Další paradox, který ho na věku fascinoval, bylo vědomí, jak by si uměl užít to, co už nikdy nebude. Bože, jak já bych jí sladouce šukal, vzdychl zbytečně nahlas Vítek. On jediný toho byl snad ještě schopen. Nechápal, že slečny tu už nejsou erotickým objektem, ale principem. V každém případě vycítil nesouhlasné pohledy ostatních a i s pivem zmizel na zahrádce. Je strašně mládej, Sergej zvedl orosenou plzeň. Safari se jemně dotkl jeho a Rosťova skla. Ostatním jen pokynul a zhluboka se zaklonil. Pivo do něj hladce klouzalo. Rosťa nevěděl, čím si zasloužil Safariho přízeň, ale byl za ní vděčný a cítil, že ostatní mu ji závidí. Sergeje nepočítal. Zachránil Safariho od bankrotu. Dlužili si navzájem. Sergej prý žije kdesi za Prahou na pozemku velkém jako 50 fotbalových hřišť. Vědělo se, že v 90. byl zástupcem Gazpromu pro střední Evropu a na naftě nesmírně zbohatl. Pak se uklidil dřív, než ho stačili rozpustit v kyselině nebo rozstřílet kalašnikovem. Do Bohnic. Tam začal veslovat a nakonec pod Safariho vedením i jezdit na kole. Dál Rosťovo povědomí nesahalo, Sergej si soukromí pečlivě chránil. Mluvil s přízvukem hodně a rád. Ke skupině se připojoval nečekaně a bez koncepce. Obyčejně je dojel jeden z jeho Lexusů, ve kterém bylo na zadní sedadla nacpané zablácené kolo. Řidič v obleku mu kolo vyndal, smontoval a zmizel stejně rychle, jako se objevil. Neméně efektně se vůz zase vynořil a Sergej se smíchem loučil. Vědělo se, že má dceru v Petrohradu a hotelový resort někde v Pacifiku. Po třetím pivu se mu konečně uvolnila lýtka. Jazyk stěžkl, ale o to snáz se mu v hlavě střídali obrazy. S Ivankou tu byli jen dvakrát. Jednou po svatbě, kdy jí podnik přišel romantický, a pak těsně před koncem, kdy ho držela za ruku a oba věděli, že žádné příště nebude. Položil prsty na lavici. Dotýkal se upatlané slonové kosti, jako by mohli ještě zachytit trochu jejího tepla. Bytost, na kterému posledních 40 let záleželo. Safari asi vycítil temnotu, která mu zaplavila duši, a hnal pauzu do finále. Cinkly velké panáky tulamorky. Poslední dějství. Po panáku následovala už jen volná zábava. Safari cestu domů nikdy neorganizoval. Říkal, že není návratovej typ. Neuměl to v životě a nebude to na starý kolena měnit. Rostě byl přesvědčený, že v té ironii je rozpuštěná většina jeho života. Člověk s neskutečným tahem dopředu, co se jen nerad zastavuje, čeká a už vůbec není ochoten se vracet. Asi dvakrát s ním absolvoval cestu domů do Prahy. Byl to úprk, stres. U mostu inteligence z něj viděl už jen šmouhu. Od té doby jezdil raději sám přes ořech, Dalejským údolím, kde se často zastavoval a hledal v malých lomech trilobity a loděnky pro vnoučata. Vítek se vrátil ze zahrádky pro další pivo. Slečna mu ho s úsměvem točila a přitom se na něj upřeně dívala. Nezapomněla na jeho hrubost a teď ho spalovala zbraní, kterou si vzal Vítek sám do ruky. Nevydržel to. Nesnesl, jak se na něj vyzývavě usmívá. Musel se otočit k nám, protože v tom proudu živočišnosti, kterým ho topila, nedokázal plavat. Tady ho máš? Dívka mu vesele zatykala a Vítek se natáhl pro pivo. Díky. Ucukla. Upila z jeho sklenice a růžovým jazyčkem olízla kraj skla. Vítek sklenici tiše přijal a poraženě zmizel v otevřených dveřích. Rosťa si až teď všiml, že se na něj slečna dívá. Otočila se a cosi vzala z regálu za zády. Dneska jste si nekoupil, položila před něj tatranku. Rosťa v rozpacích sáhl pro peníze. Překvapilo ho, že si pamatuje takovou pitomost. Ta je na podnik. Mám ráda, když jsou věci, jak mají bejt. Já taky, odtušil tiše. Dívka se mlčky vrátila za bar. Dopil další pivo a uvažoval. Nebylo by to poprvé, kdyby se před hospůdkou odrazil a díky gravitaci zastavil až na nádraží v Černošicích. Už dávno to nepočítal za prohru. Safari ukončil výšku, teď už bylo vše dovoleno. Domů nespěchal, měl navařeno od Kamily. Rád se utápil v myšlenkách, jak krásný mají s dcerou vztah. On jí jednou za týden hlídal děti a na oplátku fasoval kastrůlky s knedlíky a omáčkou. Kamila mu měřila krevní tlak a mluvila s ním jako s dementem, který není schopen dojít si nakoupit. Hrubě neschvalovala jeho výšťky a pokaždé ho ubezpečila, že až se někde rozbije, ona o něj pečovat rozhodně nebude. Mělo v tom být asi moře lásky a vděčnosti, ale Rosťa cítil, že by své slovo dodržela. Kdysi si myslel, že kromě Kamily v jeho životě není nic. Dokonce i Ivanka se mu na pár let ztratila v příboji otcovské lásky. Kam se jenom ten pocit vytratil? Kdy se z jeho dcery stala ošetřovatelka a z něj nesvéprávný imbecil, který nahradil respektovaného otce? Vstal. Tohle na chlastu nenáviděl. Introspekce, která se vkrádala do hlavy společně s pocitem štěstí. Jedu ještě na závist. Nebyl si jistý, jestli tahle informace patřila jemu, ale pro jistotu se ohlédl. Jeho oči se potkali s očima Safariho, který seděl sám na lavici pod oknem. Teď vstal a natáhl si rukavice bez prstů. Prošel kolem něj. Byli už skoro na Zbraslavi a Rosťa si stále nedokázal odpovědět, proč nejede domů. Co tu sakra dělá? Kus před ním se mechanicky vlnilo Sergejovo elektrokolo a ještě před ním vlál cíp Safariho šátku. Jeli jen tři. Rosťova helma byla už zase plná potu a na brýlích se mu usadily kapky stékající z obočí. Rychlé střízlivění bolelo. Alkohol se v rozprouděném těle vsakoval do každičké buňky a jednu po druhé otravoval. Bolela ho hlava. V zahrádce na náměstí jim Safari objednal další pivo. Platil. Pili mlčky a Rosťa cítil, jak se hladiny v jeho těle dostávají do jisté rovnováhy. Zaklonil hlavu a v kopci mezi baráky zahlédl arcibiskupský altán. Možná to bylo tajemství tohoto kopce, kterého zahnalo do Safariho sebevražedného přídavku. Závist. Opředená legendami, největší keltské město střední Evropy, opidum z akropolí, na které stávaly kamenné stavby 6 metrů vysoké v době, kdy většina obyvatelstva Povltaví žila v děrách. Možná. Možná se mu jen nechtělo do prázdného bytu. Kolik takových teplých dnů ještě bude, než si podzim převezme otěže v plné parádě? Safari za celou dobu nepromluvil. Sergej stranou telefonoval. Z útržků a zbytků ruštiny v paměti Rosťa pochopil, že se pokouší řidiči vysvětlit, kde ho má později čekat. V celém tom nesmyslném epilogu bylo jakési očekávání. Safari si natáhl šátek a vyrazil k mostu. Nečekal, až dopijí. Rosťa dosedl na kolo a cítil, jak se pod ním poslušně prohnulo, jako zvíře, které vítá svého jezdce. Možná už je opravdu jen imbecil, jak si myslí Kamila. Věděl dobře, že nahoru nevyjede. Slezl poslušně hned za poslední ohradou zoologické zahrady. Nevadilo mu to. Poslední pivo v něm způsobilo výbuch příjemného otupení. Dýchal rychle, ale vyčerpání necítil. Vyhlížel první valy a v hlavě se mu skládaly obrazy palisád, brány a národ, který nám tak mohutně zamotal naším genofondem. Za zatáčkou stál opřený Sergej a zvracel. Kontrolka na řídítkách krvavě blikala a Rosťa pochopil, že baterie vydala svůj poslední watt. Sáhl do kapsy a podal kamarádovi papírový kapesník. Sergej si mlčky utřel hubu a hodil ubrousek do listí. Rosťa na něj demonstrativně nahrnul trochu hrabanky. Sergej skučel vyčerpáním. Proto se tenhle narod nikdy nezvedne. Jste tak malicherný. Malichernost je první příznak málosti. Rosťa ho minul a mlčky stoupal starobylou úvozovou cestou. Znal naspaměť všechny Sergejovy revoluční teorie. Muž se nadechl a vyrazil za ním. Rusové serou na to, jestli mají bordel v lese. Serou na maličkosti, protože maličkosti kazí úsudek z celku. A to je spojuje. My jsme narod, ne banda potomků. Po pár dalších krocích mu ale dech znovu zhrubl v plicích a musel zastavit. Jediný problém takového naroda je, opřel se o kolena, protože sekaná ještě nevrátila do systému vše, že se s ním nedá žít. Prostě se už neotočil. Bublání a lapání po dechu mu prozrazovali vše, co se dělo za jeho zády. Mužik zařval do korun stromu. Bálím, řekni mu to. Dvakrát se musel zastavit i on sám. Stačilo otočit kolo, nasednout a odrazit se. Za 2 minuty by byl pod mostem a pak na rovině podél vody. V Modřanech by se zastavil u jezu, chvíli by sledoval řeku, jak se vaří pod zdymadlem. Mohl by se ještě podívat za Kamilou a říct jí, aby mu už nevařila, protože to dokáže sám. Nebo jí sdělit, že si vezme vnoučata na víkend do Alp. Chodit, jako jezdívali s mámou. Zavřel oči a šlapal. Musí. Celý život se člověk vleče nahoru, aby nakonec slítl dolů. Safari seděl nehnutě na podezdívce malého altánu v rohu Akropole. O pár metrů dál milenecký pár balil deku. Smáli se na sebe a dva šedivé chlápky nevnímali. Slunce dávno zmizelo za hradbou korun a po holém návrší se roztahovalo přicházející šero. Chladnoucí vzduch se naplnil vůní hlíny a prvního spadaného listí. Rostovi se do hlavy nahrnuli desítky vzpomínek. Opřel kolo o strom a posadil se vedle starého muže. Oba byli staří muži.
1: Sergej se vybil.
0: Safari pokýval hlavou, jako by to očekával. Možná to tak dokonce naplánoval. Znovu si opřel hlavu a zavřel oči.
1: Co si myslíš o mým sedle?
0: Rostě myslel, že se přeslechl, ale když Safari kývl ke svému kolu, pochopil, že se opravdu ptá na sedlo. Zvedl ramena, vlastně kolům moc nerozuměl. Nevím, pohodlný? Ani ne. Safari sáhl do kapsy v dresu a k Rostěvu překvapení vylovil krabičku s cigaretami. Zapálil si a nabídl žluté konce směrem k Rostěvi. Nekouřil už 25 let, ale jeho prsty automaticky cigaretu vytáhly. Překvapilo ho, jak snadno a lehce jeho plíce kouř přijali. Žádné kuckání, dávení, prostě jen stará dobrá radost z nikotinu. Chci, aby si ho vzal. Rostě uvažoval, nakolik je tenhle rozhovor výsledkem vypitých piv a kořalky. Jestli Safari něco postrádal, byl to smysl pro humor. Co to tady mele? Vstál a popošel k silu.

z hákovýho kříže je okno. Nevěděl, jestli to, co říká, dává Safarimu ten neskutečný rozměr dočasnosti a prázdnoty, jaký nápisy ve stromech vzbuzovaly v něm. U smrku je to jen 15 let. Fascinovali ho vzkazy, které diametrálně změnily poselství, stejně jako se za ty roky změnili ti, kteří je tu zanechali. Uvnitř pukliny bylo rozeznatelné L. Safari povolil upínák a vytáhl sedlo. Nebyl to tedy jen náhodný pokus o vtip. Safari sledoval myšlenku, která měla kontinuitu. Zadíval se na sedlo a pak ho napřáhl směrem k Rostěvi. Ten pocítil jakési klukovské vzrušení. Vymění si sedla, jako si indiáni měnili kapky krve. Společně s nadšením ho ale zaplavili i rozpaky. OK, chtěl povolit své sedlo, ale Safari ho zadržel. Já ho nechci. A jak pojedeš asi domů? Safari neodpověděl a popošel kousek do volného prostranství Akropole. Rostě přeci jen vytáhl své sedlo a postavil se vedle něj. Stáli v housnoucím šeru. Každý svoji sedačku se sedlovkou v ruce. Chci, abys ho tady zakopal. Tohle už přesahovalo indiánskou romantiku a zavánělo duchařinou. Safari skoro šeptal, ale jeho hlas byl pevný a bez emocí. Zakopal? Jo, až zhebnu. Otočil se na něj dřív, než se Rostě mohl začít ptát. Mám raka v terminálu. Podal mu sedlo a prázdnou dlaň mu položil na rameno. 2 vteřiny jeho pohledu ukončily závěrečnou řeč. Pak se Safari pohnul ke svému odstrojenému kolu, odrazil se a zmizel v šeru. O vteřinu později se ale ještě jednou vynořil. Oči mu svítily a Rostě si nedokázal vysvětlit, čím to je. Snad světlo odrážející plech blednoucí oblohy. Ser na kopání! Teď pojedeš první ty! Za okamžik už Rostě slyšel, jak odletují kamínky kdesi na pěšině dolů. Stál tam ještě dobrých 5 minut, než si uvědomil, že chce pryč, že musí pryč, protože sem ještě nepatří. Dole v údolí na konci parkoviště stálo opřené Safariho kolo. Bez sedla působilo nepatřičně a zmrzačeně. Rozhlížel se kolem, ale starého muže nikde neviděl. Už nikdy. Nasadil si čelovku a pustil se cyklostezkou do Modřan. Noc přicházela jen pozvolna a líně. Stál na břehu a sledoval vodu valící se přes korunu jezu. Dlouho nemohl najít první myšlenku. Na batohu se mu pohupovalo Safariho sedlo. Hlavu měl teď jasnou. Dávno vystřízlivěl. Pípla mu další zpráva. Ivanka a její nový manžel ho zvou na sobotu večer. Kamila ho zase informovala o termínu prohlídky na kardiologii. Zadíval se zpět k černé mase kopce nad řekou. Pak obě zprávy smazal. Nasedl na kolo a vychutnal si, jak se pod ním labužnicky prohnulo. Popojel k první lavičce a povolil rychlo upínák svého sedla. Safari měl pravdu. Jeho sic byl tvrdý jako kámen. Takový, jaký vás neustále žene kupředu, na kterém se nesedí, ale uhýbá se před ním. Šlapal ke světlům velkoměsta a myslel na ten kus železa, který nechal ležet v temnotě za

Tento týden na Vltavě posloucháme povídky Marka Epsteina. Ta dnešní se jmenovala Seniorský balet. Ze sbírky povídek Žít jako single současných českých autorů ji pro rozhlas připravila Marina Feltlová. Účinkoval Hanuš Bor, kterého režijně vedl Vlado Rusko.

0: Hezké odpoledne, je 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Novým ředitelem českých center bude Ivan Jukl. Oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jukl v čele agentury nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka odvolal. Nový šéf by měl podle ministra přinést úspory a novou koncepci krajanských spolků. V minulosti Macinka uvedl, že kvůli špatnému financování možná česká centra úplně všechna zruší. Dnes Macinka rušení poboček odmítl. Ukrajinské drony v noci útočily na ruský Volgograd. Vzdušné údery podle tamních úřadů způsobily požáry energetické infrastruktury a komerčních skladů. Agentura Reuters s odkazem na telegramové kanály uvedla, že bezpilotní letouny poškodily rafinérii ropné společnosti Lukoil a skladiště internetového prodejce Wildberries. Většina obyvatel evakuovaných kvůli požárům na jihozápadě Francie se může postupně vrátit domů. Rozsáhlý požár nedaleko Bordeaux mají hasiči pod kontrolou. Jeho dohašování ale může trvat ještě týdny. Oheň zpustošil zhruba 42 tisíc hektarů porostu. Zemřel divadelní a filmový režisér, pedagog a emeritní ředitel Pražského divadla na Vinohradech František Laurin. Bylo mu 91 let. Laurin svým působením ve druhé polovině 20. století výrazně ovlivnil podobu tuzemského divadla. Dlouho působil v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého, dnes Švandově divadle. V 80. letech se stal režisérem činohry Národního divadla, v roce 1988 ředitelem Vinohradského divadla. Od 60. let byl pedagogem na divadelní fakultě Akademie muzických umění a rovněž učil herectví na Pražské konzervatoři. A počasí bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude zejména v Čechách od západu přibývat oblačnost. V severozápadní polovině Čech se místy, jinde jen výjimečně, přidají přeháníky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů Celsia, na horách naměříme kolem 30. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Markétou Kaňkovou.
1: S kým se přátelil Wolfgang Amadeus Mozart?
2: Odpověď přinese koncert v kostele svatého Vojtěcha v Broumově.
1: Pořádá ho Vltava se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Vojtěcha Spurného.
2: 12. září od 18 hodin.
1: Vstupenky i další informace hledejte už teď na vltava.rozhlas.cz.

Americký jazzman Kurt Elling nás právě přivítal v pátečním vltavském odpoledni. Píseň Sesy z desky Super Blue otevřela necelé 3 hodiny. Aktuální kulturní publicistiky u jejich poslechu vás za celou vltavskou redakci vítá a dobrý páteční poslech vám přeje Markéta Kaňková. Je 31. července, teploty v celé Evropě stoupají k tropickým hodnotám, a proto si dovolíme připomenout, abyste nezapomněli dodržovat pitný režim a nepřeháněli to s fyzickou aktivitou ani pobytem na přímém slunci. A v tropických dnech by se mohlo zdát, že jsme všichni podlehli pohodovějšímu režimu a odpočinkovým aktivitám, ovšem nenechme se zmást, není tomu tak. Léto totiž evidentně přeje i strategickému politickému plánování a dokonce i formulování nové státní politiky v oblasti kultury. Vedení kulturního rezortu s ní přichází právě teď, a to bez předchozího upozornění i bez konzultací s experty z řad kreativního sektoru. Jaká tedy nová kulturní politika pro roky 2026 až 30 bude a proč vznikla uprostřed okurkové sezóny, a to bez přihlédnutí k hlasům a zkušenostem lidí z oboru. I na to jsme se zeptali ministra kultury Oty Klempíře za Motoristy a třeba také Adriany Světlíkové, dlouholeté ředitelky servisní a poradenské organizace Nová síť, která podporuje živé umění a otevřenou kulturu. Reportáž k tématu vám nabídneme už za několik málo minut. Nabídneme ale taky další díl seriálu o českém amatérském divadle a navrch přidáme hned 2 reportáže o filmové adaptaci Vančurova Rozmarného léta. Jak režisér Jiří Mencel doříkával, konkretizoval a dopracoval myšlenky knižní předlohy a jaký měl k filmu vztah sám Vančura, i na to se Šárka Jančíková zeptá filmové publicistky z Denny Mejzlíkové. Buďte tedy s námi a teď už se vychutnejte první odpolední klasiku. Vybíráme pro vás Mendelsonův houslový koncert D-moll, konkrétně jeho 3. část.

0: Allegro, tedy rychle, živě a veselé, právě takovou dynamiku předepsal Felix Mendelssohn Bartholdy, interpretům houslového koncertu D-moll. My jsme teď třetí část slyšeli v podání houslistky Aleny Ibragimovy. Britský dobový orchestr, Orchestra of the Age of Enlightenment, vedl Vladimír Jurovský. A my už se teď 14 minut po 14. hodině budeme věnovat zmiňované kulturní politice. Ministerstvo kultury České republiky totiž připravilo nový materiál pro státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030. Jedná se o základní strategický dokument vlády pro kulturu v tomto volebním období. Nenavazuje přitom na dokument se stejným názvem, který byl schválen už loni v říjnu a který vznikal za přispění stovek expertů z oblasti kultury ještě za předchozí vlády. Proč teď ministerstvo přichází s novou verzí, to zjišťovala naše kolegyně redaktorka Veronika Jošková-Štefanová.
1: Státní kulturní politiku pro roky 2026 až 2030 schválila vláda 8. října 2025. Vznikala participativním procesem, podílelo se na ní Ministerstvo kultury, Národní institut pro kulturu a experti a expertky z celého kulturního a kreativního sektoru. Měl na ní navázat samostatný plán implementace dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj. Ministr Otto Klempíř nyní předkládá zcela nový dokument. Návrh počítá i se zrušením původní koncepce, aby neplatili dva dokumenty současně, vysvětluje ministr kultury Otto Klempíř za Motoristé sobě.
2: Nový dokument důsledně vychází z programového prohlášení současné vlády a převádí jeho závazky do konkrétních cílů a opatření. Nechtěli jsme totiž pouze formálně převzít materiál předchozí vlády a následně do něj dodatečně promítat naše priority.
1: Vznik nového strategického materiálu překvapil například Víta Richtera, výkonného tajemníka Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Podle něj vznik nového dokumentu porušuje, co bylo řečeno v prosinci minulého roku na Ústřední knihovnické radě České republiky.
3: Na konci roku jsme měli setkání Ústřední knihovnické rady za přítomnosti pana ministra. Tam jsme se ptali, jak vlastně bude rozpracována ta státní kulturní politika, která byla schválena v loňském roce, a tam bylo konstatováno, že bude připraven nějaký podrobný dokument implementace a že na tom budeme participovat. A od té doby bylo jaksi ticho po pěšině a teď najednou tady vidíme celá nový dokument. A taky nás zaskočilo, že jsme vůbec nebyli osloveni v souvislosti s jeho přípravou, dobře, ale druhá věc, že jsme se o tom, že k němu běží připomínkové řízení, dozvěděli čistě náhodou, že se to objevilo na serveru Hospodářské komory.
1: Jaké konkrétní body mu v nové koncepci státní kulturní politiky chybí?
3: Jde tam například o to, že ty knihovny jsou tam často zmiňovány v tom kontextu těch paměťových institucí, ale bychom více akcentovali ty knihovny jako vzdělávací komunitní kulturní centra, jako součást systému neformálního vzdělávání. A taky část toho dokumentu je věnována digitalizaci kulturního dědictví, což je v pořádku, ale nám tam chybí taková jednoznačná podpora financování třeba hromadných licenčních smluv.
1: Do schválené verze státní kulturní politiky byly zapojeny stovky odborníků a odbornic z celého sektoru v rámci diskuzních panelů i závěrečného kulatého stolu se zástupci z 8 krajů. Mezi nimi byla i Adriana Světlíková, vedoucí organizace Nová síť, která podporuje živou kulturu, divadlo a tanec v českých regionech.
4: Důležité je, aby byly důvěryhodné i samotné procesy, jak takové dokumenty vznikají, takzvané ty politiky. Ještě před několika měsíci při jednání s Ministerstvem kultury a jmenovitě i s panem náměstkem Bubeníčkem, jestli se náhodou nepřipravuje nová státní kulturní politika, ujišťoval, že ne, že o ničem takovém neví. O to je to teď pro mě větší překvapení, když se najednou objeví nový strategický dokument a na jeho připomínkování máme jenom 4 pracovní dny, což je naprosto nestandardní.
1: Adriana Světlíková poukazuje v případě nové koncepce na změnu pohledu na důležitost kultury a její postavení ve společnosti.
4: Ta původní strategie více zdůrazňovala kulturu jako součást demokracie, nějakého kritického myšlení, odolnosti společnosti nebo kvality života. A ten nový dokument, který teďka vznikl z pera tiskové mluvčí Ministerstva kultury Barbory Šťastné, více staví na ekonomickém přínosu kultury a kreativních průmyslech. A to samozřejmě není legitimní politická volba, jen by měla být jako otevřeně přiznaná a měla by mít také veřejně diskutovaná. Současně ustoupují do pozadí některá témata, která mají přímý dopad na život lidí. Například propojování kultury se vzděláváním, naprosto klíčové. Chybí zde sociální oblast nebo rozvoj regionu a také systematická práce s publikem, jak vůbec přivádět ke kultuře nové generace a lidi, kteří si k ní teprve hledají cestu.
1: Podle ministra Oty Klempíře některá témata z původní koncepce zachovává i ta nová. Důraz se přesouvá k cestovnímu ruchu, audiovizi a konkurenceschopnosti. Nová koncepce explicitně požaduje pro rok 2027 navýšení rozpočtových priorit Ministerstva kultury o 3,42 miliardy korun.
2: Nový návrh klade důraz například na dostupnost kultury, stabilní podmínky pro kulturní instituce a pracovníky v kultuře, efektivnější využívání veřejných prostředků, ochranu kulturního dědictví a posilování kulturní veřejné služby.
1: Interní odborná rada byla složena výhradně z úředníků ministerstva. Žádná zmínka o externí veřejné participaci v novém dokumentu zmíněna není.
2: Návrh nové státní kulturní politiky prošel věcnou kontrolou příslušných odborných útvarů ministerstva kultury. Konzultovali jsme je také s vybranými odbornými a profesními organizacemi a do materiálu jsme zapracovali jejich připomínky, například podněty Unie zaměstnavatelských svazů, Svazu českých knihkupců nebo Asociace muzeí a galerií. Vzhledem k harmonogramu přípravy a období letních prázdnin nebylo možné před předložením návrhu uskutečnit jednání se všemi partnery kulturního sektoru.
1: Připomínky k nové koncepci státní kulturní politiky mohou posílat profesní organizace, kraje, obce i další subjekty, které nejsou označeny v systému ECLEP, tedy elektronické knihovně legislativního procesu, jako připomínková místa. Připomínky je možné posílat do 4. srpna.
0: Na novou koncepci státní kulturní politiky pro roky 2026 až 2030 jsme se zaměřili hned v úvodu dnešního pátečního odpoledního vysílání. Téma v reportáži sledovala redaktorka Veronika Jošková-Štefanová a sledovat ho pro nás bude i dál.

0: Příjemné červencové odpoledne, vážení a milí, je za 5:30 a právě v tomto čase nás teď na večírek, anebo taky na festival, zvala v písni A Festa brazilská zpěvačka Maria Rita. A její píseň krásně koresponduje i s naším dalším tématem na severovýchodě Čech. Dnes totiž začíná vůbec největší tuzemská přehlídka amatérského divadla Jiráskův Hronov, která nabídne nejen ty nejlepší ochotnické inscenace, ale také vzdělávací semináře, workshopy, diskusní kluby, koncerty a také výstavy. Častým hostem Jiráskova Hronova je také kladenský soubor VAD, který skoro před 30 lety založil architekt a krajinář Jan Červený. Hned po gymnáziu tehdy s partou spolužáků uvedli střeštěnou mafiánskou komedii. Na zkoušce nového představení byla v Kladně redaktorka Kateřina Havránková, která jim také uzavře svůj pětidílný seriál o ochotnických souborech v Česku.
1: Varianta buď přijdu a dám ho jí, druhá varianta přijdu, píchnu to tam, jakože jsem přišel s karimatkou, to asi si nikdo nevšimne, že to není moje karimatka.
2: Co by tam dělala v tom studiu?
3: Nikdo jí tam zapomněl?
4: My si zakládáme na tom, že do toho mluví vždycky všichni, nebo že je to takový jako kolektivní práce. Já se jmenuji Jan Červený, působím jako autor a herec, se dá říct, a samozřejmě i režisér, ale to režírujeme všichni, nebo se o to snažíme.
3: Toto se rozloučíme s tou Nelou, až po chvilce.
5: Jo, to je dobrý.
4: Zkoušíme hru 9 stupňů jógy, bude o józe a o všech možných jejich podobách.
6: My jsme v malém divadelním sále. Sešla jsem sem po takových točitých schodech z jedné z hlavních silnic nebo ulic v Kladně.
4: Původně se tomu říká malá scéna, protože to tak fungovalo. Byla to vlastně malá alternativní scéna naproti velkému divadlu, která sloužila pro městské divadlo Kladno.
6: A jak jste se tady ocitli vy?
4: My jako divadlo VAD tady zkoušíme prakticky od začátku. Já dokonce jsem se tady ženil. A my jsme tady v pronájmu.
7: No, možná máš zpomalený fyziologický procesy, ale funkční by byl, ne.
3: Ježiši, no, tak já půjdu. Čau.
4: Jinak her už máme za ty léta v rejstříku, nebo jak se to řekne, na kontě, to taky zní blbě, docela dost, 15, možná 20, ale aktivně je hrát, jsme schopní třeba 3-4, protože se nehraje tak často, aby jsme si to dokonale furt pamatovali. Vlastně, když odečtu prázdniny, tak hrajeme jednou týdně. V Kladně jednou tak za měsíc, 3 zbylý představení jsou jinde. My hodně jezdíme právě na přehlídky nebo jen tak prostě hrát někam.
6: Jak když jsem tady byla nedávno na představení, tak bylo úplně našlapáno. Vy máte vždycky plno?
4: Vždycky ne, ale máme tak nějak odzkoušeno, že když vhodně střídáme tituly, že se to naplní.
6: Byla třeba nějaká hra, něčím výjimečná, že si pamatujete doposud?
4: Asi naše rodinné stříbro je hra Upokojenkyně, dostala i nějaké ocenění a hlavně jí teda hráli i profesionální divadla.
6: A to jste napsal vy?
4: Jo, ano. A pak se docela povedla hra Valérie a týden divů, s kterou jsme byli i na festivalech některých zahraničních v Kanadě, ve Slovinsku, v Maďarsku, Belgii a tak.
8: Tak pomalu dodýchejte, ať to nepřeženete. Tak a končíme, jo? Mirku, končíme.
9: On usnul.
6: Všechny hry, které hrajete, jsou původní vaše?
4: Ne, začalo to tak, že první třeba 3 nebo 4 hry byly naše, pak jsme hráli Rozmarné léto k překvapení jako diváků. Takže třeba necelá polovina těch her jsou vlastně dramatizace knížek. Ale to je důležitý, že jsou to právě dramatizace, ten scénář si z té knížky uděláme vždycky sami a tím pádem si dovolujeme to pořád označovat za autorské divadlo, protože ten autorský vklad je tam pořád zásadní.
6: Mě vždycky zajímá u těch aktivit, které lidé dělají zadarmo, co je vlastně žene k tomu, aby věnovali opravdu tolik času a úsilí a energie, často i peněz tomuhle koníčku.
4: Určitě je to nějaká platforma, na které se ty lidi potkávají, je kolem toho většinou spousta legrace a ten pocit, že něco vytváříte, je takovej povznášivej, ale krize mám pořád. Je to práce s lidmi, kteří na to nemají nějaký vyhrazený čas, takže se tomu věnují tak, jak jim to okolnosti umožňují.
6: To mě taky vždycky zajímá, jak vlastně ty lidi vést nebo namotivovat k těm výkonům, které mnohdy jsou třeba na úrovni profesionálních herců, ale leckdy také ne.
4: No a s tím se v amatérském divadle počítá a vlastně je to na něm i to půvabný, že to, co by se mohlo zdát jako nedostatek, tak ty hry, jak jsou vymyšlený, jak fungují, tak přetavějí v pozitivum, protože toho herce vlastně vezmou jako v té jeho autenticitě i s těma jeho nedostatkama, tím se z toho zdánlivého záporu stane klad.
0: To byl poslední díl seriálu o ochotnických divadlech v Česku, který pro Vltavu připravila redaktorka Kateřina Havránková. Vracet se k němu můžete na vltavském webu, kde kromě jednotlivých reportáží najdete také fotografie. A pokud byste chtěli zajet na Jiráskův Hronov, fakt můžete do 8. srpna.

0: Twin Peaks, mazací hlava, modrý samet.
1: Kde David Lynch čerpal inspiraci pro svou podmaňovou filmovou a televizní tvorbu?
0: Poslouchejte osudy amerického velikána filmového plátna.
1: V knize Místo snění o svém díle vypráví sám Lynch i jeho blízcí a kolegové.
0: Od 3. srpna na Vltavě každý všední den od 11:30.
1: A taky na vltava.rozhlas.cz.

0: Možná i vy po návratu z dovolené nebo víkendového výletu mezi dveřmi svého bytu utrousíte, nebo si alespoň tiše pomyslíte It's good to be home again. Teď si to ve stejnojmenné mý písni pomyslel americký bluesový zpěvák a kytarista Cap Moe. Je 6, téměř 7 minut po 14. po půl třetí, promiňte, zůstáváte zpáteční odpolední Vltavou a my jsme tomu rádi. A v posledním červencovém dni, tedy přímo v polovině prázdnin, teď ve vltavském vysílání příznačně otevřeme román Vladislava Vančury Rozmarné léto. Kouzelník Arnoštek v něm balancuje na laně, jako by balancoval mezi uměním a kýčem. To ale možná platí spíš pro Menclovu filmovou adaptaci z roku 1968. Jak převést jazykovou ekvilibristiku do té obrazové? Právě o tom si povídala literární redaktorka Šárka Jančíková s filmovou publicistkou a spisovatelkou Zdenou Mejzlíkovou.
1: Myslím, že signifikantní scéna je ten nejznámější zlidovělý výrok.
2: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
1: Ve Vančurově novele se tento výrok nachází na začátku po popisné expozici a film je geniální v tom, že tuhle tu kultovní, jak se říká, hlášku použije dvojím způsobem. Jednak na začátku skutečně jako ta expozice, kdy je ten upršený červen a Antonín Důra, zahraný Rudolfem Hrušinským, tohle pronese ponořený ve vodě, do které začíná pršet a je to povzdech nad špatnými vyhlídkami na prosperitu jeho plovárny a vůbec úspěchu toho léta. Kdežto Jiří Menzel to použil podruhé a to na závěr, kde už to vlastně není povzdechem nad špatným počasím, ale ta sentence na závěr vyjadřuje lítost nad krachem pokusu tří kamarádů a jedné ženy uniknout z té nudy letního maloměsta a vystoupit ze stereotypu svých životů. Tohle dvojí použití tohoto signifikantního výroku se mi zdá, že posunuje ten film od nějaké rozmarnosti spíše k melancholičnosti. Že to je spíš posmutnělé léto zhrzených nadějí.
3: Máte tedy jiný pocit z Vančurovy knihy a jiný pocit z toho Menzlova filmu? Protože já bych řekla, že nějaká hravá, ale přece jenom melancholie je vlastní oběma těm formátům.
1: Menzel zachoval ducha díla, to, z čeho vycházel Vančura. To se zrodilo z poetismu, takže je tam ta hravost, lehká erotičnost, a skoro bych řekla, že poetismus je jakýmsi předchůdcem postmoderny, protože taky rezignuje na velký příběh a stírá rozdíl mezi vysokým a nízkým uměním. A tady se to projevuje jak v novele, tak v filmovém zpracování v postavě kouzelníka Arnoštka, který tam balancuje na laně, jako kdyby balancoval mezi uměním a kýčem. Takže rozhodně ta hravost je tam zachovaná. A z novely mám dojem, že ty postavy jsou takové tvrdší, cyničtější, když to filmová podoba je zličťuje, přibližuje divákovi. A je to velmi rozdílný zážitek, protože kniha staví na jazykové ekvilibristice, kterou Menzel převádí do té ekvilibristiky balancování na laně nad městem.
4: Mnozí odvážlivci, když se octli na počátku velikolepého měsíce června, usedají do stínu platanů a jejich urputné vzezření se stává mírným.
5: Hele, větvový a vysoký sloupec rtuti, jež se zdvíhá a opět klesá, připomínajíc oddech spáče.
4: Hele, kyv slunečníku,
5: město je klidné.
1: Jazyk je podstatnou součástí vlastně obou děl a Menzlovi se podařilo ten květnatý archaický jazyk dost dobře přenést do té filmové podoby a díky dobrým hercům dokonce i tak, že to nepůsobí tolik knižně. A nebo vlastně to tam má dvojí funkci, tenhle ten květnatý knižní jazyk plný archaismu tady zdůrazňuje bizarnost postav, které jsou jinak úplně obyčejné.
2: Dnes je tmavá noc. A spousta ničemníků má asi zálusk na tvoje pláště, utěrky a ostatní pomůcky plovárenské. Lehni si bez starosti, milá Kateřino, půjdu je hlídat.
1: Ještě o té legraci nebo komice textu, tak ona staví na spojení banality obsahu a patosu formy, na protikladu slov a činů.
6: Dospívá v svoji písničku Veliký Antonín složil ruce na zádech a Maní dýchal na kuličku teploměru.
4: Sloupec téměř neúplatný sotva se pohnul a důraz znamená je tuto řádnost měl několik myšlenek, jež se vystřídali v sledu míšených karet.
2: Tento způsob léta...
6: Děl v posled odvraceje se od přístroje Celziova.
2: Zdá se mi poněkud nešťastným. Je chladno a můj dech, jakkoliv jsem nepozřel, vody je mrazivý.
1: Rozdíl mezi knihou a adaptací je taky v tom, že v předloze se často objevují zpomalení, vstupy, úvahové poznámky vypravěče, když to ve filmu vypravěč úplně chybí. A tady tu funkci retardační přebírá kamera, takže jsou tam záběry na kostelní věž, na detaily, kapky deště, prázdné sklenice na stole, teploměr na plovárně. Tyhle ty detaily přebírají funkci toho vypravěče a těch pasáží, které zpomalují narraci a zároveň mají i druhou funkci a to je kresba atmosféry, kterou máme v knize verbálně, ale tady ta vizualita to posouvá více do té letní pohody než ta kniha, která opravdu se utápí v té verbalizaci.
0: O knize Rozmarné léto i o jeho neméně proslulé filmové adaptaci mluvila Šárka Jančíková s filmovou publicistkou a spisovatelkou Zdenou Mejzlíkovou. A v rozhovoru s nimi budeme pokračovat po Beethovenově gratulačním menuetu pro orchestr. Hraje nám Frankfurtský rozhlasový symfonický orchestr, řídí ho Reinhard Gebel.

0: V duchu aristokratického Beethovenova menuetu se právě neslo vltavské vysílání a celé vltavské vysílání letošního léta, jak víte, se nese ve znamení filmu. V našem vysílání můžete poslouchat třeba rozhlasové zpracování čelistí Petra Benchleyho, tedy knihy, podle které vznikl Spielbergův proslulý snímek. Můžete si poslechnout dramatizaci Trierova Dogvillu anebo Fuchsova a Hercova Spalovače mrtvol. V poledních blocích našeho živého vysílání se pak dozvíte lecos o dějinách naší české tuzemské kinematografie. A právě v rámci filmového léta vám zítra odpoledne nabídneme i rozhlasovou dramatizaci proslulého Vančurova románu Rozmarné léto. V čem ale filmový režisér Jiří Menzel doříkával, konkretizoval a dopracovával myšlenky knižní předlohy a jaký vztah k filmu měl sám Vladislav Vančura, i to se teď dozvíme v rozhovoru Šárky Jančíkové s filmovou publicistkou Zdenou Mejzlíkovou.
1: Tenhle námět je lákavý pro filmaře jednak jazykově. Je to obrovská výzva tuhle jazykovou krásu převést do vizuálního média, které je svým způsobem omezené, ale taky je zachována jednota času a místa. Všechno se odehrává během 3 dnů v uzavřeném prostoru v hradbách fiktivních krokových varů. A v textu se doba děje nespecifikuje, kdežto film už celkem jasně to přináší do 30. let a tím se konkretizuje prostor i čas.
2: Nakolik potom Menzel posouvá oproti knize ten děj, jaké další posuny tam můžeme najít?
1: Výrazným posunem je domýšlení milostného motivu, protože v předloze jsou ty noční avantýry 3 pánů ve středním věku s půvabnou dívkou Anou, kterou hraje Jana Prajzová, tehdy ještě Trchalová, s tou kouzelníkovou družkou, tak jsou jenom naznačeny. Kdežto režisér je konkretizuje. Takže ve filmu jsou zálety zobrazeny polopaticky a stejně tak i jejich výsledek, to znamená fiasko, kdy se pánům 3 rozdílnými způsoby zhatila možnost prožít velice krátký milostný románek s krásnou mladou ženou. Takže tady je to velmi konkrétní, polopatické, kdežto při četbě knihy se můžeme jenom domnívat, že se něco odehrálo a žárlení paní Kateřiny na manžela můžeme brát jako jenom z části podložené, kdežto ve filmu je to úplně jednoznačné.
3: Ale jak se to stalo?
4: Ach, víte, že se vzdaluji půtek a vězte, že mám-li natržené ucho. Není to proto, že bych byl změnil své mínění o ní. Zůstal jsem na náměstí a nevydá od nikud námitek. Jel jsem se hovořit s Anou, jež si upravovala večeři smažíc ryby.
3: Jedl jste tuto krmisní?
4: Okusil jsem něco okouního masa a byl to týž, jehož jste vytáhl včera o polednách z oroše.
3: Nuže.
5: Odtušil opět Antonín a vybuchl v hněv.
6: Neboť nemohl snést ti představy, že Abé večeřel s Anou jeho ryby.
3: Nuže, ponechte si svoje ostudné vypravování. Nechci ho slyšeti.
1: Ty dialogy v novele mají spíš monologický charakter, protože postavy spolu sice hovoří, ale moc se neposlouchají, takže jsou to spíš takové proklamace o životě, než že by vzájemně na sebe reagovali nebo hovořili o nějakém tématu. To vlastně není posun, to je stejné jako v knize, že dění se odehrává v současnosti, ale řeči postav jsou často retrospektivní a ukazují do jiných dob, většinou na jejich mládí. Takže kanovník Roch, ten žije ve světě knih a pořád cituje klasické autory. Major vzpomíná na zašlou vojenskou slávu. Antonín Důra, ten se zas odkazuje ke své mladistvé fyzické kondici. A paní Kateřina, ta žije z pověsti bývalé svůdnice.
4: Je pravda, že jsem chodil s knihami podél Orše a že jsem s nimi přicházel na plovárnu. Byl to Shakespeare, Rabelais a Cervantes. Chtěl bych za ně položit ti hlavu, jako jsem za Anu položil málem ucho.
7: Vznešené a krásné jest umírati jedině na bojištích.
1: Ten vpád čehosi exotického jim krátkodobě poskytne nějakou naději na změnu a ta naděje je zklamána. A právě smutek nad touto nemožností opustit zajeté životní koleje se režisérovi skvělým způsobem podařilo znázornit na závěr, kdy použije tu ikonickou větu o nešťastném způsobu léta. Je to vlastně dopracování myšlenky předlohy Jiřího Menzla a spoluscenáristy Václava Nývlta. přistupují k té předloze pokorně, ale ne otrocky. Je to adaptace věrná, zachovává rozvržení postav, základní linii, ale nějak dopracovává a hodně konkretizuje tu myšlenku.
2: Jaký měl Vančura samotný vztah k filmovému médiu?
1: Vančura byl filmovým médiem přímo fascinován. Ve své době se podílel na vzniku scénářů a dokonce si vyzkoušel roli režiséra. V letech 33 až 38 asi 4 filmy natočil. A kromě toho se filmu věnoval v teoretických spisech, řád nové tvorby a vědomí souvislostí. Tak tam píše.
8: Film má možnost dosáhnout vyšších emocionálních poloh než díla jiných umění právě pro svůj syntetický ráz.
1: Nebo
8: formu ve filmovém umění nelze oddělovat od obsahu. Obsah je v této formě. Má-li být přetvářen román na drama, jde o hluboký zásah, který vyžaduje svobodu.
0: Tolik Vladislav Vančura o filmových adaptacích a přímo o filmovém zpracování Rozmarného léta mluvila publicistka Zdena Mejzlíková. V rámci filmového léta na Vltavě si můžete poslechnout i rozhlasovou dramatizaci tohoto slavného románu z roku 1962. Připravil ji pro rozhlas Karel Tachovský, režie se tehdy ujal Josef Melč. Vy si ji můžete na Vltavě poslechnout zítra v 15 hodin. Tak si ji naleďte.

0: Jaká je budoucnost kultury na Slovácku?
1: A co přináší generační výměna v čele regionálních kulturních institucí?
0: Vltavské Art Café s moderátorem Michalem Pařískem na festivalu Beseda u Big Beatu 1. srpna.
1: A pak záznam v našem vysílání a na vltava.rozhlas.cz.

0: Je přesně 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: V západní polovině Česka se mohou večer a v noci objevit silné bouřky, informuje o tom Český hydrometeorologický ústav. Podle něj může bouřky doprovázet také silný vítr v nárazech o rychlosti až 70 km v hodině. Dnes navíc platí i na celém území Česka výstraha před velmi vysokými teplotami. Na Moravě tropy vydrží až do zítřka.

Maďarská jaderná elektrárna Paks funguje na poloviční výkon. V následujících dnech by se ale podle premiéra Petera Maďara mohl její provoz úplně zastavit. Důvodem je rekordně nízká hladina řeky Dunaj, kterou elektrárna využívá k chlazení reaktorů. Vláda už vyzvala velké odběratele, aby energii šetřili. Paks je jedinou maďarskou jadernou elektrárnou a pokrývá zhruba polovinu domácí výroby elektřiny. Situaci navíc může zhoršit i očekávané zvýšení spotřeby elektřiny kvůli vlně veder, které se blíží v nejbližších dnech. Do Prahy se vrací dánská zpěvačka, skladatelka a producentka Agnes Obelová. Vystoupí dnes večer v prostoru Archa Plus. Na koncertní pódia se vrací po několikaleté pauze. Její hudba je charakteristická intimní a melancholickou atmosférou, ve které propojuje jemný zpěv s klavírem a prvky klasické hudby folku a alternativního popu. A ještě počasí, dnes je jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude hlavně v Čechách od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině Čech se místy jinde jen výjimečně přidají také přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů, na severu Čech kolem 34 stupňů Celsia, na horách potom naměříme kolem 30 stupňů. Dávejte tady na sebe pozor, hodně pijte a na slunci pobývejte v co nejrozumnější míře a zachceli se vám dalších zpráv. Pak je, jak víte, najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Zpívat dětem u kolébavky patří k milým povinnostem asi všech spořádaných rodičů a k oblíbeným podvečerním momentům těch nejmenších. Někteří z vás jsou možná vynalézaví a tvůrčí, a tak u kolébavky svým dětem vymýšlíte sami. Svému synovi před usnutím zpívá i Dorota Barová, teď se s námi o tuhle intimní chvíli podělí v písni Sloncem jesteš. Neusněte, už za chvíli pro vás budeme mít další kulturní témata a podněty, přihlásíme se s nimi už za pár minut.

Píseň Sluncem jesteš napsala hudebnice Dorota Barová pro svého syna. V roce 2021 ji zařadila na disku Dotyk. Dnes je ale pátek 31. července roku 2026. Letošní léto se tedy právě dnes přehupuje do druhé poloviny. My ale na Vltavě stále držíme prst na tepu kulturního dění a společně s kolegy jsme v pohybu, abychom pro vás zachytili festivalové i jiné letní kulturní dění. A v pohybu budeme i v následující hodině. V jejím závěru se opět svezeme historickou tramvají v seriálu Josefa Vomáčky a Tomáše Piláta. Se tentokrát vydáme do Ústí nad Labem. A už za chvíli se projedeme gondolou nebo vaporetem, tedy tradičními dopravními prostředky, před kterými neuniknete, budete-li se chtít někam přemístit v severoitalských Benátkách. Půvabným městem plujícím na hladině i jeho úzkými kamennými uličkami nás teď v novém poeticko-obrazovém průvodci vede diplomat Marcel Sauer, velký milovník a znalec Itálie. Vezme nás v něm i na věž, kde Galileo Galilei vyzkoušel první dalekohled, nebo do kostela, kde byl pokřtěn Antonio Vivaldi. A dostaneme se i do míst, odkud vyplul Marco Polo. I na to se Marcela Sauera zeptám za chvíli. Teď už si ale poslechněte první část listova klavírního koncertu S-dur v solovém partu. Uslyšíte Martu Argerich, doprovodí ji London Symphony Orchestra, který řídí Claudio Abbado.

0: Krása je tu na hladině, pluje ti v ústrety, vědoma si své podmanivosti. Zastavíš se na rohu, na mostě, na nábřeží a díváš se, procitáš. Ve městě, co stojí na kůlech, kde voda plyne ulicemi a vzlíná po fasádách, lísá se ke břehům a rozlévá se. Právě tam se můžeš toulat a ztrácet, propadat vršeným půvabům. Píše v úvodu své knihy Benátky návod k užívání diplomat a velký znalec a milovník Itálie Marcel Sauer. Čím mu pravděpodobně nejromantičtější město na planetě přirostlo k srdci, co by člověk ve městě na laguně neměl minout, a jsou naopak i místa, kam by člověk v Benátkách chodit neměl. I na to se ho zeptám v předvíkendové odpolední Vltavě právě teď. Marceli, zdravím tě, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkuji za pozvání a krásné čtení.
0: Persibis Shelley přijel do Benátek truchlit, George Gordon Byron si tam chtěl užívat sexu, Pietro Aretino přijel oslavovat a John Ruskin kritizovat. A mě zajímá, s jakými záměry, představami a možná i sny si do Benátek kdysi poprvé vstoupil ty.
1: Já jsem vstoupil do Benátek někdy už strašně dávno poprvé, ale vlastně to byl takový ten turistický běh, kdy člověk si potřebuje odškrtat ty věci, a až vlastně pak po mnoha letech, kdy jsem se tam začal vracet a byl jsem tam vlastně v mezikovidové době, kdy Benátky patřily jenom místním, jsem začal to město vnímat a začal jsem se o to víc zajímat, chápat souvislosti a hledat příběhy, kterých je to město plný, a vlastně člověk je fascinován krásou, majestátností a 1600 lety zranitelnosti, že jo? Kdy ta krása je vystavena živlů, s kterými od svého vzniku bojujeme.
0: Přiznám se, že když jsem byla před několika lety v Benátkách poprvé a zatím naposledy, tak jsem, jak si ostatně sám teď podotýkal, jejich kouzlu úplně propadla. Přišly mi magické, smyslově zahlcující, imaginaci rozjíždějící, možná historicky až převrstvené, zároveň ale nějakým způsobem prchavé, neuchopitelné. Jak bys popsal, nebo jak ty vnímáš atmosféru tohle specifického místa? Jaké byly ty tvé první dojmy v tom prvním kontaktu?
1: No asi podobně, jako jsi říkala, tam je to tak, že člověk vyjde na ulici a vlastně jenom žasne a mohl by být jen v té jedné ulici a vnímat ten kolorit a dýchat tu mořskou vodu a dívat se. Zároveň vlastně je to město, které historicky nemělo pitnou vodu, takže se tam pilo od rána víno a to město bylo s vínem zbudováno, tak možná to je taky věc ke zvážení, protože pak člověk to nahlíží autentičtěji. Ale je to prostě město úžasu a člověk je tam šťastný.
0: To mohu jen potvrdit. A řekněme tedy, že jsi sestavil pro lidi, napsal si dalšího ze svých poeticko-obrazových průvodců, a mě zajímá, čím je jiný než běžný Bedekr. A kdo je vlastně tvůj ideální čtenář? Kdo je ten tvůj adresát?
1: No je to jiné v tom, že to není Bedekr vlastně. Já nechci, nebo snažím se nevršit informace nějaké technické, ale snažím se vést čtenáře k tomu, aby se zastavil a vnímal, případně aby rozjímal a navedl bych ho k tomu, jak se k té či oné věci postavit, aby se zastavil v ulici, která byla kdysi zasypaným kanálem, kde dneska je dlažba, ale kdysi tam byly mlýny benátské, a najednou stojíte někde, kudy jste vlastně 10x prošli a vnímáte to jinak. Ideální čtenář asi ten, co se má chuť zastavit, že jo? Protože ten turismus se dnes strašně proměňuje a už to není ani tak, že ty lidi vyšli rychle vlastně. Dneska mi to připadá, že lidi už se často na ty věci ani nedívají, že jo? Že tam jen přišli si to vyfotit, protože už to 100x viděli někde vyfocený a chtějí tu fotku taky, takže si udělají fotku a jdou dál. Jo, to, že by se někdo zastavil, nějaké málo.
0: Po jakých místech tedy čtenáře a potenciálního návštěvníka Benátek vedeš? Jakou mapu mu předkládáš?
1: No já vlastně, v té knize jsou věci, které mám rád. Jo, kam se vracíme, když přijedeme do Benátek, třeba nikdy nevynechám poslední loděnici, kde se staví gondoly, že? Squero di San Trovaso, kde vlastně jste přes kanál, a ti stavebníci, když si přišli z Alp, tak mají takovou jako alpskou chatu a venku jsou gondoly, na které, že kdy oni rok pracují na jedné gondole, která se dělá tomu gondoliovi na míru, a za vámi je několik příjemných podniků, kde si dáte sklenici vína, dáte si ho na tu zítku před sebou, díváte se na tu stavbu, nebo že benátský architekt Carlos Scarpa, který se zapsal jako současný architekt do Benátek naprosto nesmazatelně, takže vždycky se stavíme na fakultě architektury, kde on dělal bránu vchodovou a na prvním nádvoří uložil do země antickou bránu, kterou tam původně měl dát, nebo na sklenku vína je příjemné třeba Adriatico Mar, které založil architekt Francesco Molinari, v jehož rodině bylo několik dožad benátských. Ten seznam, vlastně celá ta kniha je ten seznam těch věcí, který mám rád.
0: Projít se vaporetem nebo gondolou po vodních kanálech nebo k procházce úzkými kamennými uličkami, k návštěvě kostelů, paláců, ale také kaváren a barů nás v knize Benátky návod k užívání zve diplomat Marcel Sauer a zvát nás do jednoho z nejkrásnějších měst světa. Bude i za chvíli.

0: Nejromantičtější a nejsvůdnější město světa. Mnozí z nás za něj považují italské Benátky. Místo, kde se zrodil obchod, kde byly založeny nejstarší banky a vznikl novodobý spotřebitel. Město, kde se vydávaly první noviny a kde po staletí vznikala ta nejskvostnější umělecká díla. Město na vodní hladině, které teď v poeticko-obrazovém průvodci představuje diplomat Marcel Sauer a bere nás přitom na místa, která bychom možná nenavštívili, jak se říká, na první dobrou. A po Benátkách se s ním projdeme znovu v následujících minutách. A já musím jen připomenout, že Benátky obdivovala a svůj život s nimi spojila taky celá řada kulturních osobností. Do Benátek jezdil třeba opakovaně i Francesco Petrarca, který o nich napsal, že jsou vůbec nejúchvatnějším městem, jaké kdy viděl. Podepsal bys tohle tvrzení, anebo bys na první příčku svého seznamu nejkrásnějších míst obsadil něčím jiným?
1: Já mám tu první příčku obsazenou třema městama, že? To je Řím, Benátky, Neapol. A mám to tak nerozhodně a každý to město má vlastně strašně svůj specifický, nezaměnitelný půvab. Zatímco Řím je taková jako dáma v nejlepších letech, která ví, že toho může naprosto nekonečně nabídnout a člověk ale neví, jestli vlastně vám to bude fungovat, protože je přeci jen o dost starší, tak ty Benátky jsou vlastně taková jako šarmantní dáma, která už se ani nepotřebuje nabízet, ale sem tam vám něco chce prodat, ale je si vědoma své výjimečnosti. Že? A Neapol samozřejmě je ta divokost jihu. Úžasná.
0: Ty jsi v Římě, který jsi zmiňoval, řadu let žil, také jsi tam jako diplomat působil. Ostatně právě Římu si věnoval svého vůbec prvního poeticko-obrazového průvodce. Myslím, že jsme tady o něm spolu mluvili buď minulé nebo předminulé, ale to teď si nejsem jistá. Jak jsi se poučil z té první zkušenosti tvorby průvodce po konkrétním místě? Šel jsi v případě Benátek stejnou cestou, anebo si genius locí vyžádal nějakou jinou metodu, strukturu, jiný způsob psaní a vyprávění?
1: Jako asi jsem se poučil v nějakých technických věcech a vlastně jako člověk, ta knižka je psaná tak, že ty věci tam jsou prožitý, takže i když jsem třeba v nějakých místech byl několikrát, tak když jsem to začal zpracovávat do knížky, tak jsem se tam musel znovu vracet a znovu do sebe nasát ty věmy, dojmy, mluvit tam s lidma, zjistit si ty příběhy. A každý to město je hodně jiný, takže vlastně jako je to jiný vztah. Ta knížka je taková jako emoční nebo v obě, takže člověk začíná jinak vždycky. Jo, teď třeba pracuju na Neapoli, kterou taky vlastně dobře znám a jsem naprosto fascinován věcma, kudy jsem chodil taky tolik let a najednou to vnímám všechno jinak.
0: Když mluvíme o Benátkách, je třeba říct, že jsou v podstatě souostrovím, které kromě té centrální části tvoří i ostrůvky Lido Morano nebo Burano. Věnuješ se jim taky v knize a jak dobře je znáš, pokud bys měl třeba volit, které z nich by si posluchačům doporučil k prozkoumání?
1: Samozřejmě jsou v knize taky a začnu o to, že bych nedoporučil asi Murano, který vlastně je plný nábřeží turistů, kteří si tam dívají na neúplně vzhledný skla, ale třeba mám strašně rád Burano s jeho milým náměstím a krásnou bazilikou a příjemnýma restauracema, ale zásadní je taky jet třeba na ostrov Torcello, kde vlastně Benátky původně začaly, protože to původní osazení bylo na Torcellu, kde ale vlastně pak se pomalu lidi začali stěhovat do Benátek. A třeba mám strašně rád ostrov, který je hned naproti, vedle Giudecchi, San Giorgio Maggiore, kde je nádherný muzeum skla. Takže kdo má rád sklo, tak ne do Murana, ale na San Giorgio Maggiore, kde je krásný sklo, kde je krásný fotografický muzeum a kde je nádherný areál vatikánských kaplí, který tam instaloval Vatikán před 8 lety na Bienále, kdy tam je několik světových architektů, třeba Norman Foster, a každý udělal kapli a jít tam za sumraku, když zapadá slunce, za ostrovy, tak je strašně krásný zážitek. Ale samozřejmě to chce tam být na díl a já v té knižce píšu hlavně, jako když jste v Benátkách, tak spěte v Benátkách, protože ty Benátky budou vaše ráno a večer, když zmizí denní turisté. Že? Takže vlastně, když jdete na Piazza San Marco ráno nebo večer, tak tam ty lidi napočítáte na prstech, ne možná jedné, ale několika rukou. A samozřejmě spousta lidí má z Benátek zážitek, že tam přijdou v 11, když v hotelích dosnídali hosté a přijeli denní hosté a mají pocit, že tam je všude strašně lidí. A samozřejmě, když tam přijdou v ten samý čas všichni, tak to není úplně nejlepší zážitek.
0: Hmm. Už jsme mluvili o celé řadě významných osobností dějin umění a kultury. Já připomenu třeba Giacoma Casanovu, Antonia Vivaldiho, Karla Goldoniho, Tintoretta nebo třeba i našeho Josefa Myslivečka, kteří jsou s Benátkami velmi úzce propleteni a provázáni. Myslel jsi při psaní i na tuhle vrstvu, věnuješ těmto místům a tvářím prostor ve svém průvodci? Nebo šel jsi třeba po stopách těchto osobností?
1: Šel jsem po stopách, myslel jsem na ně, že jo, je tam hotel, kde odkud psal Franz Kafka své přítelkyni, že se budou muset rozloučit. Casanovu vlastně, když jdete do baru do Mori, kde jsou dva vchody, tak vám tam obsluha říká, tamhle z toho východu vždycky utíkal Casanova, protože to je zadní vchod. Vlastně tomu neuniknete, že jo. V kostele máte ceduly, že tam pokřtili Vivaldiho a vedle učil na housle, nedaleko se narodil, je tam dům, že, s pamětní deskou na Tintoretta. Vlastně to se tam na vás valí všechno, tyhle ty nádherné věci.
0: Hmm. Dostali ve tvém průvodci prostor i současní Benátčané a vůbec jací bys řekl, že v porovnání s obyvateli jiných částí a měst Itálie jsou, je něco jako prototyp Benátčana?
1: Určitě, vlastně na rozdíl třeba od Říma nebo Neapole, jsou to přeci jen Severani, takže jsou klidnější, jsou vlídní lidé, vědí, že žijí v jedinečném městě, ale těch místních obyvatel ubývá. Že jo? Před několika lety vlastně, když, myslím, počet obyvatel spadl pod 50 tisíc, tak ty místní organizovali pohřeb Benátek. Takže místní tam jsou a jsou samozřejmě čtvrti, třeba Castello, který patří místním, takže když člověk chce, tak může chodit po ulici bez ostatních návštěvníků, potkávat místní. Výhodou je italština, protože Italové rádi zapředou rozhovor. Jsou to milí lidé.
0: Až příště vyrazíš do Benátek, kam se vydáš? Nebo vrátíš?
1: Vrátím se do Loděnice, což jsem říkal. Já jsem tam byl teďka v červenci, třeba, co je taky krásná věc, tak každý třetí víkend v červenci se staví votivní most, který vede na Giudecu, na ostrov, kdy vlastně na pontonech postaví most, spojí Benátský ostrov s Giudecou a je to k výročí, kdy vlastně skončila morová epidemie v Benátkách. Třeba v knize mám supermarket Špár, který je v divadle. Takže vlastně tam je zachovalé divadlo, které bylo kdysi zrušeno a mezi tím jsou ty regály a nákupní vozíky, ale máte tam pódium, máte tam ty krásné malby a je to takový jako seriální zážitek. Nebo ještě mám rád na Piazza San Marco je hodinová věž, kterou lze navštívit, kde máte byt hodináře, který byl v místnosti, kde byl ten hodinový stroj a vylezete tam na terasu a vidíte vlastně baziliku i náměstí z výšky a je krásný jít třeba na večer na Nešpory do baziliky San Marco, kdy už je zavřeno, kdy tam je člověk, poslouchá, rozjímá. To je krása.
0: Diplomat Marcel Sauer, host páteční odpolední Vltavy, vzal nás do města na Laguně, do italských Benátek, kterým teď věnuje dalšího ze svých poeticko-obrazových průvodců, který vydalo nakladatelství Jota. Marceli, moc díky za rozhovor, přeji ti krásné léto a doufám, že si ještě užiješ Itálii.
1: Děkuji za pozvání, přeji taky krásné léto.

0: Nejprve Johann Sebastian Bach a teď také Karel Stamitz, kteří utvářejí předvíkendové odpoledne na Vltavě s datem 31. července. Je přesně 15 hodin a 40 minut.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: A jak víme, všechno má svůj konec. A konec měly i kdysi slavné tramvajové sítě v různých městech zemí Koruny České. A má ho také seriál Koleje času aneb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. V dnešní závěrečné části tohoto cyklu se jeho autoři Tomáš Pilát a Josef Vomáčka pomyslně projíždějí tramvajemi v Ústí nad Labem.
2: Já mám tramvaj novou,

0: Ústí nad Labem se svého času pišnilo velice bohatou, rozvětvenou tramvajovou sítí, která alespoň chvilku byla srovnatelná s pražskou, a ta síť tam procházela opravdu velkým rozvojem. Rozhodnutí o zřízení tramvajové dopravy v Ústí nad Labem padlo už v roce 1895. V roce 1896 město obdrželo koncesi pro provoz tramvají, 1898 uzavřelo smlouvu o provozování tramvajové společnosti, opět se společností AEG, kterou už jsme taky v našem cyklu několikrát zmínili, založilo společný podnik určený k tomuto účelu. Zkušební jízda ústeckých tramvají, první jízda, se konala 1. června roku 1899. Pravidelný provoz byl zahájen 1. července téhož roku na dvou tratích.
1: Co bylo důležité, že ty tratě byly velmi rozsáhlé a postupně dosáhly na jedné straně až Chabařovic, což bylo nedaleko od Teplic, na druhé straně Neštěmice byly pár kilometrů od Děčína, nahoře Telnice, zase jsou v místech, kde už dneska máme pomalu přechod do Německa. Ta síť byla veliká a v době jejího největšího rozvoje měla 47 kilometrů, což bylo po Praze a Brnu třetí největší v naší republice. Byla to opravdu velká síť, která byla velmi využívaná, protože Ústí nad Labem se stalo centrem nejenom velkého chemického, ale i strojírenského a hutního průmyslu.

0: Josefe, máš zase před sebou krásnou mapu a já tě poprosím teď o úvahu o tom, jak veliká a kam mohla dospět tramvajová doprava v Ústí nad Labem. Rozjímání nad mapou, nazvěme tuto část tohoto dílu.
1: No, to rozjímání je docela smutné, protože jsem ještě zažil tramvaje v plném rozjezdu, jezdil jsem do Kladivadla v Ústí nad Labem v 60. letech, čili jsem tramvajema jezdil. Ty tramvaje jezdily na jedné straně na Střekov, na ten hrad, na druhé straně k přístavu v Vaňově, což bylo těsně pod Velkým Zibadlem, ale třeba ta trať, co vedla do Chabařovic, mohla se směle spojit s tou teplickou sítí, neboť ty konečné stanice Trnované Chabařovice byly pár kilometrů od sebe, totéž nahoru na sever hranicím do Telnic. Čili ta síť byla velmi široká, ten provoz byl komplikovaný, dokonce tam byla i okružní linka do čtvrtí Klíše, což byla velmi zajímavá vilová čtvrť nad centrem města. A ta síť se stále rozvíjela, protože to město opravdu kvetlo a kypělo bohatstvím.
0: Pojďme připomenout taky jednu tragickou událost. Právě v Ústí nad Labem se odehrála jedna z nejtragičtějších, ne-li nejtragičtější nehoda, která se týkala tramvají v dějinách Československa. Bylo to v roce 1947. 13. července tady havaroval na Bukově vinou problémů s brzdami plně obsazený motorový vůz, který sjížděl z Telnice. Bilance této nehody je tragická. 30 lidí přišlo o život, těžce zraněných bylo 45 a lehce zraněných 31.
1: Čili vlastně všichni, co v té tramvaji namačkáni byli. A myslím, že i toto neštěstí tak trošku vedlo k tomu ochladnutí Ústecka k tramvajové dopravě, i když to zrušení přišlo za mnoho a mnoho let. V těch 50. letech se postavila nová vozovna v Nových Předlicích, dělali se úpravy tramvajových linek, některé tratě se zdvojkolevňovaly a kupovaly se potom i nové tramvaje.
0: Konec přišel v roce 1970. Nejdřív byl na začátku tohoto roku zastaven provoz na koncových úsecích Předlice Trmice a Krásné Březno. Neštěmice. 1. června byla zrušena i poslední trať Předlice Krásné Březno. O den později, 2. června 1970, se uskutečnila poslední nostalgická jízda. Elektrický provoz městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem už pak neexistoval až do 80. let, kdy zde byly zavedeny, jak jinak, trolejbusy.
1: Zase zajímavé bylo, že když se zahájala ta doprava, tak se koupilo 16 tramvajových vozů opět ve Štýrském Hradci. Výzbroj byla z firmy AEG a všechny ty tramvaje v prvních letech byly z Hradce. Až potom posléze ve 30. letech se kupovaly tramvaje v Praze z vagonky Ringhofer, posléze Tatra.
0: Některé z našich dílů končí vyprávěním o tom, jak se zachránily některé staré vozy tramvajové dopravy, ať už kdekoliv někde působili jako seník, někde na zahrádce a tak dále. Nesloužili svým účelům, ale nadšenci je objevili a zrekonstruovali a přivedli do muzea. A podobný osud má několik vozů i Ústí nad Labem. Takže například v roce 2023 získalo Muzeum města Ústí nad Labem ústecký vlečný vůz číslo 32, který sloužil do té doby jako zahradní chatka v Chabařovicích. Jednalo se o motorový vůz německé vagonky Weir, který byl dodán v letech 1919-1 do Krefeldu, v roce 1911 upraven na vlečný vůz a 1924 ho zakoupil právě ústecký dopravce, který ho provozoval až do roku 1966.

Poslední tramvaj v Ústí nad Labem právě dojezdila a poslední desátou část právě teď skončil také cyklus Tomáše Piláta a Josefa Vomáčky Koleje času a neb příběhy tramvajových tratí, které psaly dějiny měst. V jeho rámci jsme putovali po tramvajových kolejích kdysi slavných sítí v některých městech zemí Koruny české. Celý seriál, ve kterém zněly také ukázky z některých českých písniček na tramvajová témata, je k mání i na našich webových stránkách Vltava. Rozhlas.cz.

0: Blame it on my youth, může za to moje mládí, to je deska Viktorie Tolstoj z roku 2001, teď zní právě na Vltavě, zněla píseň Destiny. A před námi je úvaha novináře Karla Hvížděly, má název Paříž, město plné příběhů Ivana Pohorského.
1: Rue Le Caire je název ulice, která se nachází jižně od Seiny ve středu Paříže v 6. čtvrti a hned tam narazíme na Čechy. Při první návštěvě Paříže v roce 1935 zde v hospůdce se stejnojmenným názvem jako má ulice, Srdce lže, večeřili básník Vítězslav Nezval a André Breton, Paul Éluard a Benjamin Perret. Breton, francouzský surrealistický básník a teoretik, píše ve svém stěžejním esejistickém díle Spojité nádoby, že jméno ulice v něm vyvolalo představu malé vyoperované černé tepny. A zřejmě si tuto hospůdku nevybrali tito básníci náhodou. Navštěvovali ji i básníci John Dos Passos, Gilbert Celdes a Edward Cummings. Tato společnost tam chodila na Calvados. Když jednou ve 3 hodiny v noci opouštěli podnik a močili na zeď, policie přistihla jen Cummingse, předního amerického básníka, malíře a dramatika, a odvezla ho na služebnu, kde slíbil, že tam ráno přijde. Když zavolal Celdes kamarádovi, spisovateli Moránovi, toho času ministru zahraničních věcí, a on nechal přestupek jako bezvýznamný vymazat ze záznamu. Když Cummings druhý den přišel na policii, policisté ho vyhnali, proč otravuje s vyřešeným přestupkem. Před služebnou mezitím demonstrovali kamarádi s nápisem Milost pro počúraného amerického pisálka. Cummings byl dojat. 2 roky před návštěvou Nezvala tento umělec vydal prózu Amy, v níž popsal svou 630-denní návštěvu Sovětského svazu, v níž vyjádřil svůj odpor ke kolektivismu. Ve stejné ulici chodil před 6 lety od Nezvalovy návštěvy do první třídy Charles Aznavour a v cukrárně kousek od školy si kupovával pendrek. Učitelé ho měli rádi. Líbilo se jim, jak recitoval La Fontaineovi bajky. Předpovídali mu hereckou kariéru. Škola byla u kostela Saint-Séverin, kam chodil každé ráno, než šel do školy ministrovat. Rád zpíval v kostelním sboru. Učitelé se nezmýlili a Aznavour hrál v 60 filmech, složil přes 1000 písní a prodal přes 100 milionů hudebních nosičů. V téže ulici se nacházel i hotel Rašu, který se jmenoval podle majitelů. Madame Rašu měla velkou slabost pro umělce, chodili tam často obědvat spisovatelé i manýři. Monet i Pissard. Platit mohli obrazy nebo rukopisy. Svým hostům dovolila, aby si pokoje vyzdobili podle svého vkusu. V 50. letech dostal tento hotel přezdívku Beat Hotel. V říjnu 1957 se tam totiž ubytovali 2 básníci. Allen Ginsberg, který byl v roce 1965 zvolen v Praze králem Majálesu a pak byl vyhoštěn. A Peter Orlovsky, básník a Ginsbergův partner. V roce 1966 tam bydlel i Jacques Kerouac, známý hlavně svým románem Na cestě, a William Burroughs, duchovní otec Beat Generation, který tam uspořádal hostinu na háčů. Zkomponoval a doplnil tam taky své dílo Nahý oběd. Rukopis Smečka slov byl právě tam redigován společně s Kerouakem a Ginsbergem. Burroughs pak žil chvíli v Londýně, kde se skamarádil s Anthony Burgessem, autorem slavné knihy Mechanický pomeranč. Byl ale velice chudý, nájmy za něj platil v 70. letech i Paul McCartney, baskytarista Beatles. Ve vedlejší ulici Rue Gozlan měli na konci ateliéry malíři Modigliani a Gauguin, který si ho krátce dělil i s Alfonzem Muchou. V téže ulici totiž sídlela Akademie Colarossi, jak se jmenoval její majitel, italský sochař. Učili se tam společně Camille Claudel, francouzská sochařka a grafička, Gauguin, Josef Čapek,

0: jak zní hudba Bollywoodu
1: a jak se hudební estetika tohoto indického filmového impéria v průběhu let proměňuje.
0: V sedmém nebi s Petrem Doruškou prozkoumáme hudbu bombajských velkofilmů díky unikátním nahrávkám.
1: Uslyšíme legendární zpěvačku Ašu Bosle i moderní skladby a cover verze.
0: Bollywoodské sedmé nebe s Petrem Doruškou poslouchejte 31. července od 19 hodin.
2: Dobré odpoledne, je přesně 16 hodin.
0: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Meteorologové kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili v několika krajích Česka smogovou situaci. Do odvolání platí v Praze a také ve Středočeském, Ústeckém, Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Lidé by proto měli při pobytu venku omezit fyzickou zátěž. Platí to hlavně pro lidi s chronickými dýchacími obtížemi a také pro malé děti. Smogová situace souvisí s aktuálními extrémně vysokými teplotami. Do španělského města Ceuta na severu afrického kontinentu se od čtvrtka ze sousedního Maroka dostalo na 60 tisíc lidí. Při snaze doplavat na španělské území se utopilo nejméně 34 osob. Oznámil to starosta města Juan Jesús Vivas. Španělská vláda to podle premiéra Pedra Sancheze považuje za narušení územní celistvosti země a migranty, proto plánuje vrátit zpátky do Maroka. V Tasově u Veselí nad Moravou dnes začne festival Beseda u Big Beatu. 33. ročník na

Vídne během 2 dnů desítky koncertů českých i zahraničních interpretů nezávislé hudební scény. Vystoupí třeba americké kapely Horse Lords a Liturgy, nebo také čeští interpreti Monika Načeva, Dukla nebo Anna Vaverková. Součástí programu budou také debaty, živé podcasty a divadelní představení. A ještě počasí. V noci bude oblačno až zataženo, hlavně v Čechách, místy s přeháňkami nebo bouřkami, zpočátku ojediněle i silnými. Na východě republiky bude převážně polojasno, nejnižší teploty 24 až 19, na západě Čech kolem 17, na horách potom kolem 18 stupňů Celsia. Zítra čekáme oblačno až zataženo, přechodně i polojasno, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážky a částečně i oblačnosti. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27, na východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů, maxima na horách dosáhnou 23 stupňů Celsia. A více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Příjemné poslední červencové odpoledne, milí posluchači. Vstupujeme do poslední půl hodiny pátečního kulturního servisu na Vltavě a vstupujeme do ní s lidovou písní a baladou. Interpretovat takové písně netradičním způsobem chce odvahu i talent a já myslím, že nic z toho nechybí hudebníkům, kteří nám teď přicházejí zaspívat a zahrát píseň. Vím já jeden hájíček, těmi hudebníky jsou trojice muzikantů, trojka Zuzany Homolové, které se kromě zpěvačky skládá i ze Samosmetany a Miloše Železňáka. Teď už ta píseň. Dobrý poslech.

0: Trojka Zuzany Homolovej dohrála a dospívala na Vltavě přesně 8 minut po 16. hodině a nás už teď čekají místa, spojená se spisovatelem a nobelistou Günterem Grassem. Ve vltavských výletech tohoto týdne putujeme právě po místech, která se propsala do autorových románů i do jeho života. A budeme po nich putovat i dnes. V závěrečné části se opět ocitneme na severu Polska.
1: Výlety s Vltavou.
2: Dobrý den. U posledního dílu vltavských výletů v tomto týdnu vás vítá jejich autor Mirek Zelinský. Po včerejší návštěvě Kašubska se vracíme zpět do Gdaňska Güntera Grasse. Něco pro odlehčení některých tíživých pasáží toho povídání o Günteru Grassovi a jeho románu Plechový bubínek. Při čtení Grassových textů není možné si nevšimnout vášně, s jakou vypráví o chutích, o jídle, o vaření, o přijímání hostů a také o hladu. Z jeho tvorby i z vyprávění jeho přátel vystupuje postava zapáleného kuchaře, kulináře, bon vivána, hedonisty, který miloval život ve všech jeho podobách. Odkud se tato vášeň a láska ke kuchařskému umění vzala? Nahlédneme-li do jeho biografie, vystoupí nám několik skutečností, které se zasloužily o hluboké až antropologické porozumění pro tyto činnosti, které mnohokrát manifestoval i ve svém díle. Chutím se člověk učí v rodinném prostředí. Tam začíná smyslové poznávání světa. Vztah k jídlu a jeho přípravě začíná tedy v kuchyni u Grassů na Lábesově ulici číslo popisné 13. Královal zde spisovatelův otec Vilém, kuchař tělem i duší. Jedním z jeho zamilovaných jídel byly masové koule ve sladkokyselé kaparové omáčce s vařenými brambory. Vaření měl tedy Grass už v genech, a to nejen po vlastním otci, ale také ze strany strýce Alfonze, maminčina bratra. Ten toužil po místě šéfkuchaře v evropských metropolích. Sen se mu nesplnil, zemřel na španělskou chřipku, ale rodinná tradice jeho synovce inspirovala. V již zmíněné vzpomínkové knize Přiloupání cibule cituje Grass z dopisů strýce své mamince. Pouštěl se do detailů svého kulinářského umění, vychvaloval dušenou tresku v hořčičné omáčce, filet z sandáta s feniklem, polévku z úhoře ochucenou koprem a další rybí speciality, které jsem později s myšlenkami na strýce Alfonze připravoval podle jeho receptů. Prošli jsme si především místo Grassova rodiště a bydliště v gdaňské čtvrti Vřešť. Byli jsme hosty v knihovně, usedli na lavičku mezi sochy Oskara Maceráta a samotného autora, zaklepali na vrata Pestalocího školy a navštívili Grassův kostel. Ale Grass se s maminkou, ale i svými hrdiny pohyboval také v samém centru Gdaňsku. Gdaňsk je místem, kde se velmi proměňovala skladba obyvatelstva. Už jsme zmínili, že před druhou světovou válkou žilo v Gdaňsku jen 5% Poláků. Německou většinu ještě doplňovala židovská populace a kašubská. Tedy melting pod jazyků, národností, zvyků, rituálů. Postavy, které obývají Grassův epický svět, konec konců stejně jako autor sám, si při odjezdech odvážejí batohy vzpomínek všech druhů. Ty dobré i ty traumatizující. Grass svými prózami oslovoval a stále oslovuje, jak nám řekli gdaňští knihovníci, všechny generace. Jedním z důvodů je, že se mu podařilo prolomit polsko-německé rozpory a protiklady. Přesně v duchu výroku Milana Kundery, dalšího velkého spisovatelského přesídlence z jazyka do jazyka, že totiž román je nejvýznamnějším výdobytkem moderní civilizace. Grassovy romány tvoří alternativní biografii města na Motlavě a celého regionu. Bohužel nám současná doba obdařila slovo alternativní historie negativními konotacemi, ale tady jde o román, o romány, nikoliv o politiku a publicistiku. Grass nezůstal v situaci, že by ukazoval na pohraničí jako místo konfliktu a periferii národních kultur. Podařilo se mu vytvořit sjednocující celek, který se ve vyprávěních Němců, Poláků, Židů a Kašubů dotýká jak problematické minulosti, tak o nic méně kontroverznější současnosti. Meziválečný Gdaňsk vykresluje nikoliv jako arkadickou selanku dětství. Grass nemilosrdně vytyčil hierarchický pořádek mnohokulturní společnosti svobodného města. Německá kultura zde byla dominantní a ve chvíli, kdy se moci chopili národní socialisté, proměnila se v kulturu útlaku. A také zde je potřeba znovu připomenout i zodpovědnost Grassovu za tento stav. Opět dáváme slovo Andřeji Facovi, biografovi, knihovníku a také básníku. A moje otázka zní, zda je Grass přítomen do dneška.
3: Či jest obecny?
2: Či jest obecny?
3: No já už mówiłem, že...
2: Ten, kdo Grasse dnes v Gdaňsku čte, čte ho perspektivou města samotného. Určitě je ale méně populární, než byl. Asi podobně jako v Česku. Občas se objeví na divadle v Gdyni, v Gdaňsku, v divadle Vybřeže a čtou se jiné knihy, například Jako rak, která se vztahuje k německým válečným dějinám. Ale určitě se už nečte tak, jako dříve. Stojí zatím dvě okolnosti. Především fakt, že se až příliš pozdě přiznal k tomu, že byl příslušníkem zbraní SS. Mohl to už udělat dávno, třeba v Psích rocích. Vždycky tvrdil, že s armádou něco měl, ale že to byly jakési oddíly přičleněné k Wehrmachtu. Pravděpodobně by nedostal Nobelovu cenu, protože jak se odlišují SS a Waffen-SS. Nějaký rozdíl tam je, ale pro norimberský tribunál ne. Bylo to v rodině, jeho otec byl členem NSDAP. Tou druhou okolností je změna způsobu čtení literatury. Ano, ještě se čte Hemingway, ale Thomas Mann už ne. V Polsku byl víc než Grass populárnější Heinrich Böll. Psal jednodušeji. Pokud se čtenáři vrací ke Grassovi, je to v souvislosti s filmem, s filmovanou verzí Plechového bubínku. A pak také ke knihám Jako rak a Volání ropuchy, což je milostný příběh zasazený do polsko-německých vztahů po roce 1989.
3: A pojednání polsko-německým 92. bodajże roku.
2: V samotném centru Gdaňsku se malý Oskar nepohyboval příliš často sám. Byly to ony čtvrtky, kdy čekával na maminku, která měla své tajné milostné schůzky s Janem Bronským a Oskara hlídal židovský obchodník s hračkami Markus. Jednou ale nebyl Markus příliš pozorný a chlapec se i s bubínkem vydal na procházku. A spisovatel věrně zobrazuje samotné centrum s uhelným trhem, zbrojovnou a dalšími budovami. Mimochodem, ona zbrojovna, o které si za chvíli budeme číst, je dnes budovou Gdaňské akademie umění. Jednoho takového odpoledne, muselo to být někdy v září, protože mamka opouštěla Markusův krám v rezavě hnědém podzimním kostýmu, hnalo mě to správně nově získaným bubínkem ven do pasáže u zbrojnice, do toho chladně tmavého tunelu, po jehož stranách byly řady nejvýbranějších obchodů, zlatnictví, lahůdkářství a knihkupectví, jeden výklad vedle druhého. Mne to však nepoutalo k těmto jistě cenově přiměřeným, pro mne však nedostupným výkladům. Spíše jsem byl puzen ven z toho tunelu na uhelný trh. Stoupl jsem si rovnou do uprášeného světla před fasádu zbrojnice. Její dobazaltova zbarvená šeď byla prošpikována různě velikými dělovými koulemi z nejrůznějších časů obléhání. Měl jsem zamířeno do městského divadla, jež odděleno od zbrojnice toliko úzkou šerou uličkou, ukazovalo napravo svůj sloupový portál. Jelikož jsem, jak se dalo čekat, našel divadlo v tu dobu zavřené, večerní pokladna otevírala teprve v 7. Vydal jsem se s nerozhodným bubnováním nalevo, pomýšleje již na návrat, až se Oskar ocitl mezi barbakanem a bránou u dlouhé ulice. Nevím, jak jsem se dostal přes jízdní dráhu na uhelném trhu, kde se tramvaje buď ostavičně chystali protlačit se skrz bránu, anebo se z ní soukali se zvoněním a skřípěním v zatáčce k uhelnému trhu směrem k hlavnímu nádraží. Stanul jsem před cihlami šatlavní věže, strmící k nebi, a vlastně náhodou ze stoupající nudy jsem vklínil paličky mezi zeď a železem pobitá vrata věže. Oskar se vydá po schodech věže nahoru, trochu bojuje v duchu z holuby, které nemá rád, a stále mu v duchu táhnou jeho svérázné myšlenky. Až se nakonec usadí na věžní balustrádě, protáhne nohy sloupky a začne vyhlížet dolů na uhelný trh. Nechci vás nudit popisováním mnoha věžatého, zvony znějícího, ctihodného, údajně stále ještě středověkem protchnutého panoramatu, známého z tisíců pěkných rytin s ptačí perspektivou města Gdaňsku. Rovněž se nechci zabývat holuby, ať se jak se často říká, že o holubech se dá dobře psát. Mně holub neříká zhola nic. To už spíš Racek. Výraz holubice míru platí leda jako paradox. To bych spíš věřil poselství míru Jestřábovi, nebo i Supovi, než holubovi, nejhašteřivějšímu nájemníku nebes. Já zaměřil pozornost na něco jiného. Na budovu městského divadla, jež jsem vycházeje z pasáže u zbrojnice našel zavřené. Štvala mě tahle stavba, tím spíš, že zapadající odpolední slunce nepřestávalo nanášet stále více červeně na sloupkovitá okna jejího foaje. V tuto chvíli jsem se já, který jsem dotud křičíval jen z nutkavých příčin, stal křiklounem bez příčiny a nutkání. Jestliže až do výstupu na šatlavní věž jsem vysílal své pronikavé výkřiky jedině tehdy, když mi chtěli brát bubínek, rozkřičel jsem se z věže dolů, aniž byl bubínek ve hře. Po několika málo minutách rozmanitě nabitého křiku, který však nic nesvedl, podařilo se mi vyloudit takřka nezvučný tón a s radostí i zrádcovskou pýchou mohl Oskar sám sobě hlásit, dvě prostřední tabulky levého okna do foaje byly nuceny se vzdát podvečerního slunce. Během čtvrt hodinky se mi podařilo odsklít všechna okna ve foaje a část dveří.

0: A křik, který jste v závěru slyšeli, je ten, který rozbil skla divadla, jak to ukázal slavný Schlendorfův film. Posledním dílem výtvarným, které nám dnes Maria Chodzińska představí, je litografie V horkých dnech.
1: V upalné dni. An heißen Tagen. 2007.
0: Zvadlé řetkvičky obklopené citáty pocházejí z uměleckého cyklu Hloupý srpen. Grafiky vytvořené v pozdním období autorova života se zabývají tématem vanitas a jsou bohaté na motivy vyhasínající životní energie, pomíjivosti a melancholie. Samotný název litografie evokuje tíživou atmosféru. Horké dny, které vysušují zeleninu a způsobují těžké klesání víček, jsou v ikonografii klasickou metaforou zralého
1: věku. Může choť i staré, ale nezavodné.
0: Milí posluchači, loučíme se s vámi ze severu Polska, z Gdaňsku a také z čarokrásných Kašub. Nahlédli jsme do těchto míst pohledem do života Gintra Grase, ale také očima jeho literárních postav, především pak Oskara Macerata, chlapce, který se rozhodl, že nevyroste, aby zůstal dítětem a z této perspektivy mohl sledovat a ovlivňovat svět kolem sebe. Román Plechový bubínek jako první část gdaňské trilogie je mnohovrstevnaté dílo, do kterého jsme mohli udělat jen úzké průhledy. Třeba vás inspirují k tomu, abyste konečně nebo možná znovu tu knihu v brilantním překladu Vladimíra Kafky otevřeli. A zaslechli jsme i kousky z Oscarového filmu. Pěkná hříčka to je. Film o Oscarovi dostal Oscara. A také jsme alespoň trochu poznali Grase výtvarníka. Loučí se s vámi autor pořadu Mirek Zelinský a mistr zvuku Vojtěch Dluhý. Přejeme vám krásnou druhou polovinu léta.
2: Do míst spjatých s romány i se životem spisovatele Gintra Grase na sever Polska nás zavedly vltavské výlety tohoto týdne. Příští týden v nich budeme putovat po stopách projektů inspirovaných vizemi bratří Baťů.

0: Michala Petry a Mahan Esfahani v sonátě G-dur pro housle a čembalo, konkrétně v páté části skladby z pera Arcangela Corelliho, uzavírají páteční odpolední Vltavu s datem 31. července. Za 6 minut bude 5:30. A v závěru pátečního odpoledne nezbývá, než pozvat vás k poslechu víkendové Vltavy. Poslouchat můžete třeba rozhlasovou adaptaci Vančurova Rozmarného léta, o kterém ostatně byla řeč i v běhu dnešního odpoledne. Zítra v 15 hodin vám nabídneme dramatizaci tohoto románu, natočenou v roce 1962. Půvabná prvorepubliková novela, poprvé vydaná v roce 1926, se tehdy dočkala rozhlasového zpracování, dnes ale byla řeč i o zpracování filmovém, proto ho také zařazujeme, protože celé léto na Vltavě se nese ve znamení filmu. Rozhlasovou dramatizaci nastudoval režisér Josef Melč v plzeňském studiu, kde si zahráli například Václav Neužil starší, Jaroslav Choc, Ladislav Fischer a další herci. Tady je krátká ukázka.
1: Paní Důrová dosáhla 45 let v dobré společnosti a vzdělávala se naslouchajíc vašim rozpravám. Jsem jist, že ví, co činí. Jsem jist, že uvážila všechny důvody, než se rozhodla, že odejde. A jsem jist, že zná nepatrnost své ceny. Avšak Abé je zhýralec.
2: Byl jsem dnes ráno u něho. Má natržené ucho a spuchlý obličej. Četl dvě knihy a byl vesel.
1: Hleďme, byl vesel! Snad si nespívá. Což pak to neví? Což pak to nevíte, majore, že celé město je vzhůru a že kde kdo mluví o jeho noční výtržnosti? Myslím, že by měl abé jeviti lítost a že by se měl sešvíhati bičíkem, jako to činívali v dobrých klášteřích. Což není mnich?
2: Není. A vy, Antoníne, byste mu neměl raditi věcí tak ošklivých. Vzal již odplatu za svůj čin. Jeho ušní boltec visí jen na kůžičce a zdá se mi, že je třeba jej upevniti několika láty. Chopte se své jehly, Antoníne.
1: Dobrá, chci mu přispěti, ale neschvaluji jeho hříchů.
0: Rozhlasovou komedii Rozmarné léto podle legendární prózy Vladislava Vančury si nenechejte ujít zítra v rámci sobotního dramatu v 15 hodin. A v pondělí si nenechte ujít také ranní mozaiku. Po 7:30 vás vyzveme k tomu, abyste si ještě stihli prohlédnout obraz Albrechta Dürera Růžencová slavnost, který teď čeká dlouhá pětiletá rekonstrukce. Nabídneme vám reportáž Zuzany Filipkové. Po 8:00 hodině potom zhodnotíme festival letní slavnosti staré hudby, který spěje ke svému závěru. A před 9:00 hodinou se potom budeme věnovat světovému komiksu, konkrétně komiksovému románu Nocturna španělské autorky Laury Pérez, který teď vychází v českém vydání. Po 9:30 pak budeme mluvit o Davidu Lynchovi, který by v těchto dnech oslavil své 80. narozeniny. Chystáme pro vás premiérové osudy, tak nás určitě poslouchejte. Markéta Kaňková se s vámi pro tuto chvíli loučí, za celý tým editora Jana Zítku a také Romanu Kouřilovou z Techniky. Přejeme vám dobré odpoledne a příjemný víkend.

0: Radioservis představuje knihu Miloše Šenkýře Temné letopisy moravské. Vydejte se s námi do Brna a jeho okolí na místa děsivých událostí. Jednotlivé příběhy vás zavedou do dějišť, srážek vlaků, pádů letadel, výbuchů a vražd napříč staletími. Vraťte se s námi v čase k příběhům, na které bychom neměli zapomenout. Temné letopisy moravské. Knihu dostanete v e-shopu radiotéka.cz nebo v obchodě Českého rozhlasu na Vinohradské 12.
1: Je přesně 16.30, čas vltavského publicistického akcentu. Teď vám k poslechu nabízíme reprízu pořadu z letošního května. Mluvili jsme v něm o projektu Česká knihovna.

0: Projekt, který měl skončit, se vrací, ale v úsporném režimu. Původně zrušený projekt Česká knihovna pokračuje. Ministerstvo kultury nakonec na něj vyčlenilo pro letošek 3 miliony korun. Díky tomuto projektu mohou veřejné knihovny už 27 let nakupovat zejména nekomerční domácí tituly. Na co postačí teď schválená dotace z rezortu kultury? Které tituly si díky projektu mohou knihovny dovolit pořídit? Nejenom o tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michailidis. V brněnském studiu by s námi měl být Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, která projekt Česká knihovna realizuje. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: A v našem studiu je pak Jaroslav Kříž, ředitel Městské knihovny Antonína Marka v Turnově, která se projektu účastní. Dobrý den i vám.
2: Krásné odpoledne, děkuji za pozvání.
0: V rychlosti jenom teď možná, Tomáši, byste měl říct, jakožto realizátor tohoto projektu, nebo tedy vaše organizace, v jaké jsme situaci? Česká knihovna pro rok 2026, co by projekt pokračuje s těmi 3 miliony? Platí stále ještě tato informace?
1: My jsme mohli dneska ráno projekt Česká knihovna znovu vyhlásit, takže tato informace nejenom platí, ale je velmi aktuální.
0: Výborně. A když se vrátíme ale zpátky do 10. dubna, tak na sociálních sítích Ministerstva kultury se objevila zpráva, Česká knihovna je do určité míry reliktem minulosti. Zaváděl se ještě v době, kdy neplatilo nulové DPH na knihy a podmínky na knižním trhu byly odlišné. Každý rok se fondy regionálních knihoven rozšiřovaly o několik titulů. Celkově se jednalo o roční částku přibližně do 10 milionů ze státního rozpočtu. Mě zajímá to slovo relikt, Tomáši. Je Česká knihovna, co by projekt, reliktem minulosti?
1: Je literatura reliktem minulosti? Já si myslím, že ne. Jo. Spíš šlo o to, že to nastavení té České knihovny bylo realizováno už 27 let a asi byla potřeba nějakým způsobem ho proměnit. Což se stalo. Aktuálně je projekt připravený, takže je, myslím si, že je efektivnější a že by mohl být realizován i rychleji, což byl i náš cíl, protože standardně ten projekt zahajujeme na začátku roku, což znamená někdy v únoru, nejpozději v březnu. A letos vinou rozpočtového provizoria jsme se dostali do situace, kdy jeho realizace už byla tedy opravdu značena pjatá, protože ono to není jen tak, že se podíváte z okna, vezmete knížku a donesete ji do knihovny. Ten proces je poměrně náročný i díky tomu, že ta literatura, která je vybírána na základě velmi přísných, kvalitativních a odborných kritérií.
0: Ke kterým se ještě dostaneme, ale teď pro Jaroslava Kříže úplně stejná otázka. Jak vy vnímáte projekt Česká knihovna? Je skutečně reliktem?
2: Určitě reliktem není, protože podporuje jak vydavatele, české vydavatelství a také samozřejmě podporuje díky tomu rozšíření kvalitní literatury pro knihovny. Potažmo to vlastně rozšíří i pro ty čtenáře, pro ty naše české občany, tu nabídku v těch knihovnách. A nejen v těch velkých knihovnách, ale i v těch menších, ale o tom se asi budeme ještě bavit.
0: Teď bychom možná měli, Tomáši, v jednoduchosti říci, jakým způsobem vlastně probíhá ten samotný projekt. Důležité je, že ne Ministerstvo kultury, ale Moravská zemská knihovna má svoji odbornou komisi, která každý rok udělá seznam knih, ze kterých si mohou knihovny vybírat. Z čeho ta odborná komise vychází?
1: Teď jste překročil několik fází, protože ono to celé začíná tím, že my vyzveme nakladatele, aby do tohoto projektu svoji nabídku zaslali, což je ten důležitý moment, že nakladatelé sami jsou vázáni tím, že slibují, že knihy, které nám nabízejí, budou také schopni dodat aspoň v nějakém objemu, který my předpokládáme. A teprve na základě toho, co nám knihovny, teda co nám nakladatele pošlou, což bývá kolem nějaké tisícovky titulů, pětistovky titulů, tak ta literární rada probírá jeden titul za druhým a jsou to lidé, kteří pokrývají ty jednotlivé žánry nebo druhy literatury, ať už je to beletrie, poezie, ať už je to třeba komiks, dětská literatura nebo odborná literatura, především literární esejistika, tak oni vytvoří jakýsi seznam literatury, o kterém se domnívají, že vlastně je to literatura, která by se mohla dostat prostřednictvím této podpory do knihoven. Těch titulů bývá zhruba 100. Posuzuje se především to, jestli ten titul skutečně má nějakou estetickou nebo odbornou kvalitu, která by mohla rozehrát nějakou kreativitu prostřednictvím těch knihoven, které odeberou u jejich čtenářů. A nad tu stovku vlastně potom ještě probíhá jednání té komise, kdy oni o těch titulech, které jsou jakoby nad tou hranicí 100, vedou rozpravu a z těch zbývajících titulů doberou ještě takových 80-90 titulů. Čili ta celková nabídka těm knihovnám je asi 190 titulů pokrývající tu širokou paletu, o kterém jsem mluvil, ze které potom si knihovny vybírají a opět na základě jakési svoje odbornosti či profesionality, protože knihovníci nejlépe vědí, co by jejich čtenáři mohli od nich očekávat. Jenomže na řadu těch titulů vlastně nemají prostředky a tento projekt jim může poskytnout prostředky na tituly, které oni by si jinak nemohli do svých fondů nakoupit.
0: No a jakým způsobem třeba vybírá Jaroslav Kříž do své městské knihovny v Turnově?
2: Tak u nás v Turnově to vybírají kolegyně, jak už zaznělo od profesora Tomáše Kubíčka, vybírají to knihovníci, takže já dávám přednost, ne abych to já vybíral podle seznamu, ale podle těch preferencí našich pracovníků.
0: Takže to je další filtr, že tady máme literární přesně radu tak. A do toho ještě vstupují potom samotné knihovnice a knihovníci.
2: Je to tak. Je to
0: a
2: tak.
0: Jaké typy titulů tedy jsou to ty, které vy konkrétně třeba si vybíráte?
2: My většinou máme větší důraz na tu dětskou literaturu, protože přeci jenom v rámci tohoto projektu České knihovny se tam hlásí hodně knížky, které se třeba tolik jako neprodávají na tom klasickém trhu, nejsou takzvaně mainstreamové, nejsou úplně pro každého, jsou právě nějaké tím trošku, jak bychom řekli, výchovnější, nebo jsou nějaké odbornější kvality. A nebo právě nějaké
0: jsou finančně jako náročné kvůli ilustracím.
2: Teď jsem to chtěl říct, nějaké třeba výtvarnější knížky. A většinou se tam hlásí i nakladatelství, kteří třeba právě vydávají takové, ne ty úplně klasické tituly, kde se prodávají hodně, já nevím, typu Baobab, Meandr, ale i další, třeba něco i z Hostu, nebo z Paseky a tak podobně. A opravdu u nás v Turnově, nebo myslím si, že to má většina knihoven, se vybírá podle toho, že kolegyně, kolegové, kteří pracují v těch službách s těmi našimi čtenáři, tak vědí, co by se u nás mohlo chytnout. A na to je pak větší důraz, na to žádáme.
3: Posloucháte Akcent na Českém rozhlase Vltava.
0: V Akcentu se dnes věnujeme projektu Česká knihovna, původně zrušenému pro letošní rok a teď tedy znovu opět obnovenému, s ředitelem Moravské zemské knihovny, která projekt Česká knihovna realizuje, Tomášem Kubíčkem, a s ředitelem městské knihovny Antonína Marka v Turnově, Jaroslavem Křížem, která se projektu účastní. A právě možná by mohl říct Jaroslav Kříž teď jenom v rychlosti, kolik titulů ročně si vy díky tomu projektu Česká knihovna pořídíte. Ta částka se pohybuje, řekněme, průměrově kolem 7000 korun, které dostanete. Tak kolik knih za to pořídíte?
2: Je to tak, bylo to kolem těch 7000 korun. Uvidíme, jak to bude přesně tento rok. A je to plus minus 50 titulů. Teď přesně z hlavy to nevím, ale ono se tak různě mění podle ceny knížky samozřejmě. No. Vždy tam má ten vydavatel nějakou, že jo, nákupní cenu, prodejní cenu, tak podle toho se i v tom projektu vybírá.
0: A za kolik vlastně nakupujete ročně knihy? Protože by mě zajímalo, jaký je ten poměr procentuální z toho, co vám nabízí projekt Česká knihovna.
2: Tak to zrovna každá knihovna má opravdu úplně jinak. Krajské knihovny nakupují třeba za několik milionů. My v Turnově to máme podle nějakého rozpočtu, co vychází z městského rozpočtu. Takže u nás to je zhruba nějakých 450 tisíc korun máme na nákup knih.
0: To znamená, že těch 7 tisíc je vlastně zdánlivě kapka v nějakém moři, ale vítaná.
2: Každá kapka se počítá, ale já bych řekl, že důležité je v rámci tohoto projektu, že se to nejen dostane do těch menších knihoven, do těch třeba městských knihoven, ale především pak do těch obecních, těch opravdu menších, kde ty rozpočty jsou, ku příkladu z Libereckého kraje vím, že některé malé obce nakupují třeba 10 tisíc knížky na rok, jenom za 10 tisíc, takže opravdu koupíte jich.
0: Za těch 7 tisíc, tím pádem je to valná většina toho rozpočtu.
2: A klasický ten knihovník, když takhle musí rozhodovat, jestli si nakoupí za 10 tisíc to, co pro čtenáře, anebo to, co si myslí, že by měl ty čtenáře třeba vychovávat, když to řeknu, tak od toho je právě ta Česká knihovna, že tam se pořídí takové ty hodnotnější knížky, ty, které by mohly být s nějakým přesahem kulturním a třeba i umělečtějším, jak jsme se bavili o tom, že tam jsou třeba ty výtvarné knížky pro ty děti, třeba dětské publikace.
0: Tomáše, já předpokládám, že Moravská zemská knihovna si evaluuje každý rok ten projekt, obzvlášť když trvá 27 let. Je větším přínosem, vlastně, nebo jak se dá rozdělit ten přínos mezi knihovny, nakladatelství a čtenáře a čtenářky?
1: Já myslím, že to je win-win-win-win-win. Jednak ta základní myšlenka toho projektu, když byl zahájen, tuším v roce 99, bylo, že by bylo dobré podpořit na trhu literaturu, která právě je spíše nekomerčního charakteru, protože to je pro nakladatele vždycky velké riziko, jestli se má rozhodnout, že vydá třeba náročnou, ať už výtvarně nebo intelektuálně knihu, zvláště ve chvíli, kdy 90. leta byla poměrně velmi jednoduchá ve smyslu toho komerčního útoku. Tento projekt to měl zajistit, že vlastně na trhu bude i literatura, která si klade na svého čtenáře vyšší nároky, ať už intelektuální nebo výtvarné, a současně měla umožnit knihovnám, že tento typ literatury budou mít. Jaroslav vlastně mluvil o tom, že knihovníci a ta knihovna v Turnově není úplně typickou situací pro tento projekt, protože my máme v republice asi 6 000 těch malých knihoven, z nichž ty knihovny do 3 000 obyvatel představují asi 70% všech. A vlastně z tohoto projektu primárně čerpají ty knihovny, které mají hluboko do kapsy, které mají problémy s rozpočtem, kde se počítá každá koruna. A tam, a to bylo velmi přesně popsáno, tam, když tam máte rozhodnout, jestli koupíte pro své čtenáře knihu, která bude mít obrovskou půjčovatelnost, čímž si zajistíte vlastně, že ta knihovna bude navštěvována, že lidi se tam budou chodit pro ty knížky. A vedle toho knihu třeba z nakladatelství, které se specializuje na intelektuální nebo výtvarné náročné projekty, pro které ale také velmi těžce hledá ty čtenáře, se kterou se ale pak dá nádherně pracovat v té knihovně, tak samozřejmě, že ten knihovník bude hodně na rozpacích. Ale tady ten projekt mu umožní, že tam bude ten třeba nějaký vzorek té populace v té knihovně mít k dispozici tituly, které jsou naprosto běžné ve velkých městech nebo v těch krajských knihovnách.
0: Jaroslave, ale pardon, Jaroslave, jaká je situace třeba s poezí? Ve chvíli, kdy vyjde nějaká kniha poezie v nákladu 100, 200, 300 kusů, tak a dostane se do toho seznamu Česká knihovna, tak to znamená, že ve své podstatě by si teoreticky všechny knihovny měly kompletně rozebrat veškerý náklad. Ale děje se to?
2: Tak teď byste se spíš měl zeptat do Brna. S tou poezí je to bohužel v poslední době takové složitější. Čte se velmi málo, nebo respektive u nás v knihovnách se velmi málo půjčuje.
0: Takže snažíte
2: ale si... do toho projektu se často dostává.
0: Takže ano, tak.
2: A jsme za to rádi.
0: Takže výborně. Tomáši, přehozen míček na vaši stranu kurtu. Jak je to tak, ale s poezí?
1: Tohle je třeba rozhodnutí, které vždycky musí udělat ten knihovník, protože on se zavazuje, že když tu knihu vezme do fondu, takže s nějakým způsobem bude pracovat. To není, já nevím, Helena Zmatlíková nebo Ferda Mravenec, kterého se tam vystavíte a ta babička si proto přijde a donese to vnoučkovi, protože to zná. Tohle je kniha, která třeba Petra Nikla, která je nádherná, fantastická, ale někdo si to bude muset odpracovat, že s tou knihou ty děti budou schopni si zažít tu zkušenost. A tohle je zodpovědnost, kterou na sebe bere ten knihovník. A tím výběrem tu zodpovědnost potvrzuje.
0: Jakým způsobem, Jaroslavi, vy pracujete právě s projektem Česká knihovna? To znamená, co vy jako knihovna pro to musíte udělat? Jaký typ práce, a teď to řeknu velmi vulgárně, za těch 7 000 vlastně vy musíte vynaložit?
2: Tak vám přijde seznam, tam vybíráte z těch knížek, jak už zaznělo, je to primárně kolem 100 titulů. Kolegyně se to v klidu projdou, my to rozdělíme, že máme nějaké sekce, oddělení pro dospělé, oddělení pro děti a třeba pobočka nějaká větší, takže se takhle třeba si řekneme, těch 7 000 rozdělíme 3 000, 3 000 a 1 000 a teď začnou hledat kolegyně, co by teda do toho se vešlo. A teď si třeba rozdělí na tom dětském něco, co by se mohlo víc půjčovat a něco, co třeba míň. A s čím by třeba mohli pracovat? A většinou u nás kolegyně opravdu už mi říkají, no když vezmu tuhle knížku, tak to vím, že těchto 5-7 rodin si to určitě půjčí, protože ty chtějí takové ty netradiční. Ano, ano, ale to samozřejmě je třeba na bázi toho, že někdo tam chodí opravdu každý druhý týden, tak ho znáte, víte víc o tom, co by četl nebo co by chtěl s dětmi jako rozvíjet v rámci čtení. Takže to se pak lépe vybírá. Samozřejmě je to úplně jinak, když jste velká krajská knihovna, kde se vám točí jak čtenáři, tak i ty knihovníci, ty pracovníci. A pak zase úplně jiná věc je ta malá obecní knihovnička, kde se každý zná a tam přesně vědí, co by potřebovali.
0: Vy jste, Tomáši, zmiňoval, že ten celý projekt do určité míry si zasloužil nějaký restart, nebo ne restart, ale možná spíše nějakou úpravu. Co byly jeho slabiny a jak jste to teď vychytali?
1: Když ti, kteří nás poslouchají, budou o tom chvíli přemýšlet, tak na řadu věcí už přišli. To, co říkal Jaroslav, že je v případě nákupu těch velkých knihoven běžné, že kupují ve velkých objemech, tak to způsobilo, že my jsme se rozhodli, že vlastně z toho projektu vyřadíme knihovny krajské nebo knihovny v krajských městech. Čímž zbyde více vlastně na ty knihovny, které jsou mnohem potřebnější, což je jedna z těch důležitých obměn a myslím si, že to je velmi ve prospěch věci. Protože, jak bylo řečeno, vlastně ty krajské knihovny zase nemusí tolik počítat, nebo ty velké knihovny v těch velkých městech a mají jiné zdroje rozpočtu, kterými se dokážou vyrovnat. Na rozdíl od těch knihoven, které mají třeba 3000 obyvatel nebo 5000 obyvatel, kde skutečně ten rozpočet na nákup literatury je 10 000 korun. Oni používají třeba ještě výměnné fondy, které kolují mezi těmi jednotlivými obcemi, ale pořád je to málo a tam každá stovka, která se najde, tak opravdu je velmi dobře investovaná. Čili to je jedna z těch změn. Ta druhá změna vyšla i z toho, že ten čas na realizaci toho projektu se velmi dramaticky zkrátil, takže my jsme přešli k tomu zkrácení, takže od tohoto okamžiku ten projekt funguje tak, že ta distribuce neprochází přes Moravskou zemskou knihovnu, tam to bylo poměrně logisticky náročné to vymyslet. A naštěstí máme skvělý lidi, kteří umí vyvíjet skvělé aplikace, ale máme i skvělé ekonomy a právníky, kteří to dokázali ošetřit. Takže díky tomu vlastně ti nakladatelé budou nyní posílat ty knihy přímo na ty jednotlivé knihovny, čím se zbavíme velké části toho zdržení, které spočívá v té distribuci, ale vlastně i nákladů na tu distribuci.
0: Jakým způsobem to ovlivní ten letošní rok? To znamená, že v tohletu chvíli už je celý projekt rozeběhnutý tak, aby se knihy dostaly do knihoven kdy?
1: Řeknu velmi předběžný harmonogram, který jsme si skládali v hlavě a všechny termíny zkracujeme, protože jsme opravdu v dramatickém presu. V tuto chvíli byl projekt vyhlášen, nakladatelé mají 14 dní na to, aby svoje nabídky poslali, pak naši lidé musí ty nabídky zkontrolovat, jestli odpovídají těm kritériím programu, potom je musí všechny rozmnožit a nebo rozmnožit jako digitálně rozmnožit a dát je k dispozici na úložišti našim komisařům, kteří budou mít taky 14 dní na to, aby zhodnotili ty tituly, vytvořili tu tabulku. Tohle to, když budeme mít hotové někdy v polovině června, tak to bude fantastické. Potom my tu tabulku vlastně znovu vezmeme od těch nakladatelů, teda od těch hodnotitelů a rozesíláme nabídku na jednotlivé knihovny. Knihovny také musí mít tak 14 dní k dispozici, aby tu nabídku udělali, i proto, že právě třeba ty malé knihovny často musí se na starostu s razítkem, aby jim potvrdil jako zřizovatel, že z toho objednávku může udělat.
0: Což v době prázdnin bude trošku složité?
1: Což v době prázdnin může být trošku složité, pak to vlastně přijde k nám a my ty objednávky se dáváme dohromady a rozesíláme na jednotlivé nakladatele spolu s adresami, na kterých oni to musí dodat. Problémem samozřejmě je, že celý ten projekt musí být zúčtovaný na konci listopadu roku 2026, protože je vázán na státní rozpočet a musí být ukončen v tom daném rozpočtovém roce. Čili tady vidíte, že toho času na tu realizaci opravdu moc není a jsme v hraniční situaci řešení.
0: Já mám takový pocit, že Jaroslav už teďko bledne, protože přemýšlí nad tím, jak to všechno stihnou.
2: Já bych to ještě možná doplnil, pokud se teda něco nezměnilo, tak jenom taková zajímavost vydavatelství, tam mohli přihlásit vždycky i knížky, co vyšly v loňském roce, tedy pro tento rok by to mělo být 25-26, takže třeba i ze začátku se vždycky posílali ty loňské knihy do těch knihoven. Tak možná ještě Tomáš, řekni, jestli to takhle zůstává stejné.
1: Je to v platnosti, vždycky to vlastně trvá od zasedání komise k zasedání komise, čili je to vlastně ty knihy, které nebyly v nabídce loňského roku, tak se mohou objevit v té nabídce letošního roku a je to zhruba vlastně od nějakého března do teďka. No. Jak říkám, standardně to funguje tak, že my ten projekt vypíšeme v březnu a v takovém tom rozumném tempu jsme schopni ho přivést ke konci a byli jsme schopni už 27krát přivést k tomu rozumnému konci. Dnes kvůli tomu, že vlastně rozpočet státu byl schválen poměrně pozdě, tak nám to se situaci zkomplikovalo, ale knihovníci a nakladatelé jsou v podstatě docela sehraní, takže si myslím, že to bude fungovat.
3: Akcent.
0: V Akcentu na Vltavě posloucháte pořad o projektu Česká knihovna. Našimi hosty jsou ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček a ředitel Městské knihovny v Turnově Jaroslav Kříž. Tomáše, mohl byste jenom v rychlosti říci, jak to dopadlo s sesterskou, se sesterským projektem, který se jmenuje Cizojazyčná literatura, což podporuje nákup knih v cizích jazycích do českých knihoven. Bude letos nebo ne?
1: V tuto chvíli, když jsme ukončili přípravu projektu České knihovny, tak začínáme s přípravou cizojazyčné literatury. Tam máme trošku zpoždění ještě teď z toho důvodu, protože stále jsme ještě nedostali přidělený rozpočet a dokud my nedostaneme rozpočet, tak nemůžeme vlastně udělat nic, protože bychom porušili rozpočtovou kázeň.
0: Ale bude to.
1: Když to v případě České knihovny minister politicky rozhodl, že to můžeme začít realizovat a proto jsme to mohli udělat. Ale cizojazyčná literatura by měla být vyhlášena, půjde-li všechno podle mých představ a dostaneme potvrzení rozpočtu během 14 dnů.
0: Jaroslave, když vy se podíváte na své potřeby knihovny, která je v 15-tisícovém městě, která teda mimochodem bude mít novou budovu, kterou byste měli otevřít 1. září, to se neděje tak úplně často, takže vám už takhle předem trošku gratulujeme, aby jsme nic nezakřikli.
2: Děkujeme. Budeme otevírat novou knihovnu po 40 letech, takže opravdu se to neděje každý den.
0: No, a myslím, že to vypadá výborně. Tak ale když se vrátíme k tomu vnitřku, co se v té knihovně bude dít, tak jaké jsou vůbec potřeby knihovny typu v Turnově pro 15 000 obyvatel z hlediska akvizic? Stačí vám peníze na to, abyste nakupovali knihy, které ať už z tohoto projektu Česká knihovna nebo z jiných peněz, které dostáváte ať už od města, od ministerstva, kraje, čehokoliv, tak stačí vám k tomu, abyste obměňovali a doplňovali fond takovým způsobem, aby vaše čtenářky a čtenáři byli uspokojeni?
2: Já vás asi překvapím. Já si myslím, že to stačí, když se jako podívám, co všechno město musí platit a tak, jak se ten rozpočet tak musí různě rozdělit mezi sport, kulturu a další potřebné věci. Ale mý kolegové mi řeknou, že ne. Každý rok za mnou přijdou, jestli bych nemohl ještě vymyslet 20-30 tisíc tady na nákup na dětskou literaturu, anebo třeba 10-15 tisíc na nákup cizojazyčné literatury, že bychom ji mohli třeba rozšířit víc. Zaznělo to, my jsme menší město, 15 tisíc obyvatel, teď budeme tedy velmi brzy otevírat novou knihovnu a my věříme, že ten nový prostor přiláká lidi, aby se z toho stala taková ta moderní knihovna, tedy jak se dneska všude používá, komunitní centrum, aby tam lidé chodili především trávit čas, setkávat se, anebo třeba na další kulturně vzdělávací pořady, protože dneska knihovny nejsou jenom o tom, že půjčují knihy, ale především dělají další tuhle komunitní činnost, když to řekneme jednoduše.
0: No ale to znamená, že pokud tam přijde víc lidí a budou mít zájem, tak budete potřebovat víc peněz na ty akvizice, takže vlastně těchto dotazů od vašich kolegyň a kolegů se nezbavíte.
2: To asi se nezbavím, to máte pravdu. Samozřejmě každá koruna se vždycky hodí a zejména v rámci knihoven, kultuře. O to víc.
0: Tomáši, když vlastně uzavřeme celé to povídání o projektu Česká knihovna, který se tedy v uplynulých týdnech prošel velkými turbulencemi, mimochodem zmíníme, že ty peníze, které byly původně alokované pro Českou knihovnu, tak Ministerstvo kultury chtělo dát na podporu a propagaci vlastně české literatury v zahraničí, nakonec tedy se ty peníze nějakým způsobem rozdistribuovaly, což vy víte nejlépe, protože připravujete vlastně naši účast na frankfurtském knižním veletrhu, ale když se podíváte na ty akviziční peníze, které jsou pro knihovny dostupné z různých zdrojů v České republice. Dochází k tomu, že těch peněz je dostatek na to, aby se skutečně k lidem, byť třeba je to menšinová záležitost, dostala umělecky hodnotná literatura, ať už ta česká nebo ta překladová, tak aby ty fondy byly dostatečně brzo a řekněme důstojným způsobem obměňované.
1: To má dva aspekty. Ten první, obecná představa je, že knihovník je někde v knihovně, teď přijde nějaký kamion knížek, on to vyskládá do regálu a jde si dělat kafe. Nefunguje to tak, protože knihovník je odpovědný za výběr těch titulů, které nabízí svým čtenářům. Dobrý knihovník je schopen vybrat určitý třeba menší objem knih, ale přesto je schopen zajistit tu službu, kterou ten čtenářům má poskytnout. Jo, vždycky záleží na tom, jestli ten knihovník má schopnost znát kontext, ve kterém pracuje a nabídnout tomuto kontextu literaturu, kterou si myslí, že by mohla potřebovat.
0: Takže kvalita oproti kvantitě. Chcete tím naznačit.
1: A druhý moment je, když se podíváte na inflaci, která proběhla od začátku existence toho projektu od roku 99 do roku 2025 s tím, že někdy na začátcích ten projekt získával dotaci 2,5 milionu korun a v těch lepších letech posledních třeba 5 milionů korun, tak vidíte, že ono to úplně neodpovídá. Jo, není to to navýšení toho projektu v tom čase není přímo úměrné tomu, co se stalo na knižním trhu od roku 99 do roku 2025. I když došlo ke snížení DPH, tedy k nulovému vyhlášení nulového DPH, což udělal Martin Baxa v minulé vládě, tak přesto vlastně to nespůsobilo snížení ceny těch knih, ale jistou stabilizaci toho knižního trhu. Ty knihy jsou mnohem dražší, než byly před těmi 10 lety. A vlastně ty peníze na ně, které ten stát nebo obec nebo město je schopno vydat, vlastně nikdy nebude adekvátní. Ale znovu říkám, je to zodpovědnost toho knihovníka.
0: Jaroslave, když tu zodpovědnost máte tedy teď na sobě, nebo minimálně vaše kolegyně, tak když se podíváte na literaturu, která vyšla třeba v uplynulém roce, která byla nominovaná nebo získala vlastně všechny různé možné ceny, tak máte všechny knihy, které potřebujete a chcete?
2: To jistě nemáme. Samozřejmě musíme vybírat.
0: To znamená, že ten proces bude nikdy nekončící.
2: Samozřejmě, ano, říkáte to správně. A většinou knihy, co dostanou cenu, tak to často nakupujeme až díky tomu, že dostali cenu. Že třeba v tom prvním období jsme na ně nenarazili, nebo jsme nevěděli, pro koho by byly, pro které čtenáře. Takže i ceny jsou důležité, dokážou pomoct tomu, aby se dostali k dalším čtenářům nebo respektive svému publiku. Ano, Tomáši, předáváme ti slovo.
1: Já jsem chtěl vlastně doplnit, mi se stalo před 14 nebo 3 týdny, jsem šel do knihkupectví v jednom obchodním centru koupit si knihu Jáchyma Topola Peklo neexistuje a paní prodavačka velmi rozpačitě se mě dvakrát zeptala, jestli to jméno Topol vyslovuje po mně správně. Já jsem mi ubezpečil, že ano. Podívala se do systému a řekla mi, bohužel tento titul je jenom na objednání. Jo. To je vlastně něco, co by se vám v té obecní knihovně nemělo se stát, protože knihy typu, které píše vlastně Jáchym Topol, nebo které píše Radka Denemarková, které píše

0: Slav Kříž, díky moc a ještě jednou držíme palce 1. září s otevřením nové budovy.
1: Děkuji za pozvání, krásné odpoledne.
0: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
2: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
3: Slyšeli jste reprízu pořadu Akcent z letošního května. Teď už pro vás na Vltavě chystáme zprávy.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Senioři budou moci od srpna předčasně ukončit penzijní spoření bez sankce. Informovalo o tom ministerstvo financí. Začne totiž platit novela, kterou tento měsíc podepsal prezident. Senioři také budou moci získat zpět státní příspěvky, které museli vrátit. Stát přestal důchodcům podporu ke spoření vyplácet loni v červenci. Zrušení bylo součástí konsolidačního balíčku předchozí vlády. Podle ministerstva financí kvůli tehdejším pravidlům zůstalo ve spoření zhruba 200 tisíc seniorů, protože by předčasným ukončením přišli o část peněz. Generálním ředitelem českých center se od srpna stane končící velvyslanec České republiky v Egyptě Ivan Jukl. Na tiskové konferenci k budoucnosti center to dnes oznámil ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů Sobě. Jukl nahradí Jitku Pánek-Jurkovou, kterou Macinka k dnešnímu dni odvolal. Pánek-Jurková byla ředitelkou příspěvkové organizace ministerstva zahraničí od konce roku 2023. Macinka jí dnes za její práci poděkoval. Ivan Jukl je velvyslancem v Egyptě od roku 2022, předtím byl od roku 2016 velvyslancem ve Finsku. Mezi lety 2006 a 12 byl generálním ředitelem státní agentury na podporu obchodu CzechTrade. Divadelní a filmový režisér, pedagog a také emeritní ředitel Pražského divadla na Vinohradech František Laurin zemřel ve věku 91 let. Skonal dnes ráno v nemocnici na Homolce, kde se léčil se srdcem. ČTK to sdělila jeho dcera, herečka Sabina Laurinová. Laurin, narozený v roce 1934, svým působením ve druhé polovině 20. století výrazně ovlivnil podobu tuzemského divadla. Stal se také režisérem

mnoha televizních filmů. Zítra bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy se vyskytnou přehánky a bouřky, ojediněle i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek a částečné i oblačnosti. Nejvyšší sobotní teploty 28 až 32, na západě a severozápadě Čech kolem 27 stupňů Celsia, ve východní polovině Moravy a Slezska 31 až 36 stupňů, maxima na horách se budou pohybovat kolem 23. A více zpráv můžete číst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. A teď už si můžete poslechnout reprízu pořadu Art Café Davida Pomahače. Markéta Kaňková vám přeje dobrý poslech a také příjemný a klidný podvečer.

0: Café.
1: Hezký podvečer u poslechu Art Café na Českém rozhlasu Vltava vám přeje David Pomáč. Anu von Hauswolf, Ein Stürzende Neubauten, Oklu, Lady Likes, Horse Lords i řadu nových a osvědčených jmen z české a slovenské hudební scény letos představí festivaly Popmese v Brně, Bezmes Moon Noise ve Velkém Meziříčí a Beseda u Big Beatu v Tasově. Jejich program i letošní dramaturgické směřování si v průběhu Art Café přiblížíme společně s organizátory jednotlivých festivalů. První akcí, kterou si představíme, je festival Beseda. Ten se koná od 31. července do 1. srpna v Topolovém hájku v Tasově u Veselí na Moravě. Na dohled jsou Bílé Karpaty a pár kroků od areálu řeka Velička. Letošní program přivítá mimo jiné i skupinu Taige, která přiveze svou tvorbu na pomezí snů a reality dospělosti.

0: A teď už máme na telefonu Zdeňka Neuzara, který je dlouholetým členem týmu Besedy a nastíní nám podrobnosti o programu letošního, již 33. ročníku, který můžete navštívit na přelomu července a srpna. Ahoj Zdeňku, vítám tě v Art Café.
1: Ahoj Davide.
0: Program Besedy je poskládán z domácích i zahraničních men tak, aby dával dobrý obraz toho, čemu vy říkáte kultura z jiného světa, což je podtitul vašeho festivalu. Na koho se tedy můžeme těšit letos?
1: Snažíme se vybírat velmi pečlivě. Ze zahraničí se těším hlavně na Horse Lords z Baltimoru, kteří staví na hypnotické repetici, rytmické přesnosti, unikátní náladě, ale velké jména jsou pro nás třeba taky Liturgy z Brooklynu, nebo třeba londýnská reperka Lady Likes, newyorští pankáči Balaklava, nebo Makeshift Arbar z Belfastu, což je takový s nadsázkou poetický chaos nové severoirské kytarové scény. Ale máme tam teda řadu men z Česká a Slovenska, namátku zmíním Načevu, Jakuba Koeniga, Anova Verkovou, Duklu, Josefinu Das, Ksiček, něco, ze Slovenska Fulcrum, Mňaula, Usiu a řadu dalších.
0: Váš festival je pověstný až osobní, až rodinnou atmosféru a řada umělců i diváků na ní nenechá dopustit. Co je podle vás hlavním klíčem k tomu, aby hudební festival takto působil?
1: Myslím, že klíčový je ten areál jako takový. Je to Tasov, je to na úpatí Bílých Karpat, je to malinká dědina, která svůj objem během festivalu asi čtyřnásobí. Je tam všude blízko, pár kroků doslova mezi scénama, takže se člověk i večer, vzhledem k tomu, že kapacita je omezená, dostane i na toho svého nejoblíbenějšího umělce, headlinera. Myslím, že hodně velkou roli hraje taky to, že jsme všichni hudební fanoušci a že si prostřednictvím toho festivalu plníme sny a že nám nejde o to na tom festivalu nějakým způsobem vydělat a vlastně podobně přátelští jsme k návštěvníkům, který nějak nešacujeme, neobíráme je o jídlo, o pití, takže je tam vlastně taková přátelská atmosféra snad duši díky tomuhle.
0: Zdeňku, jaké nejpodivnější přání v Rideru, tedy požadavcích kapel, jste v průběhu let museli plnit?
1: Měli jsme už relativně velká jména, jako třeba Algiers, Jaga Jazzist nebo Erika Trufa ze Anu von Hauswolf, ale většina z nich byla vlastně v tomhle poměrně normální, takže to byly různé specifické požadavky na jídlo, na pití, veganské laskominky, které se daly celkem hravě splnit, ale měli jsme tam i třeba takový požadavek, že si chtěli odvést, protože si mu nás moc líbilo nějakou pohlednici přímo z místa, ale ta se už žádnou nedisponuje, tak jsme pro příště připravili už nějaké z Bílých Karpat, takže už je na tuhle alternativu bychom mohli být připraveni.
0: Co je pro vás vlastně teďka největší výzvou ve smyslu zachování Besedy, tak jak ji dneska pořádáte do budoucna?
1: Myslím, že tou největší výzvou od začátku do konce je vlastně nějaká finanční udržitelnost. Je to dáno také tím, že jsme dost závislí na veřejných financích, takže to, aby se Beseda nějakým způsobem zaplatila, není to rozhodně samozřejmost a bojujeme o každého návštěvníka, protože konkurence je obrovská. Myslím, že taky obrovská výzva je vůbec bojovat s počasím, protože klimatická změna je tady a vlastně máme měnící se počasí a je to velký otazník každý rok.
0: V rámci Besedy již tradičně také proběhne náš pořad Art Café, tentokrát živě s Michalem Pařískem. A jaké téma jste si pro posluchače připravili?
1: Máme tam tentokrát tři ředitele regionálních center, Anu Habancovou ze Strážnice, Anu Stránskou z Uherského Hradiště a Lubomíra Přípěského z Veselí. Jsou to všechno tři mladí lidé, kteří naráží v regionu Slovácka na takový střed toho tradičního, konzervativního, folklorního a oni se do toho snaží přinést nějaký nový, moderní přístup. Naráží na spoustu překážek a vlastně všechno tohle Michal Pařízek s nimi bude řešit.
0: Zdeňku, děkuji za rozhovor a přeju hezký zbytek dne.
1: Děkuji moc krát za pozvání a mějte se. Ahoj.
0: Máme před sebou další dva vystupující, které můžete na letošní Besedě u Big Beatu vidět. První je slovenská neopunková senzace Mjaulau se zpěvačkou a textařkou Laurou Jaškovou, jinak také baskytaristkou kapely Billy Barman. Po Mjaulau přijde americké hypnotické avantgardně rockové kvarteto Horse Lords a track z alba The Man to be Taken to Heaven Alive.

Přesuneme se do Brna, kde se od 6. do 8. srpna koná 7. ročník festivalu Popmese na tamním velodromu. Jednou z hlavních položek v nabitém line-upu Popmese jsou londýnští Fat Dog, kterým je každá žánrová škatulka těsná. Tady je píseň Running z alba Woof z roku 2024.

0: Café.
1: Navázali jsme právě spojení se šéfem festivalu Popmese v Brně Tomášem Kilarem. Vítej, Tomáši, ve vysílání.
2: Zdravím všechny posluchače.
1: Než nám představíš podrobnosti o vašem programu, tak se na úvod zeptám na místo konání, kterým je brněnský velodrom. Na něm jste zakotveli po několika stěhování v rámci Brna. Co způsobilo ty přesuny a je teď velodrom základnou Popmese i do budoucna?
2: Tak to, co to způsobilo, je, že opravdu jako v Brně tolik areálů vhodné pro náš typ festivalu mnohých není. A tím pádem původní vytipovaný areál, který byl Brno, které bylo za Lužánkami na bývalém stadionu zbrojovky Brno, tak tam ty záměry se nějak změnily a tím pádem náš festival se přesunul na velodrom, což je v Pisárkách u BVV. A poněvadž BVV taky nabízí, dejme tomu, nějaké možnosti, které jsou ale v současném podobě našeho festivalu příliš veliké jako areál takový a jejich pavilony, tak jsme zvolili velodrom a jenom některé menší části BVV. A pro nás teda tím pádem vznikl takový areál, který je pro nás opět vhodný a splnil veškeré naše nějaké požadavky, které k tomu máme. A myslím si, že současný site nebo festival místo, které teďka máme, tak určitě budeme moct využívat do budoucna. Uvidíme, jak, dejme tomu, za 10 let, protože Brno samozřejmě nějaké záměry má. Mění se tak, jak každé velké město, takže určitě nemůžu říct, že bychom tam měli jistoty třeba, které přesahují těch 10 let, ale určitě na nějakých 10 let tam existovat můžeme.
1: Koho jste pro fanoušky hudebních zážitků, kromě u nás dobře známých umělců, jako jsou Einstürzende Neubauten nebo Anna von Hauswolf, letos ze zahraničí přivezli?
2: Tak tyto dvě kapely nebo interprety doplní Obgon Jaya, což je londýnský nebo nigerijský umělec, zpěvák, který současně žije v Londýně dlouhodobě, protože je to opravdu jako obrovitánský talent, který současně spolupracuje s těma největšíma hvězdama, jako je Little Sims, neboli Fred Again. A myslím si, že jeho, dejme tomu, afropop si myslím, že nás dobře zarezonuje v tom našem krásném velodromu. K tomu bych ještě doplnil Nation of Language z Brooklynu. Možná bych ještě k tomu dodal i Overmono a OK Lou z Francie. Overmono je duo z Walesu, které současně lidi srovnávají s Dance of Underworldem a umělci tohoto typu. A OK Lou je hyperpopová hvězda současně. Myslím si, že určitě vaši posluchači znají. Na Primavere opravdu měla obrovitánský publikum, které s ní zpívalo skoro každou písničku. Takže se mají posluchači na co těšit.
1: Vy samozřejmě dáváte i velký prostor československé scéně. Na koho se tedy můžeme letos v rámci domácí scény těšit?
2: Tak určitě si myslím, že návrat popového slovenského krále Richarda Millera, současný perfektní alter boyband Gufral, pak bych asi zmínil i Tuklu a Athénu Chlebovou, Ninukou a spoustu dalších.
1: Tomáši, jaké parametry musí umělci splňovat, aby se vešli do dramaturgie Popmese?
2: Tak my se snažíme nabrat nebo poptat takové umělce, kteří si trošku hrají, dejme tomu, s tím názvem, žánrovým názvem pop. Buď ho úplně nějakým způsobem rozbíjí, anebo si s ním tak trošku zahrávají, manipulují do různých jiných tvarů, ale vlastně jakoby pop je možná pro některé lidi trošku zavádějící. Je to opravdu tak, že ty lidi si tak trošku hrají tady s tím žánrem.
1: A máte nějakou vysněnou kapelu, kterou byste rádi do Brna přivezli a zatím se to nepodařilo?
2: Ježiš, těch je strašně moc. a děje se nám taková věc, že my si vysníme takové nějaké kapely a oni potom, když jsme třeba blízko, protože to jednání je velice složité, tak poněvadž my jsme trošku menší festival, než jsou prostě okolní 20-tisícové až 50-tisícové festivaly, tak ono, ten proces je takový, že mě poptáme, oni nám dají takovou trošku šanci, že bychom možná mohli se nějak dohodnout, a ono většinou tady ty vysněné jména, tak ty zvolí opravdu si větší festivaly se šňůrou, tu šňůru trošičku jinak, a pak jsme jakoby zklamaní, ale poptali jsme spoustu jakoby umělců, i Prodigy jsme byli docela blízko, blízko současným projektem Tomora, což je vlastně kombinace Aurory a Chemical Brothers. Byli jsme blízko s Underworldem, byli jsme blízko se spoustou umělců, ale vlastně jako ničemu nedošlo a bylo jenom takové jakoby větší zklamání. Takže my určitě nezanevřeme na to, aby jsme nějak se snažili tyto jména přilákat, ale není to úplně jednoduché, ale věřím to, že se podaří. A i tento rok se podařilo skvělý ani 40 Neubaut a Overmono taky není úplně jednoduché buknout. No.
1: Tak my se teď loučíme s festivalem Popmese v Brně a já děkuji za rozhovor Tomáši Kellarovi. Chcete-li se dozvědět více o festivalu Popmese nebo o dalších činnostech Tomáše Kellara, doporučujeme k poslechu vltavskou vizitku z 24. června tohoto roku. V playlistu dnešního Art Café máme nachystány další umělce, kteří na Popmese vystoupí. První jsou domácí Om Square, kteří letos slaví 30 let na scéně a pustíme si jejich nový single Hidden in the Rhythm. Další pak bude francouzská umělkyně Oclou se svou křehkou, ale silnou taneční písní Blade Bird.

Ukázky z programu Popmese v Art Café uzavřeme Annou von Hauswolf a spoluprací s Ethel Kane v písni Aging Young Women. Ta vyšla na albu Iconoclasts, vydaného v roce 2025.

0: Od 20. do 23. srpna můžete navštívit festival Bezmez, který pro letošek připravil Alianci s putovní akcí Moon Noise. O tom, jak vše bude vypadat a jak se daří kultuře ve Velkém Meziříčí, si popovídáme s Olgou Staňkovou, kterou také vítám na dálku ve vysílání Art Café na Vltavě. Ahoj, Olgo.
1: Ahoj, zdravím do studia i mimo něj.
0: Na co bys nalákala posluchače, aby zavítali do Velkého Meziříčí?
1: No, posluchače Art Café a Vltavy do naší nově vzniklé vitrínové galerie Nemesis 100%, nebo na Mezinárodní festival filozofie, o kterém skoro nikdo neví, či na hardkorový festival Fight Fest. Město teď hodně viditelně hýbe s kulturní produkcí a dbá na ní. Jeho aktivity jsou už teď citelné. Momentálně se cílí na opravu nové synagogy a vytvoření tak nového kulturního centra. Jinak ve městě panují dechovky, big beat, muzikály, nicméně se soustavně snaží tamní kulturní pracovníci otevřít relevantnost kulturní produkce i pro mladší, současnější ročníky. No a rozhodně na naše spojení Bezmezu s Moon Noisem, to je jasný.
0: Bezmez je festival hudby, vizuálního umění a studentských filmů. Jak vznikl a jakou pozici si za dobu existence vybudoval?
1: My jsme začínali jako banda kamarádů z Velkého Meziříčí a okolí, kteří by chtěli s kulturním prostředím města něco dělat. A to, co nám chybělo, to jsme se snažili vytvořit. Začínali jsme v roce 2017 bez žádných nákladů. Tehdy snad nás podpořila pouze Masarykova univerzita formou stipendií, abychom mohli si dovolit zaplatit kapelu. A v gymnáziu jsme v rámci Bezmezu pořádali debaty, aktivistické workshopy, promítali filmy o lidských právech, měli módní přehlídku nebo výstavu na půdě. Na Zlatské stěně jsme měli kapely DJs, třeba Tokyo Drift u nás měla snad první koncert a mezi tím se děl action painting nebo cestovatelské přednášky. A v noci jsme přesouvali do kulturního undergroundového klubu Depo. A vhodná místa hledáme prakticky pořád. V jednom ročníku jsme vyklidili k uživatelnému chodu sýpku na náměstí a v rámci festivalu jsme tam měli třípatrovou výstavu a koncerty. S každým ročníkem jsme jeho obměňující se organizátory se festival přetvářili a jak jsme potřebovali. V posledních letech jsme se usídlili v areálu pod Fajtovým kopcem u Rybníčku, stanu Glamp se to tam jmenuje. A tam nám je i přes všechny obtížnosti dobře. Ta krajinná scenérie je opravdu neskutečná a pozornému divákovi se při večerní scenérii může zobrazit zapadající slunce a projíždějící osvětlený vlak. A minulým rokem jsme ještě zrekonstruovali vitríny a založili galerii a i ta se na letošní festival poctivě připravuje. Na festival zejména jezdí diváctvo z větších měst, taky vysokých uměleckých škol a obyvatelé města nás podporují, ale samozřejmě pro běžného posluchače i návštěvníka je Bezmez hudebně mimo střední proud. S městem máme ale skvělý vztahy a oni nás podporují a my se jim za to snažíme oplatit.
0: No a vy jste se tedy pro letošek spojili s časopisem Full Moon a promoterským kolektivem Hard Noise a nachystali jste společný program pod názvem Bezmez Moon Noise. Jak tohle vzájemné propojení vzniklo a v čem je výhoda takové spolupráce?
1: Nám přišel mail, dali jsme si videohovor, pak jsme se začali střetávat, navštěvovat místa ve Velkém Meziříčí a bavit se o tom, co bychom si přáli a ve vlnách tohle nadšení a navalování představ se dobíráme právě té fyzické podoby ve formě toho blížícího se festivalu. Moon Noise si pravděpodobně udělal nějakou rešerši o nás a o dalších možnostech. My jsme si jen řekli, hele, tak jo, pojďme to zkusit. A po spojení s Moon Noisem se opět přeléváme taktéž do města, zase zpátky a opět hledáme zajímavá místa. A díky tomu, že máme tolik sil, se může z šílených nápadů stávat skutečnost. A velkou výhodou jsou právě ty síly. Dlouho jsme si je přáli a nová inspirace a vědomí, že kreativní přemýšlení nemusíme tak moc limitovat. Hmm.
0: A ve Velkém Meziříčí u vás vystoupí například Pivoňka, Marie April nebo Denis Bango. Koho dalšího bys ráda zmínila?
1: Já 100% zmíním Lilu Teslu, Mňaulau, Market, Dohor, Rakousko-Uhorsko. Za mě 100% One Punch Inch, Temný Rudo, Jamaica Fussball, Kudiky, Richard Hronský a to jsou jenom jména z poslední tiskovky. A ten timeline je úplně jako nabušený od rána až do večera, všechny 4 dny.
0: No a jak jsi zmínila, festival se bude konat na několika místech, například právě na kopci pod Rozhlednou. Můžeš konkrétně zmínit další místa?
1: Hele, do koncertního sálu kina a Atria Jupiter klubu na náměstí, tam se podíváme. To má svůj osobitý vibe a atmosféru. Potom rozhodně do té vitrínové galerie Nemezis, kde budou zrovna vystaveny díla Michaly Novákové. Potom do Luteránského gymnázia, taktéž na náměstí, specificky do výstavních prostor festivalu a na nádvoří. Taky pod dálniční most D1. Tam se dostaneme do míst a cest, kam se možná ani velkomezříčtí rodáci ještě nepodívali. No a samozřejmě do festivalového areálu. Já potom mám ještě další tři zásadní místa, ale ty se budou teprve odtajňovat, takže nechám diváka, aby se měl na co těšit ještě.
0: Dobře, tak já děkuji za informace Olze Staňkové a přeji hezký zbytek večera.
1: Děkuji moc krát, nashle.
0: Dvě vystupující z festivalu Bezmez mu Noj si právě teď poslechneme. První z nich bude Never Soul a ukázka z aktuální desky Rest Your Wound on Mine, píseň I Hit. Hned po ní uslyšíte píseň od Lenky Zbořilové, která nahrála své první česky zpívané album pod jménem Pivoňka.

0: Zástupce kolektivu Hard Noise Promotion David Čajčík nám teď rozšíří informace o spojení aktivit s festivalem Bezmez, o kterém jsme mluvili před chvílí. Ahoj Davide, i tebe vítám v Art Café.
1: Ahoj Davide, děkuji za pozvání.
0: S festivalem Popmese jsme mluvili o stěhování z místa na místo, které v jejich případě bylo nucené. U vás je ovšem pevně vetknuté do festivalové DNA. Byli jste například v Mariánských Lázních, Prachaticích nebo Chomutově. A letos je to velké Meziříčí. V čem vidíš hlavní výhodu takového putování?
1: My primárně chceme, aby objevovalo naše publikum nová místa, abychom je objevovali i my. Zároveň si jsme vědomí toho, že jsme přece jenom zároveň i se spolupořadatelským časopisem Full Moon, že máme základnu v Praze a velmi rádi bychom chtěli tímto způsobem i nějakým způsobem bojovat proti centralizaci, která teda není jenom do Prahy, ale myslím, že můžeme přispět tomu, aby více menších měst, které si vyjmenoval, tak aby nějakým způsobem jsme jim mohli pomoct třeba rozšířit kulturní program, tak budeme jenom rádi a stejně tak je pro nás nesmírně obohacující spolupráce s místními spolky v každém z těch měst.
0: Má tento váš program nějaké specifické zaměření, co se týče dramaturgie?
1: Jestli myslíš v tom velkém Meziříčí, ten srpnu, tak tam držíme hned několik dramaturgických linek, které myslím, že naše publikum z těch předchozích let už nějakým způsobem asi i vnímá, ať už je to akcent na slovenskou scénu, na začínající umělce. Snažíme se ty vystoupení skutečně nad nimi přemýšlet v kontextu, co, kdy, kde.

0: Lidské, my jsme skrz hned několik z takových zpřízněných projektů, které jsme prezentovali na těch předchozích ročnících Tokyo Drift, Toyota Evangelist, třeba když zmíním nějaké, tak jsme slyšeli o festivalu Bezmez ty nejlepší věci a pak po té, co jsme se s lidmi z Bezmezu spotkali, tak jsme nějakým způsobem věděli, že to je ten, že to je ono a že Velké Meziříčí bude další destinací Moonrise.
1: My jsme z programu zatím hráli Neversol a Pivoňku. Co dalšího bys za sebe vytipoval pro posluchače Vltavy?
0: Já myslím, že posluchače Vltavy by mohli zajímat mladé projekty, které nějakým způsobem netradičně pracují třeba i s tradičnějšími nástroji. Například Richard Hronský, slovenský umělec a jeho fujara, který se představí v krásném kostelíku Špitálek přímo v centru Velkého Meziříčí. A nebo Johana Klára Kratochvílová, která naopak moduluje cymbál a plus nějakým způsobem zpracovává cymbalovou hudbu do současnosti. Ta zase zahraje na dvorku krásného luteránského gymnázia rovněž v centru. A pak možná nakonec bych ještě zmínil kapelu Dohor, městský folk z Prahy, který zahraje pod rozhlednou na Fajtově kopci právě k tomu západu slunce.
1: Díky Davidovi Čajčíkovi, že se k nám také připojil a přeji z Vltavy hezký večer. V dnešním Art Café jsme představili trojici letních festivalů. Beseda u Big Beatu, Popmese a Bezmez Moon Noise. Mluvili jsme o jejich dramaturgii, zázemí i přístupu k návštěvníkům. Další informace a kompletní programy najdete na stránkách jednotlivých festivalů. Pořad uzavřeme písní Karolíny Beranové, která na festivalu Bezmez Moon Noise vystoupí. Za pozornost děkuje David Pomahač.

Skončila repríza Art Cafe z 8. července tohoto roku. David Pomahač hovořil o dramaturgii a atmosféře letních hudebních festivalů Beseda u Big Beatu, Pop Mese a Bezmes Moon Noise. A to

0: s Olgou Staňkovou, Davidem Čajčíkem, Tomášem Kelarem a Zdeňkem Neuserem. Pěkný podvečer, milí posluchači, ladíte Vltavu, kde v 19 hodin začíná sedmé nebe s Petrem Doruškou. V půl sedmé pokračujeme v četbě románu Válka světů H.G. Wellse, ale nejprve je tu jazz a Ondřej Pivec v repríze. Klidný konec posledního červencového dne přejí z Pražských Vinohrad Michaela Dittrichová od mikrofonu a Romana Kouřilová z techniky.
1: Jazzový podvečer.
2: Hezký dobrý podvečer, drazí přátelé, od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava vás opět při poslechu jazzového podvečera, opět z New Yorku. Srdečně zdraví Ondra Pivec. Přátelé, my jsme se už dlouhou dobu nevěnovali jednomu z mých velmi oblíbených hudebních žánrů, a tedy elektronické taneční hudbě. Elektronická taneční hudba si říká EDM. Já jsem přednedávnem měl debatu na toto téma s dramaturgem Českého rozhlasu Vltava Václavem Braným. Jestli se náhodou nejedná o hudební žánr, kterému se říká IDM, neboli inteligentní taneční hudba. Toto rozhodnutí nechám, přátelé, na vás, nicméně dnes si pustíme několik mých oblíbenců tohoto žánru. Začneme mým kamarádem, který se říká Big Yuki, je původem z Japonska, ovšem už mnoho let bydlí v New Yorku, a já vám pustím skladbu z jeho alba, které vydal v roce 2017, jmenuje se Reaching for Chiron a ta píseň se jmenuje Nunu. Takže přátelé, ještě jednou vítejte při poslechu jazzového podvečera, který dnes budeme věnovat elektronické hudbě.
3: Hey, good people in Czech Republic. This is Big Yuki. Now you are listening to Backstage with my bud, Andre.

Tak přátelé, to byl Big Yuki s písní Nunu. Tím dalším umělcem, kterého si představíme, je člověk, který pochází z Anglie. Já jsem se o něm dozvěděl z YouTube, když jsem během pandemie sledoval produkční videa mého oblíbeného producentského dua Disclosure. Ten člověk se jmenuje Royce Wood Jr. a já všem doporučuji, najděte si jeho hudbu online. Je to velmi talentovaný zpěvák, producent a skladatel. Já vám pustím jeho píseň, která se jmenuje Jody. On v ní zhruba od poloviny napodobuje legendárního zpěváka Michaela McDonalda. Pakliže Michaela McDonalda máte rádi, jistě mi dáte za pravdu, že se mu hlasem velmi, velmi blíží. Takže přátelé, tady je Jody s poměrně vtipným podtextem. Doufám, že si ji užijete.

Tak přátelé, to byl Royce Wood Jr. a v Anglii ještě chvilku se trváme. Ti další umělci, které vám pustím, si říkají Cone Sound. Řekl mi o nich poprvé před několika lety můj kamarád Marek Cába, baskytarista v kapele Vojtyrika DYK. Já vám pustím skladbu z jejich alba Polychrome, které vyšlo v roce 2018 a ta píseň se jmenuje Do Zula.

euros.

0: Drazí přátelé, já za tu dobu, co žiju v New Yorku, jsem potkal celou řadu lidí z mnoha koutů světa. Jedním z nich je výborný kytarista Jordan Peters z Kanady. Byla doba, kdy jsme spolu hrávali v podstatě každý týden a Jordan Peters v roce 2021 vydal svoje první solové producentské album, které se jmenuje Dreams. Rozhodně patří do kategorie elektronické hudby. Já vám z něj pustím skladbu, která se jmenuje Float.
1: Hi, Czech Republic. This is Jordan Peters and you're listening to Jazz in the Evening with Andre. Andre and I first met about 10 years ago in New York City and we've played numerous projects together. Enjoy the music.

Přátelé, to byl Jordan Peters s písní Float. Já jsem tu písničku uváděl s tím, že jsem za tu dobu, co jsem v New Yorku, měl tu šanci potkat spoustu lidí z různých koutů světa. Další umělec, kterého si pustíme, zcela jistě do této kategorie spadá taky. Tentokrát se jedná o člověka, který je původem z Austrálie. Měli jste ho mimochodem možnost vidět, pakliže jste byli na koncertě v JazzDocu před několika lety, když tam vystupovala zpěvačka Tana Alexa. Protože stejně tak jako Big Yuki, kterého jsme pouštěli na začátku tohoto pořadu, on hraje v její kapele. Jedná se o člověka, který se jmenuje Lex Sadler a já vám pustím skladbu, kterou vydal v roce 2009 s další velice šikovnou umělkyní, která se jmenuje Lara Cohen a ta píseň se jmenuje Butterfly Blood.

Přátelé, naše půl hodinka se opět chýlí ke konci. Já jsem nesmírně rád za to, že jste se rozhodli se mnou strávit. Uslyšíme se opět za týden. Já si dovolím opět obligátně připomenout, že máte-li rádi hudbu nějakého umělce, je důležité, abyste za ní nějakým způsobem zaplatili předtím, než ji budete streamovat. Dnešní jazzový podvečer zakončíme skladbou z mojí dílny. Jedná se o remix písně Kennedy Administration, který se jmenuje It's Over Now. Já doufám, že si ji užijete. Koncert 25. října se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu je kompletně vyprodaný, nicméně Sočer se rozhodl otevřít veřejnou zkoušku, takže máte-li rádi symfonickou hudbu a chtěli byste vidět Kennedy Administration, přijďte se 25.10. odpoledne podívat do uměleckého prostoru DOX na veřejnou generálku. Jak už jsem říkal, uslyšíme se opět za týden. Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi z New Yorku loučí Ondra Pivec a přátelé, nezapomínejte, že dobré hudby není nikdy dost. Naslyšenou za týden.

0: Skončila repríza jazzového podvečera s Ondřejem Pivcem a o slovo se na Vltavě hlásí další část románu Válka světů. Za chvíli.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
3: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
2: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
4: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
2: Dej mi pokoj.
5: Tohle neskončí dobře.
2: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Četba na pokračování.
0: V letošním roce natočil režisér Vlado Rusko s Igorem Barešem četbu z románu anglického spisovatele H.G. Wellse Válka světů o brutální invazi Marťanů na zemi, a to z překladu Vladimíra Svobody. Dobrý poslech 8. části.

Jak se zdálo, strávili mechaničtí giganti první odpolední hodiny přenášením veškerého obsahu druhého a třetího válce, druhý dopadl na golfové hřiště v Edlstonu, třetí u Perfordu, do prapůvodního kráteru na Horsalském vřesovišti. Nad ním, nad zčernalým vřesovištěm a nad zříceninami táhnoucími se široko daleko kolem, zůstal jeden na stráži. Zatímco osádky zbývajících obrněnců opustili své stroje a sestoupili do jámy. Setrvali v pilné práci dlouho do noci a chochol zelenavého dýmu, který se z kráteru valil, byl viditelný až z výšin kolem Merou. A zatímco se Marťané za mými zády chystali na svůj příští výpad a vpředu přede mnou shromažďovalo lidstvo síly k bitvě, vydal jsem se sám s nesmírnými bolestmi a útrapami na cestu směrem k Londýnu. Uviděl jsem opuštěnou loďku, jak splývá dolů po proudu, malou, značně daleko ode mne. Ale schodil jsem ze sebe většinu promoklých šatů, pustil jsem se za ní a dostihl ji. A tak se mi konečně podařilo z té skázy uniknout. V lodičce nebyla vesla, ale podařilo se mi s ní přesto odplout, pokud mi ji opařené ruce dovolily pohánět dolů po řece až k Hillfordu a Waltonu. Pohybovala se příliš pomalu. Neustále jsem se úzkostlivě ohlížel, jak si snadno domyslíte. Volil jsem cestu po řece, poněvadž jsem usoudil, že voda bude nejlepším útočištěm, pokud by se ta monstra opět vrátila. Horká voda, zahřátá Marťanovou katastrofou, splývala spolu se mnou dolů po proudu, takže celou dobrou míli nebylo pro mlhu vidět z obou břehů téměř nic. V jednom okamžiku jsem nicméně postřehl šňůrku temných postaviček, spěchající lukami od Weinbridge. Hillford, jak se zdálo, byl zcela opuštěn. Pár domů, obrácených k řece, hořelo. Byl to zvláštní pohled. V celé osadě se pranic nepohnulo. Ležela pustá pod rozžhavenou modrou oblohou, jen kouř a svíjející se plameny stoupaly kolmo vzhůru do rozpáleného odpoledne. Ještě nikdy předtím jsem nespatřil požár domu, kde by chyběl okounějící a překážející dav. O kus dál žhnulo a kouřilo suché rákosí u břehu a dále od řeky pak vytrvale postupovala čára plamenů loukou plnou sena po pozdní seči. Dlouhou dobu jsem se nechával nést proudem, tak jsem byl rozbolavělý a zničený přestálými strastmi. A tak tíživé bylo vedro nad hladinou řeky. Pak nabyl vrchu opět strach a začal jsem znovu pádlovat holýma rukama. Slunce mi spalovalo obnažená záda. Když se konečně za zátočinou objevil v dohledu most, převládla nad strachem mdloba a horečka. A přistál jsem u Middlesexského břehu. Bylo mi zle, měl jsem pocit, že to nepřežijí. A padl jsem do vysoké trávy. Musely být asi tak 4 hodiny, nebo 5. Brzy jsem opět vstal a vlekl se asi půl míle, aniž jsem potkal živou duši a opět jsem ulehl, tentokrát ve stínu živého plotu. Vzpomínám si, že jsem si na tomto úseku cosi nesouvisle povídal. Měl jsem také hroznou žízeň a trpce jsem litoval, že jsem se nenapil víc vody. Zvláštní věc, začínal jsem nezmocňovat hněv na mou ženu. Nedokážu si to vysvětlit, ale marná snaha dostat se do Leatherheadu mne nesmírně trýznilo. Nepamatuju si přesně, kdy se vlastně vikář objevil v místech, kde jsem ležel. Patrně jsem mezi tím upadl do dřímoty. Pak jsem si pojednou uvědomil, že tam sedí jen tak v košili, celé umazané od sazí.
Hladce oholenou tvář měl obrácenou k nebi a pozoroval slabounké záblesky přebíhající po obloze. Byla pokryta beránky. Řádka za řádkou kadeřavého chmíří, lehce zbarveného večerem pokročilého léta. Posadil jsem se a vikář na mě při prvním šramotu rychle pohlédl. Nemáte trochu vody? Vypravil jsem ze sebe. Zavrtil hlavou. Hodinu už neděláte nic jiného, než že mi pořád říkáte o vodu, řekl. Na okamžik jsme zmlkli. Zkoumali jsme jeden druhého. Musel jsem mu připadat jako dost zvláštní postava. Nahý až na promáčené kalhoty a ponožky, samá opařenina, obličej i ramena zčernalá dýmem. Jeho tvář zosobňovala slabost samu. Ustupující brada, kudrnky vlasů světlých jako len spadající do nízkého čela, oči až příliš velké, bledě modré, upřené do prázdna. Pak se náhle ozval, ale na mne přitom ani nepohlédl. Co to všechno znamená, naříkal. Jaký mají tyhle věci vlastně význam? Hleděl jsem na něj, neodpovídal jsem mu. Napřáhl hubenou bílou paži a nepřestával bědovat. Proč na nás bylo sesláno tohle dopuštění? Jaké hříchy jsme to spáchali? Bylo přece poraní bohoslužbě. Vydal jsem se na procházku, abych si vyjasnil hlavu a připravil se na odpolední pobožnost. A pak najednou plameny, země se zachvěla, smrt jako v Sodomě a Gomoře. Všechna naše práce, vniveč, všechna ta práce, co jsou vlastně zač ti Marťané? A co jsme my zač? Odpověděl jsem mu a odkašlal jsem si. Objal si pažemi kolena a obrátil se opět ke mně. Snad půl minuty si mne jen tak beze slova prohlížel. Jen tak jsem se procházel po silnici, abych si trochu vyjasnil hlavu, říkal. A pak náhle plameny, země se otřásla, smrt. Odmlčel se opět, bradou se nyní téměř dotýkal kolen. Náhle začal gestikulovat. Všechna ta práce, co jsme se jen nastarali s nedělní školou, čím jsme se to provinili, co hrozného to spáchal Weybridge. Všechno je pryč, všechno je zničeno, i kostel. 3 roky jsou to, co jsme ho opravili a přestavěli. A je pryč, smazán z povrchu zemského. Proč? Nová pauza a pak spustil jako nepříčetný. Dým z požářišť jejich stoupá po všechny věky, hřímal. Oči se mu rozhořely, tenkým prstíkem ukázal k Weybridge. Tou dobou už jsem začínal chápat, co s ním asi je. Nesmírná tragédie, kterou právě prožil, nesporně to byl uprchlík z Weybridge, ho dohnala na samé pomezí zdravého rozumu. Máme to daleko do Sunbury? Zeptal jsem se tím nejvěcnějším tónem. Co máme činit? Ptal se vikář dál. Jsou už tyto bytosti všude? Byla jim dána země v plen? Jak daleko je do Sunbury? Ještě dnešního jitra jsem sloužil raní. Teď je všechno jinak, řekl jsem tiše. Nesmíte ztrácet hlavu, máme stále ještě naději. Naději? Samozřejmě, a nemalou, přes všechno to pustošení. Začal jsem mu vysvětlovat svůj názor na naše postavení. Nejprve mi naslouchal, ale pak se zájem v jeho očích začal znovu proměňovat v předchozí skelný pohled a přestával mne vnímat. Tak to nadchází konec, přerušil mě onen konec, veliký den našeho pána a lidé se budou dovolávat hor a skalisek, aby se na ně sesula a ukryla je před tváří hospodina, jenž usedá na svém trůně.
Pochopil jsem situaci. Přestal jsem argumentovat a přesvědčovat. Vyskočil jsem, postavil jsem se nad něj a položil jsem mu ruku na rameno. Seberte se, řekl jsem mu. Buďte trochu chlap, co pak vám spadlo srdce do kalhot? Co je to za náboženství, když se sesype při první pohromě? Pomyslete jen na to, co už v minulosti člověku natropili povodně, zemětřesení, války, sopečné výbuchy. To si myslíte, že Weinbridge má tam nahoře sjednány nějaké výjimky? Pán Bůh není žádný pojišťovací agent, člověče. Nějakou chvíli otupěle mlčel. Ale jakou máme naději uniknout? Zeptal se pak náhle. Jsou nezranitelní, jsou nemilosrdní. Ani to první, ani možná to druhé, odpověděl jsem. A čím jsou mocnější, tím by měli teď být i rozvážnější a obezřetnější. Nejsou to ani 3 hodiny, co byl jeden z nich zabit. Zabit, řekl a zíral v úkol. Jak by mohl být zabit, posel boží? Viděl jsem to na vlastní oči, nemeškal jsem mu sdělit. My máme prostě smůlu, říkal jsem. Smůlu, že jsme spadli rovnou do té nejhustší kaše. To je všechno. Co se to tam na nebi blízká? Zeptal se pojednou. Pověděl jsem mu, že jsou to signály heliografu, že to je znamení lidského úsilí a že přichází pomoc. Vězíme v kaši, rovnou uprostřed, říkal jsem. Třeba, že je tu zatím ticho a klid. To blízkání napovídá, že se schyluje k bouři. Tamhle, pokud vím, jsou Marťané a směrem na Londýn, tam, kde se zvedají vrchy kolem Richmondu a Kingstonu, se kopou okopy a rozmisťují se děla. Co nevidět, se touto cestou vydají Marťané na pochod. Ještě jsem nedomluvil, když vyskočil a pohybem ruky mne přerušil. Poslouchejte, řekl. Za nízkými pahorky na druhém břehu řeky doznívaly tlumené ozvy, vzdálené dělostřelby a slabounký pokřik. Pak opět všechno utichlo. Nad živým plotem přeletěl bzučící chroust a těsně nás minul. Vysoko na západním nebi tkvěl srpek dorůstajícího měsíce. Nezřetelný a zbledlý, zavalený kouřem z Weinbridge a ze Shepperton nad stichlou žhavou nádherou západu. Myslím, že bychom udělali nejlíp, kdybychom se vydali touhle cestou dál, řekl jsem, k severu. Když Marťané přistáli ve Wokingu, byl můj mladší bratr v Londýně. Studoval medicínu, měl těsně před zkouškou a o jejich příletu se dověděl teprve v sobotu ráno. Sobotní ranní listy přinesly kromě dlouhatánských odborných pojednání o planetě Marsu, o životě na planetách a tak dále, také kratičký a nepříliš jasný telegram, který právě svou stručností upoutával pozornost. Marťané, polekání blížícím se davem, usmrtili řadu lidí jakýmsi rychlopalným dělem, tak byla ona zpráva přibližně formulována. Telegram končil slovy. Ačkoliv se Marťané takto jeví jako hrozivý protivníci, stále ještě se v podstatě nedostali z jámy, do které dopadli. A jak se zdá, ani se jim to nepodaří. Je to patrně výsledek poměrně intenzivní přitažlivé síly naší země. A úvodníkáři se zejména na toto téma hned útěšlivě rozpovídávali. Všichni posluchači biologického semináře, jehož se bratr toho dne účastnil, pochopitelně hořeli zájmem, ale nikde na ulicích nebylo ani stopy po nějakém neobvyklém zneklidnění. V odpoledních vydáních nafukovaly noviny kusé zprávy velkým písmem pod palcovými titulky. Ale až do 8 hodiny večer neměli co sdělit,
leda něco málo o přesunech vojska v okolí Vřesoviště a o požáru borových lesů mezi Wokingem a Weybridgem. Potom vyšlo zvláštní vydání St. James Gazette. V něm se oznamoval holý fakt, že telegrafní spojení bylo přerušeno. Jako pravděpodobná příčina se uváděl pád hořícího kmene na telegrafní vedení. Nic víc se o vypuknuvších bojích ještě ani oné noci, kdy jsem já jel do Leatherheadu a zpět v Londýně, nevědělo. Bratr o nás proto taky neměl žádný strach, neboť z líčení tisku věděl, že válec dopadl dobré 2 míle od našeho domu. Byl přesto rozhodnut vydat se ještě v noci za mnou, aby, jak sám říkal, si tu havěť prohlédl dřív, než bude vyhubena. Asi ve 4 hodiny mi poslal telegram, který ovšem nikdy nedorazil. A večer si ještě zašel do kabaretu. I v Londýně byla v sobotu v noci bouřka. A tak jel bratr na nádraží drožkou. Na nástupišti, odkud byl pravidelně vypravován půlnoční vlak, se po chvilce čekání dověděl, že na trati došlo k nějaké nehodě a že vlaky do Wokingu až do rána nepojedou. Nepodařilo se mu zjistit, jaká nehoda to vlastně byla, ba dokonce ani na dráze o tom neměli dost jasnou představu. Na nádraží to nikoho příliš nevzrušovalo. Drážnímu personálu nedošlo, že by mohlo jít o něco víc než pouhou poruchu mezi Byfleetem a Wokingským nádražím. Nějaký noční reportér si bratra spletl s tamním výpravčím, jemuž se trochu podobá, přepadl ho a mámil z něho informace. A jen málo lidí s výjimkou zaměstnanců dráhy výpadek nějak spojovalo s Marťany. Přečetl jsem si už v jiném podání těchto událostí, jak onoho nedělního rána byl celý Londýn jako elektrizován zprávami z Wokingu. Ve skutečnosti nemá tohle odvážné tvrzení žádné opodstatnění. Spousta lidí v Londýně se o Marťanech vůbec poprvé dověděla až za paniky pondělního jitra. A těm, kdo byli informováni už v neděli, trvalo dost dlouho, než pochopili, co vlastně ty narychlo formulované depeše v nedělních novinách znamenají. Většina lidí v Londýně totiž nedělní tisk zpravidla nečte. Měli navíc tak vžitý pocit osobní bezpečnosti a tak často se už setkali v novinách se všelijakými senzačními sděleními, že se nijak neroztřásli strachy, když četli: přibližně v 7 hodin včera večer opustili Marťané válec a pohybujíce se pod ochranou kovových štítů zcela zničili nádraží ve Wokingu, včetně okolních budov, a zmasakrovali celý prapor Cardiganova pluku. Podrobnosti zatím nejsou známy žádné. Maximovy kulomety se proti jejich pancéřování ukázaly být zcela neúčinné. Polní kanony Marťané zničili. Prchající husaři dorazili tryskem do Čerci. Zdá se, že se Marťané zvolna přesunují směrem na Čerci a Windsor. V celém západním Surrey panuje značné napětí. Na přístupech k Londýnu jsou budovány obranné okopy. Takhle to shrnul Sunday Sun a bystrý a pozoruhodně čilý fejetonista v referí napsal, že to je, jako by někdo z nenadání vypustil na pokojnou náves šelmy z cirkusového zvěřince. Nikdo v Londýně si neuměl učinit konkrétnější představu o Marťanech v jejich bojových strojích. Přetrvávala fixní idea, že tyto obludy jsou nevyhnutelně nemotorné. Drápali se, s utrpením se plazili. Takovým výrazivem se hemžily všechny počáteční zprávy. Žádná z těchto depeší nemohla být stylizována někým, kdo se stal očitým svědkem jejich postupu.
Nedělní tisk vycházel z nových zvláštních vydáních. Jakmile byly k dispozici čerstvé zprávy, některé noviny se dokonce obešly i bez nich. Nebylo v podstatě co lidem říci až do pozdního odpoledne, kdy tiskové agentury dostaly oficiální zprávu o tom, co bylo zatím úřadům známo. Konstatovalo se v ní, že obyvatelstvo z Waltonu a Weybridge a celého tamního okolí se valí po cestách směrem na Londýn. To bylo vše. Ráno šel bratr do kostelíka při nalezinci, stále ještě nevěděl pranic o tom, co přinesla předchozí noc. V kostele padla zmínka o invazi. Kněz věnoval samostatnou modlitbu pro zachování míru. Venku si pak bratr koupil výtisk referií. Zprávy, které v něm našel, ho značně znepokojily, takže šel znovu na nádraží zjistit, zda už bylo spojení obnoveno. Ulicemi se hemžily omnibusy, kočáry, cyklisté a bezpočet lidí ve svátečním. Kuriózní informace šířící se ze stánků Kamelotů, jako by na ně neměli nejmenší vliv. Čtenáři byli sice zvědaví, ale pokud je na zprávách něco zneklidňovalo, týkalo se jejich znepokojení jen osudu obyvatel postižené oblasti. Na nádraží se poprvé doslechl, že spoje do Windsoru a Chertsey byly zrušeny. Od kontrolorů u vchodu se dozvěděl, že toho rána došlo ze stanic Byfleetu a Chertsey pár pozoruhodných telegramů, ale že potom telegrafní styk náhle ustal. Žádné podrobnosti z nich bratr nevypáčil. Okolo Weybridge se stále ještě bojuje. Víc se mu z nich nepodařilo dostat. Železniční provoz byl teď už značně dezorganizován. Kolem nádraží postávali houfy lidí, kteří čekali na příjezd přátel.

dvou kolkách, ve všem možným. Mají sebou jenom co pobrali doma nejcennějšího, vykládal. Jedou z Mouzly a z Weybridge a Waltonu povídali, že od Chersey je slyšet děla. Těžká kanonáda. A že jim nějaký vojáci na koních říkali, ať odtamtud rychle zmizlí, že už Marťani jdou a že jsou blízko. Teda my jsme taky slyšeli děla, jenomže jsme si mysleli, že je to bouřka, že někde zahřmělo. Co to zas k čertu znamená? Vždyť se prý ti Marťani nemohou ze svý džoury vůbec vyhrabat, ne? Bratr mu nedokázal kloudně odpovědět. Brzy pak zjistil, že neurčitý pocit nebezpečí se šíří i mezi cestujícími podzemní dráhy a že se už nedělní poutníci začínají ve velmi neobvyklou dobu vracet ze všech oblíbených výletních míst na jihozápadě. Z Barnesu, Wimbledonu, z Richmondského parku a tak dále. Ale nevyskytl se nikdo, kdo by znal víc než pouhé zvěsti z doslechu. Kdekdo z nádražáků už působil mrzutě. Kolem páté rozrušila narůstající dav v prostorách nádraží skutečnost, že byl zahájen provoz na spojce mezi stanicemi jihovýchodní a jihozápadní dráhy, která se takřka nikdy nepoužívá a že se na ní objevil vojenský transport, velkorážní děla na plošinových vozech a kryté vagóny napěchované vojskem. Děla se přesunula z Woolwich a Chathamu a měla krýt přístupy ke Kingstonu. Zdvoří lůstky jen pršely. Počkejte, ti vás schramstnou. Až po vás, my jsme totiž krotitelé. A tak podobně. Chvilku na to dorazil na nádraží policejní oddíl a začal vyklízet všechna nástupiště. Bratr se vydal opět do ulic. V kostelích vyzváněli k večerní modlitbě. Po Waterloo Road pochodovala se zpěvem četa příslušnic armády spásy. Hlouček povalečů na mostě zvědavě pozoroval podivnou hnědou pěnu, která ve velkých chumáčích splývala s proudem. Slunce právě zapadalo a parlament i věž s hodinami vedle něj se ostře rýsovaly na nejpoklidnějším nebi, jaké si jen lze představit, na zlatavé obloze s mřížovým předlouhých purpurově rudých oblačných pásů. Někdo říkal, že v řece viděl plavat jakési tělo. Jeden člověk tvrdil o sobě, že je záložák, bratrovi vykládal, že spatřil na západě blikat heliograf.

19 dílů má Čerba na pokračování z románu H.G. Wellse z roku 1898. 11 částí je tedy ještě před námi, tak zase zítra v 18 hodin a 30 minut. Z překladu Vladimíra Svobody text připravil Michal Plzák a letos jej s Igorem Barešem natočil Vlado Rusko. Bylo 19 hodin a Petr Doruška už je připraven ve druhém vltavském studiu.

0: Sedmé nebe.
1: V pátečním sedmém nebi vás vítá Petr Doruška. Dnešní pořad je součástí letního cyklu s filmovými tématy. Tento večer se vydáme do Indie. Ateliéry ve 20-milionovém velkoměstě Bombaji chrlí stovky filmů, které zaplavují kina v těch nejlidnatějších částech Asie a také Afriky. Ano, dnešní sedmé nebe je věnováno fenoménu zvaném Bollywood. Jak tušíte, kalifornské ateliéry Hollywood inspirovaly název pro bombajskou filmovou produkci. Připravte se na silné zážitky. Indická filmová hudba je totálně odlišná od všeho, co jste dosud slyšeli.

0: Čarý pavň.
1: Takhle tedy zní indická filmová hudba z bombajských studií zvaných Bollywood. Slyšeli jsme skladbu San Sanana z filmu Asoka z roku 2001, která se dočkala řady virálních remixů. Indická filmová hudba se hraje nejen v kinech, ale též vytváří chytlavou zvukovou kulisu v barech od Libanonu přes Kolkatu až po Jakartu. V Indii patří filmová hudba k těm nejlukrativnějším žánrům. Je to ovšem podnikání plné paradoxů. Zpěvačky filmovým hvězdám jen propůjčují svůj hlas. Na plátně se jejich obličej nikdy neobjeví, ale nahrávky s jejich hlasem se přitom prodávají po milionech. Nejúspěšnější z indických filmových zpěvaček byla Asha Bhosle, která údajně prodala víc desek než Elvis Presley.

To byla Asha Bhosle, fenomenální postava indické filmové hudby, která zemřela letos v dubnu. Poslechněme si ještě jednou, a to v historické nahrávce z roku 1957. Rock and roll tehdy dorazil i do Bollywoodu. Píseň Ina Mina Dika ale prý inspirovali též děti, hrající si před dveřmi filmového studia.

To byla podruhé Asha Bhosle, královna indických filmových soundtracků. Bollywoodské filmy jsou navíc fascinující výběrem témat. Před 20 lety vznikl film Meenakshi, který se promítal i v Praze a v rámci festivalu Fabiofest. K tomu byl velmi dobrý důvod. Tématem scénáře byla dvě indická města a jedno evropské, konkrétně Praha. Zpívá opět Asha Bhosle, které bylo tehdy už úctyhodných 71 let.

O zpěvačce Asha Bowsley se tvrdí, že prodala víc nahrávek než Elvis Presley. To možná působí jako nadsázka. Ale přitom se jedná o kvalifikovaný odhad. Indie i další teritoria, kde se indické filmy těší masové oblibě, jsou mnohem lidnatější než západní země. Nevedou se tam sice statistické údaje o prodeji nosičů, ale i tak působí odhad seriózně. Není divu, že bollywoodská filmová hudba inspirovala spousty umělců daleko za hranicemi Indie. Hraje Bollywood Brass Band z Anglie.

Takhle zní indická filmová hudba v podání anglického Bollywood Brass Bandu. Bollywoodské filmové melodie žijí několik životů, a to v cover verzích a pak v remixech. Roku 1973 naspívala Asha Bhosle poprvé filmovou píseň Ukradl jsi mé srdce. Ta se stala podruhé hitem v 90. letech v britském remixu a my uslyšíme v další verzi s Bollywood Brass Bandem.

0: Hudba Bollywoodu, tedy indických filmových studií, vytváří svérázný hudební svět, který odmítá evropské hranice mezi kýčem a uměním. Ensemble Bollywood Brass Band vznikl už roku 1992. Sestavu tvoří 11 muzikantů, k nímž patří i členové skupiny Doll Foundation, včetně Johnnyho Calsiho na buben Doll, který mnohokrát vystupoval i u nás. Následující ukázka pochází z alba Remixu.
1: A remix, pěškan děláme.

hrál Bollywood Brass Band z Anglie. Velikánem indické filmové hudby byl dnes už nežijící R.D. Burman, který zkomponoval více než 300 soundtracků a čerpal z indické hudby, stejně jako ze západních hudebních stylů. Hlavní zpěvačkou v jeho filmech byla v tomto pořadu často zmiňovaná Asha Bousley, která se stala jeho manželkou. Burmanova hudba inspirovala i kalifornský Kronos Quartet k natočení alba zaměřeného na indickou filmovou hudbu.

Takhle zní kalifornský ensemble Kronos Quartet z alba, které věnoval indické filmové hudbě i zpěvačce Asha Bhosle. Album nese název největšího hitu zpěvačky You've Stolen My Heart, ukradl si mé srdce. A i když zpěvačka disku natáčela v pokročilém věku 71 let, její zpěv tu zněl v plné síle.

Indická zpěvačka Asha Bhosle ze společného alba s Kronos Quartetem z Kalifornie. Spirituální zpěvy kavali se pěstují v Indii i Pakistánu. Jejich záměrem je přivést publikum i hudebníky do tranzu, tedy do kontaktu s vyšší duchovní silou. Největší osobnost žánru Nusrat Fateh Ali Khan z Pakistánu zkomponoval a natočil hudbu k přelomovému filmu Bandit Queen, v němž se žena utlačovaná na základě kastovního systému vzbouří a přidá se k banditům.

zpíval už nežijící Nusrat Fateh Ali Khan z Pakistánu z filmu mého soundtracku Bandit Queen. Dnešní Sedmé nebe, věnované indické filmové hudbě, se chýlí ke konci. Na závěr zahraje ještě jednou Bollywood Brass Band skladbu se zajímavou historií. Původně se jednalo o lidovou píseň z Pandžábu, která později pronikla do filmů v podobě remixů. Naschledanou opět za týden se těší Petr Doruška.

0: Petr Doruška zhasíná vltavské diskuzní studio. Sedmé nebe tedy končí a před námi se klene večer. Jeho první dvě hodiny budou patřit Vltavě. Ovšem, Vltavě Bedřicha Smetany. Koncert klasika totiž připomene 150 let od premiéry jeho symfonické básně, které připadlo na 4. dubna loňského roku. V koncertu klasika zazní Vltava společně s různými úpravami i dalšími skladbami, které se jí nechaly inspirovat. Ve 22 hodin se pak spolu s Konstantinem Bíblem vydáme na Jávu, a to díky jeho cestopisným textům.
1: Český rozhlas Vltava.

0: Bylo 20 hodin, dobrý páteční, poslední červencový večer, vážení a milí. Jsme rádi, že jste s Vltavou. Z Pražských Vinohrad vás zdraví Michaela Dytrichová od mikrofonu a Romana Kouřilová z techniky. A s Vltavou, symfonickou básní, teď na naše vlny přicházejí Alena Maršíková, Michálková a Zdeněk Havlíček.
1: Koncert Klasika.
2: Dubna 1875, Žofín. Pražané dnes s napětím očekávají po úspěšné premiéře Vyšehradu Bedřicha Smetany jeho nejnovější dílo. Bude o řece Vltavě malebně se klikatící českou krajinou od jihu k severu, aby se vlila pod městem Královen Mělníkem do Labe. Hluchý Smetana s napětím přihlíží a v duchu se ptá, zalíbí se mé dílo i tentokrát? Po uvedení skladby se jeho očekávání naplňují, posluchači nadšeně tleskají a dožadují se jeho příchodu před orchestr. A Vltava se stává jednou z vděčných programových stálic na koncertních pódiích. U poslechu koncertu Klasika vás dnes vítají Alena Maršíková, Michálková, dobrý večer.
3: A Zdeněk Havlíček, dobrý večer.
2: Slavné skladbě dnes věnujeme celý dnešní pořad. Zazní nejen její symfonická verze, ale poslechneme si též různé úpravy, varhanní improvizace.

0: vizace na její motivy a zabrousíme i do světa jazzu. Ano, sem všude se rozlila Vltava jako zdroj inspirace. Symfonická báseň Vltava Bedřicha Smetany, od jejíž premiéry uplynulo v roce 2025 přesně 150 let, je ikonou české klasické hudby. Dalo by se říci, že je to i národní symbol. Zdeňku, co si myslíš, že stojí za jejím úspěchem a oblibou?
1: To je zásadní otázka hned na začátek. To je vždycky tak trochu tajemstvím, ale já si v tomto případě myslím, že v této skladbě je prostě všechno důležité. Všechno je v dokonalé rovnováze a jako bonus je tam možná dokonce ještě něco navíc. V první řadě je to naprosto dokonalý kus muziky, který je schopný fungovat i sám o sobě bez programu, bez toho, abychom věděli, že se jedná o zobrazení řeky a tak dále. Zkrátka dokonale řemeslně vytvarovaný, propracovaný, instrumentovaný a architektonicky sklenutý kus muziky. Dále je tam pochopitelně, na tom se určitě taky všichni shodneme, přemíra citu. Je to sice programní hudba, ale myslím, že především ve smyslu beethovenovském. Beethoven taky ke své pastorální symfonii napsal a posluchače varoval, že to je více výraz citu než tónomalba, takže obrovská citová hloubka, překrásné melodie, uchvatné harmonie. A tyhle dva elementy, to znamená skvělá technika, to jest intelekt a citová stránka, tu stojí v dokonalé rovnováze. No a jako bonus je tam právě i ta úžasná a rafinovaná tónomalba hned od začátku, ten skvělý nápad se dvěma flétnami, které se vlní, klikatí jako dva hlavní prameny Vltavy, které se pak slejou do jednoho mohutní, aby se z nich naprosto organicky stal doprovodný proud hlavního tématu. Potom samozřejmě ten krásný nápad s jednotlivými epizodami, ty vlastně z Vltavy činí rondo, ale je tam lesní hon s hornami, svatební veselí polkové, rusalky při měsíčku v Azdur, dramatické svatojánské proudy, Vyšehrad a na závěr Mělník. No prostě je tam všechno, takže poprávu je Vltava nesmírně populární nejenom u nás, ale všude ve světě.
0: Zdeňku, moc děkuju a já myslím, že teď už jedině dáme prostor hudbě. Symfonickou báseň Vltava zahrají bamberští symfonikové, řídí Jakub Hruša.

0: V rovinách pod vznešeným Mělníkem se do Labe vlila řeka Vltava. Proslulou symfonickou báseň Bedřicha Smetany jsme vyslechli v podání bamberských symfoniků s dirigentem Jakubem Hrůšou. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte koncert Klasika, dnes věnovaný výročí 150 let od premiéry symfonické básně Vltava, které si v roce 2025 připomínáme, a vašimi průvodci poslechem jsou Alena Maršíková-Michálková a Zdeněk Havlíček. Nyní se s hudbou přeneseme do současnosti ke skladatelce a klavíristce Nicole Bókové. V roce 2024 spatřila světlo světa její nahrávka díla Hair Country, inspirovaného Smetanovou Mou vlastí. Zdeňku, já mám připravený krátký rozhovor k Hair Country, který vedl náš kolega Václav Vraný. Než si ho pustíme, představíš Nicole Bókovou?
1: Já si myslím, že většině vltavských posluchačů netřeba představovat, ale určitě pro tu menšinu zmíním, že Nicole Bóková je mladá česká umělkyně, klavíristka a skladatelka, na které je nejzábavnější asi to, že nikdy dopředu pořádně nevíme, s čím přijde a co nám naservíruje, jestli to bude čistokrevná klasika, velmi dobře hraje třeba Rachmaninova, nebo jestli to bude jazz, jestli tyhle ty dva světy postaví proti sobě, nebo jestli je smíchá a přidá k ním třeba ještě trochu minimalismu, takže jsem osobně moc zvědav, jaká hudba poteče její řekou.
0: Díky, Zdeňku, za představení Nicole Bókové, a zde slíbený rozhovor k dílu Hair Country, který s Nicole Bókovou vedl Václav Vraný.
2: Mě by to jako samotnou vlastně ani nenapadlo, protože já to nemám tak, že bych jako byla, jo, Bedřich Smetana, zbožňuje hudbu a proto musím tvořit, ale spíše to byl nádherný moment, kdy má ten autor, kterého řemeslně samozřejmě je obdivovat jako za co, za mnohé, tak si ho vzít jako takový odrážející bod k tomu vytvořit něco nového, ale zároveň se zamyslet nad tím, že jako žiju v Česku. Nerozhodla jsem se nakonec utéct někam jinam. Teďka jsem se rozhodla žít v Česku a žiju v naší zemi, a je to jako zamyslet se nad tou i současností mojí, i tím, jak bych si třeba přála, jak by to tady mohlo být do budoucna, i zamyslet se nad minulostí, takže jsem třeba tvořila hudbu na témata jako Milada Horáková nebo Důl Darkov, že jsem vyměnila Šárku za Miladu a Tábor ze Smetanovými vlasti za Darkov, že jsem chtěla nějaké hluboké téma vlastně.
3: A takže Vltava zůstala?
2: Vltava zůstala, ale nemenuje se Vltava, ale jmenuje se River. Protože to je jako řeka. A z Luhu a Háju taky zůstalo, ale je to jenom Woods and Fields, protože mám strašně silný vztah k lesům a polím od dětství. Já jsem vyrůstala v lese a v polích. Takže...
3: Teď jsem si vzpomněl na náš první rozhovor za dobu covidu. Aha. Vy jsi říkala, že jsi ještě bydlíš kousek od lesa.
2: Aha, přesně tak. Tam je to hodně inspirovalo právě k Prometeovi a měla jsem k tomu hodně blízko, protože jako děcko jsem vyrůstala jak Tarzan v podstatě. A takže Woods and Fields tam zůstalo třeba jenom tím názvem, protože můj vztah k Woods and Fields, k lesům a polím byl natolik silný, že jsem vůbec neměla potřebu se jakkoliv inspirovat tou Smetanovou, tu jeho hudební náplní. Ale třeba to začíná High Castle jako Vyšehrad a přechází to v tu River a v těch dvou částech jako i vytahuju témata ze Smetany, kterýma se inspiruju, ale jak mi teďka vyšlo v jedné recenzi na premiéru, tak tam bylo zmíněno, že ta inspirace je spíše metafyzická, což mě strašně těší, že to tak bylo jako slyšeno, protože já vlastně se snažím tu hudbu ani neparazitovat a nekopírovat, ale vzít si z ní něco, z čeho může vykvést něco nového.
0: Tolik Nicole Bóková v rozhovoru s Václavem Vraným. A nyní již část Rivers Hair Country. Na klavír hraje autorka, Baborák ansámbl řídí Radek Baborák.

0: Vyslechli jsme skladbu River z cyklu Hair Country Nicole Bokové. Na klavír hrála autorka Baborák, ansámbl řídil Radek Baborák. Symfonická báseň Vltava Bedřicha Smetany se dočkala mnoha úprav. Již sám Smetana přepracoval dílo do verze pro klavír na 4 ruce. Za malou chvíli si pustíme jednu velmi subtilní úpravu díla, jejímž autorem je Hanuš Trneček. Já se ale nyní obrátím na Zdeňka Havlíčka. Zdeňku, jak dlouho trvala Smetanovi práce na jeho orchestrální Vltavě?
1: Vlastní práce na Vltavě byla neuvěřitelně rychlá. Smetana usedl ke stolu 20. listopadu 1874 a pod notovým rukopisem čteme autorovu vlastnoruční poznámku, ukončeno dne 8. prosince 1874 za 19 dní, již sa úplně hluchým. Je ovšem pravda, že nahrubo se Smetana námětem vlasteneckých symfonických básní začal zaobírat už roku 1872, když tehdy dokončil svou vlasteneckou Libuši, takže co a jak mu během té doby zrálo v hlavě, to těžko říct.
0: Nyní tedy předejme slovo harfistce Kateřině Englichové a fantazii na symfonickou báseň Bedřicha Smetany Vltava od Hanuše Trnečka.

Dozněla fantazie na symfonickou báseň Bedřicha Smetany Vltava od Hanuše Trnečka. Na harfu hrála Kateřina Englichová. Český rozhlas Vltava dnes večer vysílá tóny symfonické básně Vltava, od jejíž premiéry uplynulo v roce 2025 přesně 150 let. Premiéra se konala 4. dubna 1875 na Žofíně v Praze. Ovšem, teď vás zvu na malý výlet do renesanční Itálie. Co má renesance společného s Vltavou? To je malá hádanka pro Zdeňka Havlíčka i pro vás, milí posluchači. Hudbu, prosím.

0: Tak Zdeňku, myslím, že spojitost s Vltavou Bedřicha Smetany je v této ukázce zřejmá.
1: Ano, ta ukázka byla pozoruhodná. Dá se říct, že to téma je vlastně totožné s osmitaktovým tématem Smetanovy Vltavy, ale myslím si, že to až tolik moc neříká. Myslím si, že Smetana ten renesanční popěvek ani slyšet nemusel, pokud vím, on sám hovořil o inspiraci jakousi švédskou lidovou písní. Velmi podobná Smetanovu tématu je konec konců i izraelská národní hymna Hatikva. A opět bych zdůraznil možná ten důraz na tu architekturu. Myslím, že to byl Antonín Dvořák, kdo řekl, že o nápad ani tak nejde, že nápad vlastně není zásluha skladatele, ten přichází z hůry. Ale to, co s ním autor udělá, teprve dělá velkého skladatele, takže myslím, že je opět potřeba sklonit se před Smetanou, velkým architektem. To, co tomu tématu předchází, z čeho vlastně to téma jak si vyplyne a co po něm pak následuje a co s ním udělá za tu úžasnou sklenutou katedrálu.
0: Já jenom doplním, že píseň, kterou jsme slyšeli, byla píseň Fuji Fuji s melodií zvanou Lamentována od Giuseppa del Biado. A je to možný inspirační zdroj pro Bedřicha Smetanu při kompozici slavného tématu Vltavy. Ovšem neznám nikoho, kdo by na základní škole neslyšel populární poučku o jiném původu této melodie, totiž, že je to molová verze písně Kočka leze dírou. My si nyní poslechneme varhanní improvizaci. Natočili jsme ji na festivalu Svatojakubské Audite Orgánum v srpnu roku 2024 v roce české hudby. A varhaník Gabriele Agrimonti si pro svou improvizaci vybral dvě témata z mé vlasti Bedřicha Smetany. Majestátní téma Vyšehradu, které ovšem zní i ve Vltavě, a také onu Lamentovánu či Kočku leze dírou, chcete-li.

0: improvizoval na varhany v bazilice svatého Jakuba v Praze v duchu témat z mé vlasti Bedřicha Smetany. Symfonickou báseň Vltava dnes nahlížím společně se Zdeňkem Havlíčkem v proměnách staletí a v proměnách zvukových. Ve světě klávesových nástrojů ještě zůstaneme. Už jsem dnes zmínila, že Bedřich Smetana upravil mou vlast pro klavír na 4 ruce. Zdeňku, proč k této úpravě Smetana přistoupil?
1: V té době, tedy v druhé polovině 19. století, to byla zcela běžná praxe vypracovat takřka zároveň s partiturou také 4-ruční úpravu. A to proto, aby se skladbou mohla seznámit co nejširší veřejnost. Dneska, pokud chceme něco slyšet a nemůžeme zrovna jít na koncert nebo si poslechnout přenos na Vltavě, tak máme CDčka, streamovací platformy, YouTube a tak dále. Tehdy ale jediná možnost, mimo tedy samotné návštěvy koncertu, bylo si sám to v nějaké úpravě zahrát a nejčastěji to byla právě úprava pro klavír na 4 ruce, protože klavír byl v každé slušné domácnosti. Výjimečné ovšem v tomto případě je, že ta úprava je skvělá, působivá a určitě také samostatně obstojí na koncertě. Je to tím, že Smetana byl úžasný klavírista. Já bych si dovolil říct, že takovému Ferenci Listovi nezůstával nic dlužen. Takže máte-li doma klavír a 4 ruce, tak šup šup a cvičit.
0: A k tomu si třeba můžete poslechnout pro inspiraci verzi v podání Petra Jiříkovského a Daniela Wiesnera.

0: Petr Jiříkovský a Daniel Wiesner zahráli čtyřruční verzi Smetanovy Vltavy v úpravě samotného autora. Na stanici Český rozhlas Vltava posloucháte koncert Klasika dnes s Alenou Maršíkovou Michálkovou a Zdeňkem Havlíčkem a také s Vltavou Bedřicha Smetany, od jejíž premiéry uplynulo v roce 2025 přesně 150 let. Před námi je malý výlet do světa jazzu. Motivy Bedřicha Smetany se nechal inspirovat Tom Vybíral a osobitým způsobem zpracoval nejen Vltavu, ale i celou Mou vlast. Jeho Vltava se jmenuje The River. Ovšem dříve, než si tento kus poslechneme, zeptám se, Zdeňku, jak si na tom stojí jazz a klasická hudba? Najdou se tu průniky, nebo jsou to hudební žánry, které si jdou každý svou cestou?
1: Já myslím, že průniky tu byly od samého počátku, kdy si vážná hudba jazzu všimla. Vzpomeňme třeba našeho Ježka nebo Martinů, vzpomeňme Stravinského a Pařížskou šestku. A dnes tomu je nejinak. Dneska je dokonce někdy možná i těžké v některých případech říci, zda je ta, která skladba jazzová nebo takzvaně vážnohudební. Ale v případě kusu, který si za malou chvíli poslechneme, to až tak těžké není, si myslím. To je čistokrevný jazz, který si prostě jako výchozí bod bere témata a motivy z klasické hudby, v tomto případě tedy z Vltavy Bedřicha Smetany.
0: Poslechněte si nyní The River Toma Vybírala. Zpívá Jana, hraje Tom Vybíral Trio.

0: Hudbou Bedřicha Smetany se nechal inspirovat Tom Vybíral ve skladbě The River. Zpívala Jana, hrálo Tom Vybíral trio. Už jsme dnes slyšeli Vltavu v symfonické verzi, ve verzi pro klavír na čtyři ruce, soudobou inspiraci a před chvílí i inspiraci jazzovou. Před námi je poslední skladba koncertu Klasika a bude to opět Vltava v propojení se zvukem varhan a v podobě varhanní improvizace. Se mnou je tu stále Zdeněk Havlíček a zde je i má poslední otázka pořadu. My už jsme dnes jednu varhanní improvizaci slyšeli. Co považuješ za největší pozitivum této interpretační disciplíny?
1: Za největší pozitivum považuji to, že se dá hrát i na varhanní pozitiv. Ne, dělám si legraci. Obecně improvizace, to je synonymum svobody, volnosti, fantazie, myslím, že i zábavy. Ruce se mohou volně rozlétnout po klaviatuře a hlava se dostane do jiného modu než obvykle. A pro většinu skladatelů je to ostatně i předstupeň vlastní kompozice. Jejich první nápady a skici pro pozdější seriózní kompozice vznikají právě takto. A v případě improvizace na zadané téma a improvizace v podání takového varháníka, jakým je Jaroslav Tůma, se určitě můžeme těšit na objevení netušených souvislostí a možností, které skrývají jednotlivá témata.
0: Tolik hudební redaktor Zdeněk Havlíček a nyní již varhanní improvizace, která v sobě spojí motivy symfonických básní Vltava a Blaník. Uslyšíte tedy i melodii písně Ktož jsou boží bojovníci. Improvizace to je odvážná, interpret ji totiž zahrál na malé varhany ze začátku 17. století, které byly z obce Skytaly převezeny do Husova sboru na Zbraslav. Hudební myšlenky zde zazní na nástroj v historickém ladění. Poslech plný dobrodružství a překvapení přejí a loučí se Alena Maršíková-Michálková
1: a Zdeněk Havlíček.

0: Improvizace Jaroslava Tůmy na témata symfonických básní Vltava a Blaník zakončila dnešní koncert Klasika věnovaný výročí 150 let od světové premiéry symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany. V pořadu v dubnu loňského roku hovořila Alena Maršíková-Michálková se Zdeňkem Havlíčkem. Vážení a milí, s Bedřichem Smetanou zůstaneme ještě pár minut a zachováme také vlasteneckého ducha. Připraven je totiž cyklus dvou skladeb z domoviny, který přednesou Josef Špaček na housle a Miroslav Sekera na klavír. Ještě předtím vás ale zveme k poslechu exotických textů Konstantina Bíbla, které máme na programu od 22. hodiny.
1: Nevím, čemu mám děkovat. Bouřím na Indickém oceáně nebo zprávám o povstání na Jávě, že jsme k Ceylonu, Sumatře i k Batávii dorazili vždy za tmy, takže tajemství těchto zemí, zahalených tmou nevědomosti, zůstávalo ještě chvíli ve tmě. Ovšem ve tmě jiné, sladší, bližší, nesmírně vzrušující, plné horečného pátrání zjitřených smyslů, pro které i to, čeho bylo tak málo, bylo příliš mnoho. Alespoň mé lásce k těmto dálkám, které 20 let byly dálkami a teď jsou zde, u mne, mimo moji hlavu, přede mnou. Pralesy jako dlouho zadržovaná hráz, která se konečně provalila a žene se na mne jako potopa se všemi svými lidmi, se všemi svými zvířaty a stromy. Rozvírá své propasti, své tygří čelisti, v nich šmizím. Dávno vyhlédnuté sousto, přes které se žene stádo slonů a hned na to stádo gazel, jako kdybych nebyl ničím než chomáčem houští plným spících motýlů, kteří se ve mně zvedli, chomáčkem houští, jež se neopatrně připletlo do cesty. Trsem tropické trávy alang alang, stokrát zdupané všemi kopyty přírody, stokrát znovu se zvednu vší v dešti.
0: Cesta na Jávu Konstantina Bíbla za chvíli na Vltavě. Teď se ale vracíme zcela a úplně domů. Dvě dueta pro housle a klavír Bedřicha Smetany z domoviny.

Dvě dueta pro housle a klavír z domoviny zkomponoval Bedřich Smetana roku 1880, tedy 5 let po symfonické básni Vltava, jíž byl věnován dnešní koncert klasika. My jsme je vyslechli v interpretaci Josefa Špačka a Miroslava Sekery. 2 hodiny s Bedřichem Smetanou tedy končí a na svou půl hodinu čekají texty Konstantina Bíbla. Koncem října roku 1926 zamával tento český básník přátelům z okna vlaku mířícího do italského Janova. Odtamtud už jako pasažér kajuty 366

O tropických nocích. Snad jindy budete-li chtít, povím vám něco o denní jávě. O kráse rýžovišť na slunci, o utrpení javánců, o indických chrámech, kolem kterých se pasou buvoli podobně bohům, o Číňanech mrtvých i živých, o tom, jak stromy kradou lidská obydlí, o sopkách a zemětřesení, o tom, co dělá Momo, co může způsobit Veve a jiní démoni, krátce o čemkoliv jiném. Ale kdykoliv začnu mluvit o jávě, musím začít o tropických nocích. Je to nutnost krajně subjektivní, nedovedu se jí však zříci z příčin vnějších i vnitřních. Nevím, čemu mám děkovat. Bouřím na Indickém oceáně nebo zprávám o povstání na Jávě, že jsme k Ceylonu, Sumatře i k Batávii dorazili vždy za tmy, takže tajemství těchto zemí, zahalených tmou nevědomosti, zůstávalo ještě chvíli ve tmě. Ovšem ve tmě jiné, sladší, bližší, nesmírně vzrušující, plné horečného pátrání zjitřených smyslů, pro které i to, čeho bylo tak málo, bylo příliš mnoho. Alespoň mé lásce k těmto dálkám, které 20 let byly dálkami a teď jsou zde, u mne, mimo moji hlavu, přede mnou. Pralesy jako dlouho zadržovaná hráz, která se konečně provalila a žene se na mne jako potopa se všemi svými lidmi, se všemi svými zvířaty a stromy. Rozvírá své propasti, své tygří čelisti, v nich šmizím. Dávno vyhlédnuté sousto, přes které se žene stádo slonů a hned na to stádo gazel, jako kdybych nebyl ničím než chomáčem houští plným spících motýlů, kteří se ve mně zvedli, chomáčkem houští, jež se neopatrně připletlo do cesty. Trsem tropické trávy alang alang, stokrát zdupané všemi kopyty přírody, stokrát znovu se zvednu vší v dešti. Stokrát spálen, stokrát zadupán. Stokrát spálen, stokrát zadupán. Tisíckrát zvlněn pohyby hadů. Hned za nimi zametám stopy. S takovými asi pocity jsem se vypotácel z lodi na molo v Kolombu. A co konkrétního? Ptáte se. Vím jen, že jsem prošel evropskou čtvrtí jako ve snu a potom jsem zahnul do jedné domorodé uličky, už zcela vysílen. A šel jsem dlouho, nekonečně dlouho podél bílé oslepující zdi, které jsem se přidržoval jednou rukou a přitom klopítal o kořeny posvátného stromu varinginového, uvolnivší se v mém nebohém mozku, znovu a znovu drceném vzedmutím nových a nových cyklonů, již snad neexistující, rozmetán po celém ostrově s průsvitnou vrstvou vědomí na každém palmovém listu, všech stromů džuku, všech listů, všech stromů blimbingu, přítomen v mléce všech kokosů, v mdlobě všech plodů papája, v mdlobě, ve které klesám podle té bílé zdi, o niž jsem se ještě stále opíral tou jednou rukou, až do chvíle úplného zhroucení. Hleďte, jak se mstí snění, když se uskutečňuje. Ležím tu u zdi jako derviš v cárech rozumu a v křičích fantazie, zezadu ve tmě napaden dýkou Ceylonu.

přistání. Když loď přistávala k batávskému molu, blížila se pomalu a opatrně svým bokem, aby ani trochu nezavadila o rám obrovského černého zrcadla, ležícího za námi. Bylo 5 hodin ráno a byla ještě úplná noc. Viděl jsem na pobřeží přebíhat několik postav Evropanů, bíle oblečených a tak bledých, že jejich synalost až ozařovala jejich obličeje, které jsem docela dobře rozeznával. Zatímco houf domorodců, bylo je slyšet, s temnotou splýval a v ní se ztrácel. Holanďané rozkazovali svým sluhům, jako kdyby mluvili do tmy. Tma se zvlnila a unášela jejich plédy a lakované kufry. Nerozeznáte ještě nic z indigových kontur ostrova, zalitého těžkým dechtem tropické noci, která se vám lepí na tělo a stéká po vašich ramenou rovnoběžně s únavou, způsobujíc první náznaky malarické malátnosti, jež vás už nikdy docela neopustí a vnucuje vám představu jiné a těžší planety s dvojnásobnou až trojnásobnou gravitací, která vás nutí proležet většinu dne pod sítí a je příčinou toho, co přitahuje domorodce tak záhy do hrobu. Ačkoliv jsem ještě nic neviděl z toho, co jsem kolem sebe tušil, několik kokosových palem se přece jenom prozradilo svým táhlým šuměním. Ale mohlo to být pouhé zdání pro neurčitost směru a nejasnost vzdálenosti, odkud přicházelo. Mohlo to být docela dobře šumění blízkého moře. Nebyl jsem si také úplně jist, zda za tím šerem vše zahalujícím neskrývá se nějaký hlubší důvod. Snad, aby co nejvíc vynikl ten nesoulad evropských tváří, tak vyzývavě kontrastujících s celým tímto záhadným krajem, tvořícím jedinou nerozlučitelnou noc temných vůní, černých stromů, lidí a dálek. Vyndal jsem z kapsy láhev koňaku. Nebojte se, žádná pirátská scéna. Jen malý doušek. Jen jeden zdvořilý přípitek lidem a bohům této země na důkaz, že jsem nepřišel kácet stromy ani z nich ždímat kaučuk.

Den na Jávě. Den přišel náhle, jako když stoupá opona. Na silnici se zvedlo několik podivných ptáků, vyplašených naším autem. Jedeme kolem říčky. Má dosud magnetickou schopnost přitahovat krokodýly z blízké delty. Jejich smaragdové oči, jak mi řekl šofér, zjevují se někdy kránu v samé blízkosti Batávie. Ale to nevadí černým buvolům hroužícím se s takovou rozkoší do vyhřátého bahna, odkud vystrkují jenom své hliněné hlavy pokryté schnoucím blátem. Tváří se vznešeně a schválně se ani nepohnou, aby vypadaly jako sochy posvátného býka Nandy v ruinách těch starých jávských chrámů, kolem kterých se někdy pasou. Vědí dobře, že mají nejkrásnější rohy ze všech zvířat. Dovedou usmrtit tygra a proto s nimi zacházejí s vybranou elegancí. Dívají se stále bez zájmu a stále bez pohnutí, aby si vynutili pozornost svou nevšímavou velebností a potom náhle, zcela maličko a nevinně pohnou hlavou, jakoby náhodou, ale s takovou ledabilou jistotou, že vám přejde po těle mráz tou ušlechtilou krásou. Hele, rybář s čeřenem pospíchá na kraby a za ním Javanka s nahými rameny lemovanými nebem. Kam jdeš, Javanko? Máš na hlavě velký banánový list, chrání tě proti slunci, ale nechrání mě, protože ti vrhá do tváří zelený stín, na který už nikdy nezapomenu. Má první Javanko, kterou jsem potkal před branami Batávie. Odněkud z roští vyběhla jiná žena. Stará. Všechno na ní vlaje. Vlasy, hadry, schátralé prsy. Utíká a přitom kojí dítě. Výjíždíme do města kanálů. Všechny ulice jsou tunely sklenuté větvemi stromů. Propouští skvrny a pruhy slunce, takže Batávie vypadá jako tygr odpočívající v bambusu. Jsme na křižovatce. Už všichni přešli, jenom ne Číňanka. Nemá zkomolené nohy, ale zdá se, že jí dědictvím zůstala nejistá a opatrná chůze. Než by otočila hlavu naspátek, obrátí se raději celým tělem jako porculánová panenka, která se obává o svou stabilitu. Její půvab se nesoustřeďuje v obličeji, jako u mnohých bílých žen. Vyvěrá právě z té jisté nemotornosti, která jí sluší právě tak, jako její dlouhé, hedvábné černé kalhoty je šlnou k tělu. Má nahý pas. Lehká kazajka, rovněž černá, obletuje citrónovou hruď. Svým úborem připomíná prince Hamleta, ale je v ní méně smutku. Méně o ty mandlové zuby, které ráda ukazuje cizincům, když se nedívají Číňani. Jak vcházela do domu, ještě se ohlédla a pohladila ve dveřích svou asi tříletou sestřičku, která kouřila. Nikde není tolik dětí jako na Jávě. A s každým dítětem babu černá chůva. Babu si dá všechno líbit. Nechá se kopat, škrabat, tahat za vlasy a stále se přitom usmívá svýma očima smutně radostnýma. Tady se jedna pokouší odvrátit pozornost malého nezbedy od špinavé stoky. Jiná ukazuje jinému dítěti, co si v trávě, a ještě jiná jmenuje ten úžasný červený květ, který utrhl její svěřenec na keři. O, kouzlo nových věcí. Nic nevím o tom květu, o kterém babu vykládá dítěti. Nikdy jsem o něm nevěděl, nikdy předtím jej neviděl, nikdy nic o něm neslyšel. Člověk tu ví o světě míň než čínské dítě. Věru by mi jenom prospěla taková chůva, taková černá babu,
která by mne vodila za ruku od zvířete k zvířeti, od květiny ke květině, od stromu ke stromu a říkala by: tohle je rambutan. Počkejte, já vám utrhnu jeden plod, vy byste nepoznal, který je zralý. Jak vám chutná manga? Já mám nejradši džambu, ale džambu tu není. To u nás ve Vonogiri, nebo tam, co slouží sestra, ve Vonosari, tam je džambu. A vidíte ten vysoký strom? S korunou rovnou jako stůl? To je kapok. A já bych to po ní opakoval s úžasem. To je kapok. A ona by řekla: ano, pane, to je kapok. Nebo by vykřikla: pozor, had! Ale nemusíte mít strach. Podívejte se, máte stín za sebou. Kdybyste měl stín před sebou, tak by vám nepomohl ani Momo. Ani Momo. Ani kapala Glundungan. Ani kapala Glundungan by vám nepomohl, kdybyste měl Tuan, stín před sebou. Cítíte tu vůni? Řekla by. To je durian. Můj český nos by cítil jen zápach, dokonce strašlivý zápach, jenž by mi nemohl odkrýt všechno to, co smazlivou leností by skanulo z jejich úst.

První noc na Jávě. Bydlím ve Veltevreden v čtvrti plné tamarind, ovývajících výheň nebe, příživnými kapradinami, které prosívají velký smaragd slunce, na jehož doutnajících záblescích, když třesknou žaluziemi a projdou organtýnem indického lože, se zachycuje lehké blouznění vašeho srdce, doprovázené sborem neviditelných ptáků a cikád. Dešťové stromy vyrábějí šmolku a natírají antická průčelí nízkých vil, vchodem bez dveří se šklebí orchideje, jako by se vysmívali, že hned první den na Jávě dostávám horečku. Před malou chvílí, když jsem vstupoval do této místnosti, spatřil jsem obrovskou žábu, majestátně rozvalenou na prahu. Nejsem nepřítel žab. Miluji ten zpěvácký dorost, sedící v dřepu na lupení v rybníce, ale když mohu, rád se vyhnu bolavým očím ropuchy, jejímu žalujícímu pohledu, který připomíná osud žebráka odněkud z Biskry. Protiví se mi její stařecká kůže. Mám ji rád u slonů, ale ne u ropuch. Nejvíc se mi hnusí, když ropucha polkne. A ropucha sedící na prahu polkla. Nevěda zlostí, co činím, odkopl se mi přes zoufalý výkřik javánce, jenž i hned postavil na zem kufry a běžel za ropuchou, která dopadla daleko od vily s temným bouchnutím na záda. Vzal ji do ruky, jako bereme raněného ptáka, hladil ji, dávaje si ji až k tváři a potom ji znovu posadil na její staré místo. Přes událost, jež se právě zběhla a hluboko mne zahanbila, nedovedl jsem se uvarovat dalších pošetilostí. Jediný pohled mne přesvědčil o tom, že by jinak elegantní pokoj i bez mého příchodu byl dostatečně obydlen. Ještě jedna ropucha, pravděpodobně druhý člen manželského páru, koulela svýma šarlatovýma očima pod postelí. Tam také padl pohled javánce, jenž i hned obrátil ke mně svůj prosebný pohled a vyda, že nezamýšlím nic zlého, vzdálil se. V koši na papíry jsem objevil hnízdo škorpionů. Na stropě sedělo pět ještěrek a dole v rohu tři. Jedna lezla po zácloně. Shledal jsem, že za každým kusem nábytku se skrývá nějaký tyťak. Tak se totiž jmenují ony ještěrky, které jsem později tolik miloval. Velmi rychlé, ženou-li se po kořisti, pomalé, když lezou, jen aby lezly, z jakési ženské ješitnosti a koketérie prohýbají se líně a smyslně v bocích jako čínská ňoňa, když svádí. Nelze jim upříti značnou inteligenci, která mne překvapila. V jejich bystrých hlavičkách nechybí ani smysl pro humor. Takový tyťak, jenž vás déle zná a jenž vám přivykl, pozoruje odněkud z úkrytu vaše počínání, ale tváří se, jako by spal. Jakmile však zasednete za stůl a hodláte psáti dopis, tyťak, spozorovav odvrácení vaší pozornosti, se běhne rychle dolů a zamíří k noze stolu, po které se vyšplhá nepozorovaně nahoru. Musíte se upřímně smát, když najednou, kde se vzal, tu se vzal tyťak, a cupe svým směšným a roztomilým způsobem napodobuje chůzi Čeplina přes vaše drahá přítelkyně a co nerozmaže nohama, to dokončí svým ocáskem. Přes dojem nemotornosti, kterou někdy předstírá, patří k nejlepším akrobatům. Viděl jsem ještěrku, jak s nastávající nocí, a to právě svědčilo o její vyspělé inteligenci, když jsem rozsvítil lampu, se spouští po dlouhé šňůře, na níž lampa visela. Přehoupnuvši se obratně přes okraj hladkého porculánového stínidla, proháněla se na jeho vnitřní straně okolo žárovky, lapajíc světlem přilákaný hmyz.
Snad právě tato okolnost způsobila, že všechny tyťak neviděl jsem potom jinak než průsvitné a růžové. Ještěrky mé obraznosti a mého soucitu, ještěrky holátka s velkým viditelným žaludkem, plným much a termitů, s tlukoucím srdíčkem a drobnou páteří, chvějící se jako kapradinový list. Zamiloval-li jsem se tak snadno do tyťak, nemohl jsem se za to dlouho spřátelit s Toké. Ještěrka Toké je větší. Tyťak, který je malý, přebíhá často i za dne, ale Toké jenom v noci. Tak jako muezin v Arábii volá po západu slunce, tak volá Toké na Jávě po západu slunce rovněž v zemi prorokově. Na Jávě v 6:30 večer je temná noc. Vystrčila hlavu za obrazem holandské královny a řekla svým jasným hlasem: Toké, Toké. Pojala mne hrůza. Ještěrka, která mluví. Toké, Toké. Opakovala tím smutným hlasem. Příliš smutným na nějakou ještěrku, příliš lidským na nějakou nepatrnou ještěrku. Upřela na mne oči plné šílenství a slabikovala znovu. Toké. Byl jsem k večeru velmi unaven, ale zvedl jsem se s námahou mnohem větší, než která by odpovídala mé třídenní cestě ze Singapuru. Strčil jsem do židle, abych způsobil hřmot v bláhovém domnění, že uteče. Toké, Toké, zvolala opět, jenže tentokrát ještě smutněji. Toké, Toké, jenže tentokrát ještě příšerněji. Toké, Toké. Přistoupil jsem až k ní. Jelikož obraz visel vysoko a ještěrka vykukovala za jeho dolejším rohem, můj obličej a hlava ještěrky byly asi ve stejné výši. Ani se nepohnula. Jen znovu nadmula hrdlo a upírajíc na mne stále ty šílené oči, křičela mi do tváře. Toké, Toké, Toké. Přibližoval jsem se svýma očima k jejím očím tak dlouho, až jsem neviděl nic než dva veliké zelené kruhy, které se otáčely. Toké, Toké. Přirazil jsem vší silou černý a odstávající rám a nepustil jej dříve, než přestala kapat krev z jejich úst, která i po smrtelném zápase zůstala do kořán, jako by i teď volala své mrtvé a bezhlasé Toké. Pustil jsem rám obrazu. Spadla i hned na zem. Vida, že nejeví nejmenších známek života, uklidnil jsem se. Vzal jsem ji za krkem, právě tam, kde se rám zaryl hluboko do jejího těla, a vyhnuv se opatrně ropuše, jež nepřátelsky zaskuhrala, překročil jsem temný práh vily. Když jsem se vracel zpátky, dojat a usmířen, spatřil jsem netopíra, jak vletěl do pokoje. Vyletěl oknem a vrátil se vchodem, naspátek oknem a ven zase vchodem. Dlouho jsem mlčky přihlížel jeho záhadnému letu, který se podobá klínovému písmu. Bohužel ničemu jsem nerozuměl z toho, co psali temnoty kolem mých skrání. Podoben neskušenému adeptu černé magie, zanevřel jsem konečně na nesrozumitelný text a rozhlížel se po něčem, čím bych přerušil poslání Faustova společníka. V tom padl můj zrak na obraz holandské královny, ale já ji nevidím. Já vidím ještě Toké, jak vystrkuje hlavu spod černého rámu, tam dole, z pravého rohu, přesně na tom místě jako dříve, než jsem ji zabil. Jakoby se vysmívala. Toké, Toké. Za chvíli zase. Toké, Toké. Evropan je skeptik. Hned ví, to je náhoda a usuzuje, to je jiná Toké. Ale Džongos, domorodý sluha, jenž zvedl ropuchu, kterou jsem tak surově odkopl, by vám řekl, ne, to je ta mrtvá Toké. Vrátila se. Javánci věří v stěhování duší. Kdo uslyší ještěrku Toké, uvěří v stěhování duší.
Indický dům je domovem mrtvých. Zastávkou k nirvánám, předpeklím netopírů, očistcem ropuch a jiných duší, které se tu pohybují bezbázně, zcela nenuceně, po domácku, bez ohledu na Holanďany, bez ohledu na vás, neboť jsme tu všichni jenom jaksi dobrovolně a dočasně trpěnými podnájemníky záhrobí. Nesmíte se tu příliš roztahovat se svým západním rozumem. A když, musíte si aspoň uvědomit, že nejste-li hosty mrtvých, jste zajisté hosty džungle, která vás dostatečně přesvědčila o tom, že posud nestratila svou moc nad Batávií a všemi ostatními městy a kampongy po celé Jávě. Džungle věčná a vpravdě tajemná, která nezmizí tam, kde se postřílejí tygři a vykácejí pralesy. Ne, stane se jenom ještě tajemnější, ještě o něco záhadnější. Tam, kde kdysi šuměly stromy damarové, vládne teď mlčení milionů. Milionů javánců, kteří mlčí o svém právu. Jiné miliony zvedají za ně svůj hlas. Miliony živočichů, obrovská a nezdolná armáda, s níž ničeho nesvede bílý tuan. Ještěrka Toké se ozývá v paláci guvernéra právě tak, jako se její varovný hlas rozléhal v komnatách domorodých knížat. Musíte si uvědomit, že jste hosty samotné přírody. Musíte se napříště chovat slušně a skromně vůči vší její havěti, s níž bude vám stále žít pod jednou střechou a sdílet i společný stůl, někdy i lože. Nesmíte si to především rozházet s ještěrkou Toké, která přináší štěstí.

0: Povídky klasiků. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
1: Pozoruhodné postřehy mladého bílého muže v lněném obleku, který poznává exotickou kulturu, patří k rodinnému stříbru české literatury. Realitu dávných kolonií pozoroval okem básníka, ale to už víte. Skončil výběr z cestopisných čert z cesty do exotické jávy Konstantina Bíbla. Tu autor uskutečnil roku 1926. A přesně o 100 let později jsme jeho slova poslouchali skrze hlas Aleše Slaniny, kterého režijně vedl Lukáš Kopecký. Milí posluchači, k literatuře se ještě dnes vrátíme, a to za půl hodiny v četbě s Hvězdičkou, kde už více než 2 týdny otvíráme intimní prózu Ludvíka Vaculíka Stará postel. Teď v půl hodině před 23. hodinou je tu Klapka. Vracíme se v ní na loňský ročník letní filmové školy v Uherském Hradišti. Před týdnem jsme nabídli záznam první části hudebně filmového večera, dnes tedy pokračujeme a připomeneme si atmosféru v zaplněném stanu Českého rozhlasu.
2: Klapka.
3: Je před námi druhá část večera z 51. letní filmové školy v Uherském Hradišti, kde jsme si povídali se dvěma filmovými skladateli, kteří jsou známí pod svými uměleckými jmény Eight Kid a Piony.
4: Autory, kteří za svou hudbu k filmu Arvet dostali Českého lva a podepsáni jsou pod celou řadou dalších filmů, třeba Zbormistr, Světlonoc, Letní škola 2001, Karavan, Stvůry, Otec či Bubák.
3: U poslechu Klapky vás vítají Kristýna Šrámková
4: a Tomáš Pilát.
5: My už jsme nakousli to, jak to funguje s konkrétními režiséry u konkrétních filmů. Ale pak, když půjdeme zpátky k vám jako ke skladatelům, když máte hudební nápad, nebo jestli to začíná inspirací z toho scénáře, tak jestli jdete k hudebnímu nástroji, nebo jestli jdete k počítači?
6: Nejde to úplně generalizovat na nějaký jeden přístup. Já třeba teďka hodně pracuju s improvizací, s tím, že si zapojím třeba nějaký nástroje konvenční do nějakých nekonvenčních efektů, a pak vlastně hraju a něco se s tím děje a mám v hlavě tu náladu, kterou třeba znám ze scénáře nebo už z nějakých prvních záběrů, a pak vlastně z toho vyberu věci, které se mi do toho hodějí. To je třeba teďka proces, který používám, a nebo je to vyloženě třeba od piana, že jako klasicky, jako se to vlastně dělalo vždycky, že prostě se snažím najít nějakou harmonickou věc, která bude sedět k té náladě, k tomu, co vlastně chceme jako říct, a pak až třeba řeším, jestli to bude na piano, nebo to bude na jiný nástroje, nebo to pak zahraje třeba nějaký nástroj, který vůbec ani neovládám, a natočí ho někdo, kdo na to hraje a tak.
7: Asi to prvé, o čo se usilujem, tak se snažím najít jazyk toho filmu hudobný a najít jako keby tu zvukovo-texturálnu paletu, ktorá nejakým spôsobom funguje s tým filmom, a asi najlepšie mi napadá to ilustrovať na filme Mord, kde vlastne som prišiel s niečím, čo som poslal tomu režisérovi, a vlastne to dospelo k tomu, že mi napísal, že to určite nie je cesta. Ja som potom ho chvíľku aj odhováral, že možno by to mal robiť niekto iný a tak. A potom sme si povedali, že okej, že dáme tomu ešte jeden pokus. Ja som totiž začal s tým, že by to mohlo nejakým spôsobom vychádzať z tej moravskej dechovky, ako keby, ale to bolo presne to, čo on nechcel. Ale potom som prešiel s tým, že by to nemuselo vychádzať z tej ako keby melodickosti a toho, ako tá dechovka funguje v tom výslednom tvare, ale z tej zvukovej palety toho. A hľadal som ako keby nejaký smútok, ktorý je obsiahnutý v tých nástrojoch, a ako sa s tým dá pracovať. Že vlastne som tú textúru našiel cez tie nástroje a cez tú ako keby paletu tých nástrojov, a až potom som reálne pracoval na tých motivoch hudobných.
6: A to ešte dodám, že je pravda, že občas ten začátek vyjde z konverzace proste s tým režisérem, protože se shodneme, že třeba tady ten typ tématu si žádá přímo nejaký konkrétny nástroj. A občas jsou to fakt hrozně zajímavý náměty, na který bych třeba já sám nepřišel.
5: Já jsem se ještě chtěla zeptat na to, jak moc režisér do toho zasahuje. Je to asi i hodně individuální, jak který režisér. My pak o tom budeme mluvit ještě blíž a konkrétně u Zbormistra. A teď si asi pustíme ukázku z Mordu.

0: Jaké soundtracky jakých skladatelů a z jakých filmů máte vy top 3, každý z vás?
1: Začnem tým, které máme podle mě společné. Můžem?
0: Tak schválně.
1: A to je soundtrack od Deu Heinza, Blood Orange zároveň, pre v seriál We Are Who We Are od Luca Guadagnina. To si myslím, že máš to aj ty mezi top 3?
2: Ano. Když jsme u seriálu, tak za mě to je Harold Budd k seriálu This Much I Know Is True, co bylo na HBO s Markem Ruffalem.
1: Pre mě asi potom Mika Levy Under the Skin od Jonathana Glazera. Mám pocit, že to je soundtrack, který dokonce trochu až zmenil prístup k tomu, ako sa začala robiť filmová hudba potom v niečom. Že ako keby Mika Levy a Johnny Greenwood tak trochu redefinovali ten spôsob, ako sa pristupuje k tej filmovej hudbe. Takže to určite.
2: Asi musíme vybrať nieco od Mika Levy a Johnny Greenwooda, což je proste nejaká, ako nejaká evolúcia tady v tých soundtrackích a na první dobrou There Will Be Blood mi přijde prostě, že to nejde nezmínit.
0: Tak jo, na tam do třetice.
1: Já mám vlastně strašně rád Trent Reznora s Atticusom Rossom a vlastně nevím úplně povedat, že která věc má baví najviac. A tak jako se mi moc nepáčil ten Killer jako film, tak se mi strašně páčil ten soundtrack. Lebo mi přijde, že je hrozně vlastně nehudobný a extrémně funguje s tím filmem. Že je to vlastně dokonalé splynutie atmosfér a sound designu s hudbou, ktoré vytvára takú zvláštnu, nervóznu atmosféru, ktorá ten film vlastne drží do konca. A bez tej hudby by som ten film podľa mňa vypol tak v polovici, ale s tou hudbou je to absolútne akože to napätie, ktoré to drží, je neuveriteľné.
2: A ešte i dneska sme sa hodne bavili o Poor Things od Jerkskina, tak to je unikátny prístup k tomu.
1: Ešte by sme mali niečo hrozne staré a to je podľa mňa pre mňa, áno, to je pre mňa najlepší soundtrack všetkých čas a to je Angelo Badalamenti pre Twin Peaks.
2: A tak ještě Zdeněk Kliška by měl padnout, jsme tady v jeho kraji, Stíny horkého léta.
0: Jste zmínili sound design a sound designéry. Asi jste v hodně úzké spolupráci, když vzniká soundtrack filmu právě se sound designéry a třeba vymýšlíte si někdy i nějaké specifické nástroje, jako se to někdy děje?
1: Či si vymýšláme nástroje, které reálně jako keby vzniknou jako objekt.
0: Které se vyrobíte?
1: Já mám pocit, že my jsme skôr tí, kteří jako keby takým celkom intenzivním způsobem zneužívají existující nástroje k tomu, aby vydávali zvuky, které normálně nevydávají. Ale nevím, či jsme si někdy vymýšleli, jakože samozřejmě také věci jako natáhnutí gumiček na nějakou divnou věc a brnkání potom, ale to se neráta podle mě. Ale rozmýšlám, že či jsem někdy reálně zkusil vytvořit nový nástroj pre film, asi nie.
2: Ve chvíli, kdy člověk používá nějakou syntézu nebo nějaký sampling, tak třeba to, že jsme nahráli nějaký typ zvuku a pak ho rozložili po klaviatuře, aby jsme ho chromaticky mohli hrát, tak by se teoreticky dalo považovat, že to je jako nový nástroj.
1: Dobré, ale nerobili jsme to, co dajme tomu Milan Adamčiak, že by jsme si vytvorili prostě nějaký obrovský objekt, který by vytváral nějaký zvláštní zvuk.
2: To ne, to ne. Využili jsme těch, co existují a snažili jsme se na ně hrát takovým způsobem, aby nebylo poznat, co to je za nástroj.
0: No, ale to je taky perfektní.
1: Tak děkujeme, že za toto uznání.
0: Rádo se stalo.
3: Tak my bychom to mohli teď zase proložit hudební ukázkou. A já bych teď dala Karavan, protože jsem na něm tady před pár dny byla a byla jsem pak i na diskuzi po filmu. Hudbu skládal 8Kid a tam byla řeč i o hudbě a o tom, jak těžký bylo ty atmosférické záběry doplnit právě vhodnou a dobrou hudbou.
2: Byla to každopádně velmi náročná práce, což je takový jemný film, citlivý, tak si žádá nějaký jako citlivý přístup a spousta těch hudeb bylo na hodně, hodně verzí.
3: A v čem ten citlivý skladatelský přístup, v čem to spočívá?
2: Tak celý ten film trošku balancuje na nějaký jako hraně, aby nebyl moc, to je takový hodně osobní, ale aby nebyl jako moc vyděračský. Že jde o to, aby jsme prostě sledovali nějaký příběh, který je zatížený něčím a aby jsme jako nenapovídali, že to je těžký a spíš jenom šli po té atmosféře. Takže vlastně paradoxně já jsem se snažil o co nejmíň emocí možných, takže jsem se vlastně tou hudbou snažil vyjádřit trochu nic a to se ukázalo být jako extrémně náročný, ale zároveň i zábavný. Jako, že to
3: ale já myslím, že se to povedlo, že se to krásně prolíná s tím prchavým obrazem. A já moc oceňuji, že to není takový ten prvoplánový dojící soundtrack, tak, který jde dál, než musí.
2: To byl záměr.
0: Tak si pustíme nic?

0: My si tady povídáme hodně i o filmech, které tady běží na Letní filmové škole, což je i film z Bormistr, i film Letní škola 2001. Ta muzika ke každému z těch filmů je samozřejmě úplně jiná a asi vyžadovala i úplně jiný přístup.
1: Určitě ano, a ta Letní škola je ještě taká specifická, nevím, že ti to vůbec můžem takto povedať, ale povím to, lebo však proč by jsem to nepovedal.
0: Jseš tady mezi svými.
1: Stříhač a režisér Letní školy vybrali tak strašně dobré referenčné hudby, které byly navíše jako keby z hudební banky, myslím konkrétně, ale byly to vlastně s témy, které nebyly jako keby celé tracky, ale oni vybrali z toho jako keby části, které hrozně dobře fungovaly s tím filmem. A já jsem jim vlastně, keď jsem to počul, je to pár trackov z toho filmu, nie je to jako keby úplně největší část toho soundtracku, tak jsem jim povedal, že já nevidím jako keby důvod, proč by som toto prekomponovával, kvůli tomu, že si myslím, že to úplně fantasticky funguje s tím obrazem a asi by som robil len nějakým způsobem to isté s jiným trochu zvukom. Takže som vlastne ich presvedčil, aby to tam nechali, s tým, že tie ostatné veci som samozrejme, veľkú časť toho som skomponoval, ale tej hudby tam nie je moc veľa v tom filme. A ten prístup bol vlastne taký, že sme sa skôr snažili pomôcť tomu tým, že sú to tie tri kapitoly, pre tých, ktorí videli ten film, pomôcť tej nejakej súdržnosti tých kapitol a tej také ako keby zájomnej prepojenosti tých príbehov. A samozrejme veľká súčasť tej hudby sú použité veci. Takže v tej Letní škole z hľadiska komponovanej hudby tam toho nie je príliš veľa, ale tá spolupráca bola vlastne tak, ako som spomenul, že ja som vlastne ako keby hrozne veľa toho prišlo už veľmi dobre urobeného z tej strižne a niekedy možno, podľa mňa je to fér spomenúť, že niekedy je vlastne fajn sa vzdať tej svojej práce v prospech ten film. A niekedy to znamená aj to presvedčiť toho režiséra, že je najlepší ten film bez hudby.
0: Klobouk dolu, ale pre takovou skromností. Ja myslím, že každý by to rozhodne neudělal, tohleto.
2: Jo, to si myslím, že je to, co si máme vzít tady z toho, co jsi říkal, jakože, že vlastně je to občas náročný, že tam třeba zůstane něco, co není jako vyloženě vaše, ale funguje to vlastně důležitý složit tomu celku. A to je úplně na tom prvním místě a to, jestli to je jako vaše hudba nebo to je něco, co našel střihač, tak to zase jako super podsta k tomu střihači, že má ten jako hudební, což střihači často mývají, že vlastně je to o tom porozumět nějakému rytmu a tak a ta hudba v tomhle tom má podobné atributy.
1: A ještě přitom mi napadá len změnit jednu věc, která je tiež v něčem pro mě důležitá, že častokrát, keď přijde k tomu, že člověk pošle nějakou hudbu, která je ještě předtím, ako se začne stříhat vůbec, tak ty strihači a ty režiséry a strihačky a režisérky tu hudbu použijí takým způsobem, která je absolutně mimo toho, co by mě napadlo, ako ju umiestniť do toho filmu. A je to veľmi veľakrát o mnoho zaujímavejšie použitie tej hudby, aká by napadla mne. Pritom chcem len zmieniť, že veľakrát ľudia, ktorí sa nevenujú tej profesii, ktorú robia, tak majú zvláštny iný typ citlivosti, ktorý nie je zaťažený tou profesionalitou alebo tým remeslom a to dokáže absolútne divý.
2: Pravidly, není to zaťažený tým, že vlastne sa človek naučí nejaký pravidla během toho, jak na tom, jak jako dělá v tomhletom a lidi, kteří to vlastně nemají a nevnímají ty pravidla, ty zavedený nějaký, jakože tohle se smí, tohle se nesmí, tak pak přijdou s něčím, co je úplně skvělý a nečekaný, což my, i když si myslím, že jsme nějak jako otevřený hlavy, tak taky občas máme nějaké jako vidění, které nám nedovoluje vidět takovéhle věci.
1: A už to, takže přece jen robíme nějakých těch pár rokov, tak to prostě poznamená toho člověka. A v něčem ta jako keby nepoškvrněná mysl v tom obore je hrozně vzácná věc a proto je například super si volat lidi, kterým člověk dôveruje v nějaké citlivosti a empatii voči tomu celku, ale nie sú z toho oboru, pozrieť si ten celok, lebo tie pripomienky vedia byť hrozne vzácne, lebo tí ľudia vidia tie veci inak.
0: Myslím, že pejsek sa to je hudby, ale to bolo moc hezky řečeno.
3: Takže si pustíme ukázku z Letní školy.

0: Tak to byla hudba k filmu Letní škola 2001 a my jsme v té předešlé otázce tak trošku nastínili, že budeme srovnávat s muzikou k filmu Zbormistr. A ty přístupy potvrdili jste, že to bylo úplně jiné.
1: Mám pocit len, že pri té letní škole, že to jsou naozaj jako keby jsou filmy, pri kterých je hrozně důležité nechat priestor tomu, aby hráli úplně jako keby jiné kontexty. Že ono nie, že by tam, ten soundtrack tam je, ale dokopy je to, já nevím, možno nějakých 10, 12, 15 minut toho filmu, akože že tej komponované, že ne, naozaj to nie je veľa, lebo ten film hrá úplně jako keby inými prostriedkami, aj zvukovými, aj hudobnými, které jako keby prichádzajú prirodzene z autentického prostredia toho filmu, čo myslím si, že pre ten film samotný je funkčnejšie.
0: A ten Zbormistr, tam zní dva typy hudby, jednak zborová, jednak vaše. Asi nebylo úplně jednoduché sladit je tak, aby to dávalo takový hezký celek, jaký to dává.
2: No my jsme hlavně čekali, že tam té naší komponované hudby nebude moc, protože je to vlastně, tam je strašně moc jako skvěle zaspívaný, skvěle nasnímaný, jako zborový, vážný vlastně hudby nebo lidový hudby. A my jsme si říkali, že to tak jako doplníme sem tam a nakonec jsme se sami divili, o kolik si ten film řekl té komponované hudby.
3: Já jsem byla na projekci tady před pár dny a opět na besedě s režisérem a on říkal, že původní záměr byl nemít tam vůbec tu přikomponovanou hudbu, nechat to jenom čistě na té zborové a pak, že mu to přišlo prázdné a že právě oslovil vás a že vám dal řadu různých zadání, ale pak říkal, že to by bylo na delší dobu to vysvětlit, tak by mě to zajímalo.
1: Já si sám nevím, či pamätám na úplně konkrétné zadanie, ale úplně prvoplánový nápad, který člověku napadne, že aha, že dalo by se pracovat vlastně s tými zborovými spevmi alebo s tými zvukmi různými vokálnými nějakým jako iným způsobem v tej komponovanej hudbe a že skúsime prostě různé takéto věci, čo sa ukázalo ako vlastně úplná blbosť kvůli tomu, že člověk keby tam mal, že ďalšie zborové spevy a ďalšie vokálne prvky, tak by bol z toho vlastne už otrávený a naopak sme skončili pri tom, že sme hľadali kontrast voči tomu zborovému spevu, ktorý naopak by podporoval to vnútorné prežívanie tých postav na takej tej až v niečom také ako živočišnej, veľmi prirodzenej úrovni ľudskej, kde sme naozaj podľa mňa v niečom išli sme proste po tých emóciách tých postav. Veľmi vlastne v niečom možno jednoducho a keď sa boja, tak tá hudba vlastne v niečom podporuje ten strach, keď prežívajú nejaký excite, nejaké nadšenie, zrušenie, tak tá hudba podporuje to zrušenie. Myslím si, že je to vlastne v niečom v tomto zmysle také ako jednoduché. No.
2: Myslím, že to je hezký příklad toho, že človek hrozne si vymyslí něco v tých konverzacích v rámci toho tvůrčího týmu, tak takhle to udělám, tohle přesně se tam hodí podle toho, co je to za materiál a pak vlastne ten film má nějaký střih, něco se tam zkusí a najednou je to vlastně celý úplně jinak. Takže i když se nad tím strašně zamýšlíme, hrozně jako přemýšlíme, co by tam mohlo být na základě scénáře, střihu a tak, tak ve finále se ještě může stát něco úplně jiného. A v podstatě se může stát, že člověk udělá hudbu ke třem různým filmům a jedna se vybere do toho jednoho filmu.
1: Ale v případě toho Zbormistra já si naozaj myslím, že to vyplynulo do velké míry z nějaké intenzivné komunikace s Ondřejem, s režisérem a že jsme to tak trochu ten kontrast voči tým zborovým spevom hľadali spolu a vnímali sme, že je nutné vytvoriť iný svet, ako je ten zborový spev tých dievčat, ktorý je taký ako nepoškvrnený, nedotknutý, extrémne čistý, ale to prežívanie tých postav je hrozne autentické, hrozne vlastne surové, hrozne reálne, ľudské. A v niečom ja vnímam, že to je ako keby ten hlavný rozdiel medzi tou komponovanou a tou zborovou hudbou v tom filme.
2: A zároveň je to rozhodnutí nejenom konceptuální, ale i čistě estetický tím, že tam tak strašně zazní ty hlasy, které mají určitou frekvenční charakteristiku, tak pak vlastně člověk se rozhodne, aby to ucho si odpočalo od této frekvence, tak využít jinou frekvenci a stavit to na jiných frekvencích. A že vlastně to je jako čistá estetika, čistě jenom nějaká kompozice bez žádného o vymýšlení, že to je úplně jenom jako, aby to fungovalo nějak pro to ucho skoro až fyzikálně.
3: Aby se to příjemně poslouchalo.
0: Očividně se vám to povedlo, chtěl jsem říct, co teď to Kristýna, protože i když jsem s Ondřejem Provazníkem, režisérem, mluvil, tak on byl nadšen z té vaší muziky. Říkal, že nemohl potkat lepší duo.
1: My jsme nadšený z jeho režie hlavně.
2: Ano, určitě je třeba říct, že že Ondřej je z těch lidí, s kterýma se spolupracuje úplně nejlíp, že to, to fakt, jsme si to moc užili.
1: Vlastně. Extrémně citlivý, empatický člověk, avšak to, to myslím si, že každý, kdo viděl ten film, tak to vnímá.
0: Stalo se vám někdy, že by vás spolupráce s režisérem otrávila?
1: Ano, ale absolutně nemám potřebu zmiňovat, s kým.
2: Ale i to je součást toho procesu, jakože i přesto, že se občas člověk s někým nedohodne a že je to třeba náročnější, tak i přesto je to furt strašně jako zábavný.
1: Já si myslím, že velká část té práce na té filmové hudbě, lebo ono naozaj velmi velakrát, ta hudba je vlastně poměrně jednoduchá, minimalistická, nie vždy je to nějaká mega náročná kompozícia, ale velká část té práce je naozaj ta komunikácia a to hľadanie tej cesty. A to je niekedy o mnoho náročnejšie a o mnoho bolestivejšie ako samotné to komponovanie tej hudby. A je to v niečom... Ten film je proste v podstate psychologická práca. To je ako... Či už to vyznenie a či už tá režia, ale rovnako aj tá skladateľská práca je v podstate ako budovanie nejakej psychológie tých postav, budovanie toho prežívania, budovanie tých emócií, ale aj na základe nejakého kontrastu, jemného kontrastu, a to prebieha veľmi intenzívne v rámci tej komunikácie s tým režisérom. A častokrát je to veľmi bolestivé v tom, že ten režisér chce hľadať a chce experimentovať a vy ste jeho prostriedok na to experimentovanie a hľadanie. A to nemusí byť len ten skladateľ, to môže byť kameraman, to môže byť herec. Ten režisér naozaj, pokiaľ má tú potrebu vlastne ten proces viesť týmto spôsobom, tak vy ste len jeho prostriedok a tam je možno to, čo ja považujem za takú vec, ktorú my máme trochu výhodu s Ondrom, podľa mňa, že ju až tak nemáme, a to je to, že nemáme až tak podľa mňa ego v tom celom a že veľakrát to ego veľmi utrpí. Lebo veľa nápadov a veľa nejakých prístupov, ktoré človek ponúkne, sú odmietnuté a človek sa s tým musí vedieť vysporiadať a byť s tým v poriadku, že slúžime tomu výsledku, nie svojmu nápadu, a to si myslím, že ten film je veľmi o tom vedieť zahodiť svoje ego a vedieť ako keby sa pozrieť na to, čo je najlepšie pre to výsledné dielo.
0: Celé to naše povídání je nádhernou charakteristikou práce skladatele filmové hudby. A díky vám za to, je to krásné.
3: Já jsem jenom chtěla říct, že jsem o pár stránek dopředu měla otázku, co podle vás je znak dobré filmové hudby, nebo jako dobrého filmového skladatele. Když jsme se ptali na ty top 3, tak myslím, že jste to teďka hezky zodpověděl.
1: Ale zároveň si myslím, že to nemusí být vždy pravda. Že, že jsou skladatelé, kteří přinesou extrémně výrazný nějaký názor a vplyv do toho filmu a můžu si ho možno trochu aj na sílu presadit a tomu filmu to pomůže. Že nemusí to být vždy tak, jako jsem povedal.
3: Znám taky takové, ale zase si myslím, že to je ten typ skladatelů, kteří se v těch filmech pak poznají hned z první skladby.
1: To asi ano.
2: Nejsou pravidla vlastně. To mně přijde čím dál tím víc.
1: A to v ničem.
2: Že spousta lidí řekne, tohle se nesmí dělat ve filmu. A často se říká, dobrá filmová hudba se pozná podle toho, že ji člověk nevnímá. Ani to vlastně není pravda, nebo univerzální pravda.
1: To vie být pravda v nějakých případech, při některých filmech, a samozřejmě při některých filmech je to úplně přesně naopak. Dajme tomu, pri tom Under the Skin je tá hudba extrémne výrazná a úplne to definuje ten film. Definuje tú emóciu z toho filmu a je to úžasné.
3: Ja bych sa ešte na záver jenom zeptala na nejakou vaši vizi ako filmových skladateľov do budúcna, pretože sa vám v tahle disciplíne opravdu daří a věřím, že pojedete takhle dál. Tak je něco, co byste si chtěli zkusit, ať už žánr nebo spolupráci s někým?
0: Vysněný režisér.
3: Tak,
0: Hollywoodu.
3: Nebo hudebník. Můžete popustit úzdu fantazii.
1: Já si vlastně strašně len prajem, aby jsme žili v nějakom světě, který je trochu znesitelnější a děje se v něm méně genocidy, vojen a všetkých nepravostí, jako se momentálně děje. To znamená, že to je moje asi jediné želanie. Som úplne spokojný s tým, čo žijem v rámci nejakého svojho profesného života, ale bol by som veľmi rád, keby sa nevyvražďovali deti a podobne.
0: Ondřej nemá co dodat.
2: Ne, to úplně to podepisuju a myslím si, že je to super, že takovouhle zprávu nakonec našeho rozhovoru jsem si i po dnešku přál. I po dění ve vedlejším stanu.
0: A úplnou tečkou za tím naším povídáním před kvízem slíbeným bude druhá ukázka muziky z filmu Zbormistr.
3: A ještě moc děkujeme, že jste za náma do Hradiště přijeli a obohatili nás i přítomné a i následné posluchače Klapky, kterou pak sestříháme a půjde do vysílání na Vltavu.
1: A my děkujeme za pozvání.
2: Děkujeme.

0: A jak autoři a moderátoři Klapky Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát slíbili, tak i udělali. Hudba z filmu Sbormistr zakončila záznam živě natáčené Klapky, respektive její druhé části. Ze zmíněného příjemného večera v Uherském Hradišti vznikly totiž v loňském roce hned dva klapkové díly. Ten první jsme odvysílali před týdnem. Pěkný poslední červencový večer, milí posluchači, je s vámi Český rozhlas Vltava, kde na poslední páteční hodinu chystáme závěrečný díl rozhlasového vzpomínání filmového režiséra a pedagoga Karla Vachka. V půl hodině před půlnocí, ale ještě předtím je připravena další část textu Ludvíka Vaculíka Stará postel. Za chvíli.
1: Knihy, které musíte znát, ale nemusíte číst.
2: Poslouchejte klasická díla české literatury v podání skvělých herců.
3: Přicházíte včas do Hameln. Není tu krysaře, za to krys je tu mnoho.
4: František Spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Měl vyhráno. Byl přijat.
5: A muž ten mávaje poznovu a poznovu berlemi, křičel do pražských ulic. Na Bělehrad! Na Bělehrad!
1: Švejka, krysaře, ale i babičku nebo Markétu Lazarovou najdete ve čtenářském deníku na webu Českého rozhlasu Vltava.
2: Nebo v aplikaci Můj rozhlas.
6: Radioservis představuje
7: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
8: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
7: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
9: Louis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
7: Dej mi pokoj.
10: Tohle neskončí dobře.
7: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Děj Staré postele nás přenáší do léta roku 1968 a následujících zhruba 10 let. Do důvěrných vztahů. Díky dědicům díla Ludvíka Vaculíka a nakladatelství Atlantis získal Český rozhlas exkluzivní práva k rozhlasovému zpracování. A to navíc v roce, kdy si připomínáme sté výročí od narození autora. Prozu natočil Lukáš Kopecký s Michalem Bumbálkem a Janou Štvrteckou. A ještě je dobré připomenout, že vzhledem k prezentovanému příběhu prostředí

0: Ženský exhibicionismus, soudím podle sebe, začíná později. Protože svléct se a dokonce chodit nahá je pro ženu, zdá se mi, ještě způsob oblečení, docela ještě společenská forma, v přiměřené společnosti a situaci. Ženské exhibo jako sebedráždění drážděním někoho jiného bych počítal až od toho, co vybočuje z normálního vyložení tvarů těla, co se tedy neukazuje ani v módě, jako se v módě mužské a ve sportu neukazuje penis. V tomto smyslu Panuša exhibovala vlastně až po ukojení. Všecko předtím bylo potřebnou přípravou na ně. Při ní byla stydlivá, odvracela ode mne zadek a předek si přikrývala. Houpavé kozy si přidržovala před loktím. To před souloží. Ukojením stud ztrácela. Jakoby se orgazmem teprve rozepla. Ukazovala se a byla s požitkem k požitku muže. Dráždila ho. Nestoudně ho vyzývala k druhému číslu. Panuša si po dobrém střebu lebedila rozvalením, rozcapením a houpáním všeho. Jak se točila a přesedávala, klidně vyplazovala zbělené lůno. Začala si třeba číst a skutečně četla a její bradavky koketovaly s mužem. Poznal jsem to. Byly to její silné chvíle, uvědomovala si to. Měl, ale nemohl jsem tak hned na ní jít, jak ona byla pohotově a v chuti. Exhibovala na lehátku před domem, jako by se jen slunila. Tvář si zakryla překříženýma pažema, rozzívlou semenicí na mě hleděla. Jistě by si to nedovolila, kdyby nepočítala, že mě to těší, a neudělala by to před orgazmem. Nebo seděla jen půlí zadku na židli, druhou nohu přitáhla kolenem k hrudi. V zamyšlení. Veliké exhibo. Tlakem břicha vystoupla jí buchta mezi stehny. Exhibo jistě bylo, když pro něco, co jí spadlo, lezla nahá pod stůl.
1: Promiň,
0: pravila, když vylezla. Exhibo však nebylo, když se jí mně do očí cukala vulva. Nemohla za to a zakrývala si studem tvář. Styděla se, že se nestydí, že se jí na to dívám. Ale nechala to běžet. Bylo to přirozené a bylo to i moje. Exhibovala akusticky, když jsme jednou spali u její sestry. Uslyší nás, upozorňoval jsem ji. Udivilo mě, že jak jsme vlezli do postele, hned mě rozdělávala a velice se pode mě hnala.
1: Ta toho má. Ta si toho kluka drží jako bička. Ona nám přeje.
0: Pochopil jsem, že mám naplno dělat plesky a buchy. Tu je něco mezi sestřičkama. Půvabné naše exhibo. Jak na nás, když jsme zrovna leželi vedle sebe v kamenné výpusti rybníka, přivolala zemědělský aeroplán máváním plavek. Když se aeroplán vrátil a nalétával níž, mávala mu v jedné ruce plavkami, v druhé pičipáčem, ohebným, od něhož ještě odlétávaly slinky. Velice mě to tenkrát překvapilo. Bylo to dost v počátku naší lásky. Mluvila i souložila tehdy ještě hodně spisovně. A to se právě projevilo, že orgazmem ona se teprve pořádně rozpustí, uvolní. Exhibovala se skrze mne, když jsem byl na stromě s nahýma kulkama a ona zastavila sousedku, která šla kolem a dlouho s ní žvatlala. Exhibovala nás oba, když jednou, snad výjimečně, dopustila, aby ženská návštěva již chtěla nahoře cosi ukázat, uviděla na zdi naši fotografii, kde já byl poznatelný nikoli podle varlat, jež visí pod každým mužským zadkem, ale podle odložených brýlí, kdežto ona tam vystavovala jenom ruku a šlapky nohou nad mými rameny. Když jsem zazvonil v jejím bytě, přišla mi několikrát otevřít nahatá, energicky a najisto. Co kdyby to byl někdo jiný, zeptal jsem se.
1: Řekla bych pardon, čekám milence.
0: Sedíc u čadivého ohně s rozevřenými stehny, okusujíc kukuřici, musela vědět, jaký obraz tvoří.
1: Jsem tvá samice, vidíš?
0: Pravila beze slov svým projebaným šoustím. Ženy u ohňů vždycky měly v pochvách semeno jako já, pravili její pisky. Na žofínské plovárně v Praze se jí jednou vydul z plavek jeden pisk. Nechala ho chvíli tak pro mě, než ho čtouc zatlačila prstem zpátky. Některé kousky ani nebyly výrazem

0: pohlavní nálady. Byly to žerty, blbosti, sranda realizovaná pohlavím. Teploměr ve šklíbě ukazující strašnou horečku. Ležím na zemi a držím styčenou dýku, ona dřepí nad ní a směje se, jako by tam byl někdo, koho takto bavíme. Odvážný žert v autobuse. Vyvlékla z kalhot můj bíč a ohebně s ním švihala, neboť byla nedopicaná podle Karla Hinka Máchy. Ale včas přestala, aby sedla si rovně jak dáma, vytáhla zrcátko, malovátko a opravovala si pusu, mne nechavši tak. Proto jsem takto za ní na zastávce vystupoval. Byla hrůzou rudá. Když do papírového talíře vystřihla díru a tou jsem prostrčil svou soupravu, vypadalo to silněji než uřezaná hlava. Je to někde v literatuře, na obraze? Jednou jsem jí požádal, ať na mne udělá nejsprostší gesto, jaké umí. Stála nahá, točila se, ohýbala, nakláněla, brala do rukou cecky a mávala jimi. Ne, ne, vrtěl jsem hlavou. Nic nebylo sprosté. Bylo to normální mezi mužem a ženou o samotě, jsou-li jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Je to řeč. Když jsem na oplátku já měl předvést takové silné nějaké pohoršlivé gesto, pózu, smála se.
1: To má být sprosté? Pojď ke mně.

0: co naše nahé procházky. Byl-li to exhibicionismus, byl jenom případný, kdyby někdo šel, protože dělali jsme to kvůli sobě. Výzva náhodě, provokace. Když jsme jednou přijeli z města a ona už mezi sloupy brány, jež tu nebyla, na travnaté odbočce z cesty na svůj pozemek, odhazovala oblečení a zorganizovala 69. Měl jsem námitku. Tedy jen otočila obraz, takže byla k cestě hlavou ona. A měla u toho vtipy.
1: Dobrý den.
0: Zvedla hlavu, ale nešel nikdo.
1: K čertu, můžu jednou, co chci, nesnad?
0: Ano, jsi mocná.
1: Ty, kde bych našla jiného, kdo by mě tak pochopil?
0: Je to pro mě tajemství dodnes. Proč to chtěla? Když musím opakovat, že byla cudná. Stud žen není v jejich klíně. Klínem dopustí se všeho, co tváří zapřou. Nejsprostší pozice se jí podařila nechtěně. Leželi jsme u rybníka v Počernicích kousek od sebe, nazí a četli jsme. Ležela opačným směrem ode mě, na boku, s hlavou opřenou o loket, zadkem ke mně, nohy pokrčené, tu horní trochu víc, takže se jí mezi bochany zadku vyduly z chlupů válečky. Zíral jsem na to s úžasem. Nečekal jsem, nehledal, nezamýšlel. Ve tváři měla uvolněný výraz, bez mimiky a grimasy. Vytrčené rty úst se podobaly ještě víc těm mezi nohama. Oči líně přivřené proti slunci. Těžký, stékavý vys prsů jedním směrem. Byl to obraz ženy bez výrazu citu, touhy, myšlenky. Ženy právě trávící muže, samice právě sité. Vypadalo to konečně chlípně. Ale kdyby si všimla, jak ji vidím, vzkřísla by v ní chuť a ona by ve stoudném reflexu zvedla knihu a zakryla si tvář, zatímco dolní rty by jí nabíhaly. Také moje exibo dostavovalo se nezamýšleně až na její podnět. Náhle si něčeho všimla, dostala úmysl, šla pro aparát, potom si mě dokonce upravovala, komponovala. Toto dělala skoro vždycky ukojená, uvolněná, když jsem byl vybitý. Erekce ji umělecky tolik neinspirovala. Tu hned zrušila ve své temné komoře. Stud ženy rozhodně není v klíně, pravím v 60 letech.

0: hřbitov. Kteréhosi roku v listopadu bylo ještě teplo, ale kraj už upadal do ústnu a vše chladlo. Šedá hlína polí, stíny starých stromů, moje nároky v potoku, chytl jsem 4 ryby. Eva v pestré bavlněné blůze dívala se na mě zvysoka. Portrétní vrba trouchnivěla. Ryby ležely na místě, kde Eva dřepěla jednou u ohníku, hryzala opečený kukuřičný klas a pohled na její nedovření pod souvisem prsů způsobil mi zas úvahu o kultu a kultuře. Myslím, že Vahína si mé úvahy všimla a držela. Držela mé stopořené myšlence o tom, jak daleko jsme už od volných ohňů, ale jak jsme se ani opíť neodtrhli od ženských kyčlí. Například tento já. Vzala ryby, hodila je do plátěné kabele, tu si dala přes rameno a stála s rukama v kapsách kalhot, usmívajíc se mému podchlazenému scvrčkovi, když jsem se z vody hrabal na vysoký břeh. Oblékl jsem se a šli jsme dnem vyschlého rybníka, prodrali se kopřivým a vešli do lesa. Lesem tichým, bez hlasu ptáčka zpěváčka nahoru. Co bude s námi dál? A napadlo mi cosi malebně žertovného a významného. Měl jsem jednu tu rybu strčit Vahíně už v létě, když jsme tu chytali ryby s Grušou, do semenice. Žena, ryba, život. Gruša, Miner, Tioska. Představil jsem si ten horký letní obraz s lítostí. Došli jsme na horní rovinu s výhledem do matného kraje s obzorem v teplých mlhách. Před námi byl osamělý kostelík. Kolem kostelíka, zamčeného nejméně 20 let na řetěz, šli jsme polní cestou ke hřbitovu, žitným strništěm, skřivan pryč. Tuto cestu a tuto událost už 10 let nevím, jak popsat a bojím se nezdaru. Vešli jsme do odchýlené železné branky, již nešlo hnout, jak vrostla do drnu. Hroby bez křížů u zdi, kříže bez hrobů, kameny bez nápisu, porculánově bílé hrdličky se spadlými hlavičkami, andělé s prázdnýma očima a uraženými křidélky. Kde by mi napadlo, že toto spustlé kolomiště uvidím jednou při výslechu na policejních fotografiích? Eva šla napřed s rybami v kabele a jako vždycky mě tu prováděla jako hosta nějakými komnatami, odbočujíc mezi hroby na jednu a druhou stranu. Ukázala na jeden hrob s odsunutým kamenem a zasmála se.
1: Bylo to komusi už dlouho. A tu zase zmizel odposledně pomník.
0: Došli jsme nakonec vylidněného hřbitůvku k díře ve zdi, kudy bylo vidět do kraje. Vylezla na zeď a sedla si jak posledně, tělem obrácena do hřbitova, obličejem pootočena ven. Pak se obrátila ke mně a usmívala se.
1: Tak co, hochu, co vidíš? Tak to tě budu navštěvovat v noci já, když mě sem nepřijdeš ve dne navštívit.
0: Tento výhružný obraz mi malovala už jednou v létě. Tehdy jsem jí odpověděl dlouhou básničkou k narozeninám, kterou však nemáme, vzali nám ji také. Pamatuji si jen úryvky. Co jak červ budeš rád tě v zemi, že pak už v týdnu nevíde mi čas píchnout do tvé práchniviny. Sáhla do kabele s rybami, vyndala sirky, cigarety a zapálila si. Otočil jsem se a šel pryč. Zastavil jsem se u dvojlůžkového náhrobního kamene z černého mramoru. Vytáhl jsem kapesník a kámen leštil. Eva docházela pomalu ke mně, ruku s cigaretou držela zamyšleně pod bradou, na druhé paži pověšenu kabelu s rybami. Hleděl jsem na černý kámen. Zastavila se a hleděla naň také. Lehni si tam, poručil jsem. Rozmýšlela se, odhodila cigaretu, kabelu pustila na zem. Začala se svlékat. Takto se na hrobě svlékat, tomu už říkám dívat se daleko dopředu. Když vystupovala na schod před hrobem, bylo těžké bílé tělo hloupé jak v ordinaci. Jen klid. Rozhlédl jsem se. Jak se na kameni otáčela a schýbala, odrážel se v jeho lesku hub a kyf jejich žbánů. Sebral jsem její oděv a odložil ho za sebe, aby nerušil snímek. Eva ležela na černém stole. Vzdával jsem se jí. bude přijatá. A ona přijímá tuto mou oběť? Rozhlédl jsem se. Ale kdo tu byl, nebyl a jeho radostný šepot nás povzbuzoval. Ležela a její maso tíhlo dolů. Postava se jí ploštila. Prsy, boky, lýtka ztrácely postelní tvar. Ležela, dokud jsem neřekl, no vstáň a choď. Obživla a humpálajíc bílými cecky, stydlivě s dlaněmi na náručí, běžela mezi kříži k svým šatům a rybám. Potom stála, usmívala se a čekala, co udělám teď já. Já jsem však pomalu šel pryč. Šla za mnou. Zaujal mě omšelý šedý kámen drsné pleti. Měl 3 železné kruhy na zvednutí. Zastavil jsem se a když Prudencie došla ke mně, pravil jsem, to bys neuzdvihla ani ty. Svlékl jsem se a lehl si na kámen. Vteřiny úzkosti plazily se po mně jak slast. No co, je mi 48. Žít dál jenom čím dál níž nepovzbuzuje mě. A tu je můj návrh. Nestalo se však nic. To se stalo až později a šlo o duši. Až tam. Uslyšel jsem, jak Eva řekla:
1: vypadáš tam skvěle.

0: Domovní prohlídka. Nejhorší bylo přijít za Prudencí a říct jí, že mi našli a vzali všecky fotografie i s negativy. Co ona udělala? Sedla si, zapálila si cigaretu a tiše se rozesmála.
1: Hlavně, že jsi mi pořád říkal, abych nic nenechávala ve stole. Kde jsi to měl, prosím tě?
0: Měl jsem to ve skrýši truhlářsky zbudované, ale ta svině Matura Martinovský šla najisto. Přesnými hmaty odsunul toto, zvedl tamto, sáhl tam a tam. Museli si to najít, když nikdo nebyl doma, nebo mají v bytě kameru. Vstala a rozčíleně přecházela po pokoji, pak řekla.
1: Ale co to znamená? A na čím to bude? Vlastně je to jasné. Dostanou tě na toto, když nemůžou nic jiného.
0: Mluvila o mně, ale já myslel teď víc na ní. Jaký nástroj proti ní mají? A ji pak za nástroj proti mně. Chtělo se mi říct, že se z toho, co vzali, nedovědí nic, co by neznali. Vždyť ona sama, jako by jim dělala ironické pózy a obličeje. S vědomostí nemohli nadělat nic. Teď mají pomůcky. Řekla.
1: Co s tím můžou dělat jinak, či jinde, když dejme tomu s námi nehnou?
0: Můžou tě pozvat a ukazovat ti obrázky. Zahučila.
1: Budu hrdá. Řeknu, soudruzi, máte něco takového vy? Někteří jsou jistě impotentní. A tím hůř pro tebe, hochu.
0: Začali jsme vzpomínat a vyprávěli jsme si své obrázky. Smáli jsme se. Prudencie se až válela v křeči smíchu po gauči. Bylo to šílené, nemožné, protože některé snímky se nedaly zařadit pod nic pochopitelného, ani pod pornografii, jež je formou tupé konvence. Byly to gegy, nesmysly, jak tančíme.
1: Člověče, oni nebudou věřit, že jsme u toho byli sami dva. Copak soulož, to nic není. Ale máme my tam vůbec obyčejnou soulož?
0: Hroutila se.
1: Co my tam máme? Za některé věci se budu stydět. A popravdě není proč, když je to jenom naše.
0: Ano, přemýšlel jsem potom o tom rok, dva. Musel jsem si definovat, co já považuji za pornografii, jež se mi oškliví. A čím se tedy chce lišit to, co jsem dělal já? Nesměle blížil jsem se k přesvědčení, že je to tvorba. Vzali mi dílo. Tvorba a studium na sobě. Kdo jsem, co v sobě cítím. A dalo by se to vyjádřit i slovem? K tomu dochází po letech. Prudencie pravila.
1: Víš, za co se budu opravdu stydět? Za ten teploměr, protože to je hanebně banální.
0: Začal jsem v duchu své dílo třídit. Byl jsem zoufalý z nemožnosti vysvětlit, obhájit je. Mlčeli jsme, pak ona řekla.
1: Nechceš kávu?
0: Káva. Jeden snímek se jmenuje Káva. Je na něm muž, šálek kávy, ale snímek je o něčem jiném. O jedné bílé kapce. Donesla dva šálky a já jsem řekl, vypijeme jí oblečení. Ano? Smála se k pláči.
1: A nebo chceš hlt něčeho silnějšího?
0: Dali jsme si hltů několik. Seděl jsem v křesle s nohama pod sebou, ona proti mě na gauči. Řekl jsem, něco budou chtět. Zavolají tě nebo přijdou, uklid si.
1: To už je snad jedno.
0: Ale já si to nemyslel. Pachatel jsem já, ona je svedená oběť. Což jsem ovšem nevyslovil.
1: Můžu já vůbec pokračovat ve své práci?
0: Povedl se jim zásah. Mohla to dokonce být porážka. Byl jsem jak bez vlády. Nedokázal jsem se teď ani zvednout a odejít. Ani jsem snad odejít teď nesměl. Ona po chvílích vyslovovala, co jí šlo hlavou.
1: Jak se bránit? Komu to člověk může říct? Ani kamarádům.
0: Ani to nemůžeme dát do svobodné Evropy, řekl jsem a smáli jsme se. Kamarádi, jimž jsem to potom řekl, byli dva. Žasli nad estébáckou sprostotou, ale i nade mnou. Že člověk mého postavení nemá si dovolovat jako mužský, co chce. Shodli se, že mě estébáci budou vydírat, ale jináč jim ten materiál na nic není. Protože na veřejnost s tím jít nemůžou, pravil jeden kamarád. A když půjdou, nikdo jim to neuvěří, akorát mi dva, pravil druhý. Kdyby s tím vylezli, uškodí víc sobě. A ty? Ty akorát, že už bys nemohl být prezidentem, posmívali se. Kamarádi, řekl jsem. Víte, jak rád se toho vzdám?
1: Pomyslel jsi na to, že to můžou ukázat tvé manželce?
0: Pomyslel. Už dávno. A obcházela mě hrůza. Napadlo mi i cosi horšího. Můžou to dát do oběhu, jako kdybychom se té neopatrnosti dopustili my. A bylo to pak horší. Prohlásili, že jsem ty obrázky pustil do oběhu já sám jako demonstraci svých lidských práv.
1: Co bych zvláště nechtěla, aby to ukázali mému bývalému choti.
0: Představil jsem si muže, jemuž manželka nedopřávala ani existenční minimum.
1: To ne!
0: Vykřikla hněvivě a ta zlost mířila už i na mne. Měl jsem snad odejít? Náš rozchod byl by zbytečný. Leda, že by to naznačila ona. Vstala a odešla do koupelny, vrátila se v županu.
1: Nechceš si trochu odpočnout?
0: Začala rozdělávat gauč, napínat prostěradlo. Překvapilo mě to a bylo to špatné ležení. Neměl žádné stání. Děs, chlad a stud. Byl jsem však chlapec u maminky. Nabízela mu prs, cumlal, až mu začaly lézt zuby. Začala se bránit, sáhla dolů a dělala s chlapcovým šulíčkem z prostěrny. Když nabil dostatečných pár centimetrů, vzala ho do sebe. Pochová, pochva chovana, chovan, schován. Když maminka ucítila, že chlapec dostává sílu, přijala ji vlídně. Když jsme potom klidně leželi, pravila.
1: Totiž, nesmíš se od nich nechat vyřezat. A aby jsme začali znovu?
0: Odcházel jsem jako v bývalé síle. Ale cítil jsem se asi jak žralok, jenž dostal harpunu, urvalý, plave dál a myslí, že to nic. Ale mýlí se.

Text prozy Stará postel Ludvíka Vaculíka připravila letos pro rozhlas Petra Hinčíková a v režii Lukáše Kopeckého v ním účinkují Michal Bumbálek a Jana Čtvrtecká. Skončila 18. z 20 částí, tak zase zítra ve 23 hodin. Teď Jan Burian.

se dívat, ptá se válečníkův syn, tati, jsi hrozně statečný. Můžu být ty, až vyrostu, zaspívej mi něco, tati, a válečník zpívá daleko.

mě třeba přijdou a zavřou mě a zastřelí jako dezertéra. Jsem z toho všeho k smrti unavený.

0: osudy. Dobrý pozdní večer, milí přátelé. Červenec už nám téměř protekl mezi prsty a za dveřmi číhá srpen. Tak snad vám přinese mnoho dobrého. Poslední půl hodina července je ale stále před námi a my ji naplníme osudy. Připravena je závěrečná část rozhlasového vzpomínání filmového režiséra a pedagoga Karla Vachka. Klidný čas přejí z Pražských Vinohrad a také se loučí Michaela Dittrichová od mikrofonu a Romana Kouřilová z techniky.
1: Taoisti říkají, vyslovené Tao už není Tao. Prostě nejde to popsat, nikdo neví, co to je, takže kdybych já říkal, co to je, tak bych byl blba. Na druhé straně buddhisti mluví o tom, že to ego musíte odsunout, že se máte vyprázdnit. Tak je to nic, že hledáte svoje vlastní nic. Křesťani mluví o tom, že mystik zažil velký světlo, jako něco, co mu způsobilo nekonečnou blaženost. Já to vysvětluju tak, že když třeba nemůžete najít klíče od auta a běháte po bytě a říkáte si hrgot, já spěchám, nemůžete je najít, tak řeknete, jak dobře, tak nikam nepojedu. V ten moment cinka, víte, kde jsou klíče. To znamená, že to poznávání Boha je vlastně jenom vytvoření si vnitřní rovnováhy, která vám umožní udělat něco, co je mimo tu řadu příčin a následků. Je krásná věc, Kant povídá, my rozumíme řadě příčin a následků, ale nemůžeme pochopit její začátek a nemůžeme pochopit její konec. To znamená, že my víme, že tu je něco nad rozum. Zkuste si představit, že před začátkem byl ještě nějaký další začátek a další prostě nemá. To nejde to. Rozum to nevezme. S koncem je to úplně to samý. To znamená, že vy víte, že to bytí má jakýsi metafyzický obsah a že řady příčin a následků jsme schopni sledovat, ale měnit je můžeme jedině, když se uchýlíme do té jiné dimenze myšlení. Teď prosím vás, hrůza je, že spousta lidí si na tomhle poznaným principu, nebo aspoň tušeným principu, udělalo biznis. Takže existují ty církve, které teda jako vymýšlejí nejrůznější rituály a vlastně se zabývají tou sférou magie. Sféra magie, to je velmi komplikovaný, protože zatímco existuje ta podstata, která zahrnuje totálně všecko, pak jsme my v nějakým reálném světě, jo, který jíme, pijeme, rodíme se a tak dál. A je něco, co často pozorujeme ve snu, ve zvláštních událostech. Lidé vyvolávají duchy, třeba to si zkusil téměř každý, rozumíte? Jsou to věci, na které se nemá šahat, protože nevíme, o co jde. A stýkáme se se světem, který je v podstatě tak krásnej a tak blbej a tak zlej a tak chytrej, jako je náš svět. Akorát do něj nevidíme pořádně. To znamená, že nestrkám ruku do větráku, jo, protože se mi to rozseká, tak to nedělám. Kdybychom znali fyziku tohoto prostoru, tak bychom mohli si zase najít jaksi přístup, který by byl odpovídající. No a teď ty náboženství většinou s tímhle začnou pracovat, začnou vás strašit tímhle prostorem, jo, mluví o pekle, nebo já nevím, a vytvářejí taky sféru moci a majetku. To znamená, že oni vlastně místo, aby zkoumali filozofický rozměr téhle zvláštní situace, tak nutí lidi klekat, postřikovat se vodou, jo, jíst Boha ve formě oplatky a podobně, což vůbec nemá s tou realitou toho metafyzického momentu, který tu existuje a nutně je, ten Bůh opravdu je A je to naprosto skutečný, jsem se rozvášnil. Prostě oni to všechno zkazej, rozumíte? Teď jsem slyšel pana Duku, jak říká, že vlastně nejhorší je chamtivost mezi lidma. Ale přitom vlastně ta církev stěhuje domovy důchodců a já nevím co, a mateřské školky, a to je s nima hrozná sranda. V zásadě já jsem nikdy neměl žádný spory s lidma, s kterým se točil, ani mi nechodili nadávat. Doopravdy. Jo, mně se to stalo jednou při Moravský Helas a to je, pak jsem zjistil, kde je zdroj, kdo teda nějaký tam místní mocný s tím dotyčným promluvil a on se polekal. Prostě to se občas stane, ale v podstatě ten můj humor není zlej. Humor je o tom, že natočíme jen to, co skutečně existuje a co třeba do té chvíle bylo za záclonou. A když ti lidi roztrhnou na sobě ten plášť a ukážou ten svůj vnitřek, tak vlastně oni jsou pak šťastní. Protože jsou v tom veselým kontextu, jsou v kontextu toho humoru. Představte si, že byste jako si přived nějakého SSáka, který řídil koncentrák, že jo, teď byste ho posadil v poutech a on by vám řekl, jak to řídil. Tak by asi vám stávaly vlasy hrůzou, že jo, a ten SSák by se na vás možná zlobil, protože na základě toho by ho potom pověsili. Jo? Ale když to neděláte s tímhle úmyslem, abyste někoho poškodil jaksi existenčně, i když i to se může stát, jo? Ale není to ten důvod, proč ty lidi natáčíte. Vlastně natáčíte lidi, protože jsou směšní, protože jsou v té své směšnosti úžasní. Když pak jako skončil ten Krumlov, tak jsem začal dělat Bohemii doktu. A Bohemia dokta je, že jsem si řekl, teď udělám takový velký figury. Trošku jako sekaný sekirou. Jo? Opravdu velký figury jsem chtěl mít. Zatímco Hyperion i ta cesta do Krumlova jsou z všelijakých drobných dějů a jsou tam strašně moc lidí, tak tady jich není tolik, ale jsou výrazný. Velkou scénu má Andrej Stankovič, velkou scénu má třeba skladatel Klusák. Je tam víc takovýchhle silných figur a to mi dělal raz. Vlastně jsem dělal takový lidi, který jsem považoval za významný. Potom jsem udělal Záviše knížete pornofolku a Záviš kníže pornofolku, to mě filmový kritik Hendrich, který je skutečný filmový kritik, protože pozná, co je jenom jako a co je skutečně, tak furt za mnou chodil, abych si poslech Záviše. A já jsem měl už od něj diskety a furt jsem to tohle. No a to trvalo asi rok. Vždycky se mě ptal, už jsi to pustil, já jsem na to neměl chuť, protože jsem si říkal, že tady nemůže být další zpěváček, který by byl opravdu dobrý, jak třeba ten Nos nebo ten Čert, kde by se Pokrylový, kde by se tady vzal. Pak jsem to teda se nechal umluvit, odvezl jsem to domů a pustil jsem to ženě a žena vyskočila, jak je to úžasné a taky. A tak jsem hned jsem z toho měl film. A na ty jeho písničky jsem to navlék, protože on mluví o sprostých věcech nesprostě. To je strašně důležitý. Máte dneska televize, že jo, ty hrají všechny ty porna a prostě mají ty milostné scény a všecko je to vlastně, že to máte cítit pod břichem. Když to on mluví o tak důležitých věcech, jako je fyzická láska, takže vám to zůstává v hlavě. Musím to tak říct, vám se to nepostaví. Chápete? No a to je prostě strašně důležitý, protože to, když někdo umí, tak vůči velké části lidského života, protože ten fyzický život je strašně důležitý, zaujímá správné stanovisko. Vy musíte vědět, že to je, ale musíte to dostat taky do hlavy v jiný podobě, než jen v té podobě, kdy vám hučí v hlavě. A to ten Záviš uměl a o tom vlastně ten film je. A mimo to prostě jsem tam zase vykládal spoustu jako sociálních věcí, jako že třeba kvůli reklamě se ničej tuny rajčat a já nevím, co všecko tam je. To znamená, že vy vlastně ty věci, které v reálu jsou třeba strašlivý, uvádíte dobrým způsobem do té smíchové polohy, čímž je vlastně přepisujete. Pak jako z toho máte tu krásu. Dante miloval Beatrici, pravděpodobně i fyzicky, a pak ji změní v toho anděla, který s váma vejde do filozofie, do země filozofie, a bez ní byste to nikdy ani nedokázal. A to je o tom ženském principu, který prostě my potřebujeme, abychom vůbec pronikali k hlubším věcem. Proto já jsem měl taky tu Dášku a ta se mě teda natrápila. V poslední době seděla a házela kolem sebe papírky. A já je vždycky, když jsem přišel domů, tak jsem je musel vždycky pozbírat. Já bych ji zabil. Ale bylo to tak krásný, víte, jinak viděno, ne, že bych se u toho nevstekal, jo, ale já nevím, proč ty ženský jsou tak hluboký, že prostě ten mužský, když je při rozumu, je nechápe. Hrajete o to taky, abyste nebyl tak úplně při rozumu. Měl jsem kamarádů málo. Měl jsem kamaráda, s kterým jsem kamarádil od 4. třídy až do dneška. Ten je odborník na vysoké napětí a atomové elektrárny. Pak jsem měl kamaráda taky asi od gymnázia, který byl odborníkem na organickou chemii a asi je to dneska jednička v Čechách na jedy. A pak jsem měl od FAMU, od časů vysoké školy, jsem měl kamaráda malíře. A k tomu jsem si chodil sedat do ateliéru a on mě tam nechal malovat a povídali jsme si o tom, to bylo klíčový. A ze stejné doby přišel ke mně Josef Orčnep, protože s ním nikdo nechtěl natáčet a se mnou taky ne. Tak jsme si padli do oka. Ale moje vztahy jsou takový, že já nejsem s žádným člověkem příliš důvěrný. Jo, já už mám takovou povahu, proto ty kamarády, za který děkuju Bohu a skončilo to tím Stankovičem, vlastně se stýkám tak, že si s nima občas povídám a když se s nima sejdu, pokračuju tam, kde jsem posledně začal. I když to může trvat třeba 10 let nebo ještě víc, rozumíte? A mám furt dojem té blízkosti a tykám si s nima. Já si jinak s lidma netykám. Těch pár lidí, s kterýma si tykám, to jest, že předpokládám, že mě neublížej. A já sám ani v nejmenším bych jim chtěl kdykoliv ublížit. Protože mají takový parametry, že si neříkají o tu ránu do nosu. Víte, to je strašně obtížný, jo? To jsem měl třeba dramaturgy, s kterýma jsem pracoval leta a nikdy jsem jim netykal. I když oni mě tykali, já jsem to přecházel. Protože to je pro mě nesnesitelný, když můžete od někoho čekat ránu ve chvíli, kdy byste ji nečekal, takže je to váš kamarád a že si vám dovolí tykat. Chápete, to nesnesu. Takže takhle myšleno jsem neměl moc kamarádu, nebo neměl jsem žádný. Já nejsem ten, co si bude vykládat, jak se mi vydařila minulá noc. Tenhle typ já nejsem. Každý den probírám v duchu takový klíčový rozhodnutí, který jsem udělal a musím si znovu a znovu ověřovat, že jsem je udělal správně. To jest, život vás pronásleduje tím, co bylo a všechno mohlo být jinak. To je jedna věc. Druhá věc je, téměř nikdy nedocházím k tomu, že bych něco udělal špatně. Takhle já jsem drzej. To znamená, že mám takový lehce dojem, že jsem se snažil a co šlo, to šlo. Ne, že by se to nedalo udělat líp. A že jsem tím musel projít. A že dokonce i ty neštěstí měly nějaký hlubší smysl. Dáška mi odešla psychicky ve Spojených státech a udělala to proto, aby mě odvezla sem zpátky. Já tady byl čas před tou revolucí a rozuměl tomu, co se tady děje s tou zkušeností Spojených států. Jo? A takhle já beru všechny ostatní jevy. Dostal jsem sestru, dostal jsem bratra, každý měli úžasné schopnosti. No když to vím kolem a kolem, tak mám je místo kamarádů. Ale zase nejsem takovej, co se na ně lepí. Každý z nás, sestra bydlí v Bohnicích, bratr v Krči, já v Butovicích. Každý na jiném rohu Prahy. My, jak bych řekl, se neobtěžujeme. Občas si zavoláme, jo. To jest, co se stalo, já jsem to přežil, ještě dneska o tom můžu mluvit a jako jsem rád, že jsem to v celku zvládnul, že jsem se naučil manuální práce dělat na jakýsi úrovni, aby mě nikdo nemohl říkat, že jsem flink, já se snažil a na takových věcech mě záleží. Dělat, co prostě jde a dělat to pořádně.

Víte, co to není v tom, že byste něco nechtěl? Jo, já jsem třeba říkal Danušce, já bych měl něco udělat, abych byl zavřený, protože to bude potřeba. Já jsem nevěřil nikdy, že to jako neskončí. A Danuška mě říkala, ne, ty nemůžeš jít do vězení, tebe by zabili. Tak já jsem nic takového nedělal. A na druhou stranu, no co, žena pak už byla nemocná, jo. Pak když jsme se vrátili z té Ameriky, tak byla nemocná a na ní zkoušeli asi 15 prášků. A ten poslední prášek, který na ní nejlíp zabíral, že neměla úzkosti, tak najednou přestali vyrábět. A tak já jsem volal toho chlapa, který ten prášek vymyslel, protože jsem si zjistil, kdo ho vymyslel, a ozvala se mě jeho vdova, že už teda je mrtvej a že to doma nemají taky. A tak od té chvíli Danuška nebrala už žádný prášky a vlastně už byla taková jako v normě a už taky na žádný psychiatrii nekončila. Jo? Byste viděli, jak já jsem nenáviděl ten park tamhle na Karláku, té psychiatrie, já tam musel chodit skoro v obden. To je šílenýho něco. A nakonec prostě jsme to nějak zvládli a prokopali jsme se. A tak když pak byla revoluce, tak žena říkala, že jsme bydleli v takovým kamrlíku, jako když jsme si dali všichni postele, žena, já, Kája na podlahu, tak už nebylo místo, kudy chodit, jo. Tak v tom jsme bydleli. A tak žena říkala, teď je nejdůležitější sehnat byt. Poslala mě za Kořánem a Kořán byl její spolužák, který dělal tehdy pražského primátora. A taky si ji velice vážil a mě pak pomohl Krejčík na Fitesu a my jsme dostali byt na sídlišti, který vlastně tehdy právě zabydlovali strážníci a tajní strážníci, opět to byly byty pro ně. A oni nám tam dali mezi nima ten byt. To byl rok 90 a my jsme bydleli. Teda díky ženě, já bych se tak nestaral. Já jsem v tomhle tom jako trapnej, ale ona viděla, že to chvíle. Protože půl roku, rok na to přijížděli lidi zvenku a nebylo pro ně bydlení. Ona to dobře zařídila. Ona to vlastně zařizuje pořád. No, nějakým divným způsobem. Protože já jsem teď začal malovat. Jak ji tam nemám, tak se nemám o koho starat, takže vlastně maluju, protože bych se tam zbláznil. A je to divný, ono se mi zdá, že mě to jde. Jo, takže mám rozdělaných asi 6 obrazů a no a mezi tím se koukám na toho Jágra. Jo, občas na něj si přivstanu v noci. No a jinak chodím přednášet do školy. Každý den chodím do školy, abych se udržel v tempu a vždycky udělám 1-2 konzultace a aspoň jsem k něčemu. Dneska čekám, jestli mě náhodou nedají po 3,5 letech z fondu peníze na film. Ale oni asi vůbec nestojí o to, abych točil, tak jako jsem zvědavý. A nebo nám dají tak málo, že z toho nic nebude. Jo? Ale tajně doufám. A víte co, ale jak jdu pospátku, tak dřív bych si představoval, jako co bude, až udělám ten film, jo? Co vlastně všecko se může v té společnosti změnit, až ho udělám. Když to dneska vím, že jakoukoliv změnu bych mohl udělat, že už ji neuvidím. To znamená, že jsem opravdu obrácený a vlastně se už na ní netěším. A těším se na tom, jak vyřídit úplně jiné věci. Takže teďka maluju vstup do toho jiného prostoru a koupil jsem si na to stříbrný zlato. To stříbrný zlato je asi 12-karátový, je to takzvaný bílý zlato a to tam budu sázet, já teď strašně rád zlatím. Víte, už mě ani mě nebaví spodobovat konkrétní předměty, ale dělám prostory, zkoumám barvu a těším se na to bílý zlato. Já jsem se na tom naučil nechápat ani filmy, jako že dělám nějaký výrobek. Protože vy vlastně musíte nějakým způsobem konat, hýbat se po tom světě, nějak jako myslet a nějak to uspořádat do nějakého tekoucího útvaru, který má začátek a konec. A přitom ten tekoucí útvar nahlížíte jako celek, jako ten obraz. To znamená, že vy vlastně ustalujete hlavně klid. Mě může někdo vykládat, jo, abych si třeba to a jen do bytu nepověsil, jo, to je to.
Alše bych si pověsil, nebo Mondriána bych si pověsil, nebo Hieronyma van Bosche bych si pověsil. Tam je ta rovnováha. Byť líčí peklo, ráj, a prostě, ale je tam ta rovnováha. Podobná rovnováha je třeba v Davidovi, jo, v francouzským. To jsou prostě věci, kde je ten klid, a proto oni jsou opravdu velký. A pak jsou takový ty věci, co jsou jako nařvaný do těch lidských pocitů, jako třeba Janáček, rozumíte? A to, když na sebe pustíte, tak chápete ten svět, ale nechápete, proč to ten člověk dělá. No asi, že trpí strašně, jo? Jak jsem řekl, někteří lidi to taky potřebují. Třeba jim je už tak hrozně a tak ten svět nechtějí, že se do něj aspoň zakousnou do toho vlastního utrpení nebo do utrpení jiných lidí a říkají si, ano, tohle to prožívám, vlastně jsem. Ale pravda je, že když se z toho máte dostat ven, tak nejste hlavně. No nejste, já to zvlášť teďka prožívám po té, co ta Daška zmizela, že já jsem poprvní pochopil, co to je Orfeus a Euridika. Rozumíte? To jest, že vlastně on ji může vyvést z toho podsvětí, ale nesmí se přitom obrátit. Jenomže já jsem se obrátil. Já vám opravdu kráčím zádama dopředu. Mě vůbec nezajímá, co bude. Docela upřímně bych to řekl, je mi to jedno. Koukám jenom na to dozadu, si to prohlížím. Co vlastně bylo? A je to pro mě, co, no i za tohohle stavu, teda já jako chci točit, rozumíte, nějakou budoucnost mám, ale tak si spíš si na ní hraju. Vážně opravdu promýšlím tu chůzi pospátku. Pro mě to je, že jak já vlezu do bytu a říkám, Danunko, tak už co mám dělat, no. A takže uklízím a takhle, ale není to vůbec jako důležitý, teda abych to někomu sděloval, jo. To není, prostě musíte udělat tu zkušenost. To je jako vlastně vy si musíte všímat, jestli náhodou jste někde takovou zkušenost neudělal, že ta věc je tak vevnitř veselá, přestože může být jakkoliv hrozná. Učit to nikoho nejde. To jsou, já nevím, ty zenoví mistři, vždycky žák se zeptá, oni mluví o něčem jiným, jo. Ono to opravdu nejde říct a nejde to ani nikoho naučit. Ale je důležitý o tom mluvit, protože když do toho někdo sám vrazí, tak aby si všimnul, že by to šlo tenhle vztah ke světu jakýmsi způsobem v sobě zadržet. Jinak člověk opravdu žije jenom v teď. To teď je tak veliký jako půl Planckovy konstanty. Víc to prostě jako není. A vy v tomhle momentu, ve kterým jste, nejste schopen nic myslet. Vy jste schopen jenom bejt. A to další teď, to tu nebylo ještě. To teď předtím už tu není. Z toho si můžete odvodit, že vaše rozhodování o tom, co budete dělat, vlastně neexistuje. Protože buď jste v těch příčinách a následcích a každý další teď je definovaný těma předchozíma teď, anebo jste v tom Bohu a uděláte to další, tedy ten Bůh to udělá, to další teď bude jiný. Jo? Na druhou stranu ale, vy musíte si uchovat zdravý rozum. To znamená, že musíte být trošku schizofrenik, tohle to si uvědomovat, ale přitom současně si uvědomovat, že žijeme v čase, že já rozhoduju, co udělám, jestli jsem za váma do toho rád já přijdu. To všecko jo. A co pak je teda rozhodující vlastně pro celé to jednání, je to zabarvení toho vašeho ducha. Jako jestli on je v rovnováze. A když on je v rovnováze, tak jste současně někde, rozhodl jste se proto, i když víte, že jste se proto nerozhodl, že to bylo daný, protože vy jste by zavolali, já vám nevolám. Je to všechno tak strašně propletený. Ale důležitý je zachovat si zdravý rozum a myslet si, že jsem v reálném světě, že všechno já rozhoduju, že to ego je důležitý
a přitom pořád vědět, že to ego vůbec není důležitý, že to v podstatě je sranda. To jsou ty dva provazy, na kterých musíte viset. Je to to jediné, čemu jsme došli. Myslím, moje žena, moje sestra a bratr, protože ten bratr, když vytvořil ten hrozný obraz, při kterým se nedalo spát, tak toto, a teď máme vnučku Žofinku, a vnučka Žofinka, mimo to, že namalovala fascikl blbostí, asi tak 20 cm papíru pomalovala, tak ona tam má jednu tak úžasnou kresbu, že to ještě nemá starostí s nějakýma umřelýma kamarádama a jako to, co má v těch ostatních obrazech. Prostě namalovala tatínka, maminku, sebe a nějaký další děti, ale namalovalo to krásně, tak úžasně, tak čistě. Rozumě, to bych já netrefil ani, jo. Já se furt cítím jako jeden člověk, jako od začátku až do konce. Naprosto stejný, já klečím a mám v hubě protézu a vedle mě sedí moje malá sestřička a vedle můj malej bratříček a já jsem taky malej, je to furt to samý. Vám řeknu, jo, akorát když se na sebe podívám, tak jako si říkám, bože můj, to teda vypadám. Ale jinak, když se nevidím, tak se vidím pořád, jako jsem furt to samý, ten samý element, co se nějak jako chová, občas je schopen udělat strašnou volovinu nebo má tendenci být zlej a musíte to krotit prostě. Musím si vždycky říkat, bože, zase si na sebe, zase si moc o sobě myslíš.

Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok, sestavený ze starších i novějších CD fonotéky Českého rozhlasu, přinese výběr děl od baroka po 20. století. Vedle známých titulů zazní i některá méně často hraná, ale přesto posluchačsky velmi atraktivní díla. To je případ hned první skladby, jejímž autorem je australský skladatel Percy Grainger, který žil v letech 1882 až 1961. Byl známý hlavně svými úpravami lidových písní, ale projevil se i jako velmi originální a inovativní skladatel, i když větších skladeb nenapsal mnoho. Nejvýznamnějším Graingerovým dílem je hudba k imaginárnímu baletu The Warriors, neboli česky Válečníci. Napsal jej v letech 1913 až 1916 na popud anglického dirigenta Thomase Beechama, který mu původně navrhl, aby zkomponoval balet pro ruskou baletní společnost Sergeje Djagileva na jejich vystoupení v Londýně podle scénáře, který mu slíbil dodat. Beecham scénář nakonec nikdy nedodal a tak se Grainger pustil do práce sám podle vlastní fantazie a k baletnímu provedení nikdy nedošlo. Své dílo popsal takto. V pozadí hudby neprobíhá žádný konkrétní program ani zápletka, ačkoliv vychází z určitých myšlenkových

skupina bicích a jedna skupina žestů má za úkol hrát ve svém vlastním tempu nezávisle na orchestru, což vyžaduje účast dalších dvou dirigentů. Možná pro tyto nezvyklé provozní požadavky se toto jinak posluchačsky velmi vděčné dílo na koncertech i nahrávkách vyskytuje velmi zřídka. My si nyní vyslechneme interpretačně i zvukově referenční nahrávku z roku 1995 s britským orchestrem Philharmonia Orchestra, který řídí John Elliott Gardiner.

To byl imaginární balet Percyho Grainger The Warriors, neboli Válečníci. Filharmonia orchestra řídil John Elliot Gardiner. Sbírku šesti smyčcových kvartetů opus 76 napsal Joseph Haydn v letech 1797 až 1798. Jsou krásnou ukázkou vrcholného komorního stylu s vyrovnanou úlohou všech nástrojů, jehož byl Haydn ve své době hlavním tvůrcem. Kvartet číslo 3 C-dur je nazýván císařský podle druhé věty, kterou tvoří variace na melodii císařské hymny Gott erhalte Franz der Kaiser, kterou Haydn napsal krátce předtím pro císaře Františka I. Smyčcový kvartet C-dur zvaný císařský vyslechneme v interpretaci souboru Chiaroscuro Quartet, mezinárodního smyčcového kvarteta věnujícího se stylové interpretaci hudby klasicismu a romantismu na historické nástroje.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur opus 76 číslo 3 zvaný Císařský, dílo Josefa Haydna. Hrál soubor Chiaroscuro kvartet. Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je jedním z nejpopulárnějších chrámových děl Johanna Sebastiana Bacha. Atraktivitu jí dodává mimořádně virtuózní part sopránu, k němuž se v krajních větách přidává neméně náročný part solové trubky. Není známo, kdy byla zkomponovaná, doloženo je jen její provedení 17. září 1730 v Lipsku. Nevíme ani, pro koho byl psán takto obtížný sopránový part, dosahující až k tříčárkovanému C. Vzhledem k tehdejšímu zákazu ženského zpěvu v kostelích připadal v úvahu pouze chlapecký hlas a kastráti v Lipsku nebyli k dispozici. Trubkový part byl nejspíše psán pro věhlasného lipského virtuóza Gottfrieda Reicheho. Bachovu kantátu Jauchzet Gott in allen Landen vyslechneme v nahrávce z cyklu Bach kantáta Pilgrimage v tomto obsazení. Malin Hartelius soprán, Niklas Eklund barokní trubka, English Baroque Soulists řídí John Elliot Gardiner.

To byla kantáta Jauchzet Gott in allen Landen Johanna Sebastiana Bacha. Solové party přednesly Malin Hartelius soprán, Niklas Eklund barokní trubka, soubor English Baroque Soulists řídil John Elliot Gardiner. Velkým Bachovým obdivovatelem a následovníkem, co se týče mistrovství kontrapunktické práce, byl německý skladatel Paul Hindemith. V následující skladbě ale obrátil svou pozornost k jinému velkému německému mistrovi, kterým byl hraný romantik Karl Maria von Weber. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera začal psát Hindemith roku 1940, původně na podnět choreografa Leonida Massina, který si přál vytvořit balet založený na úpravách Weberovy hudby, ale již v průběhu práce se kvůli odlišným představám neshodli a Hindemith dílo dokončil jako koncertní kus. V první, třetí a čtvrté větě přetvořil Weberovy skladby pro čtyřruční klavír, které sám hrával se svou ženou na klavír. Věta druhá je volným zpracováním melodie pochodu z Weberovy scénické hudby ke hře Karla Gozziho Turandot. Hindemithovy symfonické metamorfózy se díky spojení půvabné Weberovy melodiky s působivou Hindemithovou harmonií a brilantní instrumentací staly jedním z nejpopulárnějších děl hudby 20. století. Z četných nahrávek vybíráme snímek z roku 2018 s orchestrem západoněmeckého rozhlasu, který řídí polský dirigent Marek Janowski.

Dozněly symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera od Paula Hindemitha. Symfonický orchestr západoněmeckého rozhlasu dirigoval Marek Janovsky. Sonáta pro klavír číslo 21 C dur Ludwiga van Beethovena získala své přízvisko Waldsteinská podle skladatelova velkého příznivce hraběte Ferdinanda Arnošta z Waldsteina Wartenberka. My si nyní poslechneme její nahrávku na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819, kterou zhotovil Paul McNulty. Zahraje nám ji vynikající nizozemský klavírista a specialista na hru na historické klavíry Ronald Brautigam.

To byla sonáta číslo 21 C-dur, zvaná Waldsteinská, dílo Ludwiga van Beethovena. Na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819 ji přednesl Ronald Brautigam.

Gesang der Parzen, česky zpěv sudiček, zkomponoval Johannes Brahms roku 1882. Toto zhudebnění úryvku z dramatu Johanna Wolfganga Goethe Ifigenie na Tauridě je bolestným povzdechnutím nad nevyspytatelným, často krutým a nespravedlivým osudem lidí. Harmonicky velmi odvážný závěr později obdivoval Anton Webern jako jednu z předzvěstí atonality. Gesang der Parzen, neboli zpěv sudiček Johannesa Brahmse pro šestihlasý smíšený sbor a orchestr, vyslechneme v interpretaci souborů Collegium Vocale Gent a Orchestre des Champs-Élysées, které řídí Philippe Herrewege.